0: Němku Mariovou 6-3 v rozhodujícím setu. Naopak Kateřina Siňáková na závěrečném grandslamu sezóny končí. S Naomi Osakovou z Japonska prohrála 1-6 v rozhodujícím setu. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku ale zejména v druhé sadě trápila a předvedla v ní velký obrat.
1: A hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5, vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já si to hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho třetího setu.
0: Vypadl taky Dalibor Svrčina, Italovi Darderimu podlehl 1-3 na sety.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Kývalkou i na D3 za Veselým nad Lužnicí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za odbočkou na Rosice na kilometru 182 nepojízdné vozidlo. Blokuje tam odstavný pruh, na místě už je policie. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora podobná překážka u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 stojí kamion, je označený šipkou a kužely. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov. Údržba je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Tak dneska někde teploty nad 30 stupni, ale o víkendu by se mělo ochladit. 2 hodiny 6 minut, pátek 4. září, telefonická soutěž je tady. Zavolejte si teď o audioknihu Jiřího Havelky Tragédie Liblice, vydal radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Jde o mysteriózně špionážní vesnické krimi z prvky utopického thrilleru, a to z dílny divadelního souboru Vostopět. Telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte.
2: Noční radiožurnál
5: a Jiří Šteffel.

0: Skupina Linkin Park ještě se zpěvákem Chesterem Bennington ve vysílání Radiožurnálu. 10 minut po druhé hodině startuje telefonická soutěž. Zavolejte si o audioknihu Jiří Havelka Tragédie Liblice. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak a na telefonu Pavel. Pavle, dobrý den.
4: Dobré ráno.
0: Jak to, že nespíte dneska v noci?
4: Pracujem.
0: Pracujete a jak dlouho ještě budete pracovat?
4: No, já jsem teď začal před hodinkou.
0: Takže ještě šichta před vámi. Tak Pavle, aby vám to rychle utíkalo, tak pojďte vyhrát v telefonické soutěži. Jak už jsme tenhle týden říkali, tak vysílač Liblice B je nejvyšší stavbou v Česku. A já se ptám, kolik metrů měří? Víme nebo dáme tři možnosti?
4: Vůbec netuším. Já tak, jsem to slyším poprvé tenhle týden, takže vůbec nevím nic.
0: Tak je to vysílač Liblice B, který už je tady mimo provoz, ale šířil signál do obrovské dály, mimo jiné třeba taky v noci do Evropy. Bylo to slyšet opravdu hodně daleko na středních vlnách. Takže se ptám, kolik metrů může taková stavba, nejvyšší stavba v Česku měřit? Za A 20 metrů, za B 30 metrů, za C 355 metrů. Ano, to jsem rád, že jste tam dal opravdu až tu poslední možnost, protože kdyby to bylo 30 metrů, tak by to možná slyšeli jenom ve středních Čechách a možná ani to ne, to vysílání. Tak Pavle, dobrá zpráva pro vás, Tragédie Liblice vaše, budete audioknihu poslouchat vy?
4: Určitě.
0: Ať se vám líbí, přeju hezký pátek, ať vám to v práci utíká, zůstaňte mi ještě na telefonu. Naslyšenou. Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. Otevřeme ji zase zítra. Po druhé hodině v noci vyhrát můžete stejnou cenu Tragédie Liblice.

0: Jeden evropský šampionát tenhle týden na brněnském výstavišti skončil, další už je ve fázi finálních příprav a zatímco turnaj volejbalistek ještě hostil upravený pavilon P, prosincové euro házenkářek už přivítá nová aréna, jejíž stavba se blíží ke konci. Čtvrt roku před začátkem turnaje už organizátoři nepracují s žádným plánem B.
1: Teď už víme, že ta hala bude, moc se na to těšíme a jsme rádi, že můžeme být první sport, který bude hrát v nové té aréně.
2: Potvrzuje prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala, že i když pořadatelé prosincového mistrovství Evropy žen pro jistotu dlouho počítali i s variantou B, šampionát skutečně přivítá nová aréna na brněnském výstavišti. Stavební práce finišují.
3: Těch prací je celá řada, aktuálně se pracuje na multimediální kostce, třeba například osazování sedaček. Možná jste si mohli všimnout, když jste jeli okolo, že se dokončovalo.

0: Velké LED obrazovky, které jsou na fasádě.
1: Říká mluvčí té arény Edita Smilíková s tím, že halu má provozovatel od stavbařů převzít 25. října. Euroházenkářek pak začne 4. prosince jako úplně první akce pro veřejnost.
0: Samozřejmě ten provoz bude procházet nějakými dílčími zkouškami, protože to si nemůžeme dovolit rovnou tam pustit evropský šampionát bez toho, aby jsme si byli jistí, že to proběhne v pořádku, ale opravdu je to první akce.
2: Ta hala nebude otestovaná tak, jak by byla, kdyby se tamto mistrovství hrálo za rok. Myslím si, že to bude o to náročnější, ale jsem si jistý, že všichni udělají 110% pro to, aby to mistrovství se odehrálo a nebyl žádný zásadní problém.
1: Uvědomuje si nástrahy organizování turnaje v úplně nové aréně prezident Zdráhala. Organizační starosti nemusí trápit přímo hráčky. Ty jako první zažijí podporu z tribun, které budou mít pro euro kapacitu zhruba 11 000 míst.
3: Těším se strašně moc a doufám, že se ukážu vlastně na tom mistrovství, protože ty přípravy jsou neskutečné a je to jako něco úžasného, čeho jsme schopni jako česká házená prostě, co jsme schopni vytvořit, takže se těším moc.
1: Vzkazuje reprezentační pivotka Karolína Pejšová. Brněnská aréna na konci roku přivítá jen jednu ze základních skupin mistrovství Evropy, které uspořádá dohromady 5 států. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny 30 minut. Teď Rozálie Machartová má zprávy.
3: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělá skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vyrostla o 4%. Nejvíc si polepšili zaměstnanci v administrativě a veřejné správě. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak pobírají lidé v Karlovarském kraji. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi. Šumperský soud zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Norské bezpečnostní složky chystají kvůli státnímu pohřbu krále Haralda V. přísná opatření, včetně kontrol na hranicích. Jejich cílem je zabránit vstupu na norské území lidem, kteří by chtěli smuteční ceremonii narušit. Nejstarší evropský monarcha zemřel minulý pátek ve věku 89 let po vleklých zdravotních problémech. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z 12. Francán dřív působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Návrh akademického senátu musí ještě potvrdit prezident.
0: Sport.
3: Kateřina Siňaková a Američanka Townsendová vstoupili vítězně do čtyř hry na tenisovém US Open. Domácí dvojici Brandmajerové Broudusová porazili 6-2, 6-4. Uspěli také Marie Bousková se Španělkou Soribesovou. Ty zdolali další americký pár McNailová Kesslerová 2-1 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 za Břístvím a překážka na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se zpomaluje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam netvoří. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy spozorněte za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení. Uzavřený je odstavný pruh i tam opatrně. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora stojí u sjezdu na Jindřichův Hradec na kilometru 100,5 porouchaný kamion. Je označený šipkou a kužely. A v Praze je zavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Pracují tam údržbáři. Hotovo mají mít do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: Motoristé se s ANO neshodnou na rozpočtu. První schůzka o ničem nerozhodla. Utrácení vadí taky SPD. Co bude, když se tahle trojice neshodne? Poslouchejte dnešní díl Vinohradské 12 kdykoliv na můj rozhlas.cz už v tuhle chvíli a nebo za hodinu taky v našem nočním vysílání. Teď 4 minuty po 3:30 Robbie Williams, Katka Knechtová za chvíli, teď Foster the People.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slovenská zpěvačka Katka Knechtová ve vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 3:15. U kultury zůstaneme u té české. Nově navržená státní kulturní politika se bude podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy dál projednávat. Dokument v uplynulých týdnech kritizovaly profesní asociace, sdružení i odbory. Vláda se mu v pondělí oproti očekávání nevěnovala, ač byl původně na programu. O státní kulturní politice včera jednal i sněmovní mediální výbor.
1: To je strategický vládní dokument, který se jmenuje politika. Jo. Tam nemusí vznikat nic spoda ze zapojením veřejnosti, ale ono to bude interpretováno a i implikováno pomocí akčních plánů, který teďko budeme spouštět a tam se budeme těšit na jejich silné a široké zapojení.
2: Uvedl šéf resortu kultury Oto Klempíř za motoristy. Narážel na to, že jeho ministerstvo připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Přitom tento základní strategický dokument vlády pro kulturu nenavazuje na stejnomenou koncepci, která byla schválena už loni v říjnu. Ta ještě za předešlé vlády vznikla za přispění stovek expertů z oblasti kultury, jak dál dodává prezident Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
3: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který má nahrazovat s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná.
2: Podle Vedrala, který na mediálním výboru osobně byl, ministr Klempíř dokument zveřejňovat nechce, dokud ho neschválí vláda.
3: To je taková ukázka jako arogance moci.
2: Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové je vážným signálem i to, že ministerstvo kultury nechce komunikovat s lidmi, kteří kulturu aktivně tvoří.
4: Považuji za úplně absurdní, že proběhl mediální výbor v poslanecké sněmovně a že dialog musí zprostředkovat mediální výbor, protože jinak probíhalo jako to, že kulturní veřejnost podávala nějaké připomínky a nedostala na ně relevantní odpovědi.
2: Zástupci kulturních organizací by se chtěli potkat nad dokumentem nejenom s šéfem rezortu kultury, ale také s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. K setkání by mohlo dojít v nejbližších dnech. Českému rozhlasu šéf ANO tento týden také řekl, že státní kulturní politiku na vládě neprojednávali z časových důvodů. Adéla Burešová a Michaela Vetešková, Radiožurnál.

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zprávy má Rozálie Machartová.
2: Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Německá automobilka Volkswagen chce propustit 100 000 zaměstnanců. Plzeňští hokejisté v Lize mistrů na úvod porazili švédského vicemistra Regle. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun. Řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé prosazují, Macinka zatím neupřesnil. Německá automobilka Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit svou efektivitu a konkurenceschopnost. Jednohlasně to schválila dozorčí rada společnosti. Do konce desetiletí plánuje po celém světě zrušit zhruba 50 000 pracovních míst.
4: Automobilka už dřív oznámila, že chce zrušit stejný počet pozic. Celkem by tak mělo zaniknout přibližně 100 000 pracovních míst. To je zhruba 15% celosvětového počtu zaměstnanců. Volkswagen zatím neuvedl, kdy začne propouštět. Podle agentury AFP je to největší restrukturalizace v globálním automobilovém průmyslu. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. Volkswagen čelí tlaku na snižování nákladů a zvyšování efektivity. Minulý rok v prosinci ukončil po 24 letech provoz závod v Drážďanech. Bylo to tehdy poprvé v 88-leté historii, kdy automobilka uzavřela některou ze svých továren v Německu. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
2: Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Přestože jsou zásoby zatím o něco nižší než v předchozích letech, mělo by být podle rezortu plynu na zimu dostatek. Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup získali cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy.
5: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka, míříme na východ.
7: Právě podcast Na východ je jedním z důvodů, proč jsou novináři letošními laureáty, říká ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
8: My jsme posuzovali různá jména, ale tito dva nám vypadli právě proto, že mají k sobě takto blízko a že jejich práci sleduji já i kolegové řadu let.
7: Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, dříve žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
6: Umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako hodilo.
7: Ondřej Soukup byl zase dlouholetým moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Teď pracuje jako analytik Českého rozhlasu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Hokejisté Plzně vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů vítězně. V úvodním zápase porazili na svém ledě švédského vicemistra Regle 4-0. Vítěznou branku a svou premiérovou v dresu Škody vstřelil po polovině zápasu obránce Aleš Čech.
9: Drahý to bude určitě. Kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první gol vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v Lize mistrů, takže bude to drahý. Byl to jakoby pro nás první zatím nejostřejší zápas, nejtěžší. Samozřejmě byli jsme spokorní, vlastně čekali jsme, že na nás vlítnou. To vlastně nejlepší tým jako v Evropě teďka, myslím, a já jsem, že jsme zvládli super. Jak dozadu, tak dopředu, měli jsme nulu, takže super výkon od všech.
2: Dařilo se i Pardubicím, ty porazili polský tým Tychy 6-0. Naopak hokejisté Liberce na úvod Ligy mistrů neuspěli. Na ledě finského celku Tapara Tempere Bílí tygři prohráli 3-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 před Rousínovem a překážka na D5 za Berounem. Na dálnici D1 máme hlášenou nehodu za Vyškovem ve směru do Brna. Na kilometru 220,5 osobní auto srazilo zvěř. Projíždějte patrně, počítejte s překážkou na vozovce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte překážku za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 je po nehodě uzavřený odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na kilometru 20 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří. A v Praze zatím stále neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov. Kvůli čištění má být zavřený až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně oblačnost bude ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: 3 hodiny 6 minut, přeju dobré jitro, dobré vstávání do nového dne, je to pátek 4. září. Nepál se loučí s oběťmi ničivých povodní, některé rodiny ale stále nemají koho pohřbít. Těla jejich blízkých se totiž ještě nenašla. Reportáž našeho asijského zpravodaje přímo z Nepálu, slyšíte do 5 minut.
3: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Aktuální téma posledních dnů. Lidé v Nepálu pohřbívají oběti ničivých povodní. Některé rodiny ale na poslední rozloučení se svými blízkými stále čekají. Úřady totiž stále pohřešují tisíce lidí a některé oběti odnesla voda až do sousední Indie. Rodiny tak čekají, jestli se podaří jejich blízké najít a identifikovat.
1: Tenhle zvuk je doslova vysněný pro většinu hinduistů v celém Nepálu. Na nejposvátnějším pohřebním místě Pašupatý ohlašuje poslední omytí nohou neboštíka. Potom už ho příbuzní odnesou na betonový gát, obloží dřevem a slámou a tělo zapálí. Popel, který po několika hodinách zůstane, odnese posvátná řeka Bagmátý.
2: Zrovna dnes ráno jsme tu spalovali oběť záplavové vlny. Rodina chtěla spálit tělo tady. A protože šlo o oběť té strašné přírodní katastrofy, náklady na pohřeb platí město Kátmandu a nikoli pozůstalí.
1: Vysvětlé mi v přítmí posvátného místa pan Kumar. Pokud lidé zemřeli při záplavové vlně a tělo se našlo a identifikovalo, příbuzní ho buď pochovají do země, nebo spálí. Stovky lidí ale přišly o příbuzné a nevědí, kam až voda tělo odnesla. Přitom pohřební obřad je třeba vykonat stůj co stůj.
3: V tom případě se provede takzvaný náhradní obřad. Hinduističtí nebo buddhističtí kněží provedou půdžu, neboli obřad v režimu, který můžeme nazvat náhradním. Je to mimořádně důležité, protože jedině půdža přinese klid duši.
1: Vysvětluje mi paní Ransu Bagrů. Stovky těl odnesla řeka Tríšulí až do Indie, což je 200 kilometrů od místa neštěstí. Indické úřady Nepálcům těla vracejí, ale některá jsou tak poškozena, že identifikace není možná. Nepálské úřady v takových případech odebírají vzorky DNA pro případnou pozdější exhumaci a ostatky rychle pohřbívají do hromadných hrobů. Pozůstalým se to nelíbí, ale v teplém počasí hrozí rychlý rozklad a šíření nemocí.
2: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
1: Říká mi pan Kumar. Kolem nás prochází pozůstalí z další obětí povodně na bambusových nosítkách a míří s ní ke spalovacímu gátu. Z nepálského Pašupatý, David Jakš, Radiožurnál.

0: 3 minuty po 3:45 v pátek přejeme dobré ráno. Michal Šofér, aktuálně Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 komplikace na trase z Prahy do Brna. Za odbočkou na Velké Popovice počítejte s kolonou. Na 23. kilometru v omezení totiž uvízlo nákladní auto. Nedá se objet, podle kamer teď projíždí velmi pomalu s úžením, takže to ještě chvíli potrvá. Vytvořila se ale kolona, ta narůstá, teď začíná na nějakém 18. kilometru. Jak jsem řekl, jede to velmi pomalu, počítejte tedy se zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tohle byla zpěvačka Miley Cyrus ve vysílání nočního radiožurnálu. Mimochodem před pár desítkami minut taky vydala nový single na streamovacích službách. No a právě tímhle singlem odstartuje novou éru své hudební kariéry, novou desku pak chystá na 18. září. Za chvíli bude 15:30, chystáme pro vás další zprávy a taky nejnovější díl Vinohradské 12. Do té doby ještě jedno téma. Živá laboratoř postavená z českého dřeva. To je nová lesovna, kterou včera otevřela Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a je taky plná vědeckých měřících čidel.
1: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
2: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
1: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
2: Zemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
1: CLT panel je z několika slepených vrstev. Tady vidíme u vstupu přímo ukázku toho.
2: Není to překližka, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva.
1: Křížem lepené latě.
2: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
3: V rámci fakulty řešíme stárnutí toho dřeva, kombinaci dřeva a jiných druhů materiálu.
2: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách.
1: Jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu.
2: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě předtím, než byla hotová.
1: Veškeré dřevo naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
2: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Radiožurnál.

0: Dobré páteční ráno, Radiožurnál pro vás měl taky Mike Oldfield a Maggie Reilly. Za chvíli to bude další aktualizace Zelené vlny a po přehledu zpráv taky aktuální díl podcastu Vinohradská 12. Tři hodiny 30 minut. U mikrofonu je taky Rozálie Machartová.
1: Paliva v Česku dál zdražují, benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž, tedy za 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Uvedl to šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci ve čtvrtek podepsali všechny země Vyšegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory. V Táboře začal festival malých nakladatelů Tabuk. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora Juraje Horváta je cílem festivalu upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih. Sport. České basketbalistky dnes v Berlíně vstoupí zápasem s Itálií do mistrovství světa. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání začne ve 20 hodin a 15 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou i Slavií kvůli chování fanoušků v nedělním derby. Větší pokuta hrozí Spartě. Její příznivci se provinili použitím zakázané pyrotechniky, házováním předmětů na hrací plochu i vyvěšením nevhodného transparentu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolona za Všechromy a nehoda za Vyškovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Velké Popovice se rozjíždí kolona. V omezení za Mirošovicemi na 23. kilometru uvízlo nákladní auto. Už se mu ale podařilo odjet ze zúžení, takže je to opět průjezdné. Brzdí se teď na 19. kilometru, hlavně pravý pruh je plný. Na D1 z Kroměříže do Brna dejte pozor za Vyškovem. Na kilometru 220,5 osobní auto srazilo zvěř. Je to s opatrností průjezdné. Na D3 z Českých Budějovice do Tábora počítejte s překážkou u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 mezi odbočovacím a pravým pruhem stojí kamion, je označený šipkou a kužely. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu směrem z Břevnova na Smíchov. Údržba je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Motoristé tvrdí, že navržený schodek rozpočtu by mohl klesnout o 20 miliard.
6: Myslím, že není možné udát nějakou kosmetickou změnu.
7: Žádnou dohodu zatím s hnutím ANO nenašli.
8: Ale Našlerová vidí úspory spíš v jednotkách miliard.
9: My si stojíme nad tou extrémně vysokou částkou do investic.
10: Návrh na příští rok počítá s deficitem 389 miliard.
11: Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.
4: Práskli do stolu, navíc to ale zatím nestačilo. Motoristé se s ANO hádají o rozpočtu. První schůzka o ničem nerozhodla. Utrácení nicméně vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle trojice neshodne? Ptám se Julie Hrstkové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin. Dnes je pátek 4. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Šéf motoristů Petr Macinka, který mimochodem kandiduje v letošních komunálních volbách, máme povinnost to říkat a upozorňovat na to, se rozčílil, že rozpočet navrhovaný ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO není podle jeho představ.
6: Ten schodek je opravdu velmi vysoký, 389 miliard je opravdu velmi mnoho.
4: Řekl, že by to mohl být velký problém pro motoristy.
6: Opravdu se musí něco zásadního změnit, protože jinak to bude absolutní popření všeho, s čím jsme do politiky šli.
4: A nejde o jednotky miliard. V pondělí mimochodem ten rozpočet ale projednávala vláda. On se ozval v úterý. Nemohl se ozvat už v pondělí?
11: Co přesně se dělo na vládě, asi nevíme. On sám říká, že vlastně ministryně financí ten rozpočet představila, že to nebylo hluboce projednávané. Premiér Andrej Babiš říká, že bylo. Nicméně jenom bych upozornila, že za motoristy se už v pondělí ozval Boris Šťastný, který řekl,
4: pravda,
11: že vlastně jde o pouze o první nástřel, a potom taky ekonomický expert Vladimír Pikora, který večer prohlásil, že by měl 22 bodů, díky kterým by šlo okamžitě škrtnout zhruba 80 miliard korun, a že je ochotný se o tom bavit a předložit je. Takže ono to není tak, že motoristé se nevyjádřili
4: hned. Že se probudili v úterý.
11: Ne. A ono...
4: Ono to totiž tak vypadá, jako kdyby si vzpomněli na to své heslo, že chtějí pohlídat Babiše.
11: Ono je to trošku těžké, já jen nechci obhajovat nikoho, nicméně když vlastně ministerstvo financí představilo ten návrh, jako novinář můžu říct, že jsem ráda, že ho nepředstavili teda o půlnoci, ale i tak, jak to bylo představené vlastně dopoledne nebo předpolednem, tak některé věci z toho šlo vyčíst velmi těžko, a i Národní rozpočtová rada, která má, bych řekla, nejlepší experty na rozpočet, tak vlastně to také dopočítávala a její stanovisko vyšlo až 3. září, takže ano, to není ano. Tak, že by se člověk, jakýkoliv expert podíval na ten rozpočet, a to první, co bylo vidět, byl ten schodek, a vůči tomu se vyjádřili nejenom opozice a ekonomové, ale právě i ti motoristé, že jde opravdu o velký zásah do veřejných financí.
4: O jeden z největších schodků v naší
11: druhý největší historii. Zatím.
4: Nominálně teda, nominálně, když nezapočítáme inflaci. Mluvila jste o Národní rozpočtové radě, tak ta upozorňuje na to, že je to skutečně expanzivní rozpočet, že když má dosáhnout 3,5% HDP, že může dosáhnout až 3,7% HDP, přitom tu máme to pravidlo, že by měl dosahovat jenom 3% HDP, je to maastrichtské kritérium. Kdybychom někdy chtěli přijmout euro, tak bychom to měli dodržovat.
11: Myslím, že zatím jsme se shodli, nebo naši političtí představitelé na obou stranách spektra, že ho přijmout nechceme.
4: Přesto schodek 389 miliard je to hotovostní saldo, to je hodně na to, že ekonomika roste o 1,9%, byť ten růst není tak velký, 2%, jak se očekávalo, tak stále je to růst. Je to obhajitelné?
12: Česká republika bude díky tomuto státnímu rozpočtu v roce 2027 nesrovnatelně lepším místem životu než kterýmkoliv v roce minulé vlády.
11: No, obhajitelné, tak já už popisuju českou politiku tak dlouho, že se ještě pamatuju, když tady byla snaha o nějaký vyrovnaný rozpočet, nebo když ta debata byla o tom, zda schodky v řádu jednotek miliard nebo desítek miliard jsou velké nebo nejsou velké. Hmm. A teď se bavíme vlastně o vyšších stovkách miliard a o úsporách, které by měly dosáhnout 10, 20, 30, i kdyby těch 80 miliard, a je to vlastně naprosto nemožné. Takže ano, mít schodek za situace růstu ekonomiky je vlastně zločin, by se dalo říct, ekonomický. Druhá věc je, že ekonomové tvrdí, že Česká republika už se dostala ekonomicky na takovou úroveň, že bude velmi těžké růst o 4-5%, jako to bylo před covidem, protože vlastně už je to transformovaná ekonomika a stabilizovaná ekonomika. Koalice sice tvrdí, že tento deficit je prorůstový.
13: Ano.
11: Ale ten růstový impuls, který samozřejmě není vůbec jasný a potom vysvětlím proč, tak on nám nedodá růst, který bude vyšší o 1-2 procentní body. Prostě to nevyšvihneme na ty 4%, pakliže se něco nestane. A ten schodek bude čím dál těžší zaplatit, protože ten zaplatit musíme. A vlastně my si půjčujeme stále víc peněz v době, kdy rostou úrokové sazby.
13: Ano, to je celá řada věcí.
11: Je tam prostě spousta věcí a ten deficit je prostě extrémně vysoký a není k němu opodstatnění, abychom se k tomu vrátili.
13: A já se na všechno to ještě doptám. Nicméně, když pan premiér Andrej Babiš z ANO říkal, že ten rozpočet pro příští rok bude výrazně pod 400 miliardami korun, tak těch 11 miliard není asi úplně výrazně pod, ale skoro těsně pod, bych řekl. Mimochodem taky to umožnilo to prohlasování rozvolnění rozpočtových pravidel ve sněmovně, když sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Co se nakonec stalo, že to není výrazně pod, jak sliboval Andrej Babiš?
11: No já bych tady definici slova výrazně asi v případě Andreje Babiše úplně nerozebírala. Myslím, že můžeme být asi rádi, že to není 399 miliard korun, což by mohlo být také. Co se týká těch pravidel, tak ono pro ten rok 2027, tak tam je jenom to pravidlo na ty náklady na jádro, které jdou úplně mimo rozpočtu, což je zhruba, myslím, 30 miliard.
13: No jinak takže, bychom byli přes 400 miliard.
11: Ano, byli bychom přes 400 miliard.
13: Na to upozorňuje na to i Národní rozpočtová rada.
11: Ta Národní rozpočtová rada, pak je tam, myslím, 70 miliard na to.
13: A na obranu.
11: Na obranu, kde právě Národní rozpočtová rada opět upozorňuje, že nám to musí potvrdit také Evropa na to, je, zda opravdu půjde o ty obranné výdaje nebo ne. Protože kdyby nešli, tak to prostě, a stejně tak jako tak se to započítává do schodku. Jo? Je to teda únik, ale pořád to budeme muset někdy zaplatit.
13: No, takže samozřejmě.
11: Je to vlastně úplně jedno.
13: No dobře, takže výrazně to není pod, protože to jinak nešlo?
11: Nešlo by to, ale bylo by to politicky nepopulární.
13: Protože ministryně financí Alena Schillerová říká, a dotýkám se jedné z těch věcí, o kterých vy jste mluvila, že kdyby to nebylo tak, jak to je, a je to podle ní maximum možného, takže kdo ví, kde se najdou ty úspory, co žádají motoristé, ale třeba i SPD, takže by jinak hrozila stagnace Česku, tvrdí.
11: No, to je otázka, ona to tvrdit může a bohužel ta věc, která se potvrdí až za rok a půl, až budou výsledky za příští rok té ekonomiky. To dopředu neví úplně nikdo. Zatím neexistuje jediný důvod, proč by měla přijít stagnace. Naopak bych řekla, že stagnace může přijít jako druhotný důsledek tohoto vysokého schodku, protože ta expanzivní nebo rozhazovačná politika veřejných financí může vést k tomu, že Česká národní banka šlápne na brzdy, zvýší úrokové sazby a to zastaví tu ekonomiku. Jo. A co se týká těch samotných investic,
13: ano,
11: tak
13: 290 miliard,
11: ano, 290 miliard, číslo. Není to nepodstatné číslo, částečně to nahrazuje evropské peníze a ukončení národního plánu obnovy, které tedy nepřijdou v příštím roce. A ta druhá část, ono je to otázkou, jo. Kromě toho, že máme rok 2026, příští rok 2027 a pořád ještě nemáme dálnici do Vídně, myslím, že vysokorychlostní železnice, na ty už můžeme koupit, zapomenout.
13: Jednou.
11: Jo, jednou a rychlo dráhu na letiště, ale dobře.
13: Ale tak třeba ty investice do dopravy tam jsou, investice do zdravotnictví, ano, vzrostou platy ve veřejné sféře, ano, zvyšovat se mají samozřejmě důchody, valorizace
11: jo,
13: a tak
11: ale
13: dále.
11: Ale co se týká třeba těch investic do těch silnic, tak no, samozřejmě bude fajn, když jako teda někde si dostavíme tu dálniční síť a to tempo se zvýší z těch 5 kilometrů třeba na 100 kilometrů za rok, jako což je na Českou republiku úplná paráda. Nicméně, když se budou stavět ty silnice, tak o tom také psali analytici, to je to vytěsňování investic, tak Česká republika je relativně malá země a má také omezený počet stavebních firm a stavebních dělníků a zrovna ve stavebnictví, kde roste cena materiálu a kde vlastně roste také výrazně cena práce a je velký nedostatek prostě zaměstnanců ve stavebnictví. Tak když se budou stavět ty silnice a dálnice, tak už při tomto nedostatku my vlastně jako nejsme úplně schopni uhlídat, jestli tu budeme stavět také nákladové prostě nějak v pořádku. A hlavně, když to stáhne prostě ten stát, tak se zase nebo stavět byty a budou jako nedostupný. Jo. A to zase jako tu ekonomiku úplně nepodpoří. Takže ona je otázka, jestli všechny ty peníze, které jdou na investice a mluvíme o tom, že to je prorůstové, tak jestli to bude vůbec prorůstové. Jo? A rozhodně to neudělá plus k tomu růstu odhadovanému jako procentní body. Můžeme se bavit o nějakých desetinkách procent, o víc. Ne?
13: Takže pro investovat se z dluhu Česko dluží už 3,7 bilionů korun a jenom na ten úrokový servis ročně dáme bezmála 100 miliard korun.
11: 120, myslím, v příštím
13: roce. Teď to bylo necelých 100, to je prostě nepředstavitelné číslo, to jsou stovky milionů denně.
11: A bude to čím dál dražší právě, protože rostou ty úrokové sazby.
13: Ano. No. Tak zadlužujeme se v době, kdy vlastně je to drahé si půjčovat ty peníze. Úroky na desetiletých státních dluhopisech vyrostly nad 5%.
11: Mhm. A také dělají konkurence hypotékám, takže ty hypotéky porostou, jejich cena také. To je takový nepřímý dopad zadlužování, protože ty banky si mohou vybrat, jestli si koupí dlouhodobé státní dluhopisy za 5% nebo za více než procent, nebo půjčí to lidem. Nemají žádný důvod půjčovat pod 5% teďkonc a ještě budou muset nést nějaké riziko neplatičů. Tak to je třeba jeden z negativních efektů tohoto zadlužování. A co se týká té otázky, jestli se můžeme proinvestovat z krize, tak museli bychom udělat nějaký velký obrat ekonomiky. Myslím, že ani ekonomové nemají úplně jasno, co by to mělo být.
13: Daňová reforma velká nebo.
11: No, musela by tady být velká reforma školství. Jo? Museli bychom prostě začít přemýšlet, jako co chceme dělat, jestli chceme dělat další průmysl, nebo se chceme dělat IT, nebo chceme dělat, nevím, můžeme, jako teď jsme fabrikou Evropy, můžeme být třeba IT hubem Evropy, nebo čímkoliv, ale není tady.
13: Vláda má na to ještě rok, ne? Tak většinou se velké reformy dělají v prvních dvou letech funkčního období.
11: No já třeba si myslím, přijde? Že žádná velká reforma tady není, ale obecně prostě podpořit růst několika procent nimi body navíc je prostě extrémně těžký. Vyžadovalo by to součinnost opozice i koalice, vyžadovalo by to nějaký nápad, vyžadovalo by to prostě opravdu jako velkou transformaci ekonomiky, která se povedla třeba těsně před vstupem do Evropské unie právě přílivem zahraničních investorů a tím, že jsme si udělali tu montovnu, na kterou teď jako trošku, kterou haníme už mnoho let, nicméně žádný takový další nápad tady není, takže nevím, z čeho se chceme proinvestovat, když většina peněz jsou takzvané mandatorní výdaje a to jsou důchody, sociální dávky a prostě všechny ty povinné výdaje, které tam jsou, tam prostě není žádný velký prostor proto, abychom vůbec někam investovali a dávali to nějaký smysl. No.
13: Vy jste mluvila o šéfovi rozpočtového výboru, panu Pikorovi z Motoristů, který představil ty své plány na ušetření desítek miliard. Motoristé vidí možné škrty třeba v dotacích podle České televize i ve školství, kde by teda naopak zase rád přidával Robert Plaga za ANO, ten by tam uvítal
11: o 6 miliard.
13: Navíc ještě s kritikou se ale kromě motoristů přidává i SPD, které je podle šéfa Tomia Okamury vysoce nespokojené s navrhovaným schodkem rozpočtu.
14: Tak já s tím schodkem toho rozpočtu absolutně nemůžu být spokojen.
13: Okamura by chtěl mimo jiné zarazit peníze pro, jak říká, politické neziskovky a, jak znovu říká, dávky pro Ukrajince, ty by stopnul.
14: Ať si každý svým způsobem dělá, co chce, ale ne za veřejné peníze.
13: To znamená, jak silné pnutí to teď v koalici vyvolává ten navrhovaný rozpočet? Protože připomínám, že motoristé slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let.
11: No tak určitě to ty vztahy v koalici rozhodně nevylepšuje. Já se třeba osobně nedomnívám, já nejsem politolog a spíše se věnuje ekonomice než politice, nicméně se nedomnívám, že to povede k rozpadu koalice, případně k pádu vlády.
13: Že by to byla nějaká spoura, to nevidíte.
11: Ne. Myslím, že to byl pan ministr Macinka, který řekl, že je ochotný odsouhlasit tento schodek ve chvíli, kdy uvidí strukturální reformy na další rok a ty vláda nebo je hnutí ANO slibuje, nechali si to odsouhlasit Evropskou unii, je to ten fiskální plán vlády a je to to, že by ten schodek ze současných necelých 3%, který to stejně není, jsou tam ty, je tam ta úniková doložka a to jádro, které tam není, takže by měl klesnout na 2%, což je nějakých 130-140 miliard korun míň na deficitu. A myslím, že už se někdo nechal slyšet, že asi se budeme muset hodně modlit, protože ano. Opravdu žádné.
13: Pan bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singh.
11: Protože žádné reformy tady vůbec nejsou. No a co se týká všech těch dotací na neziskové organizace a tady těch rušení podpory Ukrajinců, tak můžeme zrušit ty politické neziskovky, o kterých tak rádi mluví motoristé SPD. Nicméně já jsem se tady vyndala, co to třeba jsou. Je to Charita České republiky naděje, je to Český červený kříž, je to také sport, Česká unie sportu nebo Junák. Jo? Tak to zrušit můžeme. Nicméně třeba Charita dělá velkou práci v oblasti sociální péče, kterou stát nedělá. A
13: dělal by jí dráž, jak říká paní ministrině Schillerová.
11: No, za prvý by dělal dráž, a za druhý on by mohl říct, že to dělat nechce, ale protože ti politici také jsou na té komunální úrovni, tak oni nechtějí, aby prostě se jim tam válili lidé jako bez dozoru. Jo? Ono je to jako moc hezké být pravicový nebo hezké jako v uvozovkách a říct, tak nebudeme nikomu pomáhat, ti lidé se za to mohou sami prostě. Máme
13: to asi
11: problém.
13: Neříkají, ale všichni, kteří
11: no,
13: jsou.
11: No, tak neříkají to samozřejmě všichni, ale jako není to tak, že přece budeme vozit do nějakých táborů, nebo jo, to prostě nějaká ta péče, nebo nějak se o ně musíme postarat, jako hezky. A ty neziskové organizace to dělají daleko levněji, a jinak byla by tam úspora necelých 27 miliard korun a ten schodek je 390, jo.
13: V SPD mimochodem nesouhlasí ani třeba se snižováním podpory v nezaměstnanosti, což je ale naopak konsolidační krok, která nynější vlády, byť se třeba odborářům nelíbí, experti v tom vidí rozhýbání mobility na pracovním trhu, takže kdybychom o to přišli, takže by to nemuselo být, ušetřit se má 5 miliard
11: za rok a takhle, jo. Za prvé od ANO je to takový zajímavý myšlenkový posun, protože poslanci ANO, včetně pana premiéra Babiše, když se to schvalovalo, tak to odsouhlasili.
13: Ano.
11: Tak to byla jedna věc a byli s tím v pořádku.
13: On to platí asi rok, že jo? Nebo
11: ono to platí od letošního ledna, vlastně nemáme ani, jestli to skutečně rozhýbalo tu mobilitu pracovní síly.
13: Což má vést k tomu, aby lidé měli vyšší platy,
11: aby lidé měli vyšší platy a pak by ten rozpočet také dostal víc jako na příjmech, jako z daní a jako ze všech daní, nejenom daní z příjmu, ale také DPH a všechno tohle z toho, jo. Ale já si za mě myslím, teď nechci hodnotit, jestli to je dobře nebo není, to zrušení nebo snížení té podpory od příštího roku. Já si myslím, že tady to je přesně ta debata, která ukazuje, jak strašně těžké je přijmout jakékoliv úspory. Jo? My se bavíme o 5 miliardách korun a je to jako velká debata a je to opravdu těžké. Jo? Mm-hmm. Já jako chápu, jenom říkám prostě, je to 5 miliard. A o tom se vede debata. Teď si vemte, že bychom měli škrtnout těch skoro 390 miliard korun, jo. Tak buď budeme muset udělat opravdu nějaký skutečně výrazný škrt, anebo budeme muset výrazně zvýšit daně, jo.
13: Tak ten plán je ale 0,5% bodu každý rok, že jo?
11: Ano, ten plán tady je, ale není...
13: 0,5% bodu HDP.
11: Ano, ale není tady ten plán, jak toho dosáhnout, jo. Buď bychom se museli vrátit k superhrubé mzdě, což by nám dalo těch skoro 100 miliard, a to je vlastně no-go zóna.
13: No, možná víc už teďka.
11: Možná víc, možná 120, 130, ale je to no-go zóna jak pro ANO, tak pro ODS, teda mimochodem, která to jako za pomoc ještě dalších zrušila, SPD. Pak je tady návrh, jsem viděla od pana Skořepy, který zase navrhuje třeba zrušit tu sníženou daň DPH, daň z přidané hodnoty, že by to hodilo skoro 80 miliard. No, ale teď
13: pan Skořepa, ekonomický expert.
11: Ano, Michal Skořepa, ekonomický expert České spořitelny. No a teď se vemte, že by teda politici zrušili tu sníženou sazbu DPH. Dostali 80 miliard, ale pak budou vysvětlat, proč ty maminky kupujou to sušené mléko prostě dráž, jo? No, proč máme drahý dětský oblečení, jo? To je stejná jako ta debata prostě úplně všechny mezinárodní organizace. A je, mimochodem je to i v těch doporučeních u toho fiskálního plánu na to snížení schodku, tak se tam stále opakuje doporučení, prostě dostaňte maminky do práce a pomozte školkám, předškolním zařízením, prostě péče o děti, všechno tohle, to opakuje se to. Prostě pořád máme nejdelší rodičovskou, teď se navýšá rodičovská, takže jediná debata je, proč ta rodičovská jako se zvyšuje skokem a není tady debata, proč už tady jako strašně dlouho nemáme prostě vymyšlený nějaký systém, kde by ty ženy mohly normálně pracovat nebo zkombinovat tu péči o dítě s prací, což by bylo jako výrazně lepší úplně pro všechny.
13: To tomu já naprosto rozumím. A opozice, když to všechno kritizuje teda ODS, mluví o tom, že jde o pojídání budoucnosti, slovy šéfa ODS Martina Kupky.
15: Znamená to, že ta vláda chce reálně každý den zadlužit Českou republiku.
13: Když Vít Rakušan ze STAN říká, že ten návrh rozpočtu je nezodpovědný.
16: V téhle chvíli ekonomického růstu, nízké inflace, nízké nezaměstnanosti.
13: Oni nějaký plán mají?
11: No, já si myslím, že jejich vlastně největší plán, který vláda Petra Fialy, která je teď v opozici, vlastně jsou všichni, předložila jako na dlouhodobou konsolidaci, že by byla ta důchodová reforma, jo? To je to prodloužení věku odchodu do důchodu, který slíbila tato vláda zrušit a také slíbila změnit valorizační vzorec. Jo? Tak u toho valorizačního vzorce pořád nevíme, protože to navýšení v rozpočtu je větší než ty 300, které by mělo být, ale jako prostě, kde se tam vzalo to číslo jako na ty důchody, myslím, že nějak teď hledá jako Národní rozpočtová rada. A co se týká toho prodlužování věku, tak vláda samozřejmě slíbá, že to zastropuje, ale také se k tomu zatím jako ještě nedostala. Mm-hmm. Takže to je otázka. Takže já si myslím, že tam bude velká debata a to bude takové asi nejvíc. Trochu problém je v tom, že sice české podniky chtějí čím dál jako víc pracovní síly, ale mají velký problém zaměstnávat lidi prostě nad 50, který mají prostě do důchodu hrozně daleko, jo. Takže já ne, jestli vyplynulo z té analýzy ministerstva práce, že každý, já nevím, druhý nebo třetí člověk před důchodem, že je doma, protože buď o někoho pečuje, mm-hmm. anebo prostě na té podpoře v nezaměstnanosti, protože je nezaměstnatelný. Jo. Takže tam bude muset jako být velký myšlenkový posun jako ze strany celé ekonomiky, že ti lidé musí být jako prostě zaměstnatelný a to. Ale jako velkou reformu jsem tady nezaznamenala.
13: No jinak to nepůjde.
11: Jinak to nepůjde, ale bude to jako hrozně těžký.
13: No a do příštího roku se ani velké reformy ale nestihnou, tam se teprve můžou třeba představit a začít se na nich pracovat, nicméně je Alena Schillerová teda připravená teď o tom návrhu rozpočtu ještě jednat s těmi koaličními partnery, protože má za sebou jednání s ministry, dospěla, znovu říkám, k tomu, o čem ona říká, že je maximum možného. Vláda bude schvalovat ten rozpočet na konci září, v říjnu ho bude řešit sněmovna. Tak kam se dostaneme z těch 389 miliard nakonec? Jak nízko?
11: No to kdybych věděla, to bych byla moc ráda. Myslím, že to neví ani paní ministrině. Myslím, že už ona sama avizovala, že se nedostaneme rozhodně o desítky miliard na nižší schodek. Hmm. Jo, pokud bude chtít pomoci rezortu školství, který chce 6 miliard, a současně, pokud z některých ministerstev dostane nabídku, kde dál spořit, tak si myslím, že to bude zhruba na stejno a pokud uspoří, nevím, 5, 6 do 10 miliard, tak budeme mít velké štěstí.
13: Tak uvidíme za pár měsíců, respektive za pár týdnů. Moc díky, že jste přišla, že jsme se o tom mohli společně pobavit.
11: Děkuju.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Julie Hrstková z Hospodářských novin, komentovala návrh rozpočtu pro příští rok a taky emoce, které to teda nejen ve vládě vyvolává. Další schůzky, ty budou následovat, v pondělí je koaliční rada a řešit se určitě bude i plán na další roky. Na závěr gratulace kolegům šéfredaktorovi Českého rozhlasu plus Josefu Pazderkovi a komentátorovi a analytikovi Ondřeji Soukupovi, kteří tady u nás v rádiu vytvářejí podcast Na východ o postsovětském prostoru, dostali totiž za svou práci cenu Rudolfa Metka. Zaslouženě. Tak si je někdy poslechněte. Naslyšenou v pondělí.

0: Izrael Kamaka vyvolal ve vysílání radiožurnálu pátek 4. září. Dobré ráno přejeme, máme pro vás další zprávy. Na hodinách jsou 4. U mikrofonu Rozálie Machartová.
1: Ve druhém čtvrtletí Češi měli průměrnou mzdu 52 tisíc korun. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici jako sabotáž. Menšík, Bartuňková i Bousková si zahrají třetí kolo tenisového US Open. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zhodnocení inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
3: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
1: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně, naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě. Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu vyšetřuje jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Vietnamský soud odsoudil v hromadném procesu k trestu smrti 11 lidí za pašování drog v zubní pastě z Francie. Do životí dostalo 19 obviněných. Podle vietnamských státních médií šlo o jeden z nejvýznamnějších hromadných soudních procesů s pašeráky drog v historii země. Před soudem celkem stanulo 227 lidí. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukazuje to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuty letos poprvé, říká sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
4: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále, co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím.
1: Odbornou pomoc v metropoli najdou děti například na webu Zahrada pro duši. Celostátně funguje třeba linka bezpečí.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík porazil Rakušana Rodionova a postoupil do třetího kola US Open. Tam se třísetovým duelem s Němkou Mariaovou probojovala také Nikola Bartuňková a postup slaví i Marie Bousková. Ta zatím na US Open nestratila ani set. Britku Dartovou porazila 6-2, 6-2. Na newyorském Grand Slamu si navíc vyrovnala kariérní maximum. Se svým výkonem v zápase byla velmi spokojená.
5: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem se držela tu úroveň a taky mi dneska pomohl servis, zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se všim v podstatě soupeřka, taky úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápase.
1: Ve druhém kole skončil Dalibor Svrčina a Kateřina Siňaková. Svrčina podlehl 1-3 na sety Italovi Darderimu. Siňaková prohrála s Osakovou z Japonska 1-6 v rozhodující třetí sadě.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Auto v protisměru na D2. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy velmi opatrně za Podivínem. U Břeclavy na 48. kilometru dostala policie hlášení o vozidle jedoucí proti správnému směru. Pokud jedete na Bratislavu, jste před Břeclaví, zpomalte, držte se raději v pravém pruhu, máte mít auto v protisměru. Na D10 pozor u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. V okolí sjezdu do centra a na Jičín na kilometru 44,5 se na vozovce pohybují lidé. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení. Uzavřený je odstavný pruh. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora stojí u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 porouchaný kamion je mezi pravým a odbočovacím pruhem a je označený s světelnou šipkou. A v Praze je opět průjezdný Strahovský tunel. Skončila tam noční údržba. Už tak projedete i ve směru z Břevnova na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přeháňky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách většinou kolem 21 stupně. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: 4 hodiny 6 minut, tak dneska někde teploty nad 30, ale víkend by se měl ochladit a taky častěji zaprší. Je pátek 4.9. James Blunt přijede příští rok do Prahy, teď vám ho taky zahrajeme.

0: Posloucháte Radiožurnál, za chvíli bude 4:45, dobré jitro. Fibromyalgií trpí v Česku podle odhadů odborníků 2-4% populace. Nemoc je nevyléčitelná a velmi těžce diagnostikovatelná. Pacienty přitom zcela vyřadí z běžného života. Trpí bolestmi hlavy, svalů, velkou únavou, nemůžou spát a často jim hučí v uších. Nárok na invalidní důchod mají, podle pacientské organizace jim ale ve většině případů není přiznaný právě proto, že někteří praktici a neurologové nemoc nedokážou rozeznat a popsat.
1: Bolesti celého těla, mdloby, závratě, bodání do svalů, pískání v hlavě.
2: Popisuje příznaky fibromyalgie František Hausenblas z Ústí nad Labem. První bolesti ucítil před 6 lety. Pomoci mu nedokázal jeho praktický lékař ani neurolog.
3: Fibromyalgie se nedá změřit. Ona se nedá zjistit na rentgenu, CT vyšetření. Aby se stanovila diagnóza fibromyalgie, tak se provádí spousta dalších vyšetření, která mají za úkol vyloučit jiný závažný zdravotní stav toho pacienta.
2: Dodává Vlasta Štochlová, předsedkyně pacientské organizace Cesta proti bolesti. Nemoc se nedá léčit, je možné užívat léky pro snížení bolesti, rehabilitovat. František Hausenblas celý život pracoval na stavbách, to teď není možné. Požádal proto opakovaně o invalidní důchod. Přiznán mu ale nebyl, vysvětluje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Pro posouzení není rozhodující samotná diagnóza, ale především její dlouhodobý funkční dopad na pracovní schopnosti konkrétního člověka. Posudkový orgán vychází z odborných lékařských nálezů a zdravotnické dokumentace.
2: A v tom je podle pacientské organizace Cesta proti bolesti celý problém. Vlasta Štochlová se prostřednictvím pacientů setkala s neznalostí fibromyalgie mezi některými praktickými lékaři i neurology.
3: Lékařů, kteří jsou schopni diagnostikovat fibromyalgii, je velice málo. Jsou to algeziologové a reumatologové. Praktický lékař, pokud nemá dobře zpracovanou zprávu od odborného lékaře, nemůže dobře napsat tu lékařskou zprávu pro okresní správu sociálního zabezpečení.
2: Konstatuje Vlasta Štochlová. Připravuje podklady pro jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí. Týkají se například osvěty mezi praktickými lékaři a neurology. Z Ústecka Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Čtvrt na pět minut a k tomu v pátek nad ránem posloucháte Radiožurnál. Teď aktuálně z Národního dopravního informačního centra v Ostravě Michal Šofér, Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D2 z Brna do Bratislavy teď je u Podivína uzavřená. Policie zasahuje na 41. kilometru v souvislosti s vozidlem jedoucím v protisměru. Tvoří se kolona, brzděte přední opatrně na 40. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Michale, děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na startu nového dne taky Bruce Springsteen, za chvíli v Radiožurnálu další legenda skupina U2 a za chvíli bude půl páté. Kvůli letošnímu extrémnímu nedostatku vody na mnoha místech v Česku uhynuli raci říční. V některých regionech se proto do akce vydali dobrovolníci, kteří se zvířata snažili zachránit a přenášeli je do jiných toků. Tím podle ochranářů mohli rakům spíš uškodit nebo dokonce rozšířit račí mor.
1: Pod tím můstkem tady je ta tuňka, tady se nashromáždili raci, ta voda byla mrtvá, tak jsme ty raky vyzbírali, dali jsme je tam pod skálu, kde jsme věděli, že jsou nějaký tuňky.
2: Obyvatel Radešova na Strakonicku Jan Hartl přenesl raky z vyschlé části potoka Peklo do místa, kde v něm voda ještě zbyla. Podle Miloše Buříče z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se mu tak podařilo raky zachránit. Společně s ním teď projdu koryto potoka, ve kterém je stále jen minimum vody.
3: Tamhle je rozkladající se celý rak říční. To stádium rozkladu je už veliký, už tam toho moc nezbývá.
2: Té vody je tady opravdu minimum, protože teď chodíme po obnaženém dně.
3: Momentálně v tom potoce nějaká voda je, protože nedávno tady pršelo. Nicméně ten potok byl kompletně vysušený a je to vidět i na tom dně, kde je vidět rozkládající se materiál i larvy hmyzu, který taky nepřežili to sucho.
2: Vy jste našel ještě části těla raků, teď například klepítko.
3: Ano, našli jsme dvě hlavohrudi, část zadečku plus pár klepítek. Tak tady je to zrovna takový čistší, tak ještě zkusíme zabrat tady. A máme tady jedno živýho. To je dobrá zpráva.
2: Vzniklo tady díky místním obyvatelům zřejmě několik tůní. To je ale tak maximum, co by měli lidé pro jejich záchranu dělat v případě sucha.
3: Když chcete raka říčního někam přenést, musíte moc dobře vědět, že to je skutečně rak říční a že máte lokalitu, kde přežije, který nevyschne za pár týdnů úplně stejným způsobem.
2: Větším nebezpečím pro raky říční jsou invazní druhy raků, kteří šíří račí mor, dodává ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš.
4: Běžný člověk asi úplně nepozná našeho raka od toho raka invazního. Pokud by toho raka někam přenášel do jiného toku, tak ohrozí, že prostě rozšíří tuto smrtelnou nákazu zase na další lokality. Úplně nejlepší je opravdu kontaktovat orgán ochrany přírody a domluvit se na dalším postupu.
2: V tocích, kde raci uhynuli kvůli suchu, má populace ještě naději na přežití. A to v případě, že v potoce zůstalo alespoň několik jedinců. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Skupina YouTube do zvuku, Radiožurnál v pátek 4. září. Dobré ráno přejeme, aktualizace zelené vlny do 3 minut. Čtyři hodiny 30 minut. A je tady Rozálie Machartová.
1: V Praze v podvečerních hodinách hořela onkologická klinika nemocnice na Homolce. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a evakuovali přibližně 20 osob. Byli mezi nimi pacienti, kliniky i personál. Budova hořela jen zvenku. Škodu hasiči odhadují na zhruba 30 milionů korun. Centrum je dál provozu schopné. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir představil plán na vysídlení Palestinců z pásma Gazy. Za rok by jich mělo odejít 250 tisíc. Za dalších 6 let pak téměř celé palestinské obyvatelstvo. Dohromady téměř 2 miliony lidí. Podle izraelského ministra obrany Izraele Kace teď země čeká na souhlas Spojených států, které mají dojednat přijetí Palestinců v konkrétních zemích. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a dnes se podle Povodí Vltavy kvůli suchu má dostat na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. Ve vozech dopravního podniku města Brna nově fungují počítadla cestujících. Celkem jich podnik nainstaloval přes 3000. Čidla snímající nástupy a výstupy cestujících pomůžou například s rozhodováním o tom, které spoje posílit a v jakých časech. Sport. Čeští volejbalisté prohráli v předposledním přípravném utkání před startem mistrovství Evropy. Domácí Belgii podlehli 0-3 na sety. Se stejným soupeřem se národní tým dnes v generálce na světový šampionát utká znovu. Mistrovství Evropy začne příští středu v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku. 12. etapu Vuelty vyhrál 20-letý slovinský cyklista Jakob Omrzel. Do cíle dojel s náskokem 1 minuty a 56 sekund. V průběžném pořadí závodu si stále drží první místo Španěl Enric Mas. Čech Jan Hirt je 20.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Pražském okruhu a překážka na D5 za Berounem. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště se uklízí po nehodě u sjezdu na Karlovarskou dálnici. Na kilometru 26,5 havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné plynule. Na D2 z Brna do Bratislavy už u Podivína projedete, policisté tam prověřovali hlášení o vozidle jedoucím v protisměru. Nebezpečí teď už podle ní nehrozí. Na D5 z Prahy do Plzně čekejte překážku za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 je po nehodě uzavřený odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří, ale jede se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: 4:05, dobré ráno. Letošní léto bylo pro české sportovce mimořádně úspěšné, tak i to si připomeneme chvilku po 4:45.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Pár minut a bude 4:45. Kunovickému výrobci letadel L410 společnosti Aircraft Industries dlouhodobě chybí zaměstnanci. Už víc než rok proto nabízí zájemcům bezplatný rekvalifikační program, který absolvují přímo v areálu továrny. Firma si tak už vychovala zhruba 50 nových pracovníků.
1: Zkouším si vrtání a nýtování.
2: Ukazuje mi účastník rekvalifikačního kurzu Milan Daněk.
1: Já jsem pracoval už pro sebe 12 let a chtěl jsem si zkusit něco nového.
2: Při práci na něj dohlíží mistr odborného výcviku Pavel Pospíšil.
3: Na dílně máme základní vybavení, vrtačku, brusku, nitovací lis a ruční nářadí a zbytek technologií používáme na dílně přímo ve výrobě.
2: Tam už 11 měsíců pracuje jeden z prvních absolventů rekvalifikace Roman Sládek.
4: Pracuji na pozici nitaře, mám na starosti tlakové klapky, které jsou součástí křídel a ještě sloupky řízení. Měl jsem už potřebu změnit svůj zaměstnání, protože jsem byl 27 let na OSVČ jako truhář, takže mě to přišlo jako dobrý nápad a kvalifikační kurz je určitě dobrý, protože bez toho bych se do výroby letadel nedostal.
2: Rekvalifikační kurzy pořádá letecká továrna každé 3 měsíce. Aktuálně hledá pracovníky na celkem 22 pozic, například nýtaře, leteckého klempíře, leteckého avionika, CNC operátora, strojního zámečníka nebo mechanika. Kurzy mají zájemci placené, říká personální ředitelka Šárka Novotná.
5: Už v momentě, kdy do toho kurzu nastupují, se stávají našimi zaměstnanci. Čili neplatí vůbec žádnou částku, je ten kurz pro ně jakoby školení zdarma a dostávají mzdu, která odpovídá tomu rekvalifikačnímu kurzu a v momentě, kdy splní zkoušky, nabíhají do reálného provozu.
2: Do výroby se účastníci kurzu můžou dostat klidně za pár týdnů. V Aircraft Industries aktuálně pracuje zhruba 1000 lidí. Jelikož společnost stále rozšiřuje výrobu, v nejbližší době by díky rekvalifikacím chtěla získat dalších 50 nových zaměstnanců. Z Kunovic Michal Sladký, Radiožurnál.

0: Bude 5 hodin v Radiožurnálu, za chvíli přidáme taky první ranní zprávy, po nich si už poslechněte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Do té doby ještě sport, rok 2026 je opravdu naplněný velkými sportovními akcemi. Olympijské hry, světové šampionáty hokejistů i fotbalistů a další vrcholné akce v olympijských sportech. A právě tam byli v létě mimořádně úspěšní čeští reprezentanti. Hned 6 z nich si z mistrovství světa nebo Evropy přivezlo zlatou medaili.
1: Bude to souboj v cílové rovince, Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje.
2: Bude na špičku lodě Martin Fuchs a těsně je zlatý.
3: Kromě rychlostního kanoisty Martina Fuchsy a vodního slalomáře Víta Přindiše vyhráli mistrovství světa taky Přindišovi kolegové Tereza Kneblová s Jakubem Krejčím, dále taky šermíř Aleksandr Šupenič a moderní pětibojař Matěj Lukeš. Evropské zlato pak přidali plavci Barbora Sémanová s Miroslavem Knedlou.
4: Knedla jde dopředu, Miroslav Knedla si domátává pro zlato, no to je neuvěřitelné.
3: A nezapomenutelné bylo i ryze české finále na tenisovém Wimbledonu. Linda Nosková v něm zdolala Karolínu Muchovou.
5: Tvrdá rána. Je to konec, je to konec. Přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech.
6: Musím říct, že je to neuvěřitelný a myslím, že to musí být strašně fajn pro všechny fanoušky. Co nás ještě nejvíc těší, že často je to, nebo že je to v olympijských disciplínách a že je to často i na sportovištích, kde se třeba za 2 roky olympiáda bude konat. To znamená, že i to prostředí jim vyhovuje a že je to velký příslib do budoucna.
3: Řekl šéf českého olympijského výboru Jiří Kejval, který mluvil také o atletice. Evropský šampionát dospělých sice reprezentantům nevyšel, junioři ale na mistrovství světa vybojovali 4 medaile. Královna sportu tak může v budoucnu českým fandům přinést spoustu radosti.
6: Já jsem optimista, je to především dobrá práce ve svazech, ty svazy, které dlouhodobě mají dobré výsledky, tak si vždycky projdou nějakými takovými generačními výměnami, ale standardně dodávají jako špičkové reprezentanty a vozí medaile.
3: Dodal Kejval, kterého těšilo, že čeští sportovci slavili v olympijských disciplínách a skvělé výsledky reprezentantů. Navíc podle něj můžou pomoct i nejmladší generaci. Až 80% českých dětí totiž podle ministerstva zdravotnictví trpí nedostatkem pohybu.
6: To je jakoby méně příjemná diskuze, děti a sport. Necítíme ten progres tak, jak bychom si asi všichni přáli. Tady ještě velká cesta, ale určitě úspěchy českých sportovců by měly tady tomu trendu hodně pomáhat.
3: A u obřích letních úspěchů jste byli i díky vysílání Radiožurnálu Sport, jediné sportovní rozhlasové stanice v českém éteru. František Typovský, Radiožurnál.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál v 5 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
3: Ke kauze dozimetr se podruhé schází sněmovní vyšetřovací komise. Jih Francie zasáhne další vlna veder, teploty se mají přiblížit 40 stupňům. České basketbalistky večer vstoupí do mistrovství světa zápasem s Itálií a bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Po druhé se schází sněmovní vyšetřovací komise ke kauze dozimetr. Jednání začne v 8 hodin ráno a bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci. Jejich jména komise neuvedla. Její člen Jan Papajanovský z opozičního hnutí STAN je k jednání skeptický.
4: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
3: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do března. 9 zemí, včetně Česka, bude spolupracovat v oblasti umělé inteligence. Takzvanou pražskou deklaraci podepsaly všechny země Vyšegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohli společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
5: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
3: Projekt by podle Havlíčka vešel na 100 miliard korun. Přihlášky posoudí Evropská komise. Na jihu Francie hrozí další vlna veder, varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce zasáhlo rekordní sucho.
6: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: V pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvercové památky má být opravená na začátku prosince. Celkově pak stát na obnovu unikátní bastionové pevnosti vyčlenil 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem.
1: Sport.
3: Prvními soupeřkami českých basketbalistek na mistrovství světa v Berlíně dnes budou Italky. Zápas skupinové fáze začne ve 20 hodin a 15 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z ní nabídne reportážní vstupy. O přednostech favorizované Itálie, se kterou mají Češky v posledních letech vyrovnanou bilanci, mluví reprezentantka Veronika Voráčková.
7: Pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky, takže si myslím, že tam to nebude úplně tak jako ty poslední 4 zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat. Myslím si, že ty první zápasy jsou takový nepředvídatelný.
3: A hokejisté Pardubic vyhráli úvodní zápas Ligy mistrů. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0. Uspěla i Plzeň, která zvítězila nad švédským Regle 4-0. Naopak Liberec ve Finsku podlehl hokejistům Tapary Tampere 3-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na pražském okruhu u Karlovarské dálnice a překážka na D3 za Veselým nad Lužnicí. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor u sjezdu na Karlovarskou dálnici. Na kilometru 26,5 havarovalo osobní auto. Je označené a výrazně ji nepřekáží. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora počítejte s překážkou u sjezdu na Jindřichův Hradec. Na kilometru 100,5 mezi odbočovacím a pravým pruhem stojí kamion. Je označený šipkou a kužely. Pozor na pohyb lidí okolo. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 zůstalo po nehodě dopravní značení v odstavném pruhu. A na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se ještě pracuje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě. Zatím projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: 5.06, přejeme dobré ráno, snad i pro vás o to lepší, že je páteční. Ranní radiožurnál začal, tak co si říct na začátku, ať se nám i dnes společně daří.

0: Radiožurnál začínáme v Ostravě, dvě velké ubytovny, v Ostravě jich končí, jednu koupil Obvod a chce jich zbourat, druhou majitel přestaví na komerční byty. Co to znamená? Zhruba tisícovka lidí, často seniori nebo rodiny s malými dětmi, teď hledá nové bydlení. Většinou jim nezbývá nic jiného, než zamířit do jiné ubytovny.
1: Kam budete bydlet?
2: Ještě nevím.
1: Nevíte.
2: Já to nemám trvalý pobyt. Budu muset až do Krnova.
1: Obyvatel ubytovny Hlubina Antonín zůstává v klidu. To Lukášem cloumá vztek.
3: Jak je to možné? Já nemám žádnou náhradu bydlení.
1: Jako otec 7 dětí se bojí, co bude, když nesežene nové bydlení. Trvalé bydliště má ve Slezské Ostravě. Mluvčí obvodu Sandra Štrejlová potvrzuje, že žádostí o ubytování teď přibývá, plno ale zatím nemají.
4: Slezská Ostrava má k dispozici 8 vstupních bytů o velikosti 2 plus 1 a dále azylový dům pro rodiny s dětmi.
1: Podle zástupce majitele ubytovny Hlubina Martina Sládečka už je budova z poloviny prázdná.
5: Jsme je přesunuli na jiné objekty, případně i ve spolupráci s jinými majiteli ubytoven, tak si našli bydlení i tam.
1: To ubytovna Sojva už je prázdná úplně. V 72 pokojích tu bydleli hlavně rodiny s dětmi. Před vchodem hlídá pracovník bezpečnostní služby.
2: Teď se to bude sanovat?
1: Bourat.
2: Deratizovat nejdřív.
1: Ubytovnu odkoupil za 100 milionů Obvod a podle tajemníka úřadu městské části Ostrava jich Petra Mentlíka se vystěhovali v klidu.
6: Všichni se přesunuli do nějakého jiného ubytování, ale nikoli do městského bytu. Nebo se vrátili Orlova, Frýdek Místek, Karviná, prostě kam patří.
1: Podle Petra Mentlíka byla jen asi třetina obyvatel z Ostravy jihu. Většinou zamířili do jiné ubytovny. Ve městě jich pořád funguje 22. Z nich 13 je těch, kterým se říká problémové. Z Ostravy Marta Pilařová, Rady.

vámi Radiožurnál. Hladiny ve vodních nádržích klesají, týká se to i Březové u Karlových Varů. Tam se vydáme v ranním Radiožurnálu ještě do půl šesté. Teď se podíváme na to, co se děje. Pět hodin, 15 minut. Ochranná služba prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů sobě pro skupinu aktivistů, která si říká detektivní parta. Šéf diplomacie, který patří mezi střežené osoby, nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svůj

0: Máme převážně oblačno, přehánky se budou vyskytovat hlavně na severu našeho území. Postupně bude mraku od jeho západu ubývat, ale večer se na severu Čech zatáhne a později musíme počítat s deštěm nebo přehánkami, výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty dnes vysoké, přímo letní, pohybovat se budou mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě dokonce tropy až 31 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech nad mořem naměříte kolem 21. A také bude poměrně větrno, foukat bude mírný, v západní polovině naší republiky ale čerstvý nárazový vítr. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Máme radiožurnál 5 hodin 19 minut. Vůbec poprvé v historii začne vodu v řekách doplňovat pouze Slapská přehradní nádrž. Povodí Vltavy kvůli suchu totiž ještě sníží odtok z nádrže Orlíka. My se tomu dnes ráno budeme opakovaně věnovat. Vydáme se k Orlíku i živě. No a potíže má také další místo, a sice přehrada Březová. Do ní přitéká méně vody, než z ní musí povodí ohřenutně vypouštět. Hladina proto klesá, no a na některých místech zůstává místo vody bahno a také obnažené břehy. Rybáři chtějí, aby vodohospodáři odtok omezili a v nádrži udrželi více vody, i když to může omezit život přímo pod přehradou.
1: Mně to tak přijde, že sem asi ani pomalu nic nepřitejká.
2: Říká Martin Červenka, hospodář Karlovarského rybářského svazu. Stojíme u místa, kde se řeka Teplá vlévá do Březovské přehrady. Za běžné situace tady hladina přechází v mokře, teď ale kam až se podíváme, vidíme jen bahno. Vypadá to tady jako měsíční krajina.
1: Na té hrázi to moc jako není tak vidět, tak jako tady v těch mělčích místech, no, co to vlastně jako by udělalo na té přehradě.
2: Teď tady ani na vodní hladinu nedohlédneme, kolik tady chybí vody.
1: Kilometr odhadem.
2: Jak to tu bývá hluboko?
1: Povodí
2: Ohře zvažuje omezení odtoku z přehrady. Méně vody by ale mohlo ohrozit život pod nádrží.
1: V letošním roce je pro nás vzácnější tady ta Březovská přehrada. Říkám už jenom vzhledem k tomu, jaký byl vliv na ten tok pod tou přehradou v jarních měsících a zimních měsících od toho kormorána.
2: I přes déšť a ochlazení v posledních dnech přitéká do přehrady stále méně vody, než z ní vodohospodáři musí vypouštět. Pokračuje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
3: V současné době je přítok do vodní nádrže 150 litrů za vteřinu a odtok je 222 litrů za vteřinu. Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce. Ve chvíli, kdy dostaneme povolení od krajského úřadu a hladina klesne ještě o 1,7 metru, pak přistoupíme ke snížení odtoku z nádrže.

0: nádrže.
1: Hlavní účel vodní nádrže Březová je protipovodňová ochrana města. Nebyla tedy stavěná na dlouhodobé nadlepšování toku pod nádrží. Z Březové u Karlových Varů, Václav Malý, Radiožurnál.

0: Los Frequencies v ranním radiožurnálu vás probouzejí nebo probírají v 5.24. My teď vyrážíme k ledu. Hokejisté Plzně totiž přehráli v prvním utkání Ligy mistrů švédského vicemistra Regle 4-0 a na úvod sezóny se prezentovali ve skvělé formě. Rozhodující úder zasadili Záporožiči soupeři po polovině utkání, kdy v rozmezí 21 sekund dali góly dvě letní posily, a sice Dany Katič a Aleš Čech.
1: Drahý to bude určitě. Kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první gol vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v lize mistrů, takže bude to drahý.
2: Usmíval se novic v plzeňském dresu Aleš Čech. Na jehož vítěznou trefu navázala po 21 sekundách další letní posila Dany Katič. U jeho gólu přitom nechtěně asistoval český útočník vicemistra Švédska Luboš Horký.
3: Dali gól a druhý dali hned zápěti, no, tam mě to zrovna blbě nějak nastřelilo a doklepli to dobrá, než to moc nepamatuju.
2: Popsal smolný moment před gólovou dorážkou Kanaďana Katiče Luboš Horký, kterého zasáhl kotouč do ucha. Dva slepené góly Regle srazily. A to už se nezmohlo na větší odpor.
3: Dali rychle dva góly a my jsme s tím chtěli něco udělat, ale neudělali jsme žádný větší tlak, nic, takže jsme ani neměli z čeho dát gól. Prostě bránili dobře, hrali jednoduše a zasloužili si vyhrát. No.
2: Chválil Škodu bývalý útočník Komety. Rozjetá Plzeň si před 2500 diváky došla pro zaslouženou výhru.
4: Bylo to výborný, 4 góly, na to moc nejsme zvyklí, což si myslím, že to mohlo být dobrý. A pro diváky škoda, že nepřišlo víc, ale jenom děkujeme těm, co přišli a viděli, myslím si, že hodně kvalitního soupeře.
2: Ocenil výkon svých svěřenců asistent trenéra Škody Jiří Weber. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Novináři Josef Pazderka a Ondřej Soukup dlouhodobě sledují dění v Rusku, na Ukrajině nebo v Pokavkazí, tedy v prostoru, který je sice geograficky blízko, ale často mu překvapivě málo rozumíme. Teď za to dostanou cenu Rudolfa Metka. Co člověk pochopí o Rusku až ve chvíli, kdy v něm skutečně žije? Proč je tak snadné se v postsovětském prostoru ztratit? A proč stojí za to se tam znovu a znovu vydávat? Josef Pazderka a Ondřej Soukup budou hosty Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Je 17:30. Zprávy Jana Utendorská.
4: Velcí dodavatelé energie v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Energie nakupují s předstihem, současný růst cen se tak v jejich cenicích aktuálně neprojevuje. Velká obchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné téměř ze 70%. Podle odborníků je to pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu jako sabotáž. Vyšetřovatelé mají dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle nepřetržitě vládnoucím poválečným kabinetem. U moci je 1413 dnů a překonala tak dosavadní rekord druhé vlády ex-premiéra Silvia Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari. A v Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Lidé teď sbírají hlavně žampiony. Pokud bude dál pršet, mohly by se objevit taky hřiby nebo lišky.
2: Sport.
4: Prvoligovou kabinu Hradce Králové posílil fotbalista Tomáš Čvančara. 26-letý hrotový útočník přichází z německé Borussie Mönchengladbach na roční hostování. Týmu se připojil i hned po svém přesunu do Čech. Za německý celek odehrál během dvou sezon 54 zápasů a dal 8 gólů. A záložník Alex Král se poprvé střelecky prosadil v dánské fotbalové lize. Jeho gól pomohl ke konečnému vítězství FC Kodaň 2-0 nad Norsjælandem. Po 6 kolech vede Kodaň tabulku dánské ligy o 1 bod.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na Pražském okruhu a na silnici 21 u Chebu. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 26,5 kilometru je po nehodě uzavřený pravý pruh. Na místě je šipka, kolem se jede plynule. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor při sjezdu na Jindřichův Hradec. Na 100 kilometru stojí porouchaný kamion, blokuje odbočovací pruh a místo je označené. A silnice 21 z Chebu do Františkových Lázní je v podjezdu dálnice D6 uzavřená. Vyšetřují tam nehodu, objízdná trasa přes Komorní dvůr a Střížov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ránu je nad Českem hodně oblačnosti, místy se objevuje slabý déšť nebo přehánky. Teploty jsou poměrně vysoké, pohybují se aktuálně mezi 14 a 18 stupni a vysoké budou i přes den. Dnes nás čeká, co se teplot týče, letní místy, dokonce tropický den. Odpoledne teploměry ukážou mezi 24 a 29 na jižní Moravě až 31 stupňů. A poměrně teplo dnes bude i na horách, tam naměříte kolem 21 stupňů Celsia. Počasí dnes ale moc slunce nenabíjí. Dne počítat musíme převážně s oblačným nebem a hlavně na severu se budou objevovat přehánky. Pak bude sice od jihozápadu oblačnosti ubývat, k večeru se ale nebe opět od severu zatáhne a mraky sebou přinesou déšť, ojediněle i bouřku. No a foukat bude mírný, v západní polovině Česka dokonce čerstvý jihozápadní vítr, který může mít nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. To byly zprávy. A teď už se k mikrofonu ranního Radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím, my s kolegy z kulturní redakce za chvíli s pozváním na muzikál Saturnin a ještě pro vás máme jeden převratný objev českých lékařů. Zdá se, že jedna česká studie dokonce může úplně změnit akutní plecní embolie, míněno tedy její léčbu. Detaily k tomu jsme zjistili a přidáme je za pár minut.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 7 minut po půl šesté, ranní radiožurnál, teď o lékařích z Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ti totiž přišli na to, že nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací dokonce až o 90%. Studie u více než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu pomocí léků s katetrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sražděniny přímo v plicních tepnách.
1: Jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
2: Potíže nejdřív 71letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
1: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
2: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
3: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
2: Viktor Kočka z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
4: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
5: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
4: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
2: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Ten příběh budete znát, dokonale vychovaný sluha a přitom vlastně pankáč. Tak takhle vidí Saturnina režisér Tomáš Dianiška, který slavný román Zdeňka Jirotky vůbec poprvé se troufl převést do muzikálové podoby. Muzikál Saturnin už má datum své premiéry, bude to 12. září a bude to v pražské Hybernii. A my jsme se teď byli podívat na jeho zkouškách.
1: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
2: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
1: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést ne jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře.
3: Kdo chce psa být? Ho si vždycky najde, že?
4: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
1: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
5: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné, navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
1: Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Hasiči večer likvidovali požár venkovní fasády onkologické kliniky pražské nemocnice Na Homolce. Zhruba 20 pacientů musela být preventivně evakuována, převezli je do okolních zdravotnických zařízení. Centrum je dál provozu schopné a my se k tomu vrátíme podrobněji krátce po 6. hodině. Automobilový koncern Volkswagen zruší dalších 50 000 pracovních míst po celém světě. No a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně uzavření. Tak právě takový úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada firmy. Náš německý reportér Tomáš Havlín zjišťuje další podrobnosti a také se z Berlína přihlásí do ranního vysílání.
6: Kolona na D1 v Brně a uzavřená silnice 21 u Chebu. Na D1 z Prahy na příjezdu do Brna houstne provoz. Zpomaluje se za sjezdem na výstaviště na stém 90. kilometru. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu pojedete 10 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 26. a 5. kilometru odklízejí následky nehody. Místo je označené, nezdržíte se. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů se za štipoklasy srazila dvě auta. Čekejte omezený průjezd. Kolony se netvoří. A silnice 21 z Chebu do Františkových Lázní je v podjezdu dálnice D6 za Chebem uzavřená, vyšetřují tam nehodu. Objízdná trasa přes Komorní dvůr a Střížov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnešní den bude velmi teplý, zamračený a také větrný. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr, který bude ale v západní polovině Čech přechodně zesilovat na čerstvý nárazový o rychlosti kolem 55 km v hodině. A podobně nestále bude i počasí. Nejprve oblačno s občasnými přeháňkami, nejčastěji na severu našeho území. Postupně se bude od jihozápadu oblačnost protrhávat. Večer se ale nebe opět, tentokrát od severu Čech, zatáhne a tato oblačnost sebou přinese déšť, přeháňky, místy i bouřky. Teploty odpoledne vyšplhají k 29, na jižní Moravě dokonce k 31 stupňům. Na horách dnes bude také teplo kolem 21 stupňů Celsia. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: hvězdě. To byl Damiano David, no a ranní radiožurnál teď 10 minut před 6. patří 20-leté tenistce Nicole Bartuňkové. Ta si letos poprvé v kariéře zahrála hlavní soutěž na Grand Slamu a dál pokračuje na Grand Slamových turnajích ve skvělých výkonech. Po Wimbledonu a také po Australian Open se letos dokázala probojovat také do třetího kola na dalších turnajích, konkrétně v New Yorku na US Open. A dařilo se jí a naše mikrofony byly samozřejmě u toho.
1: Je to super, za mě celý rok je neskutečný, já bych to vůbec nečekala, že bych se mi takhle dařilo. Třetí kolo znovu tady, to pro mě strašně znamená moc, ale vím, že tu kvalitu musím stále zlepšovat, abych nad těma holkama měla ještě rezervy, což teď je stále furt 50-50 každý zápas a sbírám zkušenosti a vůbec od sebe nic neočekávám. Každý zápas s takovýma hráčkami pro mě znamená strašně moc.
2: Vyprávila v New Yorku stále teprve 20-letá Nicola Bartuňková po 30. vítězství nad Němkou Máriovou. Ta je téměř dvakrát starší než česká tenistka a vyznává specifický herní styl. Drtivou většinu míčů hraje se spodní rotací.
1: Já jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. Fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký. Někdy možná i těžší než nějakou, která do toho furt chodí.
2: Říkala po postupu do třetího kola US Open Nicola Bartuňková. Podobně jako minulé Grand Slamy i ten závěrečný v New Yorku si užívá. Dokonce si pro turnaj připravila speciální ozdobu nechtů.
1: Mám tam jablko jako New York, jako Big Apple a pak sochu svobody. Takže jo, tak tohle je takové i můj hobby, bych řekla. Chci vlastně, kam pojedu, tak pro ty fanoušky, pro ten turnaj, jako aby si toho všimli, že si toho vážím, že tady fakt jsem, ale spíš je to taková pro mě taková radost malá. No.
2: Radostí pro Nicolu Bartuňkovou může být i fakt, že si na US Open zahraje ve třetím kole. Do této fáze turnaje se probojovali i Jakub Menčík a Marie Bousková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. Let's go!

0: Radiožurnál v 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Za nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Volkswagen zruší 50 000 pracovních míst a zřejmě i 4 továrny. Tenisté Bartuňková, Bousková a Menšík postoupili do třetího kola US Open. Po nehodě je uzavřená silnice 21 u Chebu směrem do Františkových Lázní. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Ode dneška bude z Orlíku otékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Povodí Vltavy tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
3: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
4: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
5: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
4: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Volkswagen zruší dalších 50 000 pracovních míst po celém světě a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně zavření. Úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada automobilového koncernu. Předseda představenstva Oliver Blume to označil za výrazný signál pro budoucnost firmy.
6: Dozorčí rada, tvořená převážně zástupci zaměstnanců a dolnosaské vlády, se škrtům prosazovaným představenstvem a velkými akcionáři bránila. Podle deníku Handelsblatt ale také hrozilo, že přijde o vliv na závody Volkswagenu, kdyby představenstvo vydělilo tuto kmenovou značku ze struktury mateřské společnosti. Jakmile se rozhodnutí o vydělení značky odložilo, tak dozorčí rada přijala, že pro 4 továrny v Německu nebude dlouhodobé využití, píše ekonomický deník. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Záchranáři stále častěji potřebují při zásazích pomoc hasičů. Jedním z důvodů je, že přibývá obézních pacientů.
7: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku.
8: Řidič sanitky František Mlínkec z bohumínské posádky volá hasiče někdy i dvakrát za směnu. Hasiči pomáhají snášet z bytů a domů pacienty kvůli nadměrné váze, ale taky kvůli úzkému schodišti nebo rozbitému výtahu, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
9: Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů.
8: Letos to za stejné období bylo o 600 více. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
10: Sport. 20-letá Nikola Bartuňková postoupila při debutu v hlavní soutěži na US Open už do třetího kola. Téměř dvakrát starší Němku Mariovou porazila 2-1 na sety. Soupeřka české tenistky hraje velmi netradičně. U drtivé většiny úderů používá spodní rotaci. Podle Bartuňkové bylo náročné s ní ve výměnách udržet trpělivost.
11: Jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. Fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z malá hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký. Někdy možná i těžší než nějakou, která do toho furt chodí.
10: Do třetího kola postoupili i Jakub Menšík a Marie Bousková. Kateřina Siňáková s Daliborem Svrčinou v singlu končí. České basketbalistky se dnes po 12 letech vrátí na světový šampionát. V Berlíně ve 20:15 nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Itálii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Kývalky a uzavřená silnice 21 u Chebu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 hlásíte silný provoz. Osobními auty je to do omezení v Brně na 25 minut. Kamiony jsou chvílemi v pravém pruhu bez pohybu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník stojí na 17. kilometru porouchané vozidlo v odstavném pruhu za světelnou šipkou. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpozorněte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 27. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu, místo je označené, nezdržíte se. Silnice 21 je na výjezdu z Chebu směrem do Františkových Lázní uzavřená. Projet se nedá v podjezdu dálnice D6. Je to po dopravní nehodě. Dá se to objet přes Komorní dvůr. A na silnici 38 z Kolína do Havlíčkova Brodu za Skuhorovem pracují na několika místech silničáři, jezdí se kyvadlově, zpoždění kolem 20 minut a směrem do Kolína jsou kolony o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně oblačno, postupně se od jeho západu i vyjasní, večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá i déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, první víkend nového školního roku před námi. Ranní radiožurnál nabitý informacemi taktéž. Tak ať se daří, začínáme další hodinu.

0: Radiožurnál o tom, co se děje teď 10 minut po 6. Budeme mluvit o novém onkologickém centru fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. To zůstává po včerejším požáru v provozu. Oheň budovu poničil sice zvenku na fasádě, ale dovnitř se nedostal. Nemocnice škodu odhaduje na 30 milionů. Podrobnosti přidá Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Požár vypukl v ulici Reongenova včera před 6. večer. Hasiči kvůli rozsahu zásahu vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Plameny dostali pod kontrolu zhruba během půl hodiny, potom ale ještě rozebírali plechové opláštění budovy a hledali taky skrytá ohniska. Požár nikoho nezranil, záchranné složky ale z bezpečnostních důvodů evakuovali 18 lidí, většina z toho byli pacienti, ti se přesunuli do jiných zdravotnických zařízení. Podle nemocnice jsou všichni v pořádku a s přesunem pomáhal i velký záchranářský autobus Fénix, který zvládne přepravit až 12 ležících pacientů.
0: No a zasáhl tedy požár nějak provoz nemocnice?
1: Podle její mluvčí Martiny Dostálové dál funguje bez omezení. I samotné onkologické centrum je provozu schopné ve všech částech. A příčinu požáru dál vyšetřují policisté.
0: Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál. Ve veřejném prostoru stále můžeme narazit na prodejní automaty s potenciálně nebezpečným zbožím. Dají se v nich koupit omamné látky nejasného původu. Koupit si je můžou i děti. Bojují proti nim teď efektivně v Brně. Jak to uslyšíte v reportáži za chvíli. Dobré ráno, teď je 4:07. A další novinka. Až 10 let vězení za nehodu způsobenou popilosti nebo pod vlivem drog, při které zemře člověk. Tak takové zpřísnění trestů navrhuje Ministerstvo spravedlnosti. Vládě chce novinku k posouzení předložit ještě v průběhu září a my podrobnosti chystáme do vysílání po 6:30. Italové dnes slaví, vláda premiérky Giorgi Meloniové se totiž stala vůbec nejdéle vládnoucím kabinetem v poválečné historii země. Když to spočítáme, tak je u moci celých 1413 dnů.
1: Překážka na D2 u Modřic a kolona na D1 u Kývalky. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Modřice. Na 3. kilometru leží pneumatika, může se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zastavuje pravý pruh na kilometru 181. Osobními auty je to do omezení v Brně na půl hodiny. Souběžná silnice je průjezdná za

0: Později se rozpršelo, výjimečně nás může překvapit i bouřka. Teploty dnes vystoupí ještě hodně vysoko, odpoledne vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až k 31 stupňům Celsia. Pokud se chystáte na hory, pak vás čekají příjemné teploty kolem 21 stupňů. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: 6 hodin 20 minut s vámi Radiožurnál. Vypadá to, že nás opět překvapí velmi teplé počasí. No a jedna informace, která s tím souvisí, vůbec poprvé v historii začne vodu v řekách doplňovat Slapská nádrž. Povodí Vltavy kvůli suchu ještě musí snížit odtok z nádrže Orlík. Je to téma pro nás v příští vysílací hodině ranního Radiožurnálu. No a teď už do Brna. Policisté a také tamní brněnské úřady se totiž velmi intenzivně pustili do boje proti automatům s nebezpečnými psychoaktivními látkami. Některé už se jim podařilo z území města Brna odstranit, no a další tak u těch se to snaží také dokonat. Zboží si v těchto automatech totiž můžou koupit i děti. A některé po předávkování poté skončily také v nemocnici ve vážném stavu.
2: V obchodním domě Omega na náměstí Svobody v Brně stojí bílý automat. Prázdný, odpojený od elektřiny. Nahoře je kamera a čtečka občanských průkazů. Opatření, které ale děti nemají problém obejít.
3: Oslovovali kolem jdoucí a žádali, aby jim povali ty výrobky z těch automatů.
2: Popisuje Martina Čermáková, vedoucí pracovního týmu Toxy jihomoravské policie. Ta zboží z automatu, jako je tento, zabavila a poslala na analýzu.
3: Je tam zahájeno řízení s podezřením na trestný čin neoprávněná výroba a nakládání s psychotropními látkami.
2: Automat patří olomoucké firmě Damaon. Na dotazy neodpověděla. Majitel obchodního domu Omega jen stručně konstatoval, že věc neřeší a je to starost provozovatele automatu. Zboží z těchto přístrojů všem může být nebezpečné, varuje Viktor Mravčík ze společnosti Podané ruce.
4: Prodejci prodávají jako sběratelské předměty, hnojivo, jako barvivo.
2: Jsou to třeba syntetické kanabinoidy s nejasným původem a složením. Je jednoduché se jimi předávkovat, což se dětem několikrát stalo a skončili v péči lékařů, dodává Čermáková.
3: A stejně jdou a ten výrobek si koupí znovu.
2: Brněnský magistrát si proto společně s policií i dalšími úřady nechal automaty zmapovat, říká mluvčí Brna Klára Opálková.
5: A zaznamenali jsme jich 8.
2: Z toho 5 v Brně středu. Radnice si na toto počítání najala brigádníka Mikuláše, který pravidelně městskou část prochází a hledá, kde automaty stojí.
6: Kontroluju, jestli vůbec je funkční nebo ne, ale hlavně vlastně musím vyfotit ho a poslat ho nadřízenému.
2: Policie nebo třeba krajská hygienická stanice ujišťuje, že bude v kontrolách pokračovat, a nejen v Brně. Tomáš Kremer, Radiožurnál.
7: Vinohradská 12.
8: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
9: Motoristé se s hnutím ANO hádají o rozpočtu a plánu.

0: Plánované utrácení na příští rok vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle vládní trojka neshodne?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
2: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
2: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Novináři Josef Pazderka a Ondřej Soukup dlouhodobě sledují dění v Rusku, na Ukrajině nebo v Pokavkazí, tedy v prostoru, který je sice geograficky blízko, ale často mu překvapivě málo rozumíme. Teď za to dostanou cenu Rudolfa Metka. Co člověk pochopí o Rusku až ve chvíli, kdy v něm skutečně žije? Proč je tak snadné se v postsovětském prostoru ztratit? A proč stojí za to se tam znovu a znovu vydávat? Josef Pazderka a Ondřej Soukup budou hosty Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radiožurnál je půl sedmé. Jana Utendorfská zprávy.
6: Po druhé se schází sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání začne v 8 hodin ráno a bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci, jejich jména komise neuvedla. Prověřit má fungování pražského dopravního podniku středočeských silničářů nebo VZP v souvislosti s kauzou. Výsledky má sněmovně předložit do března. Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský ropný sklad ve městě Soči v Krasnodarském kraji. Na místě vypukl požár, informovali o tom tamní úřady. Rozsah škod ale nezveřejnili. Podle videí na sociální síti Telegram jde o dvě největší ruské ropné společnosti Rosněft a Lukoil. A společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži. Dnes je nejhodnotější značkou světa, která podniká i v řadě dalších oblastí, jako je například umělá inteligence.
7: Sport.
6: Hokejisté Pardubic vyhráli první zápas Ligy mistrů. Pod vedením kouče Filipa Pešána zdoleli polský tým Tychy 6-0. Úspěšně do nové sezóny vstoupili i hráči Plzně, kteří porazili švédské Regle 4-0. Poslední český zástupce v prestižní soutěži Liberec prohrál na ledě finského celku Tapary Tampere 3-6.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D4 před Jílovištěm. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 176 stojí kamiony v pravém pruhu. Osobními auty je to do zúžení v Brně teď na půl hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 11. a 5. kilometru počítejte s kolonou kvůli omezení u Jíloviště. Je to na necelých 10 minut. Na silnici 56 z Ostravice do Bílé dejte pozor kolem nádrže Šance. Za odbočkou na osadu Hutě leží velký kámen. Silnice 21 je na výjezdu z Chebu směrem do Františkových Lázní stále uzavřená po nehodě. Projet se nedá v podjezdu dálnice D6. Možná je trasa přes Komorní dvůr. V Praze teď klidněji než obvykle. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. A v Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi na necelých 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Za teploty dnešního rána by se nemusel stydět ani běžný červenec. Teploty se totiž držely mezi 13 a 18 stupni a ani přes den nás nečekají průměrné zářijové teploty. Také se vrátíme do horkého léta. Na teploměrech dnes odpoledne uvidíme od 24 do 29 stupňů. Na jihu Moravy bude dokonce tropických 31. Počasí ale bude proměnlivé. Nejprve hodně mraků s přeháňkami, kterých bude nejvíc na severu. Potom bude oblačnosti od jeho západu ubývat, k večeru se k nám ale vrátí a přinese sebou další srážky a dokonce i bouřky. V noci na zítřek přejde přes naše území studená fronta a víkend už nabídne mírnější teploty, nejčastěji mezi 20 a 24 stupni. V sobotu bude ještě doznívat déšť, neděle už ale bude slunečná. A podle předpokladů meteorologů budou právě o víkendu dobré podmínky pro růst hub. A to hlavně v podhorských a horských oblastech. Tolik zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání Radiožurnálu s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Nehody pod vlivem alkoholu a drog s přísnějšími tresty. I to je téma pro nás.
7: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Za nehody pod vlivem alkoholu nebo drog přísnější tresty, to prosazuje Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě teď v září. Ministerstvo reaguje i na nedávnou nehodu na Brněnsku, kdy řidič havaroval, když vezl v autě 5 dětí a následně nalíchal 3,5 promile. Teď mu hrozí 6 let vězení.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
2: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
3: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 643. České basketbalistky večer po 12-leté pauze vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně vyzvou na úvod skupiny Italky. O 3 postupová místa do play-off pak zabojují ještě proti Číňankám a Američankám. Češky to ale nebudou mít jednoduché, protože ani v jednom utkání i kvůli absencím pivotek nejsou favoritkami.
1: Že se všichni těšíme, že už jsme tady od pondělka. Je to tady docela dlouhý, je to moje první mistrovství.
2: Světa má na mysli zkušená křídelnice české ženské basketbalové reprezentace Veronika Voráčková.
3: Je to pro nás obrovská odměna, čest, opravdu si vážíme toho, že jsme mezi 16 nejlepšími týmy světa a ta cesta opravdu byla dlouhá. No, začala už někdy před 3 lety a jediné, co mě mrzí, je, že spousta hráček, která se to zasloužila, tak vlastně tady dneska nemůže hrát. My jsme se dostali fakt do velmi těžké situace, ale prostě musíme se s ní poprat.
2: Zmiňuje trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková a mluví hlavně o zraněných pivotkách Emě Čechové s Julií Reisingerovou. Ty budou duely s Italkami, Číňankami a Američankami a případně další pouze sledovat.
3: Budou to nesmírně těžké zápasy, byly by těžké, když jsme tady měli Emu a Julču. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat.
2: Ze současného, zase o něco mladšího výběru, jen jedna hráčka byla u poslední české účasti na světovém šampionátu před 12 lety. Byla to Alena Hanušová, která je teď v 35 nejstarší členkou národního týmu. Tou nejmladší je 19-letá světadivce pivotka Kateřina Kalná, která v roce 2014 teprve začínala s basketbalem.
4: No, chodila jsem do školy, byla jsem v první třídě, ale začínala jsem taky s atletikou. Vo basketu jsem neměla žádný velký mění zrovna.
2: Směje se Kateřina Kalná, která loni v létě hrála v Brně ještě na mistrovství světa basketbalistek do 19 let. Teď i s jinými reprezentačními spoluhráčkami čeká první utkání na dospělém světovém šampionátu. V přímém přenosu radiožurnálu Sport od 20.15 proti Itálii. Z berlínské haly Maxe Schmelinga, Jakub Kanta, radiožurnál.
0: Tady je radiožurnál ve 6:45. A krátce o tom, co se děje. Vodohospodáři se chystají snížit kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady. Chybějící vodu v řekách začne teď samostatně doplňovat Slapská přehrada. A právě tohle se stane vůbec poprvé v historii. My se tomu budeme určitě dnes věnovat podrobněji. Po 7. hodině to probereme detailně. No a hostem ranního interview v 7 hodin a 50 minut bude na tohle téma přímo ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. V ulicích Uherského Hradiště to dnes bude v skutku velmi netradiční a pozoruhodný zážitek. Můžete tam totiž potkat postavy třeba z komedie S tebou mě baví svět, nebo ze známého westernu Limonádový Joe, anebo Vikomta Valmonta ze hry Nebezpečné vztahy. Tak slovácké divadlo právě tímhletím průvodem herců v kostýmech na Masarykově náměstí dnes zahajuje novou sezónu.
5: Překážka na D10 u Březiny a kolona na D1 u Ostrovačic. Na D10 z Turnova do Prahy zpozorněte za sjezdem na Březinu. Mezi 61. a 60. kilometrem leží plachta, může se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 173 postávají kamiony, opatrně brzdí relativně prudce téměř do zastavení. Pokračují do omezení v Brně, osobními auty pojedete celý úsek zhruba půl hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 11. kilometru čekejte kolonu kvůli stavbě mostu u Jíloviště, na 9. kilometru zdržení do 10 minut. A na Pražském okruhu obousměrně zesílil provoz před Ořechem, směrem na letiště se zpomaluje u Lohkova na 15. kilometru, ve směru na D1 začíná kolona u dálnice D5. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Do střední Evropy, tedy i na naše území, dnes bude zasahovat výběžek vyššího tlaku vzduchu a kvůli tomu k nám začne proudit velmi teplý vzduch od jeho západu. Po jeho severním okraji ale bude postupovat frontální systém, který sebou přinese víc oblačnosti a hlavně na sever Čech také srážky. V noci na zítřek přejde přes naši republiku od severozápadu studená fronta, přinese k nám déšť a také se ochladí. Teploty klesnou o zhruba 5 stupňů. V neděli se ale počasí uklidní, to už nás čeká slunečno s příjemnými zářijovými teplotami, které se budou držet lehce nad 20. Krásný pátek.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, je pátek, 6 hodin 50 minut. Máme pro vás teď aktuální informace, které se týkají německé policie. Ta totiž vyšetřuje další pravděpodobný pokus o sabotáž. U elektrické stanice v západoněmeckém Dormanglu bylo včera večer zřejmě nalezeno odpalovací zařízení. V úterý už někdo zaútočil na rozvodné stanice jinde v severním Porýní ve Vestfálsku a také v Braniborsku. Víc tomu zjišťoval Dominik Tesár ze zahraniční redakce a zjistil. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se tedy přesně v Dormagenu stalo?
1: Pozorný kolem jdoucí si všiml možného odpalovacího zařízení a upozornil policii, ta tedy incident v městečku mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem začala vyšetřovat jako sabotáž, jak informovala agentura DPA, přestože nevznikly žádné škody. Vyšetřovatelé v Kolíně mají podle mluvčího policie dopis, kterým se někdo má hlásit k odpovědnosti. Podobně tomu je v případě toho úterního útoku v Braniborsku, kde škody napáchala doma vyrobená pyrotechnika podobná té zábavní v Bergheimu, který je tak jako Dormagen u Kolína nad Rýnem útočník použil jak tuto pyrotechniku, tak i odpalovací zařízení.
0: No a mezi tím ještě někdo útočil v Mnichově?
1: Ano, v noci na čtvrtek přistály zápalné bomby vyhozené z auta na staveništi firmy Rode & Schwarz, která působí v elektrotechnickém průmyslu a mimo jiné dodává komunikační a měřící přístroje i německé armádě. Policie podezřívá dva Bulhary, které zadržela. O odhalených plánech na sabotáž v podobnou dobu informovala taky dánská kontrarozvědka s tím, že za plány stálo Rusko. Šéf kontrarozvědky deníku Berlingske řekl, že rovněž žhářský útok měl mířit na ukrajinské výrobce zbraní v Dánsku. Ruské tajné služby obvinuje i německá vláda, a to z incidentu na lipském letišti, kde se srazilo letadlo s dronem. Berlín proto přistoupil k diplomatickým krokům, mimo jiné k uzavření ruského domu v Berlíně. Moskva ale odpovědnost za incident odmítá a reagovala s tím, že uzavře německé kulturní Goetheho instituty.
0: Německá policie vyšetřuje další sabotáže. Dominik Tesár přinesl podrobnosti, díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: S vámi Radiožurnál i s našimi dopravními zpravodaji na silnicích a dálnicích ve spojení. Na příjezdu do Brna pod jedničce kamiony už teď stojí od 172. kilometru. Tak s tím počítejte a dobře dojďte, i když něco později.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Motoristé se s hnutím ANO hádají o rozpočtu a plánované utrácení na příští rok vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle vládní trojka neshodne?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Tady je Radiožurnál 7 hodin. A se zprávami Jana Utendorská.
3: Plynuje v Česku dostatek, většina velkých dodavatelů zatím ceny nezvedá. Kabinet Giorgi Meloniové vládne nejdéle v poválečné historii Itálie. Tři čeští tenisté postoupili do třetího kola US Open. Na nehodu pozor na dálnici D1 na kilometru 151 směrem do Brna. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Energie nakupují s předstihem. Současný růst cen se tak v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkou obchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníku plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné téměř ze 70%. Podle odborníků je to pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství. Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Postup ochranky prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
4: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
3: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle vládnoucím kabinetem v poválečné historii. U moci je 1413 dnů a v délce vládnutí tak překonala druhý kabinet expremiéra Silvia Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari.
5: Nejstabilnější vláda v historii Italské republiky je velmi důležitý milník pro všechny Italy. Znamená to víc pracovních míst, víc bezpečnosti, víc důvěry v zahraničí. Je to díky premiérce Meloniové a bratrům Itálie.
6: Upsal v přístavním městě Bari vlivný poslanec bratrů Itálie Giovanni Donzelli. Itálie měla za posledních 80 let zhruba 70 vlád. Některé vydržely jen pár měsíců, jiné něco přes rok. Bratři Itálie očekávají, že do přístavního města na oslavy dorazí tisícovky lidí a že jim tento úspěch pomůže v kampani před parlamentními volbami v příštím roce. Martin Balucha, Radiožurnál.
3: V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebudou v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
7: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo. Sport.
8: Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík prošli na US Open do třetího kola. Bousková porazila ve dvou setech Britku Dartovou, Bartuňková zdolala ve třech sadách Němku Mariovou a Menšík vyhrál nad Rakušanem Rodionovem ve čtyřech setech. Ve dvou hře naopak končí Kateřina Siniaková, která prohrála ve třech setech s Japonkou Osakovou. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku, ale zejména ve druhé sadě trápila a předvedla v ní velký obrat.
9: A hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5, vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já si to hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho třetího setu.
8: Vypadl taky Dalibor Svrčina, Italovi Darderimu podlehl 1-3 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Studenky a nehoda u Tasova. Na D1 z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na Studenku na kilometru 332 nebezpečná překážka.
11: Leží v levém pruhu velká pneumatika. Přímo
10: uprostřed levého pruhu. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí východ na kilometru 151 hlásíte nehodu, vozidlo je v odstavném pruhu, i tak se vybočuje.
12: Auto do svodidel, ty plasty a všechno jsou aj zatají do levého pruhu a vytekli tam provozní kapaliny.
10: Na místě teď hasiči uklidili trosky, vytvořila se kolona, má teď zhruba kilometr a půl, zdržíte se přes 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 169 čekejte frontu hlavně kamionů, pokračují do omezení v Brně, osobními auty pojedete celý úsek více než půl hodiny. A na silnici 16 ze Slaného do Mělníka postojíte u Spomyšle, opravují tam železniční přejezd, jezdí se Kyvadlově, zdržíte se zhruba 10 minut. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je tradiční kolona. Zpomalíte už za dálnicí D11 na východní části okruhu a celý úsek pojedete zhruba 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě bude až 31. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
2: Dobré ráno, ve Francii opět varují před tropickými teplotami, i u nás se ještě stihneme ohřát a bude také sucho. Tomu ostatně čelí i Vltavská kaskáda. Vody v Orlické přehradě je tak málo, že její hladina dnes zřejmě letos klesne na kritickou hranici. Vodohospodáři proto musí konat a začnou průtok Vltavy doplňovat ze slap. Podrobnosti k tomu chystáme do ranního Radiožurnálu za malou chvíli i v ranním interview 7.50. Dobré ráno.

0: Radiožurnál 9 minut po 7. Vůbec poprvé v historii začnou dnes vodohospodáři kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Její voda bude tentokrát tedy doplňovat minimální průtok ve Vltavské kaskádě. Hladina vodní nádrže Orlí totiž dnes pravděpodobně klesne až na kritickou hranici. Podrobnosti doplní Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Hladina Orlíku klesá už od dubna. Včera večer byla asi zhruba 30 cm nad kritickou hranicí a podle Povodí Vltavy se na ní dostane dnes odpoledne nebo možná až večer. Od té chvíle bude z Orlíku otékat už jen takové množství vody, které do něj přiteče. To je v současné době zhruba 15 metrů krychlových vody za vteřinu. Teď přitom přehrada vypouští skoro třikrát tolik. A právě tenhle rozdíl by měla doplnit Slapská přehrada.
0: A omezí nějak ten úbytek vody provoz elektrárny na Orlíku?
1: Výroba elektřiny se nezastaví, elektrárna ale bude fungovat s nižším výkonem. Nebude tak moc zajistit službu během hodin, kdy je spotřeba největší. Větší roli proto převezmou jiné zdroje, jako třeba přečerpávající elektrárny Dlouhé Stráně a Dalešice.
0: Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: K tématu se vrátíme ještě v této hodině. Hostem ranního interview v 7.50 bude přímo generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Tak buďte s námi. Radiožurnál 7 hodin 10 minut.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 4:08. Za necelou hodinu, tedy v 8 ráno, se schází sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Pozvala si 4 svědky, jednání je neveřejné. Komise má za úkol prověřit, jak fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři anebo VZP, a to v souvislosti s vyšetřovanou korupční kauzou. A jedna nejnovější sportovní zpráva. Tenista, bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios, dostal za užití kokainu měsíční trest. 31-letý Australan současně musí také podstoupit léčbu.
3: Nehody na D1 u Studenky a Tasova. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Studenku ležela v levém pruhu pneumatika. Na kilometru 332 se kvůli tomu před okamžikem stala nehoda. Na místě už je policie, vozidla teď odstavila, jsou v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ z kilometru 146 čekejte kolonu. Na 151. kilometru se po nehodě projíždí levým pruhem. Kolona je teď na více než 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 170 počítejte s kolonou kamionů. Nesouvisle pokračují ke sjezdu na Bratislavu, osobní auta více brzdí za sjezdem na Popůvky. A na dálnici D4 ve směru ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku je z 11. kilometru kolona kvůli omezení u jíloviště na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Dnes bude sice nejteplejší den v tomto týdnu, počasí ale bude

0: Radiožurnál 720. Dalších 50 tisíc pracovních míst zanikne v německém automobilovém koncernu Volkswagen a blízko uzavření jsou 4 továrny v Německu. Úsporný plán, který má zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost firmy, přijala pozdě večer dozorčí rada Volkswagenu. A vlastně tím taky zažehnala hrozící konflikt uvnitř koncernu. Víc nám poví berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Dobré ráno, Tomáši.
1: Dobré ráno, v Německu se mluví o překvapení, že dozorčí rada ten úsporný plán včera večer schválila, a to proto, že se vědělo, že ona má s tím úsporným plánem problémy, ostatně ho v červenci už jednou odmítla, no a tento týden smiřovací rozhovory mezi ní a představenstvem vlastně k ničemu nevedly, čili víc lidí by se asi vsadilo, že se dnes, na kdy bylo to jednání dozorčí rady plánované, bude jednat celý den a nic z toho nevzejde, než že tedy ta dohoda bude na světě už takto dřív, předvečer.
0: A má to být takový plán rozvoje firmy do roku 2030, kterým se Volkswagen adaptuje na ten zostřený konkurenční boj a pokusí se něco udělat s tou svojí slábnoucí pozicí na světových trzích. Co je součástí toho plánu?
1: Mně na tom vlastně přijde pozoruhodné, do jaké míry je plán rozvoje, plán budoucnosti, zároveň úsporným plánem. Ten výsledek se moc neliší od toho, s čím šéf představenstva Oliver Blume minulý týden objížděl závody Volkswagenu v Německu a o čem přesvědčoval zaměstnance, čili že Volkswagen bude muset zeštíhlit, vyrábět například méně modelů, pakže v rámci koncernu samozřejmě se budou rušit další pracovní místa. Před 2 lety se dohodlo, že to bude 50 tisíc míst, teď by to mělo být ještě o 50 tisíc víc, přičemž jak se to rozdělí mezi jednotlivé značky země a továrny, to koncern zatím neupřesnil. No a snížit by se měly také výrobní kapacity v Evropě. Volkswagen tady chce vyrábět o 500 000 aut ročně méně než dosud a v této souvislosti právě trvá i na tom, že od roku 2031 nebude mít dlouhodobé využití pro 3 z 10 závodů značky Volkswagen a 1 ze 2 továren Audi na území Německa.
0: No a jak to, že dozorčí rada, ve které tedy dohromady mají většinu hlasů zástupci zaměstnanců a dolnosaská vláda, kývla na to uzavření závodu, předtím přece zavírání kategoricky odmítala?
1: Jednak tedy to uzavírání závodu není zcela definitivní, mluví se o tom, že se pro ně najde nějaké jiné využití nebo se přeorientují, už třeba takový skomírající závod Volkswagenu v Osnabriku, tam už napsal to teď denní

0: deník Frankfurter Allgemeine Zeitung se objevují delší dobu muži v uniformách a v tamní lakovně se začaly zkoušet odstíny zelené, takže je tam asi na snadě taková spolupráce s obranným průmyslem, ale pokud jde o to včerejší rozhodování dozorčí rady, to je poměrně spletitý problém. Pokud budeme vycházet z informací deníku Handelsblatt, tak dozorčí radě hrozilo nejen to, že ji představenstvo v čele s Oliverem Blumem takzvaně jednorázově obejde, tedy totiž, že svolá mimořádnou valnou hromadu akcionářů a ty škrty prostě prosadí, ale zaměstnancům, respektive zástupcům zaměstnanců a donosaské vládě hrozilo taky, že dlouhodobě a strukturálně oslabí, pokud by prošel návrh představenstva na takzvané vydělení kmenové značky Volkswagen z mateřského koncernu, na který by tím dozorčí rada jaksi neměla už potom takový vliv. No a když včera dostala signál, že se to rozhodnutí o vydělení značky Volkswagen odkládá, tak se prý dozorčí rada podle deníku Handelsblatt poměrně rychle smířila s tím, že ty zmíněné čtyři závody zůstanou v nejistotě. A to vlastně otevřelo cestu k té pozdně večerní dohodě.
1: Tomáš Havlín, naslyšenou.

0: Tady je Radiožurnál Plus, jsme.
1: Další zprávy, Jana Utendorovská.
2: Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, například vybržďování nebo ujíždění před policií, by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu nebo drog. Konkrétní podobu změn teď ministerstvo spravedlnosti připravuje. Povodně v Nepálu z minulého týdne zničily infrastrukturu a domy za v přepočtu asi 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. V Nepálu a sousedním Tibetu zemřelo více než 1200 lidí. Přes 4000 dalších úřady stále pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněny v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší. Na jihu Francie hrozí další vlna vedere. Podle meteorologů se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření. A premiérou opery Čerta Káča Antonína Dvořáka dnes začne nová sezóna Moravského divadla Olomouc. Připravené jsou dvě verze, celovečerní pro dospělé a kratší pro děti. Sport. Čeští volejbalisté v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím Evropy prohráli. V Belgii podlehli domácí reprezentaci 0-3. Dnes s ní budou hrát znovu. A české basketbalistky vstoupí do mistrovství světa. V Berlíně čekají od 20 hodin a 15 minut Italky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Tasova a kolona u Ostrovačic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ opatrně na kilometru 145 se zastavuje pravý pruh. Po pojíždí se až na kilometr 151, tam narazilo auto do svodidel. Jede se levým pruhem zdržení přes 20 minut v osobních autech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov kamiony poprvé zpomalují na kilometru 170, osobní auta přibrzdí za sjezdem na Rosice. Je to na půl hodiny do omezení ke sjezdu na Bratislavu kamiony postojí déle. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 11. kilometru kolona kvůli omezení u jíloviště na necelých 10 minut. Na silnici 16 ze Slaného do Mělníka u Spomyšle opravují most, jezdí se kyvadlově zpoždění přes 10 minut. A v Praze u Hříněvsi se v ulici Přátelství stala nehoda, u Nového náměstí se srazila dvě auta a motorka, směrem do centra je blokovaný průběžný i levý odbočovací pruh, musí se jezdit kyvadlově, zpoždění 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem hodně oblačnosti, místy se objevuje slabý déšť nebo přehánky, teploty jsou poměrně vysoké, pohybují se aktuálně mezi 14 a 18 stupni a vysoké budou i přes den. Dnes nás čeká, co se teplot týká, letní místy i dokonce tropický den. Odpoledne teploměry ukážou mezi 24 a 29 na jižní Moravě až 31 stupni a poměrně teplo dnes bude i na horách, tam naměříte kolem 21 stupňů Celsia. Počasí dnes ale moc slunce nenabídne, počítat musíme převážně s oblačným nebem a hlavně na severu se budou objevovat přehánky. Pak bude sice od jihozápadu oblačnosti ubývat, k večeru se ale nebe opět od severu zatáhne a mraky sebou přinesou déšť, ojediněla i bouřku. Foukat k tomu bude mírný v západní polovině Česka dokonce čerstvý jihozápadní vítr, který může mít nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. To byly zprávy. A teď už se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Marcela Hálová hlídá oblohu. No a k obloze budeme vzhlížet i teď. Nad Hradcem Králové se před chvílí totiž vznesla necelá padesátka horkovzdušných balónů. No a v jednom z košů soutěžních letů akce Balónové nebe je také reportérka Adela Kavříková. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, tak my jsme na Hradec Králové spolu s dalšími asi 4 desítkami balonů vystoupali krátce po 7:45 a cíl ten je dnes opravdu konkrétní. Byla to Bílá věž na Velkém náměstí, tedy samé centrum města. Tenhle náš ranní let je totiž takzvaný fly-in, tedy soutěžní disciplína, ve které zvítězí ten, kdo se k Bílé věži dostane co nejblíže. Proto taky ty balony nestartovaly z jednoho místa, ale každý pilot si to své vybíral individuálně. V konkurenci ostatních posádek se nám podařilo Bílou věž trefit na vzdálenost asi 30 metrů a ten definitivní výsledek toho, jak jsme si vedli, se ale dozvíme až večer. Náš balon teď míří postupně pryč z města směrem na východ a přistát bychom měli zhruba za necelou hodinu někde poblíž Třebechovic pod Orebem. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál, opět aktuálně, policejní ochranná služba prověřuje okolnosti neobvyklého rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů. V srpnu ho do podcastu pozvala skupina aktivistů, která si říká Detektivní parta. Vydávala se ale za někoho jiného. Ve studiu navíc se rozmístila makety zbraní a výbušnin. Macinka ale tvrdí, že tuhle lest odhalil a věděl, s kým se ve skutečnosti setkal. Podrobnosti teď probereme s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo tedy ministra zahraničí na ten rozhovor pozval?
1: Petr Macinka oficiálně dostal pozvánku od dezinformátora, vystupujícího pod jménem Thomas Paukner. Ten na sociálních sítích vystupuje v mikině a s kapucou a kuklou tak, že mu není vidět do obličeje. No a stejně vypadající člověk skutečně seděl v podcastovém studiu. V Pauknerově kostýmu byl ale aktivista, a to Vojtěch Pšenák, který spolupracuje s několikrát odsouzeným influencerem Michaelem Oganesianem. Jeho skupina včera zveřejnila video, kde chtěla ukázat, že ministr podcenil bezpečnostní opatření. Ve studiu totiž nastražili makety zbraní a výbušnin, které nikdo neodhalil. U rozhovoru navíc údajně nebyla ministrova ochranka.
0: No a jaká pravidla pro ostrahu ministrů nebo třeba prezidenta tedy platí?
1: Ministry standardně hlídá policejní ochranná služba. Její příslušníci obvykle prohledávají místnosti předtím, než do nich chráněný člověk vstoupí. Děje se tak běžně třeba i tady ve studiích Českého rozhlasu. Počet strážců se mění podle míry rizika. Macinka tak tvrdí, že při rozhovoru ve studiu žádnou ochranku neměl, protože prostě žádné riziko nečekal.
2: Obvykle tak to chodím, je to moje rozhodnutí, důstojník ochranky tam se mnou byl a je běžné, že prostě v tom studiu ten policista s vámi není, zažil jsem to tisíckrát.
1: Macinka navíc ve středu na Facebook napsal, že celou dobu věděl, že nejde o skutečného Thomase Pauknera, ale jen o práci aktivistů. Vedení ochranné služby se i přesto ministrově návštěvě věnuje, prověří, jestli byl postup ochranky v pořádku, jak říká její mluvčí Tomáš Procházka.
3: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností.
1: Detaily ale kvůli vyšetřování nechce ochranná služba zveřejňovat. My jsme se každopádně zeptali předchůdce Macinky, bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského, teď za ODS. Macinko vydal zapravdu v tom, že míra ostrahy je v podobných situacích na vlastním uvážení. U rozhovoru byl ale prý opatrnější. Dodám taky, že premiér Andrej Babiš z ANO se zatím k případu nevyjádřil.
0: Zda šlo tedy o porušení bezpečnostních pravidel anebo naprosto běžnou situaci, tak to zatím ještě nevíme. To všechno bude prověřovat policejní ochrana služba. Anna Millerová z domácí redakce každopádně přinesla aktuální souhrn všeho, co o tom víme. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 hodin a 41 minut. Dobré ráno.

0: Radiožurnál dálnice D1, 99. kilometr na Prahu zavřeno, po nehodě na místě vrtulník, zelená vlna to za chvíli upřesní. A pak ranní interview o vodě, která schází, je povodí Vltavy začne upouštět Slapskou přehradu. Probereme to v 7.50. Dobré ráno, teď je 7:45. O tom, co se děje. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za dopravní nehodu způsobenou v opilosti anebo pod vlivem drog, a to až na 10 let při úmrtí člověka anebo nejméně dvou těžce zraněných lidech. Vláda by to mohla projednat už v průběhu září. A pozor, rostou, ale není žampion jako žampion. V lese teď můžete najít žampion polní, ale i žampion zápašný. A ten velký pozor, on je totiž jedovatý. No a kdy vyrazit na hřiby, tak to si povíme krátce po zprávách 8 hodin.
1: Uzavřená D1 u Jeníkova a nehoda u Tasova. Dálnice D1 je z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov uzavřená. Na 99. kilometru se srazila dodávka s kamionem a provoz stojí.
2: Je to úplně zastavený, je tady vrtulník, teprve teď přijeli hasiči a všechno, tak to asi je na dlouho. Tak ať dávají hlavně lidi pozor, ať nedobrzdí zase někdo do kolonky.
1: V koloně udržujte uličku na hradní trasy z exitu 104 přes Herálec nebo Větrný Jeníkov kamionem z exitu 112 přes Havlíčkův Brod. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ opatrně na kilometru 146 se zastavuje pravý pruh a popojíždí se až na kilometr 151, tam řeší nehodu. Jede se levým pruhem, zpoždění 20 minut. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov kamiony poprvé zpomalují na kilometru 176, osobní auta přibrzdí za sjezdem na Rosice a jedou do zúžení u sjezdu na Bratislavu zhruba půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnešní den bude velmi teplý, zamračený a také větrný. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr, který bude ale v západní polovině Čech přechodně zesilovat na čerstvý nárazový o rychlosti kolem 55 km v hodině. A podobně nestále bude i počasí. Nejprve oblačno s občasnými přeháňkami, nejčastěji na severu našeho území. Postupně se bude od jihozápadu oblačnost protrhávat. Večer se ale na nebi opět projasní a od severu Čech se potom zatáhne a tato oblačnost sebou přinese déšť, přeháňky, místy i bouřky. Teploty odpoledne vyšplhají až k 29, na jižní Moravě dokonce k 31 stupňům. Na horách dnes bude také teplo kolem 21 stupňů Celsia. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7 hodin 50 minut. Povodí Vltavy začíná kvůli suchu odpouštět Slapskou přehradu. Musí zajistit ekologické funkce řeky na jejím dolním toku i dostatek vody pro vodárenské účely. K upouštění přistupuje Povodí Vltavy vůbec poprvé v historii, a to kvůli minimálnímu stavu vody v Orlické přehradě. A to je také důvod, proč se mnou teď je ve spojení generální ředitel státního podniku Petr Kubala. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tedy státního podniku Povodí Vltavy. To samostatné upouštění Slapské přehrady už začalo?
1: Ještě nezačalo. Tam je rozhodující pro to, jaká hladina, nebo konkrétní předepsaná hladina ve výši 334,60 metrů nad mořem bude dosažena ve vodní nádrži Orlík. A ta hladina bude dosažena v podstatě někdy dneska ve večerních nebo v podvečerních hodinách. A to znamená, že v tu chvíli, kdy bude dosažena, tak se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby ta hladina nadále neklesala. A právě pro zajišťování toho minimálního odtoku z celé vltavské kaskády v profilu Vrané bude využívána voda ze zásobního prostoru Slapské přehrady.
0: My jsme ty důvody odpouštění stručně naznačili v úvodu, ale můžete být třeba ještě podrobnější, proč tedy musíte Slapy upouštět?
1: Určitě, když se na to podíváme, tak v podstatě v celém povodí Vltavy trvá téměř celý letošní rok, ale i v roce 2025 významné hydrologické sucho. To znamená, že víceméně přítoky, které jdou do nádrží Vltavské kaskády, jsou velmi nízké. Konkrétně, kdy rozhodující je právě ta Orlická nádrž, tak vzhledem k tomu, když vezmeme, že odtok musí být právě ve výši, ve velikosti těch 40 metrů krychlových za sekundu a přítoky se pohybují kolem 12, 15, 16, 20 metrů krychlových za sekundu, tak je zřejmé, že vlastně už téměř celý rok tu nádrž prázdníme. A my za celou tu dobu od 10. dubna letošního roku odpouštíme pouze ten nezbytný minimální odtok 40 metrů krychlových za sekundu, jak jste zmiňoval, a díky tomu už jsme nadlepšili průtok na dolním toku Vltavy a Labe o více než 250 milionů metrů krychlových za sekundu. Jenom řeknu pro příklad, kdyby tady tato možnost nebyla, tak v současné chvíli teče ve Vltavě nějakých 10 až 15 metrů krychlových za sekundu. A ten průtok 40 metrů krychlových za sekundu je důležitý z toho důvodu, že slouží a byl stanoven tak, aby byl dostatečný pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajišťování odběru vody z vodního toku, právě z dolního toku Vltavy i Labe, pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod a tak dál. A kdyby byl výrazně nižší, tak jak jsem říkal, že by kaskáda nebyla, tak samozřejmě by potom tyto účely nešly zajišťovat.
0: Slapy, tak ty mají akumulační objem kolem 60 milionů metrů krychlových. Jak rychle budete přehradu upouštět a jak dlouho to tak můžete dělat, aby voda příliš nezmizela i z ní?
1: Já se omlouvám, ten akumulační problém mají výrazně větší. Ještě teďka tam k tomu, co budeme používat, máme necelých 190 milionů metrů krychlových a to odpouštění nebo využívání toho objemu vody ze Slapské přehrady, jak jsem říkal, začne ve chvíli, kdy bude dosažena ta kóta. Bude záležet vždycky na tom, jak velký bude přítok do Orlické nádrže, protože ta hodnota nebo ta velikost toho objemu vody, kterou budeme využívat, bude rozdílem mezi velikostí přítoku do Orlické nádrže a těmi 40 metry krychlovými za sekundu. Čili nelze úplně říct, jak to přesně bude každý den. Nicméně, pokud budou trvat stávající hydrologické podmínky, ta stávající situace hydrologická, tak se dá předpokládat, že hladina ve Slapské nádrži bude klesat za týden zhruba o 1 až 1,5 metru. No a vzhledem k tomu objemu, jak jsem zmiňoval, že tam máme ještě téměř 190 milionů metrů krychlových vody, no tak nechci předjímat, záleží, jaká ta situace bude. Předpokládáme, že se asi by mohla zlepšit v průběhu podzimu, tak vystačíme ještě hodně dlouho, je to otázka na měsíce.
0: Povodí Vltavy začíná kvůli suchu odpouštět Slapskou přehradu. Ještě jenom poprosím rychlou odpověď. Orlická hráz podstupuje opravy. Už v minulých obdobích se tam budoval bezpečnostní přeliv a byla snižována hladina Orlické přehrady. Nemohlo i tohle přispět k tomu, že hladina Orlíku je tam, kde je teď?
1: Tyto spekulace mohu absolutně vyloučit, protože je pravda, že v průběhu výstavby před několika lety byla hladina snížena, když se tam dělala bezpečnostní jímka, pod kterou se ta stavba probíhala, ale to, co se odehrává jak v loňském roce, tak v letošním roce, tak je striktně dáno pouze hydrologickou situací, suchem a tím, že přítok z celého povodí Orlické nádrže právě do Orlíku je výrazně nižší než ten předepsaný odtok, čili jsou to opravdu spekulace, s kterými se setkáváme neustále, ale mohu to 100% vyloučit.
0: Děkujeme za informace od vás. Naším hostem byl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.

0: Ranní interview Radiožurnálu jsme probrali to, že Slapská přehrada začne opouštět vodu, aby dorovnala chybějící vody z Orlické přehradní nádrže. Po půl deváté se vydáme k Orlíku ještě jednou, protože na místě už bude naše reportérka a budeme s ní mluvit o aktuálním stavu a ohledně.
1: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
0: Je 8 hodin. Jana Utendorská má pro nás zprávy.
2: Sněmovní vyšetřovací komise má na programu druhé jednání o korupční kauze Dozimetr. Právě začíná. Vodohospodáři začnou upouštět kvůli suchu Slapskou přehradu. Tenisté Bousková, Bartůňková a Menšík jsou ve třetím kole US Open. Syňaková se Svrčinou končí. Nehoda uzavřela dálnici D1 na 99. kilometru směrem do Prahy. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Po druhé se právě teď schází sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání je neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale neuvedla. Ve sněmovně je naše reportérka Jana Čermáková.
3: Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Zaměřit se má taky na postupy při zadávání veřejných zakázek, na personální řízení nebo kontrolní mechanismy. Podle předsedy Jindřicha Reichla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení. Chce se podle svých slov soustředit na procesní kroky a na to, jakou nápravu je v této oblasti potřeba udělat. Opozice má výhrady. Podle člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN komise nemůže odhalit nic nového a postrádá význam, protože samotná kauza Dozimetr je před soudem. Z Poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly zajistí voda ze Slap.
4: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
2: Německá policie vyšetřuje další pravděpodobný pokus o sabotáž. U elektrické stanice v západoněckém Dormagnu včera našla podezřelý předmět, zřejmě odpalovací zařízení. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo už několik útoků na elektrické rozvodny. Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
5: Na nové desce jsou především skladby, které nikdy nevyšly na žbirkových řadových albech. Mezi vzácné nahrávky patří třeba remix autobiografické písně Slávou opitý. Album uzavírá skladba Každý den budu vraj Vánoce, kterou Žbirka naspíval společně s Mariánem Kochanským ze slovenské skupiny Loizo. Desku Special sestavil dlouholetý spolupracovník vydavatelství Opus Juraj Černý ve spolupráci s vdovou po slovenském zpěvákovi Kateřinou Žbirkovou. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
0: Tenistka Marie Bousková porazila ve dvou setech Britku Dartovou a postoupila do třetího kola US Open. Češka tak vyrovnala své newyorské maximum, navíc zatím nestratila ani set.
6: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem se držela tu úroveň a taky mu mohl servis, zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se všim v podstatě soupeřka, taky úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápase.
0: Do třetího kola prošli také Jakub Menšík po výhře nad Rakušanem Rodionovem a Nikola Bartuňková, ta vyřadila Němku Marijovou. Ve druhém kole naopak skončili Dalibor Svrčina i Kateřina Siňaková. A hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion porazil polský tým Tychy 6-0, Západočeši vyhráli nad švédským Regle 4-0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a podlehl ve finském Tampere domácí Tapaře 3-6.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D1 u Jeníkova a kolona u Ostrovačic. Dálnice D1 z Brna směrem do Prahy je za sjezdem na Větrný Jeníkov neprůjezdná. Na 99. kilometru je stále vrtulník záchranné služby. Nedá se projet, tvoří se kolona, brzdí se na kilometru 103, udržujte uličku. Náhradní trasa z exitu 104 přes Jeníkov nebo Herálec, kamionem z exitu 112 přes Havlíčkův Brod. Zpět se vrátíte u Humpolce. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 151 stojí auto po nehodě. Blokovaný je už pouze odstavný pruh a kolona se rozjela, je tam už jen silnější provoz kamionů. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 172 počítejte s kolonou kamionů. Pokračuje nesouvislé dozúžení v Brně, levý pruh více zpomaluje až za sjezdem na Popůvky. Je to na půl hodiny, kamiony postojí výrazně déle. A na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Hrušovany pomalu na 11. kilometru se dojíždí do kolony, před Modřicemi řeší nehodu a zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně oblačno, postupně se od jeho západu vyjasní. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá i déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, pátek, 6,5 minuty po 8 hodině, před námi víkend, otázka, která je na snadě právě teď. Už rostou. Na odpověď určitě čekáme všichni kladnou odpověď, proto abychom mohli konečně vyrazit a kochat se. My vám na ně odpovíme v ranním Radiožurnálu, protože o houbách budeme mluvit už za pár minut, tak pokud se chystáte, počkejte si na rady od nás.
7: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Pátek, radiožurnál, 9 minut po 8. Jestli se těšíte do lesa na houby, tak někde už můžete opravdu vyrazit úspěšně. Deště v posledních dnech totiž povzbudili jejich růst. No, jaké houby teď v lese sbírat a kterým se naopak vyhnout obloukem, tak to nám poradí Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Sbírat můžeme třeba žampiony, ale pozor, ne všechny. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti roste třeba žampion polní, který můžeme bez obav sníst. Sbírat bychom naopak neměli žampion zápach. Ten je totiž jedovatý. A bohužel vypadají dost podobně, je tedy snadné si je splést.
0: No a co třeba hřiby?
1: Tak ty rostou v symbioze se stromy a tak se o dešťovou vodu musí dělit. Kdyby ale ještě do konce týdne zapršelo, mohly by hřiby, stejně tak jako třeba lišky, pomalu začít růst. Ta největší pravděpodobnost růstu hub je teď podle Českého hydrometeorologického ústavu hlavně v oblasti Krkonoš nebo třeba Šumavy. Naopak v okolí Brna téměř nemá cenu do lesa chodit.
0: Kdyby zapršelo, bude pršet?
1: Dnes ještě tolik pršet nebude, ale zítra už by mělo na většině území. V neděli pak znovu vysvětne slunce.
0: No a my se na počasí podíváme za chvíli s Marcelou Hálovou podrobněji. Anna Millerová, o houbách, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: A Radiožurnál 10 minut po 8. A taky Pink.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 8:45. A hned varování z dálnice D1 na 99. kilometru byla D1 ve směru na Prahu za sjezdem na Větrní Jeníkov po nehodě kamionu a dodávky uzavřena. Kolona je tady pořád, ale teď už se projíždí alespoň jedním jízdním pruhem. Detailně naši zpravodajové a zelená vlna už za okamžik. A ještě o pevnosti Terezína Litoměřicku, tam totiž začíná oprava unikátního proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se teď týká střech a krovů v havarijním stavu. Na opravy bastionové pevnosti stát vyčlenil 2 miliardy korun.
3: Průjezd na D1 u Jeníkova a nehoda na D52 u Modřic. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov stojí kolona z kilometru 104. Na 99. řeší srážku dodávky s kamionem. Vrtulník odletěl, už se dá projet levým pruhem. Rozjezd kolony ovšem ještě potrvá. Pokud nechcete čekat, dá se jet osobními auty přes Větrný Jeníkov nebo Herálec. Zpět se vrátíte u Humpolce. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 171 hlásíte kolonu. Zastavují se tam oba pruhy osobní. Nými auty je to do zúžení v Brně na 40 minut. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Hrušovany pomalu na 11. kilometru se dojíždí do kolony. Před Modřicemi řeší nehodu, zdržení kolem 10 minut. A na dálnici D4 ze Strakonic z Prahy do Strakonic pomalu za sjezdem na Dobříš. Na 29. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. Projíždí se tam bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Dnešním dnem vyvrcholí tepla na našem území. V noci na zítřek přejde přes naši republiku studená fronta, za kterou se u nás mírně ochladí. Počítat také musíme s četnými srážkami. Nejprve bude na nebi oblačno, na severu s přeháňkami. Postupně bude mraku od jeho západu ubývat, aby se k večeru na severu Čech obloha úplně zatáhla a později se rozpršelo. Výjimečně u nás může být i bouřka. Teploty dnes ale vystoupí ještě hodně vysoko na 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě až k 31 stupňům Celsia. A pokud se chystáte na hory, pak vás čekají příjemné teploty kolem

0: Radiožurnál 8.20 je to dnes v Itálii, ale veliká sláva. Vláda v čele s premiérkou Giorgou Meloniovou je u moci přesně 1413 dnů a stala se tedy nejdéle sloužícím kabinetem v italské poválečné historii, a to je důvod k oslavě. Detaily k tomu Martin Balucha ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Také zdravím, hezké ráno.
0: Čím to je, že právě Meloniová a její tým jsou ve funkci tak dlouho, tedy téměř 4 roky, což je na italské poměry opravdu nebývalé?
1: Ty si to říkal, 1413 dnů, na den přesně, o den navíc než ten druhý italský premiér vlastně, nebo ta jeho vláda Silvia Berlusconiho, tehdejšího premiéra, takže je to velká sláva, protože když si to tak vezmeme, za posledních 80 let má Itálie skoro 70 vlád, takže některé přežily zhruba pár měsíců, některé o něco déle než rok, takže je to velká sláva, jak si říkal, v Itálii, a není to jediný primát, protože premiérka Meloniová, Giorgia Meloniová, je první ženou v této funkci, a ještě jeden primát, je to první vláda, která má, můžeme říct, neofašistické kořeny. Takže to je to konstatování. A pak tedy proč? Kabinet Melonové, její podporovatelé tvrdí, že vytvořili přes 1 000 000 pracovních míst, že snížili nezaměstnanost, že je kabinet fiskálně zodpovědný. Samozřejmě se podporovatelům taky líbí to, že je ve funkci tak dlouho a že je stabilní ten kabinet.
0: No a jak to chtějí oslavit?
1: No, budou to slavit na jihu Itálie, to znamená v přístavním městě Bari. Proč právě v Bari? Protože to je přístavní město, středozemní moře, to znamená, že když jsem poslouchal Giovanniho Donzelliho, což je vlivný poslanec, pravá ruka Meloniové, tak on vysvětloval, že středozemní moře je pro Meloniovou velmi důležité, takže z toho důvodu očekávají tisícovky fanoušků, podporovatelů. Přes video by se měl připojit i ministr zahraničí Antonio Tajani, takže velká sláva.
0: Martin Balucha, jedno velké italské výročí, už víme, proč budou Italové ve velkém slavit, zejména pak na jihu země. Martine, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a s vámi ranní Radiožurnál, za 8 minut bude 8:30 a tou dobou nabídneme už další zprávy a také zelenou vlnu. Dálnice D1 99. na Prahu už průjezdná po nehodě aspoň jedním pruhem.

0: svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Je 8:30. A posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
5: Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Energie nakupují s předstihem. Současný růst cen se tak v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkou obchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné téměř ze 70%. Podle odborníků je to pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství. Ochranná služba prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro skupinu aktivistů, která si říká detektivní parta. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou odhalil. Dozorčí rada koncernu Volkswagen jednomyslně schválila rozsáhlé úspory. Zanikne 50 tisíc pracovních míst a možná taky 4 továrny. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. A v pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovu, které jsou v havarijním stavu. Celkově pak stát na opravy unikátní bastinojonové pevnosti vyčlenil 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem.
0: Sport.
5: Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slavií kvůli chování fanoušků během víkendového ligového derby. Řešit bude použití pyrotechniky, nevhodné pokřiky příznivců nebo vhazování předmětů na hrací plochu. A fotbalový záložník Alex Král poprvé skóroval v dánské lize. FC Kodaň i díky němu zvítězil nad Norčelandem 2-0. Kodaň si tak po 6 kolech zajistila vedení v tabulce, a to o bod před Midtjyllandem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Jeníkova a nehoda na D52 u Modřic. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Větrný Jeníkov z kilometru 104 stále čekejte na konci zatím stojící kolonu. Nadále se postupně rozjíždí, na 99. kilometru se po nehodě jede levým pruhem, zpoždění kolem půl hodiny. Pokud nechcete čekat, dá se jet osobními auty přes Větrný Jeníkov nebo Herálec, zpět se vrátíte u Humpolce. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 171 hlásíte kolonu hlavně kamionů, osobními auty je to do zúžení v Brně na 35 minut. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Hrušovany pomalu před Rajhradem na 11. kilometru se dojíždí do kolony, před Modřicemi vyšetřují nehodu, zpoždění přes 10 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 3. kilometru pojedete pomalu na Pražský okruh, za Ořech osobními auty zhruba 20 minut. A na silnici 16 ze Slaného do Mělníka u Spomyšle opravují most, musí se jezdit Kyvadlově, je to na 15 minut, směrem do Slaného je fronta výrazně kratší. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Za teploty dnešního rána by se nemusel stydět ani běžný červenec, teploty se totiž držely mezi 13 a 18 stupni a ani přes den nás nečekají průměrné zářijové teploty. To také se vrátíme do horkého léta, na teploměrech dnes odpoledne uvidíme od 24 do 29 stupňů, na jihu Moravy bude dokonce tropických 31. Počasí ale bude proměnlivé, nejprve hodně mraků s přeháňkami, kterých bude nejvíc na severu, potom bude oblačnosti od jihozápadu ubývat, k večeru se k nám ale vrátí oblačnost od jihozápadu a také od severu a my čekáme další srážky a dokonce i bouřky. V noci na zítřek přejde přes naše území studená fronta a víkend už nabídne mírnější teploty, nejčastěji mezi 20 a 24 stupni. V sobotu bude ještě doznívat déšť, neděle už bude slunečná. Podle meteorologů ale bude právě o víkendu dobré podmínky pro růst hub, a to hlavně v podhorských a horských oblastech. Tolik zprávy. A po nich pokračuje vysílání ranního radiožurnálu s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Hálová, počasí a o počasí ještě jinak. Povodí Vltavy dnes pravděpodobně začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je totiž zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a vodohospodáři právě dnes očekávají, že se dostane na kritickou hranici. Podrobnosti přímo od Orlíku už za chvíli s naším reportérem.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, jak už víte, tak vodohospodáři večer pravděpodobně začnou poprvé v historii kvůli suchu pouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a Povodí Vltavy očekává, že se právě dnes dostane na kritickou hranici. Proto bude nutné doplňovat minimální průtok ve Vltavské kaskádě vodou ze Slap. No a přímo u vodní nádrže Orlík je teď reportér Radek Duchoň. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já jsem u Bohostic na Příbramsku a tady v chatové oblasti u vody je vidět pokles vody opravdu hodně a chataři musí k lodím. U jítku z cesty já jsem musel udělat 120 kroků, abych se z místa, kde normálně voda bývá, dostal až k hladině. Kolem jsou tady lodě rybářů, některé u vody, jiné vysoko na břehu. Do nádrže se tady má vlévat potok Čistá, který je teď ale úplně vyschlý. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude pravděpodobně dnes v podvečer dosažená kóta 334 metrů nad mořem. Kvůli tomu se sníží i průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina už dále neklesala. Hladina Orlíku klesá od dubna a je teď zhruba 30 cm nad takzvanou rozhodnou kótou. Jinak řečeno, kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní.
0: Slapy jsou teď naplněné. Kdy v nich začne být úbytek vody vidět?
1: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí Vltavy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá až 1,5 metru za týden. Podle vodohospodářů je upouštění vody nezbytné opatření potřebné pro život v řece a pro zásobování obyvatel pitnou vodou. No a důležité je také pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod.
0: Od Orlické nádrže reportér Radek Duchoň, díky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Byl velký, zhruba jako dvě obrovské lednice, vážil téměř tunu, jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotografií. Tak to je pevný disk, který na den přesně před 70 lety představila společnost IBM. Od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde prakticky do dlaně.
1: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD, pevného disku.
2: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
1: Souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
2: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky.
1: Vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava.
2: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
1: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu.
2: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
3: První harddisk měl kapacitu 3¾ MB, měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg. Do 1 gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety.
2: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
3: Funguje to tak, že se malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem a to nabití tam vydrží několik let.
2: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: 8:45. Česko přijalo nová bezpečnostní opatření a to v návaznosti na incidenty v Německu spojované s Ruskem. Oznámil to bez dalších podrobností ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Německá policie nejnověji vyšetřuje jako sabotáž nález podezřelého předmětu u elektrické rozvodny v Dormagnu. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo hlásí k odpovědnosti za tento čin. Francie opět varuje před vysokými teplotami. Místy bude téměř 40 stupňů. Už včera tamní úřady oznámily, že léto bylo vůbec nejteplejší v historii měření. Průměrná teplota během 24 hodin tam neklesla pod 24 stupňů Celsia. No a počasí teď o víkendu v Česku představíme už za malou chvíli s Marcelou Válovou.
4: Kolony na D1 u Jeníkova a Domašova. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov z kilometru 103 počítejte s kolonou po dřívější nehodě na 99. kilometru. Situace se zlepšuje, zpoždění kleslo na 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Domašov z kilometru 168 zůstává nesouvislá fronta kamionů. Osobními auty je to na zhruba půl hodiny do zúžení v Brně. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Rajhrad zpomalíte na 9. kilometru, na 7. řeší nehodu zdržení do 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru je silný provoz, pomaleji se jede na Pražský okruh za Ořech, je to na více než 20 minut, kamiony postojí déle. A na dálnici D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova zpomalíte za sjezdem na Dejvice, provoz brzdí omezení u letiště, zpoždění přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
5: Do střední Evropy, tedy i na naše území, dnes bude zasahovat výběžek vyššího tlaku vzduchu a kvůli k tomu k nám začne proudit velmi teplý vzduch od jeho západu. Po jeho severním okraji ale bude postupovat frontální systém, který sebou přinese víc oblačnosti a hlavně na sever Čech také srážky. V noci na zítřek přejde přes naši republiku od severozápadu studená fronta a přinese k nám déšť a také se ochladí. Teploty klesnou zhruba o 5 stupňů. V neděli se ale počasí uklidní, to už nás čeká slunečnost s příjemnými zářijovými teploty, které se budou držet lehce nad 20. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál, páteční už takřka na konci. Ještě než se rozloučíme a dáme si další díl našeho seriálu, tak vás ještě pozveme na Jatka 78. Tentokrát je to na novou inscenaci, která se jmenuje Sen Art. Rostě Novák, prolnutí umění a také sportu a samozřejmě akrobacie. Vstupenky na období mezi 9. a 13. zářím právě teď mání na vstupenky @rozhlas.cz. Máme tady pro vás celkem 10 vstupenek, tak si pište. A ještě náš seriál, tentokrát je o Václavu Havlovi. Vánoce s Václavem a Olgou Havlovými a také poslední hovory v Lánech. Ostatně u obojího byla právě rozhlasová moderátorka radiožurnálu Zuzana Budešová. Co si z natáčení s Václavem Havlem odnesla a jak se první porevoluční prezident s moderátory hovorů po letech spolupráce rozloučil, tak to se dozvíte právě teď. Máme pro vás závěrečný díl našeho seriálu nazvaného Svět podle Havla očima tazatelů.
1: On nedával najevo, že je něco víc, že je prostě ten politik s velkým P, ale prostě je člověk. A to se vlastně ukázalo i u toho vánočního rozhovoru, protože u těch Havlů to vlastně vůbec nebylo o nějakých dárcích, ale vlastně to bylo o těch lidech.
2: K podstatě Vánoc patří nejen, že to jsou svátky rodiny, svátky klidu, míru, pohody, ale že to jsou i svátky lásky člověka k člověku, k bližnímu, k rodině, k sousedovi. Vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, nebo mým zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého Purpura.
3: Tento záznam pochází z Vánoc 1994.
2: Jsem naopak ten, který zápasí vždy znovu s naprostým nedostatkem fantazie, co komu dát. Není pro mě problém něco koupit, problém je vymyslet, co mám koupit. Proto jsem delegoval tuto pravomoc na Olgu.
4: Skoro už 30 let nakupuji dárky, takže hlavně tíha kupování dárku a vymýšlení, protože to není jenom jít a něco koupit.
3: Tyto civilní projevy nepochybně Havla zlišťovaly a bylo to osvěžení i pro moderátorku Zuzanu Budešovou.
1: Protože když byl člověk v jeho přítomnosti, tak necítil, že je vedle něj někdo, kdo se nad ním povyšuje. Tam nikdy se nestalo nic, že bych prostě odjížděla zlá nebo z Pražského hradu nějak rozladěná nebo vystresovaná. Opravdu nikdy. A mám tu zkušenost, že jsem točila ještě s jedním významným politikem a ten rozdíl byl prostě obrovský. Na to nikdy nezapomenu, na ten obrovský kontrast. Tam jsem prostě pochopila, jak někdo dokáže se v té funkci chovat k těm druhým.
3: Poslední hovory v Lánech natočil Český rozhlas s Václavem Havlem 29. ledna 1998 a vysílali se 2. února.
2: Chtěl bych být prezidentem méně kmitajícím z místa na místo, méně viditelným, méně všudy přítomným, ale prezidentem, který když po dlouhé době občas něco udělá, či něco řekne, tak to bude mít váhu, bude to mít sílu a posune to vývoj této zemi kupředu.
3: Při posledních rozhovorech v Lánech se s Havlem u mikrofonu sešli 3 moderátoři, včetně Zuzany Burešové.
1: Tam se s námi Václav Havel symbolicky rozloučil a každý z nás od něj dostal, byl to ručně dělaný papír a tam bylo osobní věnování. Každý tam máme něco jiného.
2: Děkuji vám všem, nashledanou.
3: Václav Havel byl prezidentem ještě dalších 5 let, do 2. února 2003. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál ve finále. Libor Bouček, jeho dva hosté, vlastně všichni jsme z jednoho rozhlasového domu. O čem to bude dnes?
1: Je to tak, ale ono to má svůj velký význam, protože včera se znovu udělovala cena Rudolfa Metka, což je cena určená těm, kteří, řekl bych, akcentují přirozené vztahy směrem k Rusku a na východ. A myslím si, že když řeknu na východ, tak je jasné, že posluchačům Českého rozhlasu se vybaví dvě jména, tedy Josef Pazderka a Ondřej Soukup, což jsou autoři toho podcastu a též laureáti ceny Rudolfa Metka. A ti budou hosté.
0: Po deváté hodině s Liborem Boučkem. Těšíme se na slyšenou, no a v pondělí se těšíme v našem ranním týmu také na slyšenou. Pět ráno.
2: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
3: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
4: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
2: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
5: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
3: Nebo silný vítr.
6: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
2: Volejte i vy 800 553 553.
3: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorfská.
7: Česko posiluje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty především v Německu. Agresivní jízda by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. Do třetího kola tenisového US Open postoupilo celkem 6 Čechů. Po nehodě popojíždí kolona na dálnici D1 u Větrného Jeníkova směrem do Prahy. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojovaným s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzovaná jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
8: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
7: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvízly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí více než 1200 mrtvých. Další tisíce lidí stále pohřešují.
9: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trišulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Radiožurnál.
7: Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze zůstává i po včerejším požáru v provozu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra. Hasiči evakuovali 18 pacientů. Nikdo se podle Dostálové nezranil.
10: Po ukončení zásahu velitel hasičů prohlásil budovu Národního onkologického centra za provozuschopnou ve všech jejich částech. Příčina požáru je předmětem vyšetřování a předpokládaný odhad škody byl vyčíslen na 30 milionů korun.
2: Sport.
11: Celkem 6 českých tenistů postoupilo do 3. kola US Open. Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou a Jiřího Lehečku doplnili Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík. Ve dvouhře naopak končí Kateřina Siňaková a Dalibor Svrčina. Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel v finále jen Vít Přindiš a skončil 7.
12: Jsem moc rád za finále. A samozřejmě bych odjížděl radši ještě s lepším jako výsledkem a možná i s lepším pocitem po té finálové jízdě. Nicméně všichni tady prostě makali k těmhle svěťákům, takže jsou všichni v parádní formě a nejsou to žádný svěťáky do počtu. Je to prostě jako první liga a všichni jsou na tom skvěle.
11: Už v kvalifikaci vypadli mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Vyhrál Ital De Gennaro. Jediná Češka ve finále Kateřina Beková obsadila ve Vers-sur-Marne 10. místo při triumfu Australanky Foxové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 u Jeníkova a na D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov z kilometru 102 nadále počítejte s kolonou. Na 99. kilometru odklízejí následky nehody, zpoždění necelých 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 168 zůstává kolona kamionů. Nesouvisle pokračuje do omezení v Brně. Osobními auty projedete výrazně rychleji. Na D52 z Mikulova do Brna za sjezdem na Rajhrad z 9. kilometru budete popojíždět, na 7. kilometru řeší nehodu, zpoždění do 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice na 45. kilometru zpomalíte kvůli dopravnímu omezení, je to na zhruba 5 minut. Na D10 z Turnova do Prahy je na průjezdu Mladou Boleslaví dopravní omezení, kolona začíná na 46. kilometru. Pokud pokračujete směrem do Prahy, rychleji projedete levým pruhem, v pravém pruhu překáží porouchané vozidlo. A na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou se v omezení na 25. kilometru stala nehoda. Vozidla před okamžikem odjela, je tam teď kilometrová kolona a začíná se rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě bude až 31. Tolik zprávy. Teď už je s vámi Libor Bouček a hosté Radiožurnálu.
1: Včera do vybrané společnosti osobností, jako byly Luboš Dobrovský, Romír Štětina, Libor Dvořák nebo Karel Hvížděla, přibyla další dvě jména bytostně spojena s Českým rozhlasem. Společně téměř 3 roky tvoří unikátní podcast Na východ, který zájemcům odkrývá místa trpící leckdy informační zkratkou. A to může být obrovská chyba, zejména v okamžiku, kdy je jedno z těch míst neoddiskutovatelným agresorem. Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, tedy cenu Rudolfa Metka, letos udělala právě Josefu Pazderkovi a Ondřej Soukupovi, kteří jsou dnes hosty Radiožurnálu. Přeji vám dobré dopoledne a blahopřeji v první řadě.
14: Děkujeme, dobrý den.
15: Děkujeme.
1: Josef Pazderka je též šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus, pro něj to není první ocenění, přesto jaké bude mít v té výstavě vašich cen místo?
15: Velmi čestné, vy už jste zmínil, Libore, ty osobnosti, které tu cenu dostali v předchozí a já se tam cítím fakt jako nepatřičně a rád bych na tomhle místě řekl, že i v té naší dvojici se s tímhle oceněním, který je veskrze odborný a které udělují lidé, kteří se východem odborně zabývají horem dolem a vědí toho jako stovky, takže se cítím nepatřičně i v té naší dvojici, protože kdybych to vzal jako nějakou terminologii baseballu, tak já jsem takový ten poučený nadhazovač a Ondra je pálkař, který toho ví mraky o východě a dodává tomu našemu podcastu fundament, který by mu jinak chyběl.
1: Takže když se cítíte nepatřičně, tak to dáte spíš tak jako do rohu, abyste na ní úplně neviděli.
15: Jo,
1: to,
15: já jsem jako mistr v těch přihrávkách do toho rohu, aby jako nebylo vidět na moje slabiny a to druhá teda podstatná věc, která se týká našeho podcastu, je, že to je to velká radost a zároveň trochu utrpení pro mě osobně, protože kdykoliv přijdu po dalším dílu domů, tak mě žena vyčte, že jsem Ondru nepustil ke slovu a já se znova a znova musím soustředit na to, aby měl víc prostoru, tak je to takový jakoby boj, ale já to schytávám i z druhé strany, protože mě spousta lidí, kteří reagují pozitivně na ten podcast, říkají, že Ondra má sametový hlas a a já ho teda evidentně nemám, takže...
1: Tak prostě je dobře, trpím. Že jsme se my dva setkali a že jsme skutečně těch prvních pět minut zatím Ondřeje k tomu slovu nepustili. Můžeme pustit píseň a pak dát Ondřeje, ne nikoliv. Jak je to s tou nepatřičností, Ondřej, v případě Josefa? Je to naplnění té definice falešné skromnosti? Já si myslím, že ano.
14: Tak ono je to hlavně, já jsem si to uvědomil, když jsme tam včera stáli v Národní knihovně.
15: Ještě ten sametový hlas, jo?
1: Ano, nejen tak, já.
14: Tak... právě vědomí, kdo všechno tuhle tu cenu dostal, lidi, který, ke kterým já jsem taky vzhlížel profesně a nejenom lidsky, tak je to takový jaký závazek, jo, že já si to teda nebudu strkat někam do kouta, naopak si myslím, že si budu vždycky uvědomovat v okamžiku, kdy si řeknu, ježiš, já už bych teďka si možná dal voraz nebo něco takového, si říká, ne, jsi laureát, teďka budeš prostě pracovat.
1: Tak. Ono to v tom podcastu Na východ občas je slyšet, přesto tu explicitní odpověď jsem vlastně od vás neslyšel. Vy jste strávil v Rusku velkou část dětství, zároveň jste tam maturoval. Jak nostalgicky se dá ještě na Moskvu takhle vzpomínat, protože vy jste tam strávil možná nejkrásnější období života.
14: No tak ona, ta puberta, taky nemusí být úplně nejkrásnější období života. Samozřejmě bylo to strašně zajímavé, protože to byl že konec 80. let a ta společnost se neuvěřitelným způsobem měnila. My, když jsme tam přijeli v roce 84, no tak to byl prostě jako ten těžký, oni tomu říkali zastoj, prostě taková ta bažina. A když jsme odjížděli, tak prostě všude bouřila pěrestrojka a vycházely knížky, které já jsem vozil do tehdejšího Československa. Já jsem dokonce svou novinářskou kariéru, teda pokud se tomu tak dá říct, zahájil tím, že jsem přeložil asi dva články, které potom tady vyšly v českém samizdatu. Jo, ale já jsem to překládal z oficiálních sovětských novin. Takže tohle bylo vlastně jako strašně zajímavý, víc než, že bych měl nějaký jako nostalgický vzpomínky na tu vlastně ten už vlastně jako rozpad toho Sovětského svazu, už to bylo prostě, už když jsme odjížděli, tak třeba my jsme bydleli naproti takový jako mlíkárně o obchodu prostě, kde když jsme přijeli, tak měli třeba 4 druhy sejra, mlíko, kefír a já nevím co. A když jsme odjížděli, tak měli 1 druh sejra a aby to nevypadalo blbě, že jsou všude prázdný regály, tak tam prodávali šachy, umělohmotný šachy. Tak to není úplně ta emoce, kde byste jako cítil nějakou nostalgii.
1: A že by tam byla ta extrémní pozitivita. O těch paralelách začátku let 90. a současnosti a o tom, jak vnímat to současné Rusko, tak si budeme pochopitelně dnes na Radiožurnálu povídat i dál. Našimi hosty jsou Ondřej Soukup a Josef Pazderka.
3: Host Radiožurnálu.

0: Podcast Na východ má jejich podpis, tedy podpis Josefa Pazderky a Ondřeje Soukupa. Naleznete ho pochopitelně v aplikacích Českého rozhlasu nebo ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Ten samotný podcast si díky iniciativě obou pánů včera odnesl cenu Rudolfa Metka. A my si logicky budeme dotýkat toho, co se odehrává na východ od nás. Možná vám ta otázka přijde banální, ale myslím si, že může lecos otevřít. Představte si posluchače, který posledních 10 let třeba Rusko vůbec nesledoval, anebo sledoval telegrafickou jednovětou informaci. Co je dnes Rusko za zemi? Diktatura, totalita, autoritářský stát. Dá se to popsat nějak tak dle těch zvyklostí, které vidíme?
1: No, my jsme si v tom podcastu vytkli takovou základní linii, že jako nehledáme černobílé odpovědi a že vždycky jako vlastně ty pohledy komplikuje. Mně se strašně líbí věta jednoho našeho novinářského kamaráda, který mě vždycky řekl, byl to Američan, jehož maminka byla Ruska, táta Američan, zajímavý člověk, Rick Pfeiffer, který mě řekl, Rusko není černá a bílá, ale proměnlivé odstíny šedi. Jo? A to bych řekl, že jako vystihuje to, my si spoustu věcí potřebujeme nějak jako racionalizovat, zjednodušit, když řekneme, že Rusko je v současné Rusko pod Vladimirem Putinem je diktatura, tak si jako nespletem, platí to. Ale má to samozřejmě spoustu konotací, které tady tuhle věc komplikují. Je to obrovská země, je to 140 milionů lidí, je to x časových pásem, země, která jako Rus z Murmanska nemá s Kavkazenem z Inguska nebo z Čečenska toho společného moc. Je tam jako pestrá škála lidí, čím dá více rozevírá taky rozdíl mezi ruskou diasporou. Spousta jako Rusů odjíždí právě kvůli té diktatuře a válce na Ukrajině. Takže bych to nebral. Vlastně, když bych Libore měl odpovědět, tak jako nenávidím otázku, co si o tom myslí běžní Rusové. Protože, jako říkám, kteří z těch 140 milionů lidí. Jo? A rád bych na to upozornil, že fakt jsou to jako proměnlivé odstíny šedi a že každý individuální člověk může mít na tyhle věci jako různé pohledy. Byť, a to je taky druhá část toho našeho podcastu, existují tam nějaké ty postsovětské jako instinkty, tendence, které se snažíme popisovat, které jsou dost různé od

0: resentimenty, nějaké prostě ty zvyky historicky prostě vzniklé, na kterých vlastně ten současný režim vlastně staví a tím pádem zkoušet taky zjišťovat, když to člověk pochopí, jestli je to vůbec možné, tak co teda bude dál?
1: Já jsem přemýšlel i nad tím a možná to může přinést ten jistý druh vysvětlení, protože přesně ta otázka, co si o to myslí běžný Rus, tak ta, myslím, že může být už velmi často iritující, protože to se nedá skutečně říct, 140 milionů lidí a ten pohled na Rusko pohledem z Česka malé země, tak vlastně to nejde srovnávat. Ale mě spíš zajímá, jestli se dá najít, co je ideálem běžné Rusa. Co je jeho snem? Když to vezmeme tady v Česku, tak my chceme jet na dovolenou, chceme vyrazit do Chorvatska, chceme, ať žijeme v nějakém bezpečí, ať se o nás příliš neví, ať jsme spíš tak jako nenápadní a možná, bavili jsme se tady o tom třeba s Mojmírem Hamplem, ten termín se dá bezkratce říct pohoda, že toužíme po nějakém druhu pohody. Ale co je tou přirozenou touhou, nechci říct běžného Rusa, ale lidí v Rusku, mají to stejně? Jsou ty touhy stejné?
2: Opět bych řekl, že to je jako velmi pestrá paleta těch očekávání. Nezráhal bych se jako pojmenovávat něco. Ale pokud bych měl říct jednu věc, která je spoustě těch lidí společná a ona teď trčí ještě daleko víc, tak je to slovo impérium. Jo? Ondra tady popisoval vlastně ty osmdesátky jako rozpad Sovětského svazu a toho sovětského impéria. A já mám pocit, že teď žijeme jako v době, kdy zejména po tom roce 2022 se vlastně jako rozpadá ten vnitřní koncept ruského impéria jako něčeho, co je jako samostatná civilizace, co je jako velké, co je něco v podobě, já to vždycky, když se snažím jako vysvětlit, tak říkám, hele, to je jako když jako seš v klubu fotbalovým, ve kterým jako hraješ Ligu mistrů, hraješ s tím Reálem anebo s Barcelonou a pak ti někdo řekne, hele, třetí divize, to je pro tebe taky dobrý, ne? No tak prostě to je úplně jako něco se v tobě bouří, jako já jsem vždycky patřil to. A ta nostalgie potom, kdy jsme si to s tím Západem, s těma Spojenýma státama rozdávali jako dvě supervelmoci, ta je tam jako obrovská. Jo?
1: A to přetrvá i přes generace, protože přeci jenom od té studené války už je to těch téměř 40
2: let. To očekávání, my jsme něco speciálního, to tam jako ve spoustě lidí sedí a teď teda zjednodušuju, protože každý to má jinak a každý to má míň nebo víc silněji, ale myslím si a mluví o tom fakt jako lidé, jako třeba Michal Zigar, jako slavný ruský novinář a spousta dalších, že teď se rozpadá vlastně tenhle ultrakoncept, ve kterém mimochodem, jo, a to je pro mě třeba osobně hrozně důležitý, včera jsme dostali tu cenu Rudolfa Metka, která jako je primárně udělována rusisty. A já mám radost, že i tihle rusisté a tenhle celý uzavřený svět je dneska konfrontován s tím, že Rusko na tom východě jako už nedefinuje všechno, jo? Že je Ukrajina, která má úplně jako rozdílný už dneska jako pohled na věci, to, že se vlastně hroutí takový ten imperiální koncept a najednou z toho vyskakují Ukrajinci jako svébytná identita, pobaltské státy, Arméni najednou, Azerbajdžánci říkají mi tohle, jo, a že se to všechno jako nedefinuje jenom tou Moskvou a tím bývalým impériem, které samozřejmě mělo jako obrovskou sílu a mělo taky obrovský jako pozitivní nabídky pro ty lidi a že to je jako pestřejší. Tak to mě třeba přijde, že jako to tančení kolem toho impéria je něco, co bych řekl, že tam cítím velmi silně.
0: To určitě tam je a ono se to předává ve školách vlastně takové to výjimečnost, že jo, my jsme se tady vždycky dělali legraci z toho, jak Rusové tvrdili, že prostě první žárovku vynalezl jabločky a já nevím, prostě letadlo vynalez taky nějaký ruský vynálezce, akorát teda nelítalo, protože ten parní motor byl prostě příliš těžký, ale kdyby tam měl jiný motor, tak by to určitě lítalo. Ale jako ono to tam je, prostě je to takový ten i syndrom velkého národa, co si budeme povídat. Třeba v Američanech to taky je taková ta výjimečnost.
1: Tam je ta paralel jasná, no. Je to třeba dáno i vztahem k vlajce, že nám tady přijde někdy až možná částečně pitoreskní ta přehnané použití té vlajky a vytouhujeme ji pravidelně pouze v případě mistrovství světa v ledním hokeji a to, když překonáme čtvrtfinále.
2: Ale tam ale ten národ... i třeba v Britech, jo, jako v části britské společnosti, jako taky, že jo, to bývalý impérium prostě někde jako vlastně furt je, jo.

0: Tak to je jenom to. A tady je to jako bohužel hypertrofováno prostě tím, že jako Rusku po rozpadu Sovětského svazu se nedařilo. A do toho přijde ten Vladimír Vladimirovič a řekne, vy, Rusové, budete se mnou zase hrdí. I když jsme tam my s Ondrou jako 2006 až 10, jsem tam byl, Ondra v podobné době, když jsme tam byli, tak to bylo furt jako vstávání z kolen. Někdo nás ponížil, ten vnější nepřítel, my za nic nemůžem, a my teď stáváme z kolen. A to tam někde jako v té hypertrofované podobě jako ještě se posiluje. Ta společnost teď, jak já ji vidím a vím, že je různorodá, a včera jsme potkali spoustu sympatických Rusů žijících tady, kteří říkají sláva Ukrajině a jako konečně se to impérium rozpadá, ale zároveň tam prostě existuje velká masa lidí, kteří jsou v takovém zvláštním rauši, kteří tady v té tom tanci kolem toho impéria už si vlastně jako se dostali do úplně jako křečovité polohy a bude to jako těžké vlastně rozplíct a uklidnit a udělat z té země něco, co by zase jako aspoň trošku vstřícně se vztahovalo ke zbytku světa.
1: Na druhou stranu zase není to tak, jak nám tvrdí kremelští ideologové, že právě ta ruská společnost, to je ta konzervativní, ta kde ty hodnoty společnosti jsou vyšší než hodnoty individua oproti tomu západu a tak dále. Protože i podle nedávného rozhovoru šéfa státní sociologické společnosti v CIOM, on říkal, když se právě mluvil o tom, že jaké jsou ty obrazy Ruska, jo, co by si lidé představili, jak by mělo Rusko vypadat, tak on teda přiznal, že zdaleka nejvíc lidí říká, on tomu říkal projekt komfortní Rusko, tedy stát, který vám nemluví do života, ale zajišťuje ty základní záležitosti, no, tak to je trošku něco jiného než nějaký jako impérský stát.
2: My se podíváme i na to, jakým způsobem vypadá ten obraz světa, ale i Ruska uvnitř v rámci médií, a jsem nesmírně rád, že dnes to pozvání přijal Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Posloucháte Radiožurnál.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Hezké dopoledne, bylo 9:30. Radiožurnál vysílá zprávy a Jana Utendorfská.
2: Ceny srpnu rostly rychleji oproti červenci o 0,3%. Meziroční růst pak byl podle odhadu Českého statistického úřadu 1,9%. Nejvíc srpnu zdražil alkohol a tabák, a to o 4,7%. Největší zlevnění pak statistici zaznamenali u nespracovaných potravin. Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a otok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly zajistí voda ze Slap. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou. V Indonésii se otrávilo na 2000 lidí jídlem zdarma z vládního programu. Otravy postihly učitele a žáky na nejméně dvou velkých indonéských ostrovech. Program na poskytnutí bezplatných jídel desítkám milionů školních dětí spustil loni prezident země Prabowo Subianto. Cílem je vymítit podvýživu. Projekt ale doprovázejí kontroverze, včetně hromadných otrav nebo obvinění z korupce. A společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordu univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži, dnes je nejhodnotnější značkou světa, která podniká i v řadě dalších oblastí, jako je například umělá inteligence.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Domašova a překážka na D35 u Mladče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 172 hlásíte kolonu kamionů. Osobní auta jedou výrazně rychleji, a to zhruba půl hodiny do omezení v Brně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice na 45. kilometru zpomalíte kvůli omezení, je to na zhruba 5 minut. Na D35 z Mohelnice do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 246 hlásíte stojící auto, není tam odstavný pruh a vybočuje se.
5: Za sjezdem u Mladče je odstavený bílý auto. Chlapi dávali stavské výstražný vesty, lety za spodidla.
4: A na silnici 13 z Teplice do Děčína postojíte v koloně na průjezdu Libouchcem. Opravují tam svodidla a jezdí se kyvadlově, zpoždění 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se pak na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě bude až 31. Tolik zprávy. Teď už má opět slovo Libor Bouček a hosté Radiožurnálu.
1: A těmi jsou Josef Pazderka a Ondřej Soukup. Mluvíme pochopitelně nejen o podcastu Na východ, ale také o tom, že získali včera cenu Rudolfa Metka. Ale když se člověk zaposlouchá do podcastu, tak ho napadne pochopitelně hned, jakým způsobem se nyní dají získávat ty relevantní informace o Rusku, protože Rusko zaútočilo na Ukrajinu, je ve válce, je jasné, že i informačně je uzavřeno. Tak jak vy hledáte ty informace současné po tom roce 2022?
6: Tak je to určitě problém. Já mám teda tu výhodu, že moje manželka je Ruska, tudíž jako já tam mám nejrůznější příbuzné ze všech možných jako vrstev, takže aspoň nějaké základní informace jsou. Jasně, je to doba sociálních sítí, YouTube a podobně, takže jako lze získat spoustu informací, včetně toho, že já nevím, když budu chtít vědět, jak funguje veřejná doprava v Chabarovsku, tak zcela bezpečně existuje nějaký videobloger, a který prostě v Chabarovsku točí přesně o tom, jak tam jezdí trolejbusy. Ale samozřejmě ale nemáme ten bezprostřední pocit, prostě nestojíme v těch frontách, jo, nejedeme tou maršrutkou, neslyšíme to, o čem se ty lidi baví.
1: A může člověk asi se jen domnívat?
7: No, je to, jako jsme na suchu a je fakt poctivý to přiznat a myslím si, že o tom i mluvíme v tom podcastu, že to, co bychom si přáli, jako být tam, jezdit tam, mluvit s lidma a vnímat tu obrovskou zemi a ten prostor v plasticitě, tak bohužel teď možný není. Myslím si, že to, co má Ondra a já skrze přátele, které jsem si taky vytvořil, tak je naše nějaká zbraň jako vůči tomu, abychom si mysleli, že už jsme hotovi a že už víme a že to máme popsáno. Ten prostor se dramaticky mění každý měsíc a je potřeba fakt být opatrný. Včera na té ceně Rudolfa Metka hrozně pěkně mluvila naše kamarádka Petra Procházková, která měla jakési laudácio a Petra je pro mě stělesnění toho, že když chceš o něčem vědět, tak zvedni zadek a jeď tam a mluv. Jo? Jako neteoretizuj, nečti z internetu, vždycky to bude mít jenom jako druhotnou hodnotu a tohle je něco, co si vlastně připomínáme dnes a znova. V Praze existuje velká jako ruskojazyčná komunita, je tady spousta špičkových investigativních novinářů. Ondřej zná všechny, já jenom některý, jako v Berlíně, v Pobaltí, v Gruzii je spousta dalších zajímavých lidí, tak pokud jako nejste líní a jezdíte aspoň tam, nebo když ty lidi projíždějí Prahou, tak s nima mluvíte, tak je to samozřejmě jako nějaký zdroj informací, ale poctivé je fakt přiznat, že nejsme tam, že tam zároveň není už ani jako ta kriticky myslí elita, která taky musela odjet a že tím pádem je to jako strašně těžké.
1: Reportéři bez hranic, když to vezmu z té druhé strany, tak uvádí, že prakticky všechna nezávislá média v Rusku byla zakázána, zablokována nebo označena za zahraniční agenty či nežádoucí organizace. Opět můžeme teoretizovat, ale co dnes vidí Rus, když si večer pustí zprávy? Co je ten obsah toho, i třeba kolik procent je věnováno ruské agresi na Ukrajině, která je pochopitelně vydávána za speciální operaci?
6: Tak pokud si pustí televizi, tak uvidí v zásadě to, co vidí posledních 20 let. No, protože to bylo vlastně to první, co Putin ovládl, když přišel k moci, tak vlastně ovládl televizi, NTV, Vladimír Gusinský, její majitel, to přepsal na Gazprom, když seděl ve vyšetřovací vazbě a tak dále. Takže v té televizi on se dozví, že Rusko je bezvadný, že všechno je v pořádku, že jsou mírné problémy, nad kterými už se pracuje. Ruská armáda přirozeně postupuje, ale vlastně ta válka na Ukrajině bude třeba na čtvrtém místě v těch zprávách. No. Prostě je to takové něco, co se děje tam, co my samozřejmě podporujeme, vlastenci a tak dále a tak dále, ale jako není to věc, která by jako definovala váš život.
7: Ještě ne válka, ale speciální vojenská operace. Přesně taková ta jakoby drobnost někde, profesionální vojáci si s tím poradí, vás se to netýká.
1: To znamená, pokračuje to dál i v té společnosti, že je ta speciální operace, ten termín, který používají Rusové, za nás logicky, ruská agrese a válka rozpoutaná Ruskem směrem na Ukrajinu. Tak i pro Rusy je to marginální téma, že to skutečně neřeší, že to vnímají tak, že ano, to je nějaký konflikt, který vedeme, ale to je jedna
7: z činností.
1: Ono se
7: to mění v čase, jako teď už samozřejmě i ten termín jako válka a už to, jakože říká i Putin, nebo jeho okruh, už je to jako viditelnější a teď už je to jako ten Západ, který se skrze Ukrajinu spikl proti Rusku, ono to tam jako vždycky bylo, ale teď už vlastně jako Rusko bojuje s celým Západem a to teda dá zabrat, že jo, takže jako to už je jako vlastně trochu válka. Jo? Já bych v tomhle kontextu doporučil, už jsme o tom mluvili taky v podcastu, skvělý dokument ruského režiséra Sergeje Lošaka, jmenuje se Přerušené vztahy nebo Rozpojené vztahy, jestli chcete, a je to jako vlastně točeno někdy v roce 2022-2023 a jsou to jako ruské rodiny, které on je jako geniální v tom, jak fakt jenom pozoruje a popisuje, jako některé žijí na Západě, některé žijí na Ukrajině a jako sestra bráchovi, bratranec bratrancovi, jako vlastně vysvětlují, co se tam děje. Jo. A jako ten dopad té propagandy kombinované s tím imperiálním syndromem a tady se všema věcmi, o kterých jsme se bavili, to je, jako je fascinující sledovat. Tam mluví jako dcera s vlastní mámou a ona říká, já jsem psycholožka, já s mámou mluvím. A to je jako mluvit s někým, kdo je členem sekty. Je tak těžké trauma to je, prostě máma kouká každý den na tu televizi a je tam prostě ten zlej západ, který na nás útočí a na to Rusko prostě to je to, co ti jako je pro tebe nejdražší. No a s těma lidma se nedá mluvit ani na úrovni a je tam ségra, říká vlastnímu bráchovi, jsem tady v Oděse, padají nám ruský rakety na hlavu, umírají tady lidi a on jí říká, tak to není. Nebo jako kecáš, nebo jako není to tak hrozný a můžou si za to ty Ukrajinci sami a tak dále. Jako je to těžké psychologické trauma v různých podobách. Pro část lidí je to ignorance, je to cynismus, je to jako a doví, jak to je a nedá se to zjistit. Ne, to se fakt dá zjistit. Jako tam fakt v tom Kyjevě a v Oděse a kdekoliv jinde umírají lidi, ale je tam jako zvláštní nějaká jako psychologická distance, nás se to netýká, je složitý to zjistit, já s tím nemůžu nic dělat.
1: Tenhle narrativ ale není pouze vlastní jakoby Rusku uvnitř, ale je to narrativ, který se objevuje globálně, že lidé vlastně nepřipouští, tak to není a Bůh ví, jak to je. Je to výsledek toho působení Ruska i ven v rámci těch propagandistických tahů, které míří na sociální sítě, to, co vidíme. Je to jeden z těch cílů? Vyvolat tenhle chaos a vlastně negaci na cokoliv?
6: Tak je to jako na jednu stranu způsob nějaký psychologický obrany, jo, sebeobrany, prostě vytěsním to. Není to. Nestalo se. Nebudu přemýšlet o tom, že prostě žiju ve státě, který
1: zaútočil. Tak to prostě
6: zaútočil, není. Akorát to. Tak to ne, prostě
7: a pojďme o tom radši nemluvit.
6: Tak to ono, není, ono je to složitý. Jo? Na druhou stranu, v čem máte pravdu, ale není to teda nějaká zvláštnost ruská, jako unikátní, že vy zahltíte ten informační prostor takovým množstvím různých verzí. Já si pamatuju, když v roce 2014 se střelilo to malajské letadlo nad Donbasem, tak to tehdy chrlila ta ruská televize nejrůznější verze. Se střelili to Ukrajinci. Viděli jsme stíhačku. Nebyla to stíhačka, byl to...
1: A bylo to v rychlém sledu. Neuvěřit.
6: Bylo to raketa, ale byla to ukrajinská raketa. Ne, vybuchla bomba na palubě. A bylo to během 4 dnů vám prostě vychrlili 6 verzí. Jedna byla absurdnější než druhá, ale než jste vlastně jako dokázali, že to je jako nesmysl, tak vy vychrlili 5 dalších. No. Takže logicky samozřejmě lidi, kteří tomu nevěnovali, tak si řekli, ty bláho, to je složitý. To nikdy vlastně jako nezjistíme, jak to bylo.
7: Ten koncept té kremelské propagandy a máte, Libore, pravdu, že to není jenom jako kremelská propaganda, ale používá to jako x diktátorů a různých autoritativních režimů po světě, je ten, že vás nechce přesvědčit o vlastní pravdě, ale že chce jako zničit ponětí toho, že je možný něco zjistit. Jo? Jako, že tu pravdu je možný zjistit. Ono to lze, je to jednoduchý, dá to práci, ale lze to. Jo? A to zahlcení, které on teda popisuje, znamená, že vlastně vy jako instinktivně úplně se jako od toho stáhnete a řeknete jako o tom vlastně nic. Jako.
1: Říká Josef Pazderka, my si budeme povídat i dál. Teď ovšem míříme na dálnici.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor za sjezdem na Humpolec. Na kilometru 101 hoří auto, je sice v SOS zálivu, ovšem už hoří plamenem, je tam také hodně kouře, kolem se pohybují lidé. Na místo jedou hasiči, D1, kilometr 101 směr Brno. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ondřej Soukup a Josef Pazderka stojí za podcastem Na východ. Znovu doporučujeme v podcastových aplikacích nebo ve vysílání Českého rozhlasu Plus ten pohled nejen na Rusko, ale skutečně komplexně na ten svět, který je na východ od nás, ale stále dosažitelný. Bavili jsme se o té ruské propagandě, o možnostech, ale obecně o těch nástrojích, které jsou vlastní jakékoliv diktatoře či autoritářskému režimu. Jak vy se díváte na tu zkratku a zkratkovité používání těch termínů jako proruský, proruský šváb a takhle, to, co též přišlo po tom roce 2022. Kde je ta hranice, od které už není nespravedlivé to říct a použít?
1: Ona se furt hledá a řekl bych, že bych s ní jako velmi šetřil. Já jsem shodou okolností teď nedávno vedl debatu se svými slovenskými kamarády a oni říkali, hele, my jsme si trošku jako zavařili, jak jsme víc emocionální, tak jako v té demokratické části slovenské společnosti strašně rychle narostla taková tendence onálepkovat kohokoliv, kdo si myslí něco jiného a má třeba nějaký jako dost podstatně jiný názor, tak je, že je hned fašista. Jo. A jako vlastně jako ta schopnost sejít se racionálně někde jako vprostřed je něco, co já, Ondra, taky byl dost často jako venku. Já jsem strávil jako s rodinou třeba 12 let jako různě mimo Českou republiku a beru to jako obrovskou výhodu, protože si myslím, že ta česká společnost na tom zdaleka není tak špatně, jak bychom si někdy mysleli, a třeba ta schopnost pořád hledat nějaký racionální střed, jako ty si myslíš to, já to, na Plusu se o to snažíme v pořadu pro a proti. Pojďme se o tom racionálně bavit. Jako pojďme si jako říct, co tím myslíme, tak to je jako důležitý. Jo. Myslím si, že směrem k Rusku, aspoň za mě, nám vždycky slušelo jako střízlivost, ale zároveň důslednost. Jo. Něco nám to jako řeklo, ty poslední dění, plošná ruská invaze na Ukrajinu nám odhalila, jaký ten režim jako skutečně jako je. Ale zároveň si myslím, že on nám hází neustále takové jako zvláštní emocionální udice, které jsou dost často spojené s ryze českou hloupostí, ignorancí, pohodlností a věcma, které se týkají naší debaty. A my si s ní musíme nějak poradit a v tom rozeznat, že tady tohle jako na turbo posiluje nějaký kanál peněz, který teda asi pravděpodobně bude souviset s Kremlem. Je domácí, je to ryzí česká ignorance, hloupost, pohodlnost, něco, a pak je tam to turbo, který jako přidává nějaká vnější síla. No tak se potom o tom bavme, ale bavme se o tom takhle střízlivě a myslím si, že jako nám vždycky potom bude slušet taky to, že když něco z toho jako vyvodíme a řekneme si, je to ohrožení, je to špatně, že ta důslednost v těch krocích, ne, teď už jsem na to zapomněl a pojďme se o tom zítra bavit zase úplně od začátku, že ta důslednost a střízlivost by nám v tomhle jako slušela úplně nejvíc.
2: Určitě jo, protože co víme o nejrůznějších vlivových ruských operacích, tak oni nemají nějaký jako velký plán, že prostě někde v Kremlu sedí prostě 5 lidí, kteří každý den ráno si říkají, a co pak bychom s tím Českem asi tak jako provedli. Jo? Oni využívají jako reálné problémy, které právě exponenciálně se pokoušejí zesilovat prostřednictvím prostě nákupu reklamy na sociálních sítí, tím, že prostě vytvářejí ty sítě botů, prostě lidí, kteří vám to celé jenom jako obnovují. Já jsem někde mi tvrdil jako z odborníků, že třeba v těch takových těch opravdu proruských facebookových skupinách, tak jako reálných živých lidí je třeba 40%. Jo? Takže tohle to oni dovedou. Ale opět je to, oni zesilují naše vlastní problémy, které my sami si musíme řešit.
0: Přichází ta otázka, kterou často namítají ti lidé, kteří někdy i nevědomě naskočí přesně na to, co říkáte. To znamená na tu akcelerovanou českou hloupost, která najednou je prostě strašně ohrožující. Tak ta otázka zní, a proč by vlastně Rusku mělo záležet na tom, co si myslí lidé v Česku? Když přece my je nemusíme zajímat.
1: Oni jim jako nezáleží na tom, co si myslí lidé v Česku, ale oni samozřejmě ti, kteří mají to imperiální myšlení, chtějí tu zemi nějakým způsobem ovládat. Jo. A to bych řekl, že souvisí s tím, co už jsme si popsali, jako demoralizovat tu společnost, rozložit ji vnitřně, rozložit její kvalitní média, když už jsme tady jako v mediálním baráku, vnuknout lidem myšlenku, že není možné vlastně ověřit jako informaci, zjistit pravdu, zjistit jako základní jako věci. To je ten cíl, protože poté, podobně jako v tom Rusku a dovedeno teda bohužel do téměř dokonalosti, jako máte šanci ty lidi ovládat. Jo? Vy jim neustále házíte jako takové nějaké jako cukr a bič, jako nějakou jako zdání stability, relativní bezpečnosti, která teda jako žádná bezpečnost není. Budete se mít relativně nějak dobře, je to trošku ta normalizace, ale jako vykliď ten veřejný prostor, nepleť se do politiky, my ti řekneme, co je dobré, co je špatné a podle toho pojedeme. Myslím, že ta reminiscence té normalizace 70. 80. léta je přesně to, o co ten Kreml v těch starých imperiálních konceptech vlastně nejvíc osiluje, a to, že chce skutečně i tuhle část jako Evropy jako vlivově ovládat, o tom jako není sporu, to se myslím netají i kremelští představitelé oficiálně.
0: Pak je tady ještě ten silnější nástroj, ten, který vlastně působí jako z odvážných thrillerů, ostatně o tom mluvíte v tom posledním vydání podcastu Na východ, a to jsou Špiony, protože tam je ten rozhovor s Johnem Volkerem, autorem knížky, která vlastně popisuje to, jak silně se dokázali infiltrovat ruští, respektive sovětští a následně ruští agenti. Jak moc z toho rozhovoru i vás překvapil ten počet?
2: Tak on mě vlastně překvapilo, že velmi jich tolik nebylo. Jo? A my jsme se, když jsme se s Seanem bavili, tak jsem se ptal, jako kolik si myslí, že jako dneska je tady těch ilegálů. Opět, protože u nás jeden posluchač upozornil, že jako, abychom byli terminologicky přesní, tak ilegálové jsou ti,
0: kteří nejsou registrováni.
2: Kteří nejsou registrováni a hlavně, kteří jsou pod úplně falešnou identitou.
0: Jako ten kanadský pár.
2: Upřed. Jako ten kanadský pár, prostě, což byli nějaký jako manželé z Novosibirsku, který prostě byli vycvičený dlouhá léta, aby mohli fungovat jako prostě Kanaďani, a tvrdili, a měli nějaký falešný doklady všechny a rodný listy a tak dále. Tak těch lidí dneska může být prostě, on říkal, několik desítek jenom. Jako vůbec po celém světě. Jo, že ten výcvik tady těch ilegálů byl natolik náročný, jo, že a stál tak obrovské peníze, že to vlastně jako se moc nevyplatilo, nebo respektive ta hodnota těch zpravodajských informací nikdy nebyla příliš vysoká. Jiná věc je, že samozřejmě můžou tady být lidé, kteří nějakým způsobem pracují pro ty tajné služby, prostě třeba ad hoc, jo, že to nejsou žádný vyslaní agenti, ale prostě lidi, kteří tady žijou třeba 30 let a čas od času se na ně obrátí kamarád ze studií, který shodou okolností je ve vojenské rozvědce, a jestli by nějaký ten balíček nebo něco jako nedokázali udělat. To mi přijde jako mnohem pravděpodobnější.
1: A pro mě ten příběh těch ilegálů taky ukazuje jako to širší téma, o kterém taky hodně mluvíme v podcastu, že s námi vlastně jako Vladimír Putin a ten kremelský režim hraje pomyslný jako pokr, jo? Jako oni prostě opravdu jako chtějí buzovat dojem, že jsou silnější, než ve skutečnosti jsou. A ten příběh těch ilegálů to jako ukazuje. Jo. To je vlastně de facto jako disaster těch 10 ilegálů, který jako vyměnili zpátky 2010, tak se ani nedostalo pořádně jako k něčemu podstatnému a už byli odhaleni. Jo. Takže jako jsou to vlastně spíš jako krachy, ale ono, když tím jako máváte v tom veřejném prostoru, je to chytlavý příběh, je to jako mluví se o tom, my o tom teď mluvíme v rozhovoru o Rusku a tak dále, tak to vytváří dojem, kdo ví, kolik jich nemají, kdo ví, co taky nevědějí, jo, a jsme zpátky v té normalizaci, když ty STBáci proti vám seděli, no to, Libore, byste se divil, kolik toho víme o vás, jo, a teda, my víme všechno, jo, a to je jako vlastně součást té psychologické operace, ve které potom vy si říkáte, tak to se musíme jako teda bacha, pojďme se radši s nima dohodnout, kdo ví, jako co, a třetí světová válka, nukleární zbraně a všechny tady tyhle psychologické věci, které na ten západ působí, tak oni oni vlastně využívají a ten Západ si jakoby neuvědomuje, že má dostatečně silné karty, dostatečně silné instituce a vlastně možnosti, aby tomuhle jako zamezil. Jo? Jako když si vezmete jako vlastně ty poslední jejich špionážní jako operace, ten, kolik je to 10 let, co byl ten pokus o ten převrat v Černé hoře a nějaké další, tak jsou to vlastně jako průšvihy. Jo? Jako Salisbury 2018, jako pokusy o otravy, to je zase jako disaster, Vrbětice, že jo, potom se vlastně jako přijde na to, že jsou to jako do jisté míry amatéři, ale jako jsme zpátky u té střízlivosti, něco se děje, jsme v ohrožení a zároveň není potřeba to nějak jako nafukovat a zveličovat.
0: Kdy vyjde další díl podcastu Na východ?
1: Každý 14 dní.
0: To znamená za ten týden, jsme přesně uprostřed.
1: Teď vlastně chystáme díl, který se věnuje Ukrajincům a mužům, kteří utíkají od vojenské služby. Je to jako bolestné téma, ale myslím, že je potřeba o tom taky mluvit a vlastně ukázat, jako, co je to za lidi, proč to dělají, jak se k ním staví tady prezident Zelenský a ukrajinská jako elita a další lidi. Tak.
2: A nejenom elita, ale ta společnost jako taková, že prostě jestli je to normální, že se jako budete vyhýbat vojenské služby nebo ne?
0: Tak těšte se na podcast Na východ, ten další díl pochopitelně ve vysílání Českého rozhlasu Plus v podcastových aplikacích anebo v aplikaci Můj rozhlas. Děkuji mnohokrát a ještě jednou blahopřeji k ocenění Rudolfa Vetka a díky, že jste si udělali dnes čas. Našimi hosty byli Josef Pazderka a Ondřej Soukup.
2: Děkujeme.
1: Díky.
0: Za chvíli už dopolední radiožurnál. Jiří Chum je připraven. Hezký víkend.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
2: Maloobchodní tržby v červenci opět rostly meziročně o necelých 5%. Policie a brněnské úřady se snaží odstranit automaty, ve kterých si drogy kupovali i děti. Tenisté Bartuňková, Bousková a Menšík postoupili do třetího kola US Open. Silný provoz čekejte na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A bude převážně oblačno, postupně se i vyjasní, teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Maloobchodní tržby v Česku rostou už 32 měsíců v řadě. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v červenci zrychlili meziroční růst na 4,8%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se tržby v červenci zvýšily o 0,6%, říká za statistiky Jana Gottwaldová.
4: Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu.
2: Inflace pak v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Policisté a brněnské úřady se pustili do boje proti automatům s nebezpečnými psychoaktivními látkami. Některé se jim už podařilo z území Brna odstranit, další se teď snaží zrušit. Některých si mohli nebezpečné syntetické kanabinoidy koupit i děti. Několik jich kvůli tomu skončilo v nemocnici, popisuje vedoucí pracovního toxitýmu Martina Čermáková.
5: V rámci zpracovávání těch případů jsme vyslýchali několik osob, které si zakupovali výrobky tady v těchto automatech. Byly to převážně osoby pod 18 let. Některé automaty jsou opatřeny čtečkou občanských průkazů. Děti to obcházely tím, že oslovovali kolem jdoucí, aby jim kupovali ty výrobky z těch automatů.
2: Policie provozovatele automatů podezírá z neoprávněné výroby a nakládání s psychotropními látkami. Akcie Volkswagenu zahájily obchodování výrazným růstem, připisují se zhruba 6%. Podle analytiků reagují na dohodu o reorganizaci podniku. Dozorčí rada koncernu včera jednomyslně schválila rozsáhlé úspory. Zanikne 50 tisíc pracovních míst a zřejmě také 4 továrny. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Premiérou opery Čert a Káča Antonína Dvořáka dnes začne nová sezóna Moravského divadla Olomouc. Připravené jsou dvě verze, celovečerní pro dospělé a kratší pro děti.
6: Inscenace se doslova točí kolem Káči, doplňuje dramaturg Miroslav Král.
7: Většinou se Káča dělá jako stará, ošklivá, nepříjemná, hloupá, ale my jsme chtěli Káču, která je krásná, inteligentní.
6: Hudebně i herecky náročnou roli Káči nastudovala Anna Moriová, která se v ní cítí velmi dobře.
8: Káča je hodně živelná a energická, je hodně cílevědomá. Chce dostat dům, ženicha, peníze, jde si za tím.
6: Dnešní premiéra Dvořákovy opery Čert a Káča začíná v Moravském divadle v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
9: Sport. 20-letá Nikola Bartuňková postoupila při debutu v hlavní soutěži na US Open už do třetího kola. Téměř dvakrát starší Němku Maríovou porazila 2-1 na sety. Soupeřka české tenistky hraje velmi netradičně. U drtivé většiny úderů používá spodní rotaci. Podle Bartuňkové bylo náročné s ní ve výměnách udržet trpělivost.
10: Jsem strašně teď unavená, protože fakt člověk si to musí uhrát. Fakt klobouk dolů, nahrála výborně. Jedna z mála hraje furt jenom čopy vlastně, takže je to strašně těžký, někdy možná i těžší než nějakou, která do toho furt chodí.
9: Do třetího kola postoupili i Jakub Menšík a Marie Bousková. Kateřina Siňáková s Daliborem Svrčinou v singlu končí. A české basketbalistky se dnes po 12 letech vrátí na světový šampionát. V Berlíně ve 20 hodin a 15 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Itálii. Ve skupině je čekají ještě výběry Číny a Spojených států.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 u Humpolce a kolona u Ostrovačic. Na D1 z Prahy směrem do Brna pomalu za sjezdem na Humpolec na stém prvním kilometru schořelo auto, nejen hasiči jsou na místě.
12: Blokovaný ten stoupací, jinak dva pruhy jsou průjezdný, teď tam přijala policie, kolona se tam žádná netvoří.
11: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašovce kamiony poprvé zastavují na kilometru 171, osobními auty se jede rychleji, pouze kolem Kývalky se jede pomalu i v levém pruhu. Na D4 ze Strakonic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Dobříš, na 24. a půltém kilometru stojí porouchaná dodávka, je v odstavném pruhu, mírně se vybočuje. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice na 45. kilometru krátce zpomalíte kvůli dopravnímu omezení, je to na zhruba 5 minut. A na silnici 16 ze Slaného do Mělníka u Spomyšle opravují most, jezdí se Kyvadlově na semafor, je to na 15 minut, směrem do Slaného je fronta výrazně kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně oblačno, zejména na severu ujediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobré dopoledne, počasím skončily zprávy, počasím začne i páteční dopolední Radiožurnál. Povodí Vltavy začne kvůli suchu upouštět Slabskou přehradu. Musí to udělat proto, aby zajistilo minimální průtok ve Vltavě a dál na Labi. Nádrže, kde upouštějí více vody, než do nich přitéká, jsou ale i na Moravě. A naši reportéři to zmapovali a živě se s nimi spojíme v úvodu dopoledního Radiožurnálu. 6 minut po 10. přejeme dobrý den a vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál
13: a Jiří Chum.

0: Vodohospodáři dnes pravděpodobně začnou kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Povodí Vltavy očekává, že se dnes večer dostane na kritickou hranici. Proto z Orlíku odtok sníží a vodu do Vltavské kaskády začne doplňovat ze Slapské přehrady. U vodní nádrže Orlík je reportér Radek Duchoň. Radku, dobrý den.
1: Dobrý den, rybáři tady u Bohostic na Příbramsku v Chatové oblasti přímo u vody říkají, že méně vody není pro chytání žádná výhoda. Chytají tady tři a vidíme na hráz Orlické přehrady. Ryby prý nemají rády změnu tlaku ve vodě a proto se stěhují výš po proudu a hladina je tady opravdu nízko. K vodě se musel udělat asi 120 kroků z místa, kde bývá voda za normálního stavu a pravděpodobně dnes v podvečer nebo ve večerních hodinách dosáhne hladina kótu 334 metrů nad mořem. Kvůli tomu se sníží i průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina už dále neklesala. Hladina klesá od dubna a teď je zhruba 30 cm nad takzvanou rozhodnou kótou. No a z Orlíku tak bude odtékat jen takové množství vody, které do něj přiteče. Vodu začne povodí Vltavy nově tedy odpouštět z vodní nádrže Slapy. Úbytek se dá očekávat 1,5 metru za týden a na Orlíku v elektrárně budou energetici využívat v omezeném provozu jednu ze čtyř turbín a bude snížený její výkon.
0: Reportér Radek Duchoň z Orlíku. Více vody, než do ní přitéká, upouštějí i některé vodní nádrže na Moravě. Tam zase situaci sleduje reportér Šimon Franz.
2: Povodí Moravy vodou z Vranovské přehrady dotuje řeku Dyji pod hrází. Tam totiž začíná Národní park Podyjí. Vodohospodáři tak dodržují minimální odtok i kvůli tamním ekosystémům. Přehrada ve Znojmě je díky tomu plná z 90%, zatímco ta ve Vranově je 8 metrů pod normálním stavem. Přítok Dyje do přehrady je nejmenší za celých 40 let měření. Podobně na tom je řeka Svratka, v ní situaci vylepšuje Vírská přehrada a díky ní je přehrada v Brně naplněná nejvíc ze všech vodních děl v povodí Moravy. Vírská přehrada supluje i část dodávek vody pro Brno. Z jejího přivaděče teď teče násobně víc vody než obvykle. Primární zdroj vody pro Brno, Březovské přivaděče, kvůli suchu už v běžném množství zásobovat nestačí. Vyrovnat následky sucha nedokážou ani občasné srážky. Podle povodí Moravy tak budou toky i nadále zřejmě vysychat.
0: Šimon Franz z Moravy ve vysílání dopoledního radiožurnálu. 3 minuty nás dělí od 10:45. Posloucháte páteční dopolední radiožurnál.

A za chvíli biznis. Cena plynu se na světových trzích tento týden dostala na nejvyšší cenu za poslední 3 roky. Jaký dopad to může mít na české odběratele, to je téma dnešního dopoledního biznisu. Nabídneme ho ve vysílání ještě do 10:30. Teď je 4. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: Dává se k tomu i relativně malá naplněnost evropských zásobníků plynu. Ty jsou totiž v tuto chvíli naplněné jenom asi z 65%, což je pro začátek září nejmíň za dobu sledování údajů. V Česku tady máme zásobníky podle ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70% a podle ředitele energetické poradenské firmy EGU Michala Macenauera je to pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství.
1: Zásobník je od toho, aby dělal jistý polštář a aby snižoval koncovou cenu zákazníkům, protože v běžných dobách, kdy ten trh je klidný, tak je nákup plynu v letních měsících má nižší cenovku než v zimních a i za to, že se za nějaké fíčko, za nějaký poplatek ukládá do zásobníku a zase to potom z něho vybírá, tak ta výsledná cena potom tohodle plynu použitého v zimních měsících je nižší.
0: I ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že přes pomalejší plnění zásobníků by mohlo být plynu pro nadcházející zimu u nás dostatek.
2: Plynu tedy má být dost, ale jaká bude jeho cena? Mají se domácnosti obávat?
0: My jsme oslovili ty velké dodavatele energií jako ČES, E.ON, Innogy nebo PRE, no a všichni se shodují, že jejich klienti, kteří mají zafixováno, se vyšších cen v nejbližší době rozhodně obávat nemusí, protože společnosti nakupují plyn i elektřinu dopředu. Ondřej Svoboda z ČEZu k tomu říká.
3: Náš ceník radu bude určitou, na kterém je nejvíc klientů. Dál zůstává ve stejné podobě jako před začátkem konfliktu. Jeho cenu jsme přitom na začátku roku snižovali a tuhle výhodnou cenu stále držíme. Stejně tak jsou přitom atraktivní i naše fixované kontrakty a v tuto chvíli neplánujeme žádné změny ceníků.
0: A podobně mluví Roman Šperňák z E.ONu.
4: Pro naše stávající zákazníky aktuálně žádné změny cen energií nechystáme. Díky dlouhodobé nákupní strategii nakupujeme elektřinu i plyn postupně a s dostatečným předstihem, takže podobné výkyvy na trzích se do cen pro zákazníky nepromítají okamžitě.
0: No a ceny se nechystá zvyšovat ani Innogy nebo Pražská energetika.
2: Takže současní zákazníci můžou být v klidu. A co ceníky pro nové zákazníky? Tam se to nějak projeví?
0: No tam už nejspíš bohužel ano, pokud vysoká cena plynu na evropském trhu vydrží delší dobu, může se postupně promítnout do nových ceníků a hlavně do cen pro zákazníky, kterým bude končit ta fixace. Odborníci proto doporučují fixaci cen energií na 2 až 3 roky.
2: Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Díky za to. Hezké dopoledne.
0: Já taky, hezký den.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Jana Gulda a zkrátké zprávy.
2: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům spojovaným s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. Z útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle nepřetržitě vládnoucím poválečným kabinetem. U moci je 1413 dnů a překonala tak dosavadní rekord druhé vlády expremiéra Silvia Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari. Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze zůstává po včerejším požáru v provozu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra, hasiči evakuovali 18 pacientů. Nikdo se podle Dostálové nezranil. Škoda je předběžně 30 milionů korun. Proč začalo hořet, se zatím vyšetřuje. A v Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď rostou hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky. Sport. Cyklisty na Vuelte čeká jedna z nejdelších etap letošního ročníku. Během 193 kilometrů musí zvládnout i jedno stoupání první kategorie. V červeném trikotu lídra závodu je Španěl Enric Mas. Jediný Čech Jan Hirt za ním zaostává o 42 minut a je na 20. pozici.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 u Jeníkova a na D4 u Voznice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec opatrně na kilometru 101 schořilo auto, uzavřený je stoupací pruh, vybočuje se v pravotočivé zatáčce, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov zpomalují kamiony na kilometru 174, osobní auta jedou výrazně rychleji, provoz brzdí stavba dálniční křižovatky v Brně. Na D4 ze Strakonic do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Dobříš na 24. a 5. kilometru stojí porouchaná dodávka, je v odstavném pruhu, je tam uší, musí se mírně vybočit. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je silný provoz, popojí se před Hrušovou a také před Litomyšlí vždy zhruba 10 až 15 minut. A v Praze ve Strakonické je v Lahovičkách uzavřený levý pruh z centra, zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme převážně oblačno až zataženo od severozápadu, hlavně v Čechách místy přehánky. Večer pak začnou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: 3 minuty jsou po půl 11. Dobré páteční dopoledne. Ta další zpráva tak dobrá není. Ani část vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně nelze podle odborníků zachovat a demolice bude pokračovat. Torzo zmizí příští týden.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Dopolední radiožurnál, za chvíli i z Jižní Moravy. Povedlo se Brnu vrátit život do řeky Svratky. Vědci teď zjišťují, jestli se po úpravách brněnské náplavky daří v řece i původním druhům ryb. Tak si je poslechneme do 10:45. Další vysílání teď Bára Basiková a Jan Sahara Hedl. Tisíc jmen.
1: Jestli to půjde, nebudem se bát.

0: Po velké proměně části svratky v Brně vědci z Akademie věd zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos monitorují rybí plůdek a sledují, jestli se tu původním druhům daří se přirozeně rozmnožovat. Výzkum by mohl taky ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné toky městských řek.
1: Takže tady v tomhle bodě je několik jelců tloušťů. A taky tady je pár parem obecních.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zjišťuje, jestli se po protipovodňových úpravách části řeky Svratky v Brně daří plůdku původních druhů ryb.
1: To jsou malinké rybičky, které se z jiker vykulily v letošním roce. Množství toho plůdku a jeho složení vám právě ukazuje, jak kvalitní je tady prostředí.
2: Prochází korytem řeky Svratky podél nové náplavky a v ruce drží podběrák.
1: Já mám v ruce keser. Doprovázím tady kolegu, který loví elektrickým agregátem.
2: Tím je Krištof Pospíšil z Ústavu biologie obratlovců a Mendelovy univerzity.
3: Já mám na sobě bateriový elektrický agregát.
2: Máte na krku něco, co vypadá trošičku jako autobaterka, ale je to nějaké ovládání. V ruce máte takovou síťku.
3: My tím vlastně lovíme ty ryby. Jak my je vlastně tím elektrickým agregátem slovíme, tak je pak můžeme determinovat.
2: Determinovat určit.
3: Vlastně živé pouštět zpátky, protože jsou pouze omráčená.
1: Louš. Třikrát, parma dvakrát.
2: Luděk Šlapanský hlásí každou rybu a na břehu stojí Michal Janáč, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a pečlivě každou zapisuje.
4: Předtím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ta voda tekla, kde ten plůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
2: Popisuje původní podobu řeky. Po nedávných úpravách má Svratka pestřejší prostředí. Teď ale věci zjišťují, jestli z něj skutečně těží i původní druhy ryb.
4: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat. Máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, takže čekáme, že ta pestřejší zvětší.
2: A první čísla podle jeho kolegy Luďka Šlapaňského naznačují, že změna už se děje. V roce 2009 tu odlovili 10 kusů plůdku 3 druhů ryb. Loni už 150 kusů a letos čekají ještě víc.
1: Jsme do akvárka dali malou ostrovetku. Letos jsme teda potvrdili, že se tady dokáže rozmnožovat přirozeně.
2: Takže parma, ostrovetka,
1: jelec tloušť, plůdku a ještě oukleje obecná. V případě parmy ostrovetky je to ukázka, že tahle revitalizace pomohla a ty ryby se tady přirozeně rozmnožují.
2: Přesná data vědci teprve vyhodnotí, už teď ale pozorují, že by se Svratka po úpravách skutečně mohla stát vhodnějším místem pro původní ryby. A jestli by její proměna mohla být i návodem pro další města, která chtějí oživit své silně ovlivněné toky řek. Z Brna, Marek Gensl, Radiožurnál.

0: Tři čtvrtě na 11 dopolední Radiožurnál. Důležitá dopravní informace. Kde je auto v protisměru?
1: Auto v protisměru je na dálnici D10. Opatrně, pokud jedete z Prahy do Turnova, zbystřete za exitem Březina. Bylo tam zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru, konkrétně kolem kilometru 63. Opakuji, D10, směr Turnov za sjezdem na Březinu. Pozor na auto v protisměru.

Letošní Nobelovy ceny znají své laureáty. Poprvé v 35 leté historii ceremoniálu se udílení konalo mimo Spojené státy. Pro ocenění předávané za humorný, ale zároveň podnětný výzkum vědci museli cestovat do švýcarského Curychu. Proč se ceremoniál přesunul a jaké bylo téma 36. ročníku? Na to si určitě počkejte.

0: Dobře, záměrně jsme vás trochu zmátli. Dobromyslná parodie na Nobelovy ceny je tak lze popsat i k Nobelovy ceny, udělené v 10 kategoriích. Nejde přitom o výsměch vědě. Podle organizátorů je cílem upozornit na vědecké úspěchy, které nejdřív rozesmějí a následně donutí k zamyšlení. Tak o tom předávání ironického ocenění nám řekne víc Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dominiku, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké vědecké projekty si letos vysloužily ocenění?
1: Například cenu za fyziku získal tým, který přišel s návrhem pisoáru, ze kterého nestříká moč. Podle jejich výpočtů by tento design mohl jen ve Spojených státech zabránit tomu, aby až 1 000 000 litrů moči denně skončilo na podlaze. Cenu za vědu o půdě zas dostal výzkumný tým, který zakopal do země 1000 párů spodního prádla v téměř 30 zemích, aby studoval, jak rozkladu toho prádla pomáhají organismy žijící v zemině. Další oceněná studie zase třeba zjistila, že se bohatí lidé chovají hůř než ostatní.
0: Proč se letošní ceremoniál konal ve Švýcarsku a ne tradičně na americkém Harvardu?
1: Kvůli aktuální imigrační politice amerického prezidenta Donalda Trumpa, organizátoři se báli o bezpečnost zahraničních hostů a aby vůbec dostali víza, ceremoniál proto v Evropě zůstane, příští rok bude v Antverpách. Pořadatel časopis Anály nepravděpodobného výzkumu letos pro ceremoniál vybral téma houby. Vítězové tak dostali bizarní sošku ve tvaru lidské nohy s houbami. Ona je tedy bizarní tradičně celá akce. Diváci ji třeba i letos zahájili výrobou papírových letadelek, které vrhali směrem k pódiu.
0: No ale pozor, dostal někdy i k Nobelovu cenu i laureát Nobelovy ceny.
1: Ano, britsko-ruský fyzik André Geim za experiment s levitující žábou v silném magnetickém poli. No a 10 let na to získal Nobelovku za bádání spojená s grafenem. I k Nobelovu cenu jinak získali i různí čeští vědci, včetně třeba biologa Jaroslava Flégra. Naposledy před 2 roky František Bartoš, který se podílel na studii o házení si mincí. Ty prý mají mírnou tendenci dopadnout do pozice, z níž se vyhodili. I to tedy Františku Bartošovi vysloužilo humorné vědecké ocenění, které je stejně jako Nobelova cena spojené s finanční odměnou s 10 biliony zimbabských dolarů, což je tedy asi 80 haléřů.
0: Další důkaz toho, že věda je prostě zábava. V dopoledním radiožurnálu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky za to, naschledanou.
1: Pěkný den.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Jedenáct hodin. Zprávy a Jana Gulda.
6: Okolnosti vzniku rozhovoru ministra Macinky pro detektivní partu prověří oddělení vnitřní kontroly ochranné služby. Demolice požárem zničené budovy ve Zlíně bude pokračovat. Začíná šipkařský turnaj Czech Darts Open. V Praze ve Strakonické ulici před Lahovicemi směrem z centra popojíždí kolona. A počasí bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách místy přeháňky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Strážci totiž na pokyn Macinky neskontrolovali studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, a zůstali venku. V místnosti přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
7: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
6: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou odhalil. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně není možné zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu, společnost Cream, bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. České řeky se dál potýkají s nedostatkem vody. Historicky poprvé kvůli němu povodí Vltavy začne zřejmě už dnes večer odpouštět Slapskou přehradu, aby zajistilo minimální průtok ve Vltavě a taky dál na Labi. Ve Zlínském kraji je situace nejhorší za posledních 10 let. Voda tam chybí v řekách i v půdě a nepomohly ani deště z uplynulých dnů. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder, vysvětlila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
8: Hydrologické sucho zaznamenáváme po celý letošní rok a navazuje vlastně už na poměrně suchý rok 2025. Naposledy takové velké sucho jsme zažili ve čtyřletém období mezi lety 2015 až 2018.
6: Rusko v noci útočilo na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti, informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky a varovalo před možnými výpadky v rozvodné síti. Podle šéfa regionální vojenské správy Olega Kypera zemřel jeden člověk, dalších 5 lidí je zraněných. Kyper na Telegramu taky napsal, že údery poničily byty ve dvou více podlažních obytných budovách a zničily 2 rodinné domy. Rusko v posledních týdnech útočí na přístavní a energetickou infrastrukturu v Oděské oblasti opakovaně. Po druhé dnes jedná sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Komise si na neveřejné jednání pozvala 4 svědky, jména ale neuvedla. Má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Podle předsedy Jindřicha Reichla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení.
9: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hlubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které v té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
6: Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března.
0: Sport.
10: Česká šipkařská jednička Karel Sedláček vstoupí do pražského turné Evropské tour Czech Darts Open. Večer se v Letňanech utká se světovou 23. Australanem Hetou. Sedláček prošel na hlavní turnaj z kvalifikace a v rozhovoru pro radiožurnál Sport mluvil o své formě.
11: Jak mentálně, tak i po ty sportovní se cítím jako dobře a za minulý týden vlastně se mě povedlo hrát fantastický výsledek, když jsem se dokázal kvalifikovat na finále světové série. Jo, forma je, ale tam samozřejmě se rozhodne až na místě a jak to tam všechno zapadá.
10: Zápas mezi Sedláčkem a Hetou začne přibližně ve 22 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Domašova a omezení ve Strakonické v Praze. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov zůstává fronta kamionů, zastavují se na kilometru 174. Levý pruh se zastavuje jen chvílemi, je to na půl hodiny v osobních autech do omezení v Brně. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem před sjezdem na Lovosice na 47. kilometru zastavilo v dopravním omezení auto kvůli defektu a projíždí se tak pomaleji. Na silnici 16 ze Slaného do Mělníka u Spomyšle opravují most, jezdí se Kyvadlově, je to tam na 15 minut a směrem do Slaného se zdržíte jen krátce. Na silnici 35 z Liberce do Turnova zbystřete za sjezdem na Hodkovice nad Mohelkou, na 35. a 5. kilometru jsou na silnici větve. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice se popojíždí před Litomyšlí, zpomaluje se už v obci Řídký, je to na necelých 20 minut. V Praze ve Strakonické směrem z centra se v Lahovičkách pohybují silničáři, uzavřený je levý pruh, zpoždění 15 minut. Ve Vilzonově směrem do centra se jede krokem od Bulhara až na IP Pavlova, je to na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně oblačno až zataženo od severozápadu, hlavně v Čechách místy přehánky, večer pak začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď Jan Pokorný a co se děje se světem.
13: Dobrý den. V souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině se tento týden pozornost bezpečnostních expertů soustředila na situaci v Německu. Tamní vláda v úterý obvinila Rusko z odpovědnosti za pokus o atentát na lipském letišti. Událost měla do hru i v dalších evropských státech. Minister zahraničí Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě, si předvolal velvyslankyni Ruska v Praze. S Anou Ponomariovovou se sešel osobně. I to probereme v rozhovoru, co se děje se světem. Povinnosti zavedli tentokrát Vlastislava Břízu do Hradce Králové. Zdravím vás do tamního studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
14: Dobrý den vám i všem posluchačům z východních Čech.
1: Co se děje se světem?
0: Události končícího týdne v kontextu.
13: Tak tedy Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní problematiku působící na Karlově univerzitě. My nevíme, co německé úřady vědí, nevíme, co řekli svým partnerům v dalších zemích. Kdybychom ale chtěli soudit pouze z reakce českého premiéra a vicepremiéra, musela to být sdělení poměrně vážná, je to tak?
14: Je to tak, my sice konkrétně nevíme, ale ten řetězec těch jasných důvodů, respektive důkazů policejních vyšetřování a ostatně i jakási forma ruského modu operandi svědčí o tom, že opravdu zatím stály zřejmě s velkou pravděpodobností Rusové, protože důvod je jednoduchý. Všimněte si, pane Pokorný, za poslední roky jsme neviděli tak jasné důkazní skutečnosti, které by ukázaly na jeden stát. Rozumějte představitele německého státu. Tak se stalo. A Německo jen tak nestřílí od boku. To je přesně to. Když Německo někoho označí za viníka, tak proto opravdu má pádné důkazy. A proto i to je jeden ze tří důvodů, které já vidím, protože náš ministr zahraničí Macinka, ostatně i pan premiér Babiš, tento útok tak ostře odsoudili a zvážněli, nebagatelizovali ho. To je, ano, první důvod, prostě důkazy hovoří jasně. Za mě druhý důvod je kvalitativní, protože předtím jsme viděli různé pokusy, řekněme dráždění, přelety, či ty drony, které pronikly nad vzdušní prostor členského státu NATO, tak nebyly vyzbrojeny. Prostě buď se tam zatoulali, nebo letěli někam ne na daný vojenský, energetický, dopravní cíl a hlavně to podstatné, nebyly vyzbrojeny. Takže to je ten druhý důvod, vážnost situace a poslední důvod podle mého názoru, proč čeští takto dva vysoce vrcholní představitelé zvážnili, takže Lipsko je kousek od Česka. To prostě už je věc, kterou si každý občan České republiky představí. Řada z nás v Lipsku byla, je to jenom kousek za hranicí s Českou republikou. Není to to vzdálené Pobaltí nebo to Finsko.
13: To, co se stalo v Lipsku, nebyl jediný incident. Německá policie třeba včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Ať už je pachatelem těchto a dalších činů kdokoliv. Do jakého období jsme to vlastně vstoupili?
14: My jsme vstoupili do období nových technologií, nových informačních a hybridních válek. Podle mého názoru Rusko tímto sleduje několik cílů. Za prvé chce zkomplikovat pomoc Ukrajině, a to jak fakticky, narušováním těch jednotlivých uzlů, protože útok na to letiště v Lipsku znamenal mimo jiné to, že měl být poškozen vysoce výkonný obrovský transportní letoun, který se účastní misí přesunu materiálu právě k bojišti na Ukrajině, létá do Polska, kde jsou potom ten náklad je následně vlaky vezen na Ukrajinu. Samozřejmě psychologicky, tím, že takto zaútočíte, tak chcete rozdmíchat rozmíšky v obyvatelích jednotlivých členských států v tom smyslu, že přece nebudeme podporovat Ukrajinu, protože potom na nás takto Rusko útočí. To je ten první důvod, komplikace při pomoci Ukrajině. No další je test připravenosti, to taky nepodceňujme. Rozumějte, ruské složky zjišťují, jaká je reakční doba naše, jak rychle reagujeme, jak dobře reagujeme, jaké prostředky pro to používáme. No a konečně, podle mě ten nejdůležitější, to je test soudržnosti a odhodlanosti. To znamená, zdali nás to nerozklíží, zdali jsme opravdu ochotní i za jiné státy riskovat, stoupnout si za ty dané státy, i ten konkrétní stát, zdali je radikální a rázný a postaví se proti tomu. No prostě Rusko chce vytvořit pocit, že stát nedokáže ochránit vlastní území. To je také nezanedbatelný prvek, který musíme zmínit.
13: No a v tomhle případě, zejména v souvislosti s tím prvním důvodem, o kterém jste mluvil, musíme zmínit, že v Německu jsou v neděli ostře sledované volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko.
14: Máte 100% pravdu. Tuším, že ty volební preference jsou kolem 43% ve prospěch pravicovou stranu AfD. To je alarmující číslo v tom smyslu, že nic takového předtím tady nebylo a může se stát, že AfD získá v tomto státě většinu v tamním shromáždění, v tamním parlamentu.
13: Bezpečnostní experti poukazují na to, že Rusko zřejmě nevysílá do akcí typu Lipsko nějaké elitní záškodníky, že je získává třeba díky sociálním sítím vlastně svým způsobem mimo zorný úhel kontrarozvědek.
14: No je to tak a to je vlastně problém v tom smyslu, že dochází k zlevňování těch operací. Předtím jste museli mít celé sítě agentů, agenturních prostředníků, velká pracoviště, školení těch agentů, návraty do země, která je vyslála. Prostě velkou, náročnou, drahou, logisticky složitou skupinu, která vám tyto operace prováděla. V dnešní době v sociálních sítích, Telegramu řekněme, především z toho ruského úhlu pohledu, není vůbec problém nábor lidí, kteří jsou ochotni doslova do písmene za pár stovek euro nějaký podobný útok provést. Což samozřejmě potom stěžuje místním orgánům, kde ta akce byla provedena odhalení, protože tam nemáte jasné stopy, jasné příčiny, jasné důvody. Prostě to byl namátkou vybraný člověk, který přišel, tu akci provedl a odešel. Ano, výhoda je, že samozřejmě nedokáže po sobě tak dobře zmást stopy, řekněme to lidsky, česky, prostě to nejsou Jamesy Bondové. To jsou pouze lidi, kteří se na ní hrají a tím pádem jsou snadněji detekovatelní. Nicméně to vlastně ten stát, který to činí, v tomto případě Rusko, moc nezajímá, protože jemu jde o výsledek.
13: No a sledujeme zejména diplomatické reakce. Český ministr zahraničí si předvolal ruskou velvyslankyni, stejně tak učinil polský ministr zahraničí, který předvolal ruského velvyslance v Polsku. Je to podle vás něco, protože pravděpodobně budou další diplomatické kroky, je to něco, co si Rusko vyhodnocuje jako citelné?
14: Tak když se ptáte na tu reakci českou nebo polskou, to si myslím, že je adekvátní. Je dobře, že jsme si stoupili za našeho spojence Německo, je dobře, že nespochybňujeme důkazní řetězec Německa a je dobře, že nějak konáme. Konáme samozřejmě diplomaticky, netýká se to nás přímo, ten útok nebyl na našem území, nicméně vysíláme signál jeden za všechny, všichni za jednoho. Za mě to je z českého úhlu pohledu i polského adekvátní reakce. Otázka je, ta reakce německá. Často slýchám posledních 48 hodin názory, že ta reakce měla být ostřejší. Pojďme jenom, pane Pokorný, říct, co konkrétně Německo udělalo. Německo zavřelo ruský generální konzulát v Bonnu a ta historická reminiscence pro posluchače, kteří jsou mladší, tak pojďme jenom říct, že Bonn byl dlouholeté hlavní město západního Německa, takže to byl jeden z důvodů, proč tam ten generální konzulát byl. No a konečně zavřel důležité kulturní centrum Ruský dům v Berlíně. Takže ta reakce byla, samozřejmě nebyla vojenská, to má logiku. Nicméně Německo si musí nechávat ještě celou škálu prostředků pro to, kdyby ty útoky se opakovaly nebo byly nedej bože horší. Došlo opravdu k tomu, že ta výbušnina vybuchne, dojde i k lidským obětem. Takže já bych zas nebyl tak příkrý, že Německo nereagovalo rázně. Ono určitou váhu to má, nejenom fakticky, co udělalo, ale i to silné verbální stanovisko a to jasné obvinění. To jsme předtím taky nevěděli. I to má psychologický účinek.
13: Hostem Radiožurnálu je Vlastislav Bříza.
0: Co se děje se světem?
13: A propos, když už jsme mluvili o tajných službách, aby toho nebylo málo, máme tady středeční přestřelku mezi členy Služby bezpečnostní Ukrajiny, SBU a hlavního ředitelství rozvědky Ministerstva obrany Ukrajiny. Pochopil jste, o co tam šlo?
14: No je to nešťastné. Pochopil. Nám ty důvody mohou se zdát malicherné, nicméně prostě na Ukrajině probíhá válka. Vlastně jak ta rozvědka, ta kontrarozvědka, mají překrývající se pravomoci. V době války jejich význam nesmírně narostl, logicky, protože stát potřebuje podobné složky, aby získával informace o protistraně, respektive aby potlačoval aktivní službu té protistrany na svém území. Mají vlastní agenturní sítě, obě, jak jsem zmínil, opravdu dramaticky posílili a ty důvody za mě jsou jednoznačné. Dlouhodobá rivalita a bohužel nedostatečná koordinace. To, jak narostly rychle, jejich význam a síla, tak sebou neslo i ta negativa, že nebyly dostatečně koordinovány a vznikala mezi nima velká rivalita. Tím pádem došlo k tomu, co jsme viděli, ale pozor, to není první incident. Tady vůbec nenazaznělo v českých médiích, že podobná akce, respektive snad ještě dramatičtější, propukla již v roce 2022, kdy došlo ne k přestřelce, ale k tomu, že jedna z těch dvou služeb zajala pracovníka druhé služby a došlo tam dokonce k úmrtí onoho údajného agenta. Takže je vidět, že ta rivalita tam panuje již delší dobu. Ale co bych ocenil, byl přístup prezidenta Zelenského. Prezident Zelenský to nezametl pod koberec. Prezident Zelenský se nepostavil ani na jednu stranu, zahájil jasné, přísné vyšetřování. On dokonce konstatoval, tuším, když to budu přesně citovat, větu, že střílet tady na Ukrajině je možné pouze na okupanty při obraně našeho území. To je jasné dané faktické odsouzení. Prostě to se nemůže tolerovat. Nemůžete mít spouru uvnitř vašich vlastních sil, které disponují ozbrojenými prostředky.
13: Ukrajina oficiálně oznámila Mezinárodní agentuře pro civilní letectví, že ruský vzdušný prostor není bezpečný kvůli zvýšené vojenské aktivitě. Ukrajina podniká, jak známo, vzdušné údery na cíle v Rusku v sebeobraně před ruskou invazí. Co tímhle krokem, který souvisí tedy s leteckým vzdušným prostorem nad Ruskem, Ukrajina sleduje?
14: No já to považuji za mimořádně sofistikovanou strategii prezidenta Zelenského, protože on vlastně bruslí na tenkém ledě, ale v tuto chvíli se do něj ještě nepropadl. On ví velmi dobře, že nemůže fakticky útočit na jakýkoliv civilní provoz v Rusku, protože by to obrátilo nejenom ruské veřejné mínění proti Ukrajině ještě více než je, ale i celosvětové mínění. Prostě některé státy a obyvatele by hodili Ukrajinu do stejného pytle. Cíl je jasný. Cíl je zpochybnit bezpečnost koridorů civilního letectví v Rusku. To znamená zdražit ty lety natolik, že některé aerolinky prostě od nich odstoupí. Tak se také již děje. Rozumějte, že pojišťovny přestanou pojišťovat ona letadla. Aerolinky nebudou ochotná ona letadla vysílat, protože by se cestou mohl odehrát incident. Ne odzbrojený, ale protože, a to byla ta zpráva prezidenta Zelenského, válka je v plném proudu a já nejsem schopen zajistit volný průlet, protože letové koridory mojich dronů jsou nepredikovatelné a může se stát, že by k nějaké kolizi mohlo dojít. Dokud vedete válku, vaše nebe nebude bezpečné. Chcete-li bez...

0: takovou aktuální inventuru, nezačíná se to všechno nějak zamotávat? Dřív se aspoň objevovaly náznaky nějaké naděje, nějakých jednání a to jakoby vymizelo.
1: Tak kdybych to měl, aby jsme byli taky optimističtí, protože dneska to zní jakoby...
0: Jestli to jde?
1: No jde to určitě, tak ten optimismus přece pramení z toho, že na Ukrajinu se poprvé v dějinách doslova do písmene chystají dva Trumpovi emisaři Witkoff a Kushner. Teď jsem to nadlehčil, takže je vidět, že to nestagnuje. Pojďme se vrátit k vážnosti situace. Jak Witkoff, tak Kushner nikdy na Ukrajině z hlediska vyslání a jednání s Ukrajinou nebyly.
0: Jezdili jenom do Moskvy.
1: Teda, přesně ne? Tak, to je posun, protože potom vždy samozřejmě logicky byli ovlivněni těmi ruskými stanovisky. Vzpomeňme na to, jak pochodovali na ruské vánoční trhy. Witkoff obdivoval ruské vánoční ozdoby tak expresivně pojaté. Takže je vidět, že ten vliv Ruska na tyto dva vyjednavače byl, no tak je dobře, že se vydejí rovněž do Kyjeva a vyslechnou i názor strany, která se vydobila to, že svůj vlastní názor může prezentovat.
0: Posloucháte Radiožurnál, rozhovor Co se děje se světem. Povídáme si s Vlastislavem Břízou.
2: Co se děje se světem?
0: Pojďme teď na jedno, dvě jiná místa, než je Ukrajina, Německo, respektive Rusko. Demonstrace ve Španělsku proti přítomnosti nelegálních migrantů v Seutě. Tam se děje co?
1: No vypadá to na první vážnější krizi za doby vládnutí premiéra Sancheze. Ve Španělsku budou zhruba za rok volby. Seuta je vlastně území Španělska, které se nenachází na pevnině Evropy, ale nachází se v severní Africe. Před nějakou dobou tam pronikly desítky tisíc nelegálních uprchlíků. My jsme to spolu i v našem pořadu rozebírali. Těch důvodů bylo několik. Maroko a jeho policejní složky nebyly explicitně proti, takže vlastně nezabraňovaly průniku těch ilegálních migrantů. Zároveň dvě rozhodnutí španělských úřadů, respektive vlády a soudů, doslova do písmene nalákaly ony migranty, protože soudy konstatovaly, že když není porušena fyzická překážka při překonávání hranic Španělska, tak nemohou být vyhoštěny ve zrychleném řízení, proto plavali po moři, protože tam ty fyzické překážky nebyly. Takže a premiér Sanchez předtím konstatoval, že nelegálně pracující migranti ve Španělsku mohou požádat o zlegalizování svého pobytu. Očekávali se něco kolem 500 000 žádostí, nakonec jich bylo více než 1 200 000, takže vidíte, že ten mix těch opatření způsobil takovou vlnu. Do toho samozřejmě Maroko si hřeje svoji polívčičku, protože by rádo ona území získala, považuje je za přežitek koloniální éry španělského impéria. Nicméně od té doby se stalo to, že situace se relativně uklidnila. Řada z těch migrantů odešla, nicméně pořád jich tam zůstává několik tisíc. Ty odhady jsou mezi 7 000 a 10 000, takže to číslo není malé. Oni se schovávají v kopcích nad mořem a vždy, když přijede nějaká loď Červeného kříže, tak se běhnou dolů, vemou si potřebné potraviny a vybavení a vyběhnou zpátky do hor a čekají, že se něco změní a že budou moct být puštěny na pevninu. Do toho samozřejmě řada z nich, které logicky nemají doklady, se prezentuje jako nezletilí, tím pádem mají výjimečný statut a jenom to dokončíme, když oni by byli zlegalizováni, tak tito nezletilí by měli potom právo pozvat si svoje příbuzné do Španělska. Takže opravdu to není příjemná situace, proto nejenom v Seutě, ale i tentokrát, to je i důvod určitě, proč se ptáte, ve španělských městech typu Madrid, Barcelona, Sevilla vyšly desítky tisíc lidí do ulic. To není příjemná situace, prostě nechcete otevřít Španělsko, potažmo Evropu, bezúzné ilegální migraci. No a premiér Sanchez na to reagoval svým typickým způsobem, ačkoliv bylo prokázáno, že marocké policejní složky aktivně nebránili tomu vstupu, tak on nespolu obvinil Maroko z toho, co se stalo, ale on spolu obvinil vedle Ruska i Izrael, že na tom participoval. Což samozřejmě se prokázalo, že je nesmysl, nicméně je vidět, jak ta vnitropolitická situace ve Španělsku je složitá a kdo je schopen být do tohoto zapleten.
0: No a pak jsou tady ještě Falklandy, neboli Malvíny, tedy jsou ostroví v Atlantiku, které dnes patří pod britskou správu, ale činí si na ně nárok taky Argentina.

0: Jejíž prezident Javier Milei měl v noci docela zásadní projev. Co se to tam děje?
1: No měl. Pojďme to jenom uzřejmě zasadit do kontextu. Od první poloviny 19. století Falklandy, to je ten pojem, který používáme my, západní svět, Velká Británie, vstoupili do britského impéria, když to takto řeknu, čili je to prakticky 200 let, jsou součástí Velké Británie. Argentina si na ně činí nárok, oni jsou geograficky samozřejmě blíže Argentině podstatně než Velké Británie, jsou zhruba 500 kilometrů od argentinských břehů. A proč je to zajímavé? Zkušenější posluchači, když budu diplomatický, si pamatují, že v roce 1982 proběhla válka o Falklandy. To byl velký úspěch Velké Británie, kdy premiérka Thatcherová, poté co argentinská vojenská junta vojensky obsadila tyto ostrovy, tak vypravila velkou flotilu, aby osvobodila Falklandy. To se nakonec povedlo. Dvě letadlové lodě, v té době menší, než má dneska Velká Británie, se startujícími stíhačkami Harrier, s tím kolmým startem, určitě si to posluchače vybaví, byly vyslány na místo, dokonce i jaderná ponorka, zajímavosti. Byl to vlastně první potopení, kdy jaderná ponorka potopila křižník, velké plavidlo argentinské. Nakonec Argentina ustoupila a dnes jsme v situaci, kdy dnes v noci vystoupil argentinský prezident Milei a uvalil, respektive oznámil uvalení sankcí pro případnou těžbu ropy v okolí Falkland. Británie se na to skutečně chystá. Chystá několik desítek, nebo tuším, je to asi 200 kilometrů od Falkland, vybudovat ropné plošiny, ropné pole a ropu těžit. Takže to je trnem v oku Argentiny. Nicméně ta situace je trochu jiná, protože Británie poučena zřídila na Falklandech stálou velkou vojenskou posádku, včetně letiště. Na druhou stranu počet lodí jeho veličenstva již nedosahuje takové kapacity a Británie by měla problém. Nehledě na to, že americký prezident Trump vystoupil s tím, že by v případě konfliktu se taky nemusel za Británii postavit.
0: Ano, on říkal, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj Spojených států k Falklandským ostrovům. Tak děkuju za vysvětlení. Povídali jsme si s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky působícím na Karlově univerzitě toho času v Hradci Králové. Hezký den.
1: Moc díky, krásný zářijový víkend všem posluchačům.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy má Jana Gulda.
3: Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstvo spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Ministerstvo spravedlnosti konkrétní podobu změn teprve připravuje. Ničivé povodně v Nepálu poničily infrastrukturu a domy za v přepočtu asi 53 miliard korun, informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo víc než 1200 lidí, přes 4000 dalších úřady pohřešují. V prostorách vodních elektráren jsou stále uvězněné stovky lidí. Z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší. A na vysuté lávce na Rígrově stezce u Semil začínají opravy. Turistická trasa údolím řeky Jizery je proto ode dneška uzavřená. Pracovníci tam vymění pochozí prkna a obnoví nátěr železné konstrukce. Opravy potrvají asi měsíc. Vysutá lávka je ve výšce asi 5 metrů nad řekou a měří 77 metrů. Sport. Na soupisce plzeňských fotbalistů pro hlavní fázi Evropské ligy chybí obránce David Krčík. Ten přitom vstřelil postupový gól v závěrečném předkole do sítě Červené zvězdy Bělehrad. Západočeši naopak zařadili zraněného kapitána Matěje Vidru. Unie evropských fotbalových asociací o složení týmu informovala na svém webu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Ostrovačic a překážka na D8 u Lovosic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov stojí kamiony z kilometru 177. Levý pruh jede rychleji. Osobními auty je to do Brna na půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Litoměřice na 47. kilometru hlásíte stojící auto v omezení.
6: Takovýho zúžení osobáku prasklo kolo a stojícímu v jízdním pruhu zúžení, tak opatrně tady hodně. Jezdí se kolem mě jenom jízdním pruhem.
5: Na silnici 26 z Domažlic do Plzně za Staňkovem postojíte v koloně, před Holíšovem odklízejí následky nehody a průjezd je omezený, zdržení 15 až 20 minut. Ve směru z Plzně je fronta poloviční. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice jsou dlouhé kolony před Hrušovou, následně se popojíždí i před Litomyšlí, zdržení celkově až půl hodiny, ve směru do Hradce zhruba 20 minut navíc. V Praze v Černokostelecké směrem z centra se hned za křižovatkou s Průmyslovou srazil kamion a osobní auto, blokují pravý pruh. Jsou tam kolony od Kabla i od Ústředních dílen. A ve Strakonické směrem z centra se jede krokem z Malé Chuchle. V Lahovičkách jsou silničáři v levém pruhu. Zpoždění téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně oblačno až zataženo od severozápadu, hlavně v Čechách místy přehánky. Večer pak začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
2: Taky Anastasia, jsou 4 minuty po půl 12. Pátek 4. září. Krásné dopoledne.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Německém Sasku Anhaltsku budou už v neděli volby a není vyloučené, že strana AfD po nich bude skládat jednobarevnou zemskou vládu. Bylo by to poprvé od konce druhé světové války, co se krajně pravicová strana v Německu dostane tak blízko moci. My se za pár minut v dopoledním Radiožurnálu dostaneme blízko k této straně a podíváme se na její předvolební meeting v Magdeburgu. Zůstaňte u nás, pěkné dopoledne, Robbie Williams.

0: Nejnebezpečnější muž Německa, tak označil týdeník Spiegel minulý měsíc na své titulce lídra Sasko-Anhaltské AfD Ulricha Siegmunda. Očekávaný okamžik se blíží, v neděli budou v Sasku-Anhaltsku zemské volby a AfD, považovaná v této spolkové zemi za krajně pravicovou, má šanci se v nich vůbec poprvé od svého založení před 13 lety dostat do čela regionální vlády. Předvolební meeting strany a jejího lídra navštívil v Magdeburku náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
1: Dobrý den.
2: Tak Ulrichu Siegmundovi není čeština úplně cizí.
1: Natürlich, ein Ritterschlag, eine große Ehre.
2: A titulní stránka Spiegelu, to je pro něj podsta, říká. Nálepka nejnebezpečnějšího muže mu určitě neuškodila.
1: So, los jetzt. Morgen. Hallo. Die Dame, kommen Sie mal her, Sie sind die erste.
2: Meeting v Magdeburgu začíná. Spousta lidí přišla ve všední den dopoledne před nákupní centrum na předměstí a řadí se do fronty, aby se mohli setkat s 35-letým lídrem, považovaným za takovou vlídnou lidskou tvář AfD.
3: Erstmal massiv informiert über die Partei, über jegliche Parteien.
2: Mladý muž ve frontě říká, že si pečlivě prostudoval programy všech stran, ale AfD, která chce zavřít hranice a obrátit migrační toky, je mu nejbližší. A podobně to vidí i paní Sandra.
4: Něco se v Německu musí změnit, hlavně pokud jde o migraci. Lidé, kteří tady žijí z našich peněz a páchají trestnou činnost, musí prostě zpátky. Ale staré strany to neumí zařídit.
2: Meeting AfD v Magdeburgu má trochu atmosféru tábora lidu. Lidé se baví ve skupinkách, nad shromážděním hraje meditační hudba. Mimo samotný meeting AfD je trochu jiná atmosféra. Příliš radikální, příliš připomínající doby nacistického Německa je strana AfD podle muže, který nechce zveřejnit své jméno. Přijel si jen něco koupit do potravin. I podle něj se musí v Německu něco změnit, ale změna prý musí být ze středu společnosti, ne z pravého okraje. Asi 40% voličů v Sasku-Anhaltsku si ale podle průzkumu myslí něco jiného a není vyloučené, že AfD bude po nedělních volbách skládat zemskou vládu sama. Možná zatím ale není žádný jednotlivý programový bod. I kritici uznávají, že si strana AfD dokázala najít cestu k lidským srdcím. Když Ulrich Siegmund před nákupním centrem na sídlišti neunavně rozdává úsměvy, podpisy a objímá se na společných fotkách, není tak těžké získat pocit, že člověk, občan, ještě něco znamená, aspoň když je tak krátce před volbami. Z Magdeburgu Tomáš Havlín, Radiožurnál.

Světová jednička ve čtyř hře, tenistka Kateřina Siňaková nepostoupila do třetího kola singlu na US Open v New Yorku, nestačila na čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Japonku Osakovou, ale chuť si spravila v deblu. Za chvíli uslyšíte v dopoledním radiožurnálu 11.47.

0: Tenistka Kateřina Siňaková na závěrečném Grand Slamu sezóny skončila ve třetím kole. S Naomi Osakovou z Japonska prohrála na kurtu Artura Ashe 1-6 v rozhodujícím setu. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou Grand Slamovou šampionku, ale hlavně v druhé sadě trápila a předvedla v ní velký obrat. Pak si ale Siňaková spravila chuť v deblu, kde po boku Taylor Townsendové zvládla první kolo. Krátce po utkání s Osakovou mluvil se světovou jedničkou ve čtyřhře David Prouza.
1: Máte za sebou zápas na centru, třísetová bitva s bývalou světovou jedničkou. Co pozitivního si vzít z toho zápasu?
2: Určitě si moc vážím, jak jsem to otočila, protože určitě byl tam takový trápeníčko a vlastně hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5, vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já si to hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho třetího setu.
1: Naomi Osaková je tady docela populární, loni jsem ji viděl na billboardech i na Times Square, ale přesto, když byla ta otočka, tak docela to bouřilo, tak to taky je příjemný pocit, ne? Že většinou takhle často se to člověku nestane na takhle velkém kurtu.
2: Určitě je, samozřejmě bylo znát, že fandí jí, bylo to prostě slyšet, ale ten kurt je krásný. Musím říct, že dlouho mixa jsem tam hrála, ale je to náročné, je to úplně něco jiného, když trénujete tichosti, prostě máte úplně jiný podmínky a teď najednou prostě ten šum, furt se něco děje, furt tam někdo chodí. Bylo to náročný, musím říct. Celkově na těch stadionech prostě ta ozvěna je to o hodně víc slyšet, znát, prostě cokoliv tam slyšíte a není to prostě příjemný, když ona si nadhazuje a lidi tam procházejí a sedají si prostě. Pro mě to je třeba náročnější, někdo to třeba vůbec nevnímá. Je to něco jiného prostě, no.
1: Vás říká debl, s Taylor můžete zautočit na ten svůj společný kariérní Grand Slam deblový, kolikrát už vám to někdo předhodil, tohle téma?
2: Párkrát to bude. Myslím si, že obzvlášť Taylor to hodně vnímá, ale když se nám povedlo ta Paříž, tak to tam hnedka bylo. Vlastně a říkali jsme, my si chceme trošku užít teďka tu Paříž a US Open bude až za ty 2-3 měsíce, takže jako Ale samozřejmě já to tak nevnímám, prostě chci předvíst dobrý tenis a když ty zápasy odehrajeme super, tak určitě na to máme. Je to dlouhá cesta, zase jsme první nasazený, prostě každý proti nám nemá co ztratit, hraje se jim dobře, takže není to nic jednoduchýho.
1: A budeme držet palce, děkuju.
2: Děkuju moc.

0: Za 5 minut 12 hodin nejvyšší čas pozvat vás nejen k poslechu hlavních zpráv, ale za 15 minut i k poslechu publicistiky. Dnes si připravil Tomáš Pancíř. Tomáši, vítej.
1: Dobrý den. Policejní ochranná služba prověřuje okolnosti rozhovoru, který ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě natočil v srpnu se členem skupiny aktivistů vystupující pod názvem Detektivní parta. O možných politických dopadech, tedy jestli to může ovlivnit pozici Petra Macinky v rámci koalice nebo při mezinárodních jednáních, a také o tom, jaké jsou vztahy v koalici i v souvislosti s jednáním o státním rozpočtu, budu mluvit s naším politickým komentátorem Petrem Hartmanem. Vrátíme se ke změnám v automobilovém koncernu Volkswagen. Dozorčí rada totiž schválila zrušení dalších 50 tisíc pracovních míst, ale také zúžení modelové řady na polovinu. To všechno rozeberu s ekonomickým analytikem serveru Seznam zprávy a naším bývalým zpravodajem v Německu Václavem Jaburkem. A s auty souvisí také naše třetí téma. Analytici totiž předpovídají další zdražování benzínu a nafty. Jak výrazné může být a jestli by bylo na místě uvažovat znovu o nějaké regulaci cen pohonných hmot, tak na to se zeptám Jiřího Tylečky, hlavního ekonoma společnosti XTB.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců, královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Povodí Vltavy začne kvůli suchu poprvé v historii odpouštět Slapskou přehradu.
3: Přítoky, které jdou do nádrží Vltavské kaskády, jsou velmi nízké.
2: Dozorčí rada koncernu Volkswagen schválila plán na úspory, zanikne celkem 100 000 pracovních míst.
4: Propouštění je kvůli čínské konkurenci nutné, bude se týkat i manažerských pozic a dceřiných společností.
2: České basketbalistky se vrací po 12 letech na mistrovství světa, rozehrají ho s Italkami. Na silnici 35 stojí dlouhé kolony před Hrušovou v obou směrech a počasí bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách místy přehánky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 27 stupňů. Je pátek 4. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Povodí Vltavy pravděpodobně dnes večer začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je už 15 metrů pod běžnou úrovní. Dosáhne tak kritické hranice, pod kterou už nejde hladinu dál snižovat. Povodí musí vypouštět z přehrad víc vody proto, aby zajistilo minimální průtok ve Vltavě a dál na Labi. U vodní nádrže Orlík je teď reportér Radek Duchoň.
5: Kvůli nízkým přítokům do Orlické nádrže bude pravděpodobně dnes podvečer dosažená kóta 334 metrů nad mořem. Vodohospodáři proto sníží průměrný otok z nádrže tak, aby hladina už dále neklesala. Energetici budou využívat v omezeném provozu jednu ze 4 turbín v elektrárně v Hrázi přehrady. Bude snížený její výkon. Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí Vltavy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny se předpokládá až 1,5 metru za týden. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Radiožurnál.
2: Zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem je hladina Vranovské přehrady. Řeka Dyje je u přítoku do ní nejsušší za celých 40 let měření. Právě Vranovská přehrada je ze všech nádrží v povodí Moravy nejméně naplněná.
6: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
7: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
6: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Fran. Radiožurnál.
2: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Jako příklad uvedl Německo.
8: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
9: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
8: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
10: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
8: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Návrh podepsalo 74 poslanců ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Poslancům vadí změny, které prosadila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Podle nich ohrožují dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabují poslaneckou kontrolu jejich rozdělování. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO tvrdí, že zákon není protiústavní a umožní sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
11: Podle komise vrchnímu státnímu zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Chce se proto obrátit se žádostí na soudy, řekl člen komise Pavel Žáček z ODS.
12: Není jiné cesty, než získat se legitimně, legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání.
11: Předseda komise za SPD Jindřich Reichl vysvětlil, proč dnes poslanci nevyslechli ani původně plánované svědky.
13: My jsme požádali o identifikační údaje, konkrétně o trvalé bydliště těch svědků právě vrchní státní zastupitelství a oni nám i tuto informaci odmítli sdělit, což já považuji už za velmi problematické.
11: Znovu se komise sejde 17. září. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
2: Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech.
15: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranným průmyslem. Z Berlína Tomáš Avlín, Radiožurnál.
2: Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí víc než 1200 mrtvých, další tisíce lidí se pohřešují.
16: Podle záchranářů jde o technického předáka a technického mistra z hydroelektrárny Trišulí 3. Jeden z mužů nemůže hýbat rukama ani nohama, druhý je na tom výrazně lépe, ale oba jsou přivědomí a komunikují. Vrtulník je okamžitě dopravil do nemocnice v Kátmandu a záchranné týmy pokračují v úmorné pátrací akci. Lidé tady v Nepálu pořád věří, že z tunelů se nakonec podaří zachránit desítky lidí. David Jakš, Radiožurnál.
2: Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
17: Na nové desce jsou především skladby, které nikdy nevyšly na Žbirkových řadových albech. Mezi vzácné nahrávky patří třeba remix autobiografické písně Slávou opitý. Album uzavírá skladba Každý den budu vraj Vánoce, kterou Žbirka naspíval společně s Mariánem Kochanským ze slovenské skupiny Loizo. Desku Special sestavil dlouholetý spolupracovník vydavatelství Opus Juraj Černý ve spolupráci s vdovou po slovenském zpěvákovi Kateřinou Žbirkovou. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
18: Sport. České basketbalistky čeká po 12 letech první duel na mistrovství světa. V Berlíně nastoupí ve 20 hodin a 15 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Italkám. O 3 postupová místa do play-off zabojují ještě proti 4. týmu světového žebříčku Číně a na závěr skupiny proti obhájkyním titulu ze Spojených států amerických. Právě úvodní dva duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude český tým konkurenceschopný.
19: Tak máme velmi těžkou skupinu. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů, ale považuji Itálii o něco lepší tým třeba než je Čína.
18: Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menšík prošli do třetího kola US Open. Ve dvouhře naopak vypadly Kateřina Siňáková s Daliborem Svrčinou. Už do osmifinále můžou v dnešním programu postoupit Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: kolony na D1 u Ostrovačic a na silnici 35 před Hrušovou. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 173 počítejte s kolonou kamionů. Levý pruh jede rychleji, osobními auty je to do omezení ke sjezdu na Bratislavu na více než půl hodiny. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice i opačně stojí před Hrušovou dlouhé kolony na desítky minut. Je to kvůli omezení a silnému provozu, směrem do Hradce se stojí už od odbočky na Tržek. Ve směru do Mohelnice začíná kolona už na konci dálnice D35 na 170. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách místy přehánky, večer pak začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
22: Ohrozil ministr Petr Macinka svoji bezpečnost, když před rozhovorem s aktivisty nenechal prohlédnout studio a ochranku poslal pryč? Čím to, že plán koncernu Volkswagen na zavření 4 továren v Německu a další propouštění nakonec prošel jednomyslně a budou nafta a benzín v Česku dál zdražovat? Policejní ochranná služba prověřuje okolnosti rozhovoru, který ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě natočil v srpnu se členem skupiny aktivistů vystupující pod názvem Detektivní parta. Ten při natáčení imitoval vzhled někoho jiného v kapuci s maskou přes obličej a černých brýlích, se vydával za osobu, která stojí za anonymním účtem Thomas Paukner, prezentujícím se jako alternativa k tradičním investigativním médiím. Petr Macinka na Facebooku napsal, že celou dobu věděl, že nejde o Pauknera, ale o práci aktivistů a odmítl, že by šlo o chybu jeho ochranky.
23: Obvykle tak to chodím, je to moje rozhodnutí. Důstojník ochranky tam se mnou byl a je běžné, že prostě v tom studiu ten policista s vámi není. Zažil jsem to tisíckrát a já v tom nevidím žádný problém. Určitě to není žádný problém policie, maximálně tak mě. Pokud někdo mluví o nějakém ohrožení, tak jestli někdo něco ohrozil, tak možná já sám sebe.
22: Tolik vyjádření ministra zahraničí a předsedy motoristů sobě Petra Macinky. Ve studiu už je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobré odpoledne.
24: Dobrý den.
22: Ti zmiňovaní aktivisté včera zveřejnili video, kde podle nich ministr podcenil bezpečnostní opatření, jako chráněná osoba a jeho ochranka údajně ve studiu nepostřehli makety zbraní nebo výbušnin. Jak se zatím daří Petru Macinkovi vysvětlovat, že postupoval standardně?
24: Tak úplně se mu to nedaří. Já myslím, že podstata toho, zda postupoval standardně nebo nestandardně, spíše spočívá v tom, že nejenom on, ale i další představitelé motoristů sobě mají takovou náklonost k alternativním médiím a alternativní média pracují často s alternativními informacemi, které se nezakládají na pravdě a týkalo se to třeba i některých věcí směrem k podpoře Ukrajiny a tak dále. A Petr Macinka jako ministr zahraničí de facto nezvažuje to, zda je vhodné, aby právě takovýmto alternativním médiím poskytoval rozhovor a dokonce vlastně mu ani nevadilo to, že ten, kdo ho na ten rozhovor pozval a o kterém si myslel, že ho pozval, takže je to osoba s neznámou identitou, tak to si myslím, že je daleko podstatnější než to, co se pak dělo kolem jeho příchodu do studia a podobně. A on se ani netajil tím, že zkrátka takovýmto médiím rád dělá reklamu a podobně. Tak to si myslím, že je docela příznačné pro to, jakým způsobem v současné době motoristé na politické scéně fungují a je to problém z toho, že zastávají významné posty ve vládě, včetně postu ministra zahraničí, což je velmi důležitá pozice.
22: Jak už jsem říkal v úvodu, ochranná služba policie České republiky se celým tím případem zabývá, potvrdil nám to Tomáš Procházka.
25: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
22: Tolik tedy vyjádření mluvčího ochranné služby policie České republiky. Dá se z toho, co jsme teď slyšeli, z toho, že se tím zabývá ochranná služba, vyvodit, že z hlediska policie šlo o bezpečnostní riziko? Dodejme, mluvíme o ministru zahraničí v době, kdy sledujeme různé útoky spojované s Ruskem. Zároveň Petr Bacinka se vyjadřuje k Izraeli. Víme, co se děje na Blízkém východě, tak nebylo to opravdu bezpečnostní riziko?
24: Vzhledem k tomu, jak se o tom mluví ve veřejném prostoru, tak je pochopitelné, že se tím vedení ochranné služby zabývá, že to prověřuje. Když se podíváte na to video, tak pan Vacinka přijel s ochránkou k té budově. Vystoupil z ní jeden člověk, který byl jeho osobní strážce, šel s ním do té budovy, šel s ním do toho studia, samozřejmě tam to nijak důkladně neskoumal a pak na žádost ministra zahraniční odešel. My máme zkušenosti z Českého rozhlasu, jak takovéto rozhovory probíhají, že když je to člověk, který je chráněný, tak samozřejmě se prohlíží studio a tak dále. Někdo z ochranky pak je v režii, ale je to na vyhodnocení té ochranné služby a toho konkrétního chráněného člověka. Petr Macinka měl pocit, že tedy mu žádné nebezpečí nehrozí a netrval na tom, nebo spíše měl přání, aby tam ta ochranka nebyla. Myslím si, že ti, kteří tu léčku na pana Macinku nastražili, tak si trochu fandí, třeba z hlediska únosu a tak dále, tak ochranná služba věděla, kde pan ministr je. Myslím si, že tady přece jenom fungují dobře zpravodajské služby, tak kdyby se něco takového chystalo, tak snad by to zachytili a včas by přijali ty služby, příslušná opatření a tak dále. A kdyby chtěli nějak panu Macinkovi ublížit, tak samozřejmě ten člověk byl zahalen, ale asi nebylo by těžké potom zpětně dohledat, kdo vlastně to byl a jakým způsobem se choval. A ta ochranka neodešla úplně pryč, ale byla tam někde poblíž, takže si myslím, že zas tak úplně dramatické to nebylo, byť chápu, že ti autoři toho videa to potřebují takto dramaticky líčit, aby získali nějakou, dá se říci, reklamu.
22: Z toho, co říkáte, máte pocit, že se tomu věnuje vlastně větší pozornost, než si to zaslouží?
24: No já si myslím, že se větší pozornost věnuje ohrožení bezpečnosti a že si skutečně zaslouží nějakou veřejnou debatu to, jak přistupují někteří členové vlády k tomu kontaktu z médií, jak třeba brání na tiskovce přístupu některým novinářům, které tam nechtějí vpustit a pak jdou na ruku skutečně zvláštním médiím, které se chovají velmi nestandardně a velmi nestandardně zacházejí s různými informacemi. Tak to si myslím, že na hlubší debatu a na větší pozornost je daleko více než to, co se dělo kolem toho studia, byť tam byla nějaká údajně maketa, což jsem viděl i na tom videu, pokud není nějak upravené, sestříhané a tak dále, maketa nějaké bomby a byly tam i nějaké zbraně a podobně.
22: Může to mít nějakou dohru v rámci koalice a v jakém stavu vlastně jsou vztahy koaličních stran v tuto chvíli, kdy jsme v posledních dnech slyšeli výhrady dvou menších koaličních stran k návrhu rozpočtu, kritiku od Tomia Okamury k záměru změnit výši podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících. Dá se říci, že ty vztahy v koalici se výrazně horší?
24: Nemyslím si, že se úplně výrazně horší, ale je přirozené a bylo to i v minulosti, že když máte koaliční vládu a sestavuje se nějakým způsobem rozpočet, tak tam jsou určité spory. Spíše, co je na tom zvláštní, je to, že se jak motoristé sobě, tak SPD probudili tak pozdě, že pokud chtěli mít, dejme tomu, lepší podobu schodku státního rozpočtu, tak na tom měli pracovat už daleko dříve, měli přinášet i návrhy třeba na změnu legislativy, aby omezili některé výdaje nebo naopak zvýšili některé příjmy. A když se probudíte až v momentu, kdy ministerstvo financí pošle rozpočet jako celek do vlády, tak pak je složité na tom něco měnit a pak je otázka, zda ta motivace skutečná je v tom snažit se snížit schodek rozpočtu anebo třeba zase ukázat voličům, že přece jenom alespoň trošku nezapomněli na ty předvolební sliby, zvlášť, když se blíží volby komunální a volby do senátu, takže možná s tím je to také spjato a je to samozřejmě z hlediska fungování koalice daleko podstatnější než to dění kolem Petra Macinky. To si myslím, že vliv na vztahy uvnitř koalice ani na to, že by třeba Petr Macinka odstoupil z funkce ministra zahraničí, mít nebude.
22: Říká politický komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky, naslyšenou.
24: Naslyšenou.
22: Akcie německého automobilového koncernu Volkswagen zahájily dnešní obchodování na frankfurtské burze výrazným růstem. Podle analytiků tak reagují na zprávu, že dozorčí rada včera večer jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030. Jeho cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a posílení konkurenceschopnosti. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst. Celkem to bude 100 tisíc míst. A víc dodáme s Václavem Jabůrkem, ekonomickým analytikem serveru Seznam zprávy a naším bývalým zpravodajem v Německu. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
22: Zrušení dalších 50 tisíc pracovních míst, ale také zavření 4 německých továren, osekání nabídky modelů. Není překvapivé, že takovýto návrh prošel jednomyslně?
1: Překvapivé to nakonec je, ale podle informací deníku Handelsblatt nebo Wirtschaftswoche se vlastně stalo jediné. Oni odboráři i vláda Dolního Saska, které tam má podíl a právo spolu rozhodovat, pochopili vážnost situace, to, že Volkswagen musí urychleně zavést nový úsporný program. A jediné, co jim vadilo, bylo to, že manager

0: kdy němečtí politici promlouvají do fungování Volkswagenu, bude pokračovat, ale politici na oplátku usoudili, že úspory už blokovat nebudou a posvětili to.
1: V případě těch 4 továren, kde má skončit výroba aut, se v plánech Volkswagenu píše o možném alternativním využití. Co si pod tím představit?
0: To si myslím, že je přesně jeden z těch důvodů, proč to dozorčí rada odsouhlasilo tím, že je to nekonkrétní. To dává ještě několik měsíců času na to, aby odboráři přece jenom možná sáhli k nějakým tvrdším nástrojům při vyjednávání o záchraně těch firem. Alternativní způsob, jak využít továrny, které jsou mimořádně neefektivní, alespoň ve srovnání s těmi českými, španělskými nebo polskými, které koncern taky má. To bude opravdu těžké. U některých se spekuluje o tom, že by v nich mohly vznikat modely Volkswagenu, které byly vyvinuté v Číně pro čínský trh a mohly by jít do Evropy. To by se mohlo týkat Cvikova, ale u těch dalších se to využití bude hledat opravdu složitě a tohle bude opravdu pro management jedním z klíčových témat, kterými se musí zaobírat vedle toho, aby vůbec zachránili tu značku, tak zkrátka musí myslet i na to, jak zachránit ty továrny, protože uzavření každé z nich by stálo miliardy eur na odstupném pro zaměstnance, na kompenzacích pro dodavatele a tomu se chce Volkswagen vyhnout, protože by to bylo dražší, než tu fabriku udržovat v nějakém, řekněme, neúplně výdělečném, ale přece jen fungujícím módu.
1: Do roku 2035 chce skupina Volkswagen zúžit svou modelovou řadu přibližně o 50% a také snížit komplexnost nabídky o 75%. Je rámcově jasné, které modely nebo jaké typy modelů se přestanou vyrábět a naopak na jaké typy aut se chce soustředit?
0: Tady v podstatě žádná konkrétní čísla, seznamy nejsou. Jsou zatím jenom úniky z nějakých interních podkladů z Volkswagenu ven, ale tam vlastně nikdy nedojde k žádnému překvapení. To, že se zkrátka celý automobilový průmysl po celém světě odklání od spalovacích motorů, je jednoznačné, protože si to přejí už i zákazníci, ti klíčoví, kde jsou ty největší objemy prodejů, jako je Čína nebo západní Evropa, tak tam zkrátka je přechod na hybridy a elektroauta zcela jasný a patrný, toho se vlastně i nějakým způsobem zhostí Volkswagen tím, že přechází na hybridní pohon, ale ten se vyplatí jenom u některých typů aut, takže například malé vozy typu Škoda Fabia nebo Seat Ibiza, tak ty pravděpodobně po této generaci skončí, protože zkrátka není perspektivní je vyrábět v nějakých větších objemech. Jednak nejsou zákazníci, kteří by si je opravdu kupovali ve velkém, ale zároveň na nich koncern nevydělá tolik, jako třeba na vozech třídy SUV. Ostatně Škodovka to krásně ilustruje. Ona vlastně v oblasti elektromobility sází čistě jen na SUVčka, vůbec se nepouští do nějakých klasických karosářských verzích, protože zkrátka ten trh směřuje k SUV a vyplatí se to i výrobcům, protože zkrátka SUV můžou lépe nacenit než sedan nebo kombík.
1: Když mluvíte o Škodovce, ta je samozřejmě, automobilka Škoda Auto je samozřejmě součástí koncernu Volkswagen. Zástupci Škoda Auto v červenci uvedli, že ten restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na aktivity Škodovky. Platí to stále?
0: Platí to stále, ale jsou tam určitá ale. Ano, Škodovka je mimořádně komfortní situaci, protože na rozdíl od jiných velkoobjemových značek Volkswagenu má opravdu mimořádně vysoké marže. Přes 8% vydělá na každém prodaném autě a to je pro koncern v podstatě ta kýžená meta, na kterou by se chtěly dostat ostatní značky, a to se bavíme i o těch prémiových, jako je Porsche nebo Volkswagen, i ty mají teďka problémy dosáhnout na to, co dosahuje Škodovka, ještě k tomu při svých obrovských prodejních číslech. Co je ale druhou stranou mince, je, že se změní struktura fungování celého koncernu a mnohem větší slovo pravděpodobně bude mít centrála ve Wolfsburgu, která chce více sjednotit řízení těch značek, aby zkrátka si mezi sebou tolik nekonkurovali, aby naopak se navzájem doplňovali. Tady myslím hlavně to, aby Volkswagen, Škodovka a Cupra, potažmo Seat, který ale zřejmě do ledné doby skončí, aby zkrátka se na tom trhu doplňovali a nekanibalizovali se.
1: Říká Václav Jabůrek z ekonomické redakce serveru Seznam zprávy. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Není zač, naslyšenou.
1: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 oproti minulému týdnu stoupla o 28 haléřů. Nafta je dražší o 11 haléřů. V meziročním srovnání je benzín v průměru dražší o 8 a nafta dokonce o 13 korun na litr. Analytici předpovídají,

0: dají, že zdražování tím nekončí. Situaci na trhu s palivy podle nich komplikuje další eskalace konfliktu na Blízkém východě. A víc doplníme s dalším hostem, tím je Jiří Tyleček, hlavní analytik společnosti XTB. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den.
0: Jak výrazné to další zdražování může být? Teď stojí benzín v průměru 42,30, nafta skoro 46 korun. Kam se může dostat?
1: Může být nemalé. Je tam hlavně, co teďka aktuálně trh řeší, tak je prudký nárůst velkoobchodních cen pohonných hmot. Čili i když ceny ropy vzrostly výrazně, tak plně nereflektují to, co se děje na trhu s palivy. A tady ty nárůsty jsou podstatné a my se skutečně můžeme dostat až do blízkosti úrovní, který jsme byli svědky na jaře.
0: Pokud by se opravdu cena benzínu a nafty dostala k těmto hodnotám, které jsme měli na jaře, měl by to být impuls k úvahám o nějaké státní regulaci, o tom, že by se vrátila regulace cen, nebo třeba ta sleva ze spotřební daně u nafty?
1: Tak samozřejmě ty možnosti jsou otevřené, dle mého názoru by to ještě bylo brzo. Já jsem spíše odpůrce takových opatření, ale chápu, že ta potřeba by tady mohla vyvstat v případě, kdyby skutečně ty ceny prudce vzrostly a negativně by ovlivňovaly další makroekonomické indikátory, včetně hospodářského růstu. Pak jsou ty úvahy podle mě potřeba, ale řekněme, že to bychom se o tom mohli bavit až na úrovních, které by spíše začínaly tou pětkou než čtyřkou.
0: Když jsem se díval na ty aktuální předpovědi analytiků, tak je tam očekávání, že víc poroste cena nafty než benzínu. Čím to je?
1: Je to o tom, že na velkoobchodním trhu vidíme, že ty nárůsty jsou výrazně vyšší a je to dáno hlavně nedostatkem globálních rafinérských kapacit, kdy nám chybí rafinérie jak tedy na Blízkém východě, tak také v Rusku, které bylo ještě relativně donedávna velkým exportérem paliv, primárně tedy nafty, a po těch ukrajinských útocích se i Rusko stálo importérem, takže nejenom, že ten trh už nemá ty ruské exporty, ale zároveň Rusko vysává tu nabídku, tu globální nabídku po naftě, kterou mohli ještě donedávna využívat jiné země.
0: Jak vypadá srovnání cen benzínu a nafty u nás s dalšími státy Evropské unie?
1: Česko je dlouhodobě, řekněme, v té lepší polovině. Když jsme zavedli ty cenové stropy, tak patřilo mezi premianty, tady jak tedy ceny nafty, tak také benzínu, tak patřily skutečně mezi těch top nejlevnější země. Teď, když tyhle ty stropy na ty marže už nemáme, tak se ta situace zhoršila, čili paliva máme dražší jak tedy ve srovnání s Polskem, tak také se Slovenskem, ale stále se držíme v té lepší polovině zemí EU.
0: Mluvíme o růstu cen z týdne na týden, což je v řádu desítek haléřů, ale když se podíváme na meziroční srovnání, tak vidíme daleko větší růst, 8 korun na litru benzínu, 13 korun na litru nafty, o 13 korun platíme teď za litr nafty víc než před rokem. Co tohleto zdražení znamená pro českou ekonomiku?
1: To samozřejmě negativní šok, protože všichni veškeré ti účastníci ekonomiky, ať už domácnosti nebo firmy, tak se zkrátka musí těmto vyšším cenám přizpůsobit, čili vyšší nákupy více vydají za pohonné hmoty, méně můžou vydat za další zboží a služby. Čili to samozřejmě není něco, co by ekonomice obyvatelům prospívalo. Na druhou stranu, my zrovna v tomhletom meziročním srovnání tak se hodně projevuje to, že před tím rokem tak byly paliva extrémně levná. Čili když se na to podíváme komplexně z nějakého
0: tak,
1: dlouhodobého
0: tak to není tedy odvoje, ten dopad tak velký, jestli dobře rozumím tomu, co chcete říct. Musíme jasně skončit. Blíží se další zprávy. Jiří Tyleček, hlavní analytik společnosti XTB. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Radiožurnál Půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
3: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%, vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o víc než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek. Meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km za hodinu. V noci zasáhne hlavně horské oblasti. Ojediněle se tam objeví taky bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy, následky pak můžou zkomplikovat i dopravu. Při násilných střetech mezi povstaleckými Husii a vládními složkami v Jemenu zemřelo přes 80 lidí, informuje o tom agentura AFP. Silné boje se rozpoutaly včera poté, co proíránští povstalci zahájili pozemní ofenzivu poblíž Rudého moře a v provincii Taiz. Vládní síly hlásí 39 mrtvých vojáků. Na straně povstalců podle lékařských zdrojů zemřelo 42 lidí. A velkoplošné malby ve veřejném prostoru, ale taky výstavy a pouliční kulturu propojí letošní ročník Street Art Festivalu v Olomouci. Odehrávat se bude v ulicích města do konce září. Festival proměňuje Olomouc v otevřenou galerii od roku 2007. Za tu dobu tam vznikly desítky velkoplošných maleb. Sport. Ve druhé fotbalové lize se večer bude hrát o první místo v tabulce. Vedoucí Ústí nad Labem přivítá B tým Slavie. Pražani mají dvoubodovou ztrátu, stejně jako Karviná a Příbram. Právě Karviná bude hrát s Kladnem. Prostějov vyzve Táborsko, Jihlava nastoupí proti České Lípě a Vlašim se utká s Třincem. Všechny duely začnou v 18 hodin.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Domašova a zdržení na 35 u Hrušové. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je nadále silný provoz. Kamiony se zastavují na kilometru 174. Osobními auty pojedete celý úsek ke sjezdu na Bratislavu 40 minut. Na D35 a silnici 35 směrem z Hradce Králové do Mohelnice se popojíždí u Vysokého Mýta. Brzdí se na dálnici na kilometru 170 a fronta se táhne až do Hrušové. Tam je dopravní omezení, zpoždění půl hodiny, následně je ještě fronta před Litomyšlí. Ve směru do Hradce Králové se zastavíte v obci Řídký. Na silnici 26 z Domažlic do Plzně za Staňkovem vyšetřují nehodu, srazilo se osobní auto a dodávka, je tam kilometrová kolona. Ve směru z Plzně se téměř nezdržíte. Na silnici 21 z Chebu do Boru se na obchvatu Plané srazilo osobní auto a traktor, tvoří se kolony v obou směrech. V Praze ve Strakonické směrem z centra se v Lahovičkách pohybují silničáři, uzavřený je levý pruh a popojíždí se z Malé Chuchle téměř 20 minut. A na silnici 56 ve směru do Frýdlantu nad Ostravicí na 50. na 62. a půltém kilometru leží na vozovce plech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně oblačno až zataženo od severozápadu, hlavně v Čechách místy přehánky, večer pak začnou srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
6: Krásné páteční odpoledne, jsou 4 minuty po půl jedné. Saturnin jako prvorepublikový pankáč. Slavný hrdina románu Zdeňka Jirotky se vůbec poprvé dočkal muzikálového zpracování. V pražském divadle Hibernia ho na jeviště přivádí režisér Tomáš Dianiška. Jak vypadá Saturnin, který zpívá, tančí a stále s oblibou převrací život ostatních na ruby? Poslechněte si soutěžní reportáže za chvíli a hrát budeme dnes o židli od značky Jenký a taky o další sadu novinkových knížek. Bude o co? Buďte pozorní. Za chvíli jsme zpátky. Krásné odpoledne.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Saturnin je dokonale vychovaný sluha, který svého pána bez varování přestěhuje na houseboat a s naprostou samozřejmostí dělá věci, na které ostatní nemají odvahu. Právě v tom vidí režisér Tomáš Dianiška jeho téměř pankáčskou povahu. Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky teď poprvé převedl do podoby muzikálu. Novinka divadla Hibernia bude mít premiéru za týden.
1: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
2: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako v jeho výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
1: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994, ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
3: Prosím vás, nedůstojné je místo milování probírat astronomii.
4: O čem si to tam šeptáte?
3: O tenise.
4: Prosím?
3: O tenise.
4: Prosím?
3: O astronomii. Do toho!
1: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
5: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC, mám ho nesmírně rád a samozřejmě pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dianiška napsal úplně novou dramatizaci, je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru, takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
6: Kdo chce psa být? Housy vždycky najde, že?
7: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
1: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
8: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné, navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
1: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti. Jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: A čas pro vás soutěžící je tady. Volejte studio odpoledního Radiožurnálu. Chcete-li s námi hrát? 221 552 255.

0: Whitney Houston. 3:15. Tady je páteční odpolední radiožurnál, je 4. září a ze Žďáru nad Sázavou dnes telefonuje Libor. Zdravíme vás, Libore, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste fanouškem Saturnina?
1: Myslím si, že ani ne.
0: Ani ne, ale Saturnin vám může dnes do vaší domácnosti přihrát dárek od značky Yankee, ergonomickou herní židli Onyx s tvarovanou pěnou a PU kůží, moderní design, kovový rám, 3D nastavitelné opěrky rukou, odnímatelné polštářky pro bederní a krční oporu a tak dále. Může to být dobrý pomocník, pokud třeba hodně pracujete z domova, nebo máte děti, které by takovou židli také využili. Za dvě správné odpovědi je to sada knížek, román Anna, Cesta ze Sudet, Jitky Blaškové, Diagnóza život od Michaely Jendruchové a taky edukativní knížka pro děti Ježek Bodlinka a nezbedné straky od bývalé české novinářky naší spolupracovnice Terezy Hepburn-Anteneové. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Tak pustme se do Saturnina společně. Máte 5 vteřin na vaši odpověď nebo začátek vaší odpovědi. Můžeme začít, Libore?
1: Ano, můžem.
0: Otázky, myslím, nejsou tak složité. Kdo napsal humoristický román Saturnin?
1: Zdeněk Jirotka.
0: Ano, a to už v roce 1942. První otázka za námi, otázka druhá. Který herec stvárnil Saturnina ve známé české filmové adaptaci z roku 1994?
1: Oldřich Wiesner to byl.
0: Druhá správná odpověď to byla. No a třetí otázka, jak se jmenuje postava, která v Saturninovi proslula neustálým používáním přísloví a pořekadel?
1: Teta Kateřina.
0: Teta Kateřina. Ano, ve filmu ji skvěle zahrála Jana Sinková. Dostali jsme se k hlavní ceně, takže za 3 správné odpovědi dárek od značky Yankee poputuje na vaši adresu. Gratuluju vám.
1: Děkuji moc.
0: Mějte se krásně, krásný víkend.
1: Taky, děkuji.

0: Kemp nováčků čeká v září českého hokejistu Adama Novotného. Toho si na letošním draftu vybral v prvním kole na celkové 24. pozici Vancouver Canucks. 18-letý útočník strávil minulou sezónu v kanadské juniorce, jeho cílem je ale rychlý přesun do NHL.
1: Teď už může být, že hodně možností, může být hlavní tým, farma nebo zpátky junior, takže to hodně otevřený, ale samozřejmě do tam bojovat to nejvyšší.
2: Tedy o místo v týmu v nejlepší lize na světě. Novotný cítí, že právě ve Vancouveru má velkou šanci.
1: Je to tým v rebuildu, což mi taky hodně hraje do karet. Vlastně skončili poslední a pro malých hráče to je pro mě super organizace. A když jsem tam na tom development campu, tak musím říct, že je úplně jako všichni super. Všichni se hrozně snaží pomáhat, jsou hrozně přátelský, jakože super komunikace s nima, takže zatím hodně jako pozitivní dojem z Vancouveru.
2: Na svého nového zaměstnavatele se vyptával Adam Novotný také u Filipa Hronka, který za Canucks hraje už déle než 3 roky.
1: Byli jsme spolu na ledě v Hradci, tak je taky z Hradce, že to máme hodně blízko k sobě, že jsme taky pokecali a vlastně jsme potkali Filipa Chytila na těch reprezentačních ledech, co jsme měli v Říčanech, takže to bylo super, jak kluky takhle potkat i osobně, což taky hodně pomohlo a super, tam mám takhle 2 Čechy a těším se na to. Samozřejmě hodně chválili město, fakt jako nádhera, že jako pro život super, ta příroda je tam neskutečný a fakt jako to si hodně vychvalovali. A hlavně říkali prostě, že mám velkou šanci, že to je fakt tým Reboldu. Oni vědí, že prostě jsou v nějaký přestavbě a říkali, že tam fakt nějaká šance prostě do budoucna je, takže to bylo super slušet taky.
2: Prozradil Adam Novotný, který s Vancouverem v srpnu podepsal 3letý nováčkovský kontrakt. Zatímco Novotného spoluhráči z české 20 Václav Nestrašil nebo Adam Benák budou hrát v nové sezóně univerzitní soutěž, odchovanec nového Bidžova o návratu do školních lavic nepřemýšlel.
1: Jako za mě taky určitě super cesta, máte k tomu studium, je to určitě něco jiného, ale upřímně pro mě, mě by asi nevyhovovalo, že se hraje tak málo zápasů. Já mám rád, když se hraje prostě hodně zápasů, když jsem v tempu, mám rád prostě ty nabitý sezóny, takže jsem se rozhodl pro tuhle cestu, ale věřím, že obě cesty prostě mají svoje. Jo.
2: Řekl hokejista Adam Novotný, kterého v nejbližší době čeká boj o místo v kádru Vancouveru Canucks. David Kalvas, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Návrh státního rozpočtu na příští rok předložený ministryní financí počítá s deficitem výrazně překračujícím hranici 3% HDP. Jaká je naděje, že poslanci vládu přinutí schodek rozpočtu snížit? Jaké důsledky bude mít, když se to nepodaří? Tomáš Pancíř se zeptá bývalého ministra financí Miroslava Kalouska.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy.
1: Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotáží. Prezident Trump chce po Evropě, aby zaplatila za Bidenovu vojenskou pomoc Ukrajině. Tři čeští tenisti můžou projít do osmifinále US Open. V Praze brzdí provoz omezení na Strakonické u Lahovic. A počasí bude převážně oblačno, na jihu se přechodně vyjasní, na severu večer místy přehánky, výjimečně i bouřky a teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty v okolních zemích, u kterých je podezření na sabotáže nebo vliv cizí moci. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo, které ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinilo Rusko. Podle mluvčího ministra vnitra Adama Rezlera Česko vývoj situace sleduje.
3: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí v České republice stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní. Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat.
1: Podle deníku Právo se zvýšila ochrana třeba letišť nebo nádraží. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Pražští kriminalisti vyšetřují podvod, při kterém neznámý pachatel připravil seniorský manželský pár o investiční zlato v hodnotě skoro 5 milionů korun. Na základě vymyšlené historky o nehodě seniori podvodníkovi předali několik kusů zlatých prutů o délce asi 30 cm. Policie žádá o pomoc veřejnost a hlavně lidi, kteří obchodují se zlatem. Událost se stala 2. září na Žižkově, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: Případ kriminalisté 3. policejního obvodu prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 10 let.
1: Demolice budovy 34 ve Zlíně bude pokračovat, informoval o tom vlastník budovy společnost Cream. Zbytek budovy posuzoval tým statiků a expert na betonové konstrukce. Pokračuje mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
5: Expertní skupina dospěla k závěru, že ze stavebně technického hlediska by řešení pro zachování fragmentu existovalo. Jeho realizace by však představovala nepřijatelné riziko z hlediska bezpečnosti práce. Statici proto další práce směřující k zachování severovýchodního fragmentu 34. budovy z bezpečnostních důvodů zakázali.
1: Demolice znovu začne 7. září. Hotovo by mělo být do konce týdne.
6: Sport. Tři čeští tenisté dnes zabojují na US Open o postup do osmifinále dvouhry. Jiřího Lehečku čeká souboj s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. S bývalou světovou trojkou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2-2. Rád by mu ale oplatil porážku ze čtvrtfinále Australian Open z roku 2023.
7: Byl to můj první zápas na Grand Slamovém centrálním dvorci. Stefanos byl v té době podle mě 3. nebo 4. na světě, takže rozhodně předváděl velice dobrý tenis. Já jsem se neměl za co stydět, ale myslím si, že už je to pár let od toho, co to nastalo a že taky jsem měl už tu šanci těch zápasů si odehrát víc a získat nějaké zkušenosti.
6: Kromě Lehečky budou hrát o osmifinále US Open i wimbledonské finalistky a obě čeká zápas s domácí tenistkou. Karolína Muchová se utká s Emou Navarovou a Linda Nosková nastoupí proti Ann Liové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna a v Praze ucpaná Strakonická. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Kamiony zastavují už u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Osobním pojedete rychleji, zastavíte jen místy a zdržíte se v osobním autě asi 20 minut u Brna. Na silnici 35 hlásíte hustý provoz ve směru z Hradce Králové na Olomouc. Před Litomyšlí postojíte asi 15 minut v koloně. V Praze je ucpaná mimo jiné Strakonická směrem z centra na Zbraslav. Za Chůchelským závodištěm u Lahovic silničáři opravují vozovku a jedete se jedním pruhem. Zdržíte se od Barandovského mostu přes 20 minut. Pozor, pokud pojedete raději ulicí k Barandovu směrem z centra na okruh. V kopci je tam nehoda. V pravém pruhu dvě auta, začíná se tvořit kolona i tam. Z Prahy, výjezdy z Prahy už je silnější provoz. Krátká kolona už na D1 před Šmejkalkou, taky na silnici 3 před Benešovem. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně oblačno, v jižní polovině území se přechodně vyjasní, později večer se na severu Čech objeví místy přehánky a výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
0: Dobré odpoledne vám přeji. Právě dnes je to 70 let, co se poprvé roztočil pevný disk. Tehdy vážil skoro tunu a uložil jen několik megabajtů. Jak se z hlučného stroje stalo nenápadné úložiště dat vážící klidně jenom pár gramů a pojímající desítky terabajtů, my vám to prozradíme v odpoledním radiožurnálu.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Byl velký asi jako dvě obrovské lednice, vážil téměř tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotografií. Řeč v Radiožurnálu je teď o prvním pevném disku, který na den přesně před 70 lety představila společnost IBM. Od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
1: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku, to znamená ještě tam, kde se otáčejí záznamové plotny, jak se jim říká.
2: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
1: A mnoho z nás si to asi ještě pamatuje a podle frekvence a intenzity toho chroupání jsme posuzovali, nakolik disk pracuje nebo nepracuje a jestli se nám někde nezasekl, a souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
2: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky. V jeho těle se potkává řídící elektronika s částmi, které se musí pohybovat s mikroskopickou přesností, vysvětluje mi Bohuslav Rezek.
1: Hlavní součástí je masivní hliníkové tělo, které slouží pro mechanickou pevnost, ale současně jako chlazení celého disku. Když se podívám potom z horní strany, tak se nám ukáže opravdu krásný vnitřek toho disku, kde vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava. Vlastně jsou to dvě čtecí hlavy nad sebou, protože ta plotna je oboustranná.
2: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
1: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku takzvaně. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu několik málo, řeknu třeba stovek nanometrů nad tím povrchem, protože pro ten odečet potřebuje být blízko, ale nesmí se dotknout, protože by zničila ten disk a sama sebe.
2: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
3: První hard disk měl kapacitu 3¾ MB a měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg, konkrétně 2000 liber.
2: Zatímco první pevný disk byl velký zhruba jako dvě obrovské lednice a vážil téměř tunu, dnešní hard disk se podle Martina Novotného vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
3: Do jednoho gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety. A co se týče ceny, tak za stejné množství dat dneska zaplatíme 6 miliardkrát méně než tehdy před těmi 70 lety.
2: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
3: To je polovodičová paměť, ten princip je úplně jinačí. Funguje to tak, že se data do toho nahrávají, takže se v podstatě jakoby malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem a ta nabití tam vydrží několik let.
2: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burbová, Radiožurnál.

Ve Francii v prvních letních měsících zemřelo kvůli vedrům víc lidí, než se očekávalo. Původní odhady uváděly 5 000, nakonec jich bylo nejméně 7. Aktualizovanou, ale stále ještě ne finální bilanci dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Francouzská média zároveň informují, že tamní vláda škrtla miliony eur na tepelnou izolaci škol. Detaily k tomu chystáme za chvíli. Zůstaňte s námi v odpoledním Radiožurnálu.

0: následujících týdnech. A mezi tím server Politico a deník Le Monde informují o tom, že francouzská vláda škrtla 40 milionů eur na tepelnou izolaci škol. Detaily už má Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Martine, jak chtěla Francie financovat tepelnou izolaci tisícovek škol a jak velký je to problém?
1: Je to velký problém, protože když se podíváme na bývalé vyjádření ministra školství Eduarda Jeffreyho z 7. července, tak on už tehdy informoval o tom, že kvůli horku bylo zavřených 4 tisíce škol a dalších 11 tisíc muselo upravovat nějakým způsobem rozvrh. V některých třídách se ty teploty pohybovaly kolem 37, 40 stupňů. Ty třídy, ty školy nemají klimatizace, jsou špatně izolované, nemají ventilace. Na dvorcích často, které jsou vybetonované, je tam asfalt, tak ty teploty se šplhaly až k 50. Takže skutečně nelidské podmínky, dokonce v ranních hodinách v některých školách už registrovaly 30 stupňů, to se bavíme o školách na jihu Francie. Někteří rodiče si své děti brávali dřív z vyučování, ne všichni samozřejmě měli tu možnost a příležitost. Francouzská vláda ohlásila v létě pohotovostní plán, vyčlenila nejdřív 10 milionů eur na renovaci 2,5 tisíce škol, tady se bavíme právě o té izolaci, ventilaci, klimatizaci a dalších 40-50 milionů na izolaci dalších 10 tisíc škol.
0: No a jak francouzská vláda vysvětluje zmrazení nebo škrtnutí těch prostředků?
1: Ředitel podpory energetické účinnosti ze strany územních samospráv Guillaume Perrin deníku Le Monde řekl, že vláda vlastně přesměrovala těch 40 milionů eur původně určených tady na izolaci škol do celonárodního programu elektrifikace. To je program, který ohlásil sám premiér Sebastian Lecornu na jaře tohoto roku a tento program financuje jak pořízení, tak i pronájem nových elektrických aut.
0: Francouzská vláda škrtla miliony eur na tepelnou izolaci škol, ale dnes přislíbila na druhou stranu stovky milionů eur zemědělcům, kteří bojují s následky sucha a beder. Kde mají ty peníze pomoci?
1: Ty peníze, konkrétně teda miliarda eur, má pomoc jednak proti suchu, proti požárům, proti horku. Mluví se o tom, že kvůli právě těmto podmínkám letním 30 až 35 tisíc farem je v kritické situaci. Někteří mluví o krachu, na obnovu produkci, na nákup krmiva, osiva, to všechno, tam se mají používat tyhle ty peníze z toho balíku.
0: Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Martine, díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ve zprávách Radiožurnálu uslyšíte, jak začne nová divadelní sezóna v Uherském Hradišti.
1: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodiště-pardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 2:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu, nakupují totiž energie s předstihem, takže současný růst cen se v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkoobchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. Odborníci to považují za dostatečné množství pro podzim a zimu. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi firmám, které těží ropu u Falklandských ostrovů. Informuje o tom stanice BBC. Souostroví v jižním Atlantském oceánu má pod kontrolou Londýn. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentinou válka o toto území, která skončila výhrou Britů. Falklandy ale zůstávají předmětem sporu. Buenos Aires si ostrovy nárokuje a Londýn to odmítá. A Slovácké divadlo v Uherském Hradišti dnes zahájí sezonu průvodem divadelních postav městem. Herci v divadelních kostýmech na Masarykově náměstí odehrají scénky nebo improvizovaná vystoupení. Chybět nebudou postavy z komedie S tebou mě baví svět, Limonádový Joe nebo Vicomte Valmont z nové hry Nebezpečné vztahy. Slovácké divadlo taky zveřejní program nadcházející sezóny.
3: Sport.
2: Kanoistka Tereza Kneblová nepostoupila z kvalifikace světového poháru ve francouzském Vers-sur-Marne. Světová šampionka tak dopadla stejně jako včera další letošní mistr světa kajakáři Jakub Krejčí. V soutěži kanoistek prošli dojíst o medaile vedoucí žena pohárového seriálu Martina Sadková a Václav Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna, v Praze kolony na Strakonické z centra. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se zhruba na 174. kilometru a nesouvislá kolona místy i v levém pruhu je až do omezení na 196. Osobním autem počítejte u Brna asi 25 minut navíc. Silnice 35, příjezd do Litomyšle směrem od Hradce Králové, kolona aktuálně od Cerekvice až na půl hodiny. Silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy. Dejte pozor v Doxech. Mezi Doxy a Starými splavy kozy, stádo kos na vozovce, varují policisté. V Praze je ucpaná Strakonická na výjezdu směr Příbram. V Lahovicích před odbočkou na Radotín zabrali jeden pruh silničáři.
5: Prahy ven až k Lahovickému mostu sekají trávu prostřed. Je to zoufalý.
4: Pojíždět budete asi 25 minut od Barandovského mostu. Kolony taky v ulici k Barandovu směrem z centra, tam je nahoře na kopci v pravém pruhu po nehodě dvě auta a kolona opět už z myší díry. V Praze už taky regulují dost výrazně vjezdy do tunelového komplexu Blanka směr Troja, takže třeba v Patočkově ulici už je dlouhá kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně oblačnou, v jižní polovině území se přechodně vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřka. A nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: A u nás se objeví také Činasky nebo třeba Liny Kravic. Hezké odpoledne přeji.
3: Radiožurnál. Každý.

Je 13 hodin 38 minut a je s vámi vysílání odpoledního radiožurnálu. Chystáme pro vás další reportáž. Nepál na sebe už více než týden poutá pozornost světa. A o tom, jak obrovské neštěstí zemi postihlo, se dozvídá hlavně díky novinářům. Tak za chvíli pokračujeme.

0: Desítky novinářů z mnoha zemí světa sledovali v uplynulých dnech v Nepálu přímo na místě záchranné akce po ničivé záplavové vlně. Byl mezi nimi i Český rozhlas a jak říká asijský zpravodaj David Jakš, solidarita s malou zemí pod Himalají, na kterou Češi vybrali přes 35 milionů korun, Nepálce dojala.
1: V noci jsem si zbalil svůj pohotovostní kufr a letěl prvním možným letem přes Hongkong do Katmandu. Pohřešuje se tam hodně mých krajanů a nejdeme tam asi pro dobré zprávy.
2: Řekl mi při nástupu do letadla v Soulu kolega z jihokorejské tiskové agentury Yonhap. Ti nejrychlejší sem přijížděli spolu se zahraničními záchrannými týmy. Ostatní najížděli postupně v dalších dnech. Zatímco natáčení v Katmandu, například s lidmi v nemocnicích, bylo relativně snadné, dostat se do nejpostiženějších okresů Rasua a Nuvakot už byl problém. Nejezdí tam žádná veřejná doprava ani taxíky a míst v terénních džípech bylo málo. Velkou výzvou byla i nefungující elektřina, místa bez signálu a nestabilní data mobilních operátorů.
3: Prostě musíte něco vymyslet, nějak si poradit. K čemu vám bude sebelepší reportáž, když ji nedostanete k divákovi nebo posluchači? Musí nastoupit znalost prostředí a rychlé rozhodování. Pořád totiž bojujete s časem, protože redakční uzávěrka ani čas zpráv nepočká.
2: Krčí rameny pan Sari, nepálský novinář. Někdo to řešil prací na vlastní pěst, jiný si najmul takzvané fixery, místní lidi, kteří díky znalosti prostředí, kontaktům a penězům dokáží zařídit cokoliv. A jak v zemi přibývalo zahraničních korespondentů, vláda rozhodla, že se s okamžitou platností musí zaregistrovat. Jinak bude jejich aktivitu posuzovat jako práci na černo a za to je tady v Nepálu vězení.
4: Ne, zkoušet nahoru do hor proklouznout bez potřebného povolení a razítka není dobrý nápad. Policejní a armádní checkpointy by takového člověka odhalili. A problém by měl i ten, kdo ho veze.
2: Varuje pracovnice jedné z nepálských humanitárních organizací. Český rozhlas žádné nařízení ani pravidla nepálské vlády neporušil. Přídomek Česká, Český je tu teď velmi populární, protože i sem už doletěla informace, jak štědří jsou lidé v dalekém Česku a kolik peněz už vybrali na pomoc Nepálu. Z Katmandu, David Jakš, Radiožurnál.

0: Italské basketbalistky jsou sice bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu. Tam šesté Češky se je, ale teď budou snažit zaskočit na úvod mistrovství světa. Mluvit o tom budeme za chvíli, ale také třeba o tom, co by výhra nad favoritkami znamenala v postupové matematice.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: České basketbalistky čeká hned na úvod světového šampionátu zřejmě klíčové utkání v boji o postup do play-off. Od 8:45 večer se střetnou v německém Berlíně s Italkami, které jsou ve světovém žebříčku na rozdíl od zbylých soupeřek ve skupině jen o pár příček před nimi.
1: S Itálií máme asi největší šance.
2: Víme, že hodně důležité pro nás bude hned to první utkání s Itálií. Pro nás nejsou úplně příjemným soupeřem právě svojí silovou hrou a takovým strojovým tempem. A je to tým, který už spolu hraje dlouho pospolu, takže víme, že nás nečeká nic lehkého, ale jestliže nám se všechno podaří a bude se nám dařit střelba a rychlý přechod, proč bychom nemohli uspět zrovna v tomhle jednom utkání.
3: Shodují se debutující pivotka na seniorské úrovni 19letá Kateřina Kalná a Petr Treml, asistent trenérky Romany Ptáčkové.
4: Italky jsou obrovsky zkušený tým, jsou momentálně ve věku nějakých 28 až 30 let, kdy opravdu dozráli vlastně třetí na loňské Evropě. Já je považuji opravdu, že mají i šanci hrát možná zlatou medaili na mistrovství Evropy další rok, že opravdu tenhle tým zraje a ještě pár let před sebou má, takže obrovsky kompaktní. Já považuji Itálii o něco lepší tým třeba než Čína.
3: Možná i proto, že jihoevropanky přivezli víc hráček ze zámořské WNBA a i když nemají víc než 220 cm vysokou pivotku jako Číňanky, můžou se opřít třeba hvězdnou střelkyni Zandala Síniovou.
4: Tak ta ještě k tomu, no, takže oni jsou silní i bez ní, jasný, ještě mají prostě rozdílovou hráčku.
1: Italky jsou rychlí a draví, ten jejich basket je fakt takový jako agresivní, ale v každém tom konceptu jsou prostě nějaký chyby, kterými prostě musíme využít.
3: Burcuje Kateřina Kalná, nejmladší členka české ženské basketbalové reprezentace. V největší šanci na úspěch hned na úvod a zisk potřebné výhry, která by na postup do play-off mohla stačit, věří i Veronika Voráčková.
5: Ty první zápasy jsou takový předvídatelný, že je tam nějaká nervozita, ty týmy úplně neví, co čekat, takže si myslím, že určitě můžeme překvapit, můžeme porazit. To určitě hratelný tým, my jsme bohužel oslabení o Emu a Julču, s tím, že Itálie pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky. Tam to nebude úplně tak jako ty poslední čtyři zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat.
3: V posledních čtyřech vzájemných zápasech mají totiž české basketbalistky s Italkami vyrovnanou bilanci, ale minimálně při poslední výhře měli k dispozici to nejlepší, včetně momentálně zraněných pivotek Julie Reisingerové s Emou Čechovou. Jak bez nich na hřišti vstoupí Češky do mistrovství světa, můžete poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport od 20:15. Z Berlína Jakub Tanta, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Motoristé se s hnutím ANO hádají o rozpočtu a plánované utrácení na příští rok vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle vládní trojka neshodne?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Leoš Mareš, Terčem otázek přímo na komoru.
3: To umíte vařit?
1: Bohužel ne. Kafe.
4: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě?
1: Moc ne, právě, no.
5: Zásah potopena.
1: Já!
5: Máte košík, já to vidím.
1: To je poprvé životě, kdy jsem dostal do...
5: Na který nic není.
2: Talk show na jednoho.
1: Tohle co?
6: To je barevný srdce pro radost tento.
1: Jsem tady správně.
2: Premiéra ve středu večer na ČT 1 a v i vysílání.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
8: Ústavní soud na návrh opozice přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ropný sklad v Soči na jihu Ruska hoří po nočním ukrajinském útoku. České basketbalistky zahájí světový šampionát soubojem s Itálií. Na Strakonické směrem z Prahy popojíždí kolona před zúžením u Jíloviště. A počasí bude převážně oblačno, na jihu se přechodně vyjasní, na severu večer místy přeháňky, výjimečně i bouřky a teploty až 31 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Zástupci sněmovní opozice dnes předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Bez ní by podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO nešlo sestavit odpovědný a realistický rozpočet. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 ale tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje kontrolu jejich rozdělování ze strany poslanců. Co se s návrhem bude dít dál, popisuje mluvčí ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
10: Mohu potvrdit, že ústavní soud podání obdržel, další postup je standardní, další následující pracovní den, tedy v pondělí, bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
8: Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty, prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Teď je za způsobení smrti, třeba pod vlivem alkoholu, hrozí 6 let vězení, nově by to mohlo být až 10. Změny by se měly týkat například taky ujíždění před policií, popisuje mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
11: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takzvaná policejní honička je natolik nebezpečným společenským jevem, že za předpokladu, že při ní dojde k ohrožení byť jen jediné osoby, jeví se jako přiměřené reagovat na takové zvlášť bezohledné jednání prostředky trestního práva.
8: Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Ukrajina dnes v noci zaútočila drony na ruský ropný sklad ve městě Soči v Krasnodarském kraji. Na místě vypukl požár, informovali o tom tamní úřady. Rozsah škod ale nezveřejnili. Podle videí na sociální síti Telegramy jde o terminály ropných společností Rosněv a Lukoil. Ropné sklady, terminály nebo rafinérie jsou častým cílem ukrajinských úderů. Kyjev tím chce snížit ruské příjmy, aby Moskva nemohla financovat válku. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina ale důsledky těchto útoků nejsou kritické. Pražští kriminalisti ve spolupráci s kolegy ze Slovenska a Rumunska objasnili květnový výbuch bankomatu v Kunraticích. Pachatelé z něj odnesli přes 300 tisíc korun a způsobili celkovou škodu přes 900 tisíc. Policie zadržela v Rumunsku 3 cizince, kteří po útěku z Česka pokračovali v trestné činnosti taky v Bratislavě, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
12: Celkem jsou tedy zadrženy 3 osoby, a to cizinci ve věku 30, 33 a 36 let, kteří jsou v současné chvíli ve vydávací vazbě v Rumunsku, odkud budou v rámci extradice převezeni na Slovensko a poté poputují po odpíkání trestu do České republiky, kde jsou podezřelí ze spáchání trestného činu krádeže a poškození cizí věci.
13: Sport. Po 12 letech se české basketbalistky představí na mistrovství světa. Ve 20 hodin a 15 minut se v přímém přenosu radiožurnálu Sport střetnou s Italkami, bronzovými medailistkami z posledního evropského šampionátu. Soutěžní debut v seniorském týmu vyhlíží v Berlíně 19-letá pivotka Kateřina Kalná a věří, že by na úvod mohly Češky se spoluhráčkami favoritky zaskočit.
14: Z Itálii máme asi největší šance. Nedělám si jako nějaký velký naděje, že bych tady odehrála nějaký minuty velký. Mi to doteď ani moc nedocházelo, jak velký to je skok od té mládeže právě do té ženské repre. A já na sebe můžu být jedině pyšná.
13: Dalšími soupeřkami českých basketbalistek ve skupině mistrovství světa budou v neděli Číňanky a v pondělí Američanky. Do play-off se dostanou tři nejlepší celky tabulky.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 u Brandýsa a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 8. kilometru leží mezi jízdními pruhy kovová trubka. Hlídka jede na místo. V Praze už se rozjela kolona na Strakonické za Barandovským mostem směrem z centra. Údržba u Lahovického mostu skončila, volné opět dva pruhy. Kolona se ale pouze přesunula teď na Strakonickou k jíloviště k omezení. Zdržíte se ve směru z Prahy asi 25 minut od Zbraslavy. V Praze houstne provoz, musí už i regulovat vjezdy do tunelového komplexu Blanka, tak před tunely čekejte kolony. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech. Delší ve směru z Prahy brzdí se už na 173. kilometru a je to až do Brna. Často se stojí i v levém pruhu. Osobním autem se zdržíte u Brna přes půl hodiny. Ucpává se už i silnice 43 z Brna na Svitavy před Lipůvkou a aktuálně popojíždí od České. A ještě silnice 35, příjezd do Litomyšle ve směru z Hradce Králové. Kolona teď od Cerekvice asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme převážně oblačno, v jižní polovině území se přechodně vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně taky bouřky. A nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
7: Dobré odpoledne vám přeji. Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Jak bude komise v takovém případě postupovat dál a vyslechli poslanci už nějaké svědky? Tohle všechno povíme za chvíli, protože ve sněmovně je naše reportérka. Dobrý den.
9: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Podrobnosti už teď přímo ze sněmovny přidává naše reportérka Jana Čermáková. Jano, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč státní zastupitelství neposkytlo spis?
1: Podle členů sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr státnímu zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto teď podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí se žádostí o spis na soudy.
2: Není jiné cesty, než získat se legitimně legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem. Je prostě soud.
1: Komise se chystá taky navrhnout úpravu trestního řádu. Chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. Člen komise Jan Papajanovský z Hnutí STAN je k takovému řešení skeptický. To, že vrchní státní zastupitelství žádosti komise o spis nevyhovělo, ho nepřekvapilo.
3: My jsme od počátku upozorňovali, že je problematické zřizovat vyšetřovací komisi v okamžiku takového běžícího řízení a že ta komise reálně nemůže nic vyšetřit, protože samozřejmě ty jednotlivé orgány nemohou poskytnout žádné významné podklady, žádné aktuální podklady, aniž by hrozil únik, aniž by ohrozili to vyšetřování.
1: Papajanovský proto pochybuje i o tom, že by spis komisi poskytly soudy.
0: Původně měla sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr dnes také vyslechnout první čtyři svědky. Přišli?
1: Ne, nepřišli, protože se je komisi nakonec ani nepodařilo pozvat. Proč? Vysvětlil předseda komise za SPD Jindřich Reichl.
4: My jsme požádali o identifikační údaje, konkrétně o trvalé bydliště těch svědků právě vrchní státní zastupitelství a oni nám i tuto informaci odmítli sdělit, což já považuji už za velmi problematické, to říkám úplně otevřeně.
1: Znovu se komise sejde 17. září. To by mohla podle Reichla už rozhodnout o pozvánkách pro první svědky a pozvat je na další nejbližší jednání. Zopakoval, že jména svědků komise zveřejňovat nebude.
0: Výsledky své práce má komise sněmovně předložit v březnu příštího roku. Stihne to?
1: Předseda Reichl řekl, že vzhledem k průtahům při ustanovování komise i potížím se získáním spisu nepokládá za reálné, aby se to stihlo. Předpokládá proto, že komise požádá o prodloužení lhůty pro svou práci.
0: Z poslanecké sněmovny teď aktuálně Jana Čermáková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Evropská unie pozastavila dovoz hovězího a drůbežího masa i vajec z Brazílie. Žádá záruky dodržování hygienických a zdravotních pravidel 27, zejména v souvislosti se zákazem používání antibiotik v hospodářských chovech. A my vám k tomu víc řekneme v následujícím vysílání odpoledního radiožurnálu, ještě předtím ale skupina Miraj.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Žádné brazilské hovězí a drůbeží maso ani vejce nebo med. Evropská unie dočasně zakázala dovoz těchto potravin z největší latinskoamerické země, a to kvůli obavám o dodržování unijních zdravotních předpisů. Brazílie podle Evropské komise zatím nedokáže zaručit zákaz používání antibiotik v chovu hospodářských zvířat. My to téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak zdůvodnila Evropská komise zákaz dovozu živočišných produktů z Brazílie?
1: Evropská komise uvedla, že Brazílie neposkytla dostatečné záruky, že její vývoz splňuje unijní normy. Už v květnu proto Brazílie byla vyřazená ze seznamu zemí, které dodržují potravinářská unijní pravidla, a od 3. září tak platí ten zákaz dovozu u hovězího, drůbežího, vajec a medu. Jak vysvětlila mluvčí komise Eva Hrnčířová?
2: V Evropské unii máme dobrou, dokonce bych řekla nejlepší kvalitu potravin na světě. To znamená, že potraviny přicházející do Evropy podléhají velmi přísné kontrole. A máme pravidla, která zakazují používání antimikrobiálních látek pro růst. A také nepodáváme zvířatům antimikrobiální látky, které se používají u lidí.
1: Jak tedy zmiňovala Hrnčířová, ten hlavní problém se týká podávání antibiotických látek.
0: V čem je problematické používání těch látek?
1: Evropská unie se dlouhodobě snaží omezit rezistenci lidí vůči antibiotikům, což znamená, že zakazuje používání těchto látek antibiotických a antimikrobiálních k podpoře růstu hospodářských zvířat. Bakterie si na ně totiž mohou postupně vytvořit odolnost a pak by mohlo hrozit, že antibiotika přestanou účinkovat nejen u zvířat, ale i při léčbě lidí.
0: Jak dlouho by měl platit takový zákaz?
1: Evropská komise nestanovila žádný jasný harmonogram. Mluvčí Eva Hrnčířová zdůraznila, že Brazílie je pro Evropskou unii důležitým partnerem a Evropská komise proto s brazilskými úřady konstruktivně spolupracuje, aby země splnila rychle ty unijní požadavky. Jakmile se to stane, tak by ten dovoz měl být obnovený.

Teď je 14 hodin 24 minut, posloucháte nás ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Nás o půl třetí čekají další aktuální zprávy a do té doby ještě zpěvačka Adele a píseň Someone Like You.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou odhalil. Vodohospodáři začnou poprvé v historii doplňovat Vltavskou kaskádu vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak zajistí právě voda ze Slap. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagnu jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. A dnes ráno skončila v Jihomoravském kraji výstraha na nebezpečí vzniku požáru. Hasiči ale upozorňují, že je stále zakázané pálení biologického odpadu nebo vypalování trávy. Lidi by měli být i při rozdělávání rekreačního ohně opatrní. Sport. Kanoista Václav Chaloupka poprvé vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Mezi ženami dojela Martina Sadková ve Francii šestá a přišla tak o vedení v celkovém pořadí světového poháru. Zvítězila Slovenka Paňková a novou lídriní seriálu je Slovenka Chočevarová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na Strakonické u jíloviště a překážka na D1 za Prahou. Na výjezdech z Prahy houstne provoz. Na Strakonické ve směru z Prahy na Příbram navíc brzdí provoz zúžení u jíloviště. Dnes ještě do jednoho pruhu a kolona je na 35 minut od Zbraslavy. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov zpomalte u sjezdu na Starou Boleslav. Na 15. kilometru nehoda mírně zasahuje do jízdního pruhu a brzdí se prudce. Na D1 silný provoz směrem z Prahy. Teď navíc na 10.5 kilometru Pražského okruhu stojí osobní auto v levém pruhu. Zřejmě porucha a začíná se tvořit kolona. Pomalu pak pojedete i před zúžením u Šmejkalky. Ucpává se taky silnice 3 z Prahy na České Budějovice. Před Benešovem postojíte asi 15 minut. Na D1 připomínáme kolony taky na příjezdu do Brna. Delší z Prahy kamiony od 168. kilometru. Osobní zhruba od Kývalky, pro osobní je to asi na 25 minut. Dost ucpaná je u Brna taky silnice 23 na příjezdu do Rosic z dálnice D1. No a páteční kolony už taky na silnici 43 z Brna na Svitavy. Před Lipůvkou aktuálně na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně oblačno, v jižní polovině území se přechodně vyjasní, později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
5: Hezké odpoledne. Zítra večer se v centru Prahy poběží závod na 10 kilometrů, ve kterém půjde také o český rekord. Jak se k němu chce český závodník přiblížit, uslyšíte v odpoledním radiožurnálu ještě v téhle půl hodině.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi. Ví.

Ukrajinský prezident Zelenský v tomto týdnu varoval, že ruský vzdušný prostor není bezpečný pro civilní letadla. Ruská letiště zaznamenávají množství zpožděných nebo dokonce zrušených letů. A vy už tím pádem znáte další téma odpoledního radiožurnálu.

0: Zrušení letů nebo jejich zpoždění, znepokojení zahraničních aerolinek, které omezily spoje s Moskvou, lidé čekající na svá opožděná letadla. Právě takovéhle informace přicházejí z Ruska během posledních hodin. Letecká doprava tam čelí zvýšeným komplikacím od chvíle, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že nebe nad Ruskem se kvůli válce na Ukrajině stalo pro civilní letadla nebezpečné. Podrobnosti už přidává odborník na Rusko a Ukrajinu Libor Dvořák. Libore, hezké odpoledne přeji.
1: Hanko, dobré odpoledne tobě i všem posluchačům Radiožurnálu.
0: Jak ta blokáda fakticky vypadá?
1: Já bych řekl, že zatím ještě nějak a je opravdu v tom stádiu hrozeb. Ty si ale úvodem řekla, že už to znamenalo zrušení asi 21 letů, celkem to bylo hlavně z Vnukova a Šeremetěva a asi 125 jich bylo opožděno. To jest spíše se projevuje v těch ruských opatřeních, než v nějakých faktických útocích. Já si také myslím, že bude pro Volodymyra Zelenského velmi těžké naplnit tu hrozbu, že místo současných asi průměrně 300 dronů denně by to znamenalo vysílat 1000 dronů denně na Rusko, což je opravdu obrovský počet, i s tím, aby se zahltila ta ruská protivzdušná obrana.
0: A kolik jich tedy může Kyjev nasadit, těch dronů?
1: To je samozřejmě otázka. Já jsem přesvědčen o tom, že bude koukat, udělat všechno pro to, aby tu tisícovku naplnil. Musíme si uvědomit, že mezi nimi jsou některé stroje a bude jich asi značné procento vyrobených jenom ze dřeva nebo z překližky a z polystyrénu a mají to být klamné cíle. To je samozřejmě v takovéto válce velice důležité. Jinak ovšem dobře víme, že ty ruské možnosti protivzdušné obrany jsou jaksi výkonnější a dokonalejší než ty ukrajinské. Zatím tomu tak je.
0: Libore, a můžou právě drony rozhodnout o výsledku celé války?
1: Tak já už jsem to asi v uplynulých týdnech a měsících říkal, ale stará známá válečnická moudrost praví, že není dobyto území, kde nestane noha pěšáka. Ale na druhé straně je pravda, že pokud jde o drony, mohou případné ukrajinské vítězství hodně přiblížit nebo alespoň dobrý výsledek té války, dobrý pro, řekl bych, vyjednávací stůl, to možné je a nesmíme mluvit jenom o těch vzdušných dronech, ale také o pozemních, které dnes dokáží buď zaskočit přímo za vojáka, nebo zásobovat, nebo vyvážet z té zóny smrti raněné. Těch možností mají drony opravdu hodně a v každém případě případný ukrajinský úspěch právě drony dokážou přiblížit.
0: A Libor Dvořák dnes tedy mluvil o nebi nad Ruskem. Díky, Libore, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Letos mu jen těsně unikla účast na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu, ale vytrvalec Damian Vích má o motivaci postaráno. Z dráhy se totiž přesouvá na maratony a svou formu může potvrdit už zítra v Praze na tradiční silniční desítce. I o tom v našem vysílání uslyšíte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Centrum Prahy zaplní opět tisíce nadšených běžců. Zítra večer odstartuje hlavní závod na 10 kilometrů, ve kterém se představí nejen spousta amatérů, ale také elitní vytrvalci. A ti by mohli útočit na výjimečné časy. Vedle afrických atletů bude ve startovní listině i domácí Damian Vích, který by se rád přiblížil českému rekordu a bude mít proto i svého vodiče.
1: Je to jako pro mě, ale zároveň je tam spousta běžců na podobný čas, takže je to taky, že jsme se domluvili, že to pomůže i ostatním lidem, takže zatím detaily ještě úplně nemám o tom, jaký čas se bude cílit, ale původní nějaká ta byla 14 minut 5 kilometrů probíhat, takže uvidíme.
2: Vysvětluje Damian Vích, který loni dominoval při 28. ročníku pražské Grand Prix na 10 kilometrů, ale to do metropole nedorazili elitní vytrvalci z Afriky. Letos tomu bude jinak a tak mluví spíš o tom, že se pokusí o rychlý začátek a pak v úvozovkách uvidí, kam doběhne. Aktuální český rekord na silniční desíce drží výkonem 28 minut a 19 sekund Martin Zajíc. Osobní rekord Vícha je jen o 2 sekundy pomalejší. Vích se doteď objevoval především na dráze, na kratších distancích, ale jeho přechod na silnici není jen dočasný.
1: Hlavní cíl je určitě maraton. Je to tak, no, že ten steeple teď jde trošičku na druhou kolej, protože toho času úplně moc není, olympiáda se blíží, je to nějaký dlouhodobý cíl, který prostě bych rád se pokusil splnit a uvidíme, jak to dopadne, ale ten cíl bude určitě na silnici, na maratonu, takže toho času tam tolik nezbývá, že příští sezóna je vlastně poslední celá na splnění rankingových bodů.
2: Popisuje Damian Vích s tím, že měl v plánu přesunout se na další tratě, ale rozhodnutí finalisty mistrovství Evropy v běhu na 3 kilometry překážek z Říma trochu urychlila neúčast na letošním kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Dlouhodobý cíl má tedy v olympijské účasti právě v maratonu a v něm by nemusela být tak těžká nominace jako na dráze.
1: Nerad bych říkal snaží s úctou ke všem těm běžcům, kteří tam chtějí startovat, i s úctou k tomu, že nevím, jestli sám dostanu, ale myslím si, že ten počet těch lidí, který tam může startovat, je vyšší, takže tam ta propustnost bude určitě na jako jiný úrovni než na tom steeplu nebo na té dráze celkově. Já si myslím, že na té silnici mám asi největší potenciál i psychický, i fyzický.
2: Věří Damian Vích, který by v sobotu večer mohl v Praze útočit na český rekord na silniční desíce při Grand Prix se startem a cílem na náměstí Republiky. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: hezký čas.
1: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek Sand Ledger. Nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Aktuální zprávy má pro vás Jana Gulda.
3: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně pastvin, se stal kulturní památkou. Jednání o Hormuzském průlivu nepokračují, přiznali USA. České basketbalistky se na úvod světového šampionátu utkají v Berlíně s Italkami. Na Strakonické na výjezdu z Prahy směrem na Příbram popojíždí dlouhá kolona. A počasí zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změnil tak rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo i z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď je vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Podle nich zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí se žádostí o spis na soudy.
4: Není jiné cesty, než získat se legitimně, legálně přístup k těm materiálům, abychom mohli právě naplnit to naše zadání. Nedovedu si představit, že bychom to dělali někde pokoutně, to jsme naprosto jednoznačně vyloučili, čili pokoušíme se tou druhou cestou, tím druhým subjektem je prostě soud.
3: Komise se chystá taky navrhnout úpravu trestního řádu, chce zpřesnit podmínky součinnosti mezi orgány činnými v trestním řízení a sněmovními vyšetřovacími komisemi. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Bílý dům nevede s Íránem žádná jednání. Pro jejich obnovení stanovil podmínku, že Teherán přestane střílet po civilních lodích. Konflikt přitom odmítl nazvat válkou, přestože jen tento týden si obě země vyměnily několik útoků.
5: Spojené státy teď s Íránem žádná jednání nevedou, řekl americký viceprezident Vance. Boje s Íránem přitom odmítl nazvat válkou. Aktivní operace podle něj skončily už před měsíci, přestože Spojené státy a Írán jen tento týden třikrát vyměnili palbu kolem Hormuzského průlivu. Podle Pentagonu bylo od konce února zraněno 790 amerických vojáků, 18 jich zahynulo. Vance odmítl říct, kdy konflikt skončí. To je podle něj na Íránu. Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského, anebo hrdličku sokorskou. A taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
6: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo Durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
7: Sport. České basketbalistky se poprvé po 12 letech představí na mistrovství světa. Od 20 hodin a 15 minut nastoupí v Berlíně proti Italkám. O postup ze skupiny pak budou bojovat ještě proti Číňankám a na závěr proti obhájkyním titulu z Ameriky. Právě úvodní dva duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude oslabený český tým konkurenceschopný.
8: Tak máme velmi těžkou skupinu. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů, ale považuji Itálii o něco lepší tým třeba než je Čína.
7: Utkání Česko-Itálie odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: U12 D1 u Brna, taky Strakonická za Prahou. Na dálnici D1 po pojíždějí kolony v Brně v obou směrech, před omezením na 196. kilometru. Ve směru z Prahy se brzdí už zhruba na 173. kilometru a nesouvislá kolona často i v levém pruhu je až k omezení. Pro osobní je to na půl hodiny. V opačném směru fronta od sjezdu na Slatinu a jede pomalu. U Brna dlouhá kolona i na silnici 43 směr Svitavy po pojíždí před Lipůvkou. Dost ucpaná je i silnice 23 na příjezdu z Brna do Rosic. Silný provoz hlásíte na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí kolony v součtu asi na půl hodiny. Další fronty pak čekejte i před Moravskou Třebovou, a to už od Koclířova. Na 35 se zdržíte taky v Liberci. Větší jsou tam fronty ve směru na Chrastavu asi na 15 minut. A velmi silný provoz taky v Praze. Nejdelší kolona teď určitě na Strakonické, na výjezdu z Prahy směr Příbram. Před Jílovištěm je to na 40 minut už od Pražského okruhu. Je tam zúžení aktuálně do jednoho pruhu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte Odpolední a Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
2: Dobré odpoledne vám přeji. V srpnu znovu meziročně zrychlila inflace a tak budeme v Radiožurnálu mluvit v té následující půl hodině o cenách. Zeptáme se i na to, jak to, že pokračuje zlevňování potravin a jak dlouho tohle může vydržet. Pro vás, řidiči, vám pošleme do páteční dopravy aktuální zelenou vlnu. Každých 15 minut. Hezké odpoledne.
1: Odpolední Radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Je 15.10 a posloucháte odpolední radiožurnál. Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kde řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3,5 promile. Aktuálně mu za to hrozí 6 let vězení.
1: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali, důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
2: Říkal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
2: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
3: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
2: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než 100 v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony v Praze, taky na D1 u Brna. Na výjezdech z Prahy je velmi silný provoz. Na dálnici D1 pojedete pomaleji směrem na Brno od Chodova, v podstatě až na 24. kilometr k omezení už Mejkalky. Kolony dlouhé i na pražském okruhu, a to hlavně ve směru z letiště na dálnici D1. Před sjezdem na Ořech postojíte asi 20 minut. Kolony tradičně i na jižní spojce před Barandovským mostem na 15 minut a ve směru na Černý most je fronta i před Lanovým mostem. Tam je fronta od magistrály, zdržíte se přes 20 minut. A do toho regulují výrazně vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech, takže i před tunely jsou fronty. Naopak máme dobré zprávy ze Strakonické. Vypadá to, že se začíná rozjíždět kolona za Prahou směrem na Příbram. U jíloviště zúžení u stavby mostu bylo do jednoho pruhu, teď už to vypadá, že se projíždí dvěma pruhy. Fronta ale stále dlouhá po pojíždí od pražského okruhu a to zdržení je stále velké. Ještě dálnice D1, příjezd do Brna a z Vyškova. Kolona od 172. kilometru brzdí se v obou pruzích a je to až do omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Meziroční inflace v Česku v srpnu znovu zrychlila. Projevil se na ní zejména růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Inflaci naopak dál brzdí potraviny, které zlevňovaly. Už se na cenách v Česku plně projevily následky drahých pohonných hmot a jak dlouho ještě můžou inflaci tlumit levnější potraviny, když zemědělcům zdražily energie i hnojiva. O tom budeme mluvit s analytikem Komerční banky Martinem Girtlerem. Přeji dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Inflace se držela kolem 2%, znamená to, že teď jsou ceny v klidu, že rostou, řekněme, optimálně?
1: Meziroční inflace se opravdu nadále nachází poblíž 2% cíle centrální banky, ale ten její trend úplně příznivý není, protože druhý měsíc v řadě už nám meziroční inflace vzrostla a ten nepříznivý trend pravděpodobně přetrvá i v dalších měsících.
0: Které ceny rostly víc a které položky naopak brzdily inflaci?
1: Vy už jste to v podstatě řekla, na tom nárůstu meziroční inflace v srpnu se nejvíce podílely ceny pohonných hmot, které samozřejmě odrážely tu opětovnou eskalaci napětí na Blízkém východě, která se promítla ve vyšších cenách surové ropy a pak následně samozřejmě i ve zdražení na tuzemských čerpacích stanicích, takže to je to, co tlačilo inflaci v srpnu směrem vzhůru. To, co naopak pomáhalo a drželo inflaci právě poblíž 2% cíle centrální banky, tak byl přetrvávající pokles cen potravin a také dalších energií, jako je elektřina a plyn.
0: A to pokračující zlevňování potravin, je to udržitelné?
1: Všechny faktory, nebo řekněme ty faktory, které ukazují na změnu trendu, se čím dál tím více hromadí. Je to ta nepříznivá pravděpodobně letošní

0: kdyby k tomu obratu mohlo dojít, spíše je pravděpodobné, že ten obrat bude pozvolný, než že by k němu došlo z měsíce na měsíc.
1: Co bude ten poslední vývoj inflace znamenat pro Českou národní banku a pro její rozhodování o úrokových sazbách?
0: S ohledem na to, že vlastně inflace se drží tedy poblíž 2% cíle, tak my si myslíme, že Česká národní banka bude do konce roku držet úrokové sazby beze změny. Ale ty rizika s ohledem na to, co už bylo řečeno, jsou stále vychýlena ve směru možného dalšího zvýšení, takže to v tuto chvíli vyloučit nelze a bude z části samozřejmě záviset i na tom, jak se bude vyvíjet situace na Blízkém východě.
1: Martin Girtler je analytikem Komerční banky. Díky za váš čas a naslyšenou. Hezký pátek.
0: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Z výkladní skříní půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní zase pít. A z cizích veršů

Že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo svou vůni s hermánkem. Tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu. Zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. 2 roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 3:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Na některé účty v aplikaci Signal útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatele se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům spojovaným s Ruskem. Na sítě X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. Z útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech. Škoda Auto oznámila, že plán mateřského koncernu, včetně rušení pracovních míst, nemá na automobilku přímý dopad. A celé září se v Česku konají Dny evropského dědictví. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Veřejnosti se během nich otevírají brány různých běžně nepřístupných památek. Na některých místech pořadatelé doplňují program taky workshopy, výstavami nebo koncerty. Například Ústí nad Labem dnes v 17 hodin zahájí akci vystoupením vážné hudby v takzvaném Červeném kostele, tedy v chrámu apoštola Pavla. Sport. Francouzský pilot Formule 1 Pierre Gasly přišel o 3. místo z velké ceny Monaka. Odvolací soud Mezinárodní automobilové federace jezdci obnovil tresty, které v červnovém závodě dostal, a to za překročení rychlosti v boxech. Kvůli nim Gasly klesl na 7. příčku. První skončil Ital Antonelli před 2. Britem Hamiltonem a 3. Francouzem Hadžarem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, ucpaná 35 v Liberci. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Delší ve směru z Prahy. Brzdí se už zhruba na 170. kilometru a nesouvislá kolona často i v levém pruhu je až k omezení. Pro osobní je to půl hodiny navíc. U Brna dlouhá kolona i na silnici 43 směr Svitavy před Lipůvkou. A to ucpává se i silnice 23 na příjezdu z Brna do Rosic. Silný provoz čekejte na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Na příjezdu do Litomyšle fronta aktuálně asi na 15 minut. Další kolony pak čekejte i před Moravskou Třebovou už od Koclířova. Na 35 se zdržíte i v Liberci. Větší jsou fronty ve směru z Prahy na Chrastavu asi na 15 minut. A na výjezdech z Prahy je silný provoz. Určitě dobrá zpráva ze Strakonické ve směru z Prahy. Na Příbram se u jíloviště u stavby mostu opět projíždí 2 pruhy. Kolona tak od pražského okruhu se rozjíždí a nebo jede výrazně rychleji. Zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. A později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezký den vám přeji. Každou čtvrt hodinu vám v radiožurnálu pošleme nové dopravní informace z naší zelené vlny. Nechte si nás u sebe i na cestách.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: V noci na dnešek posílily akcie koncernu Volkswagen asi o 7%. Trhy tak reagují na úsporný balíček. Podle Volkswagenu nejrozsáhlejší restrukturalizační program, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada. My už si o něm víc řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne.
0: Co je v tom plánu, který včera schválila dozorčí rada Volkswagenu?
1: Tak je tam zrušení 100 000 pracovních míst, taky snížení výrobních kapacit v Evropě o 500 000 aut ročně. Volkswagen chce taky zjednodušit výrobu, to znamená ubrat zhruba polovinu modelů a i u těch, které zbydou, omezit různé variace. To vše má za cíl snížit náklady, ušetřit a zároveň tak vlastně uvolnit prostředky na investice do jiných důležitých technologií, aby se Volkswagenu podařilo znovu nastartovat růst, a to ani nesnad, pokud jde o počet prodaných aut, protože ten sice klesá, ale nějak dramaticky. Od covidu je to pořád kolem 9 milionů aut ročně, ale hlavně pokud jde o situaci, co se týče marží, ziskovosti výroby, tady v posledních letech rychle dolů.
0: Za to může mimo jiné silná konkurence v Číně nebo americká celní politika. Bude ten plán, Tomáši, který přijala dozorčí rada Volkswagenu, skutečně stačit na to, aby vyrovnal tyhle tlaky?
1: Tak přímí aktéři, kteří se účastnili těch vyjednávání, tak ti teď vystupují optimisticky, jako třeba šéf představenstva koncernu Oliver Blume, ten mluví o plánu pro budoucnost, ale podobně se vyjadřují taky zástupci odborů nebo dolnosaské vlády, která taky má ve Volkswagenu svůj podíl, ale dlouho byla právě proti škrtům a úsporám. Německý rozhlas oslovil takové spíš nezávislé experty a ti jednak říkají, že úspory prošly v takové light verzi, že plán neřeší osud 4 závodů v Německu, pro které koncern nemá pořádné využití, ale že je to taky pořád spíš lepší než pokračování takových úmorných diskuzí, které se ve Volkswagenu vedly poslední 2 roky. Experti ale zároveň varují, že ke spáse se nedá prošetřit a že Volkswagen by měl investovat do nových růstových oblastí, jako je autonomní řízení nebo robotika.
0: Dozorčí rada byla dlouho proti rozsáhlým škrtům, ale včera obrátila. Tak z jakého důvodu? Proč?
1: Jednak je to kvůli těm 4 závodům v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu, o kterých jsem mluvil. Koncern nad nimi opravdu tak úplně nezlomil hůl a sociální demokracie, která řídí vládu v Dolním Sasku, dál tvrdí, že žádné továrny se v Německu zavírat nebudou, ale svoji roli, proč dozorčí rada nakonec schválila úspory, přihrály taky obavy z takového vychýlení mocenské rovnováhy v celém koncernu Volkswagen, kde dozorčí rada zastává, dá se říct, spíš zájmy zaměstnanců a dolnosaské vlády než hlavních akcionářů. A třeba podle deníku Handelsblatt nebylo vyloučené, že právě tyto struktury, přes které zaměstnanci mají vliv na celkové směřování koncernu, budou oslabeny, pokud by dozorčí rada na ten plán nekývla.
0: Pokud má dojít narušení tisíců pracovních míst, může se to dotknout i Škodovky, která také patří do skupiny Volkswagen?
1: Tak koncern zatím neoznámil, jak bude to propouštění rozložené mezi jednotlivé značky, státy a závody, ale je pravděpodobné, že mladoboleslavskou Škodu to spíš mine. Ona je přeci pořád v jiné pozici než značka Volkswagen. V Německu má velmi dobře prodávané modely oproti Volkswagenu, až násobně vyšší marže a naopak výrazně nižší náklady, nižší cenu práce. V rámci koncernu se může těšit z takové role premianta, kterého vlastně chrání jeho vysoký výkon. Jiné je to ale pro subdodavatele německého autoprůmyslu, kterých jsou v Česku desítky až stovky. Pro ně může znamenat omezování výroby až existenční problém.
0: Úsporný balíček Volkswagenu tedy přivedl do vysílání i našeho zpravodaje v Německu Tomáše Havlína. Tomáši, díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu ve 3:15 odpoledne. Setkání s olympioniky zažili děti z dětských domovů na stadionu Děkanka v Praze. Jaké sporty si děti vyzkoušely a s jakými osobnostmi se potkali, za chvíli uslyšíte. Teď aktuální Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony v Praze, taky u Brna. V Praze je silný provoz. Na výjezdu z Prahy směr Brno po D1 pojedete pomalu od Průhonic až k omezení u Šmejkalky a těch 16 kilometrů zabere asi 30 minut. Dlouhá kolona i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Od plzeňské dálnice ke sjezdu na Ořech pojedete 25 minut. Ucpává se kvůli tomu i příjezd po plzeňské dálnici do Prahy. A z druhé strany zde jedničky směr letiště, kolona krátká před sjezdem na Ořech. Tam je ucpaná spíše ulice k Barandovu směrem z centra před nájezdem na okruh, aktuálně od akvaparku. Fronty taky na jižní spojce před Barandovským mostem asi na 15 minut. Na druhou stranu směr Černý most, kolona i před Lanovým mostem. Tam je fronta o něco větší, asi na 20 minut od Spořilovské. Silný provoz je na Strakonické z Braslavy směrem z centra. Připomínáme, že omezení u Jíloviště už se projíždí opět dvěma pruhy. Na silnice 3 z Prahy na České Budějovice před Benešovem čekejte kolony teď asi na 20 minut. A ještě do Brna, D1, příjezd do Brna z Prahy. Nesouvislá kolona od 170. kilometru až do omezení v Brně pro osobní na půl hodiny. A dlouhá kolona opět až na 30 minut i na silnici 43 směr Svitavy před Lipůvkou. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vystartovat ze startovních bloků, poměřit síly vodu oštěpem nebo si poprvé vyzkoušet i šerm. Na atletickém stadionu Děkanka se potkali profesionální sportovci a olympionici s dětmi z dětských domovů. Ten cíl byl jasný, natchnout děti pro pohyb a ukázat jim, že i velcí šampioni někdy začínali od nuly.
1: 17.30, zahajujeme štafetové běhy, bude to velký fofr, čeká velké sportovní...
2: Jsem přemýšlela, jak by profi sportovci mohli se nějakým způsobem napojit na nějakou dobročinnost a vrátit to, co vlastně od společnosti třeba jako podporu dostávají, tak vrátit to zpátky. A já vlastně s dobrýma vílama, odkud jsou tady děti, už 5 let jezdím a pak díky kamarádům sportovcům, olympijskému výboru, tak to takhle všechno nějak narostlo a můžeme to tady dělat.
3: Říká organizátorka akce a bývalá reprezentantka v hodu oštěpem Irena Gilarová. Zatímco děti soutěžily v běhu a skoku do dálky, u méně tradičních disciplín bylo neustále plno. U šermířského trenažeru předával zkušenosti olympijský medailista Jiří Beran.
4: Někdo tomu říká šmrdlání, ale jste doopravdy velice náročný technický sport i fyzicky. Říká se tomu fyzický šachy, takže to hodně náročný i na hlavu. Na vlastní kůži se vyzkoušet věci je to nejlepší, takže jsme rádi, že můžou si to děti na to vzít doopravdický kort a vyzkoušet si svou reakci.
3: Vyzkoušet si šerm přišel například i Oliver.
5: Já jsem se snažil trhnout rekord na stroji pro šermíře a byla to sranda.
3: Do závodu štafet i hodu oštěpem se zapojili také další profesionálové. Podle hokejistky Kristýny Kaltonkové je důležité dětem ukázat odhodlání a chuť to nevzdat.
6: Když uvidí nás, jak nám třeba hrozně nejde hod oštěpem, nebo nám třeba méně jde běhat, budou mít podle mě třeba i víc sebevědomí nebo chuť to zkusit, že vlastně tady nejsme profesionálové ve všem, ale každý máme tu slabší stránku.
3: Říká Kaltonková, která v Praze trénuje před začátkem nové hokejové sezóny. Anna Skalová, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zdánlivě nesouvisející případy.
2: Vy jste přece specialista na sériové vrahy.
1: Které vedou do jednoho bodu.
3: Téměř dokonalý zločin.
4: Smrt nastala okamžitě, je tady zhruba týden.
5: Máme souhlas se zadržením.
6: No tak přijedem pro něj.
3: S tím já nemám nic společného.
7: Že by zatím byly fakt jenom prachy.
8: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
1: Nová řada kriminálního seriálu Jiřího Stracha, Docent.
9: Vhodný místo pro vraždu.
1: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v i vysílání.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
13: Hřebčín napajedlé kulturní památkou, včetně pastvin, rozhodl nově ministr Klempíř. Vodohospodáři začnou upouštět kvůli suchu Slapskou přehradu. Vodní slalomář Chaloupka vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru. Na dálnici D1 před Brnem i za Prahou popojíždějí kolony. A počasí zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
14: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Dnes o tom rozhodl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Jeho předchůdce Martin Baxa z ODS přitom pod památkovou ochranu zahrnul jen areál. Nezávislého starostu Napajedel Roberta Podlasa rozhodnutí překvapilo.
15: Doufám, že je to kompetentní rozhodnutí, takže k němu respekt. Na druhou stranu je s podivem, že to není jsou ani dva roky, kdy ministerstvo rozhodlo jinak. Nevím. Já bych chtěl, aby to rozhodnutí jako pomohlo dobré věci, to znamená případnému obnovení činnosti a existence toho Hřebčína. Pokud by to tak bylo, tak by to byla dobrá zpráva.
13: Majitel Hřebčína, firma Signum, se vyjádří až poté, co bude mít k dispozici písemné rozhodnutí. České řeky se dál potýkají s nedostatkem vody. Povodí Vltavy pravděpodobně dnes večer začne kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je už 15 metrů pod běžnou úrovní. Dosáhne tak kritické hranice, pod kterou už nejde hladinu dál snižovat. Povodí musí vypouštět z přehrad víc vody proto, aby zajistilo minimální průtok ve Vltavě a taky dál na Labi. Ve Zlínském kraji je situace nejhorší za posledních 10 let. Voda tam chybí v řekách i půdě. Zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem je hladina Branovské přehrady. Řeka Dyje je u přítoku do ní nejsušší za celých 40 let měření. Na jihu Francie hrozí další vlna veder, varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům.
16: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
13: Od 18 hodin bude v okolí náměstí Republiky v Praze platit zákaz zastavení. Přípravy na sobotní běžecký závod omezí řidiče například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana budou zákazy v centru Prahy platit i zítra.
17: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
13: Akce omezí taky tramvaje a autobusy MHD.
14: Sport.
6: Kanoista Václav Chaloupka vyhrál poprvé v životě závod světového poháru vodních slalomářů. Dokázal to ve francouzském Vers-sur-Marne. Zároveň tak získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Ta začala na červencovém mistrovství světa v Oklahomě, kde se Chaloupkovi nedařilo.
18: To Oklahomu jsem hodně bral jako olympijskou nominaci a možná právě proto se mi to tam nepovedlo, nebo nejenom kvůli tomu, ale asi to tam hrálo nějakou jako větší nervozitu. A tak tady jsem to bral čistě jako světový pohár, prostě chtěl jsem se tady užít, ten sport miluju a tak jsem do toho nastupoval a to se mi podařilo. Ta láska, to prodat. A je to krásný.
6: Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková. Martina Sadková skončila šestá. Mistryně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci. Stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Ucpaná D1 u Brna, kolona v Náchodě. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále dlouhá kolona. Od 172. kilometru je to až do Brna k omezení. Osobním autem těch 25 kilometrů pojedete asi 40 minut. A dlouhá kolona u Brna i na silnici 43 směr Svitavy. Od České až do Lipůvky. Na silnici 33 na příjezdu do Náchoda z Hradce Králové čekejte kolony. Brzdí se už před Vysokovem a je to fronta asi na půl hodiny. Na silnici 35 na příjezdu z Hradce Králové do Litomyšle budete popojíždět asi 15 minut. Silný provoz je pak ještě před Moravskou Třebovou. Na silnici 35 postojíte taky na průtahu Libercem ve směru z Prahy na Chrastavu. Projíždí se omezením a zdržíte se 15 minut. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice. Na příjezdu do Benešova popojíždějí páteční kolony aktuálně asi na 20 minut. No a v Praze je silný provoz, mimo jiné na D1 na výjezdu z Prahy. Od Průhonic až k mostu Šmejkalka k omezení pojedete půl hodiny. Na 20 minut je fronta na okruhu z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně a později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
12: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 6,5 minuty, je to první páteční odpoledne v novém školním roce, který u vás a vašich dětí, doufáme, začal v klidu a pohodě, jak se říká. No a pokud už teď jedete načerpat další síly na další školní týden někam pryč z města, na chatu nebo chalupu, tak hlavně dobře dojeďte, mějte pohodlnou cestu a zelenou vlnu pro vás máme po čtvrt hodinách v odpoledním vysílání. Teď chvilku po zprávách vám nabízím další muziku, konkrétně Toma Volkra. Pěkný den a hezký poslech.
14: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: V Nepálu se podařilo zachránit dva dělníky, které v útrobách vodní elektrárny uvěznila povodeň. Uvnitř tunelů vodního díla zůstávají ještě stovky lidí, po kterých pátrají záchranáři i armáda. Ničivá povodňová vlna se prohnala Nepálem a Tibetem minulou středu a má už přes 1300 potvrzených obětí. Další tisíce lidí se pohřešují, jak to v zasažených oblastech vypadá, tak to teď probereme s Matějem Kolářem ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V jakém stavu jsou aktuálně ti dva zachránění dělníci?
1: Záchranáři je vytáhli z hlavního tunelu jedné z vodních elektráren na řece Trišulí. Jeden z nich podle nepálských úřadů nemůže hýbat rukama a nohama, druhý je v lepším stavu. Oba dva už jsou v péči zdravotníků. Jeden z dělníků popsal první minuty neštěstí v zasažené elektrárně.
2: Jako operátor jsem měl povinnost všechny zachránit. Potom, co se stala taková katastrofa, jsem nemohl jen tak utéct sám. Řekl jsem všem, že se stala nehoda a ať utíkají ven. Sám jsem ale ztratil čas a nedostal jsem se ven.
1: Záchranářům taky řekl, že v době, kdy byl uvězněný pod zemí, kolem slyšel asi 3 hlasy. Žádné další přeživší se ale zatím vypátrat nepodařilo. Záchranáři v tunelu objevili jen jedno tělo.
0: Jak tam teď vypadají záchranné práce?
1: Jsou dost komplikované. Soustava tunelů spojuje hned 6 vodních elektráren a pohyb v nich je náročný. Například dobrovolník a pilot z dronu Manish Maharjan agentuře AP popsal, že naplavené bahno je v podzemních chodbách napěchované jako zubní pasta v tubě. Armáda a záchranáři v minulých dnech dlouho čekali a hledali taky vstup tunelu a chyběla jim potřebná těžká technika i zkušený personál. I kvůli tomu ztratili drahocenný čas. V tunelech elektráren tak dál zůstává na 500 lidí. To, že se tam po více než 9 dnech podařilo zachránit 2 přeživší, je ovšem pro Nepál silný pozitivní signál. O tom, že se tam bude nadále dařit zachraňovat stále větší počty lidí, napsal na sociální sítě třeba nepálský ministr pro informace a komunikaci Bikram Timilsina.
0: Nepálské úřady už taky začaly sčítat škody.
1: Je to tak, masy vody, bahna a trosek podle nepálského úřadu pro zvládání katastrof zlikvidovaly infrastrukturu a domy v přepočtu za 53 miliard korun. Zkáze podlehlo nejméně 18 škol nebo 19 mostů a desítky kilometrů silnic.
0: Matěj Kolář ze zahraniční redakce, díky a naslyšenou.
1: Já děkuju, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečí na D5 umítá kolony v Praze. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor mezi Rokycany a Mýtem. Na kilometru 52,5 silný vítr vyvrátil vzrostlý strom podle našeho zpravodaje do pravého pruhu.
2: Přes pravý pruh, přes vodidla. Je to před odbočkou na Mýto. Objíždí se to, asi jsou na cestě.
1: Hasiči teď přijeli, projíždí se pouze levým pruhem a dojíždí se do kolony na 53. kilometru. Opatrně, zpomalte. Na D5 se pak kolona taky na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji pojedete od 4. kilometru až na ucpaný Pražský okruh. Tam se to rozjede ve směru na D1 až u sjezdu na Ořech a zdržíte se 20 minut. Větší kolony v Praze i na jižní spojce před Barandovským mostem a ve směru na Hradec Králové i před Lanovým mostem. Tam je fronta od Spořilovské na 25 minut. Na D1 na výjezdu z Prahy směr Brno pojedete pomaleji v koloně od Průhonic až k mostu Šmejkalka, asi půl hodiny. Stále sledujeme situaci na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony poprvé zastavují na 172. kilometru. Osobní jedou dál, pro osobní auta zpoždění u Brna počítejte asi na půl hodiny. A ještě do Plzně, silnice 20 výjezd z Plzně směr Karlovy Vary. Za Chotíkovem na křižovatce vážná nehoda, srazila se tři auta, na místě se sjíždějí záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hned dva lidé v různých městských částech Brna tvrdí, že jsou na kandidátce uskupení Restart pro Brno, aniž by k tomu dali souhlas. Spor se vede o to, jestli podpis obou mužů pod prohlášením je nebo není falešný. Co to znamená pro ono uskupení, co pro nedobrovolné kandidáty a co zhruba za měsíc pro případné voliče? Odpoví reportérka Aneška Hlávková. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Koho se to tedy týká? Kdo si stěžuje?
1: Na kandidátní listině uskupení Restart pro Brno je zapsaný Václav Richter, navržený stranou Domov. Není přitom členem žádné strany, s ničím prý nesouhlasil a tvrdí, že nechápe, jak se to stalo. Podle jeho právníka, který se na Radiožurnál obrátil, byl mužův podpis na papírovém prohlášení kandidáta zřejmě sfalšovaný, protože podpisy úřady při přijetí přihlášek neověřují. Richter se o své kandidatuře dozvěděl od známých. Sedělo jeho jméno, věk i to, že je důchodce.
2: Beru se za antikomunistu a figurovat na kandidátu.

0: pachatele kvůli možnému maření přípravy a průběhu voleb či poškození cizích práv.
1: To ale není, jak už jsme říkali v úvodu, v Brně jediný případ.
0: Stejná věc se stala i příteli Václava Richtera Ladislavu Kolegarovi. Ten se objevil na kandidátce stejného uskupení, jen navržený stranou ČSSD a v jiné městské části. Zmocněnec Restartu pro Brno Aleš Růčka odmítl, že by šlo o systémovou chybu.
1: Jakou možnost mají kandidáti se bránit, pokud jsou někde napsaní neoprávněně?
0: Ministerstvo vnitra uvedlo, že se můžou do 48 hodin před zahájením hlasování kandidatury vzdát a takový dokument doručit registračnímu úřadu, tedy v těchto případech příslušné městské části. Ve stejné lhůtě může kandidáty odvolat i zmocněnec volební strany. Mluvčí ministerstva Hana Malá zároveň uvedla, že kandidát či zmocněnec musí při registraci do voleb dodat vlastnoručně podepsaný souhlas kandidátů. Takže pokud všichni aktéři postupují podle zákona, nemůže se stát, aby se kandidátem stal někdo, kdo nesouhlasí. A já jen doplním, že volební lístky už jsou v tisku. O změně v kandidátkách proto bude až přímo ve volebních místnostech informovat volební komise. Letošní komunální a taky senátní volby se konají 9. a 10. října.
1: Ve vysílání Radiožurnálu reportérka Aneška Hlávková. Díky.
0: Díky, pěkné odpoledne.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Ondřej Látal a zprávy.
2: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Za zapálení partnerky a další činy uložil soud Jiřímu Junkovi 21 let vězení a následnou detenci. Rozsudek je nepravomocný. 24-letý muž se přiznal, že po několika měsíčním týrání svou přítelkyni polil benzínem a zapálil v pražském bytě. Podle znalkyň je náprava muže se sadistickými sklony téměř nemožná. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví podle ruské agentury TASS tento víkend Moskvu a potom i Kyjev. Washington ani Kreml zprávu nepotvrdili. Podle agentury Reuters se o datu návštěvy stále jedná. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně není možné zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu, společnost Cream, bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. Sport. Fotbalista Denis Halinský se po více než 2 letech vrací do Pardubic. 23-letý stoper bude na východě Čech půl roku hostovat z pražské Slávie. Oba kluby o tom informovali na sociální síti X.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na plzeňské dálnici před mýtem. Na D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od kilometru 176 až do omezení v Brně často se zastavíte i v levém pruhu. Pro osobní je to asi na půl hodiny. Téměř půl hodiny budete popojíždět i na silnici 43 z Brna na Svitavy před Lipůvkou. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy pozor za Rokycany. Na kilometru 52 hasiči odstraňují vyvrácený strom v pravém pruhu. No a v koloně na 53. kilometru se srazila 3 auta v levém pruhu. Dojíždí se do kratší kolony, brzdí se prudce. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů čekejte komplikace u Chodíkova. Za Chodíkovem se na křižovatce srazila 3 auta. Je to se zraněním na místě záchranáři a průjezd řídí policisté. A taky v Liberci na silnici 35 ve směru z Prahy na Chrastavu, kromě omezení i nehoda. 2 auta se srazila za tunelem a je tam fronta zhruba na 10 minut. Na silnici 33 na příjezdu do Náchoda směrem z Hradce Králové postojíte asi 20 minut v koloně. Popojíždí od Vysokova v koloně hodně kamionů a zdržíte se asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť, ochladí se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě bude kolem 18. Zítra pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jenom výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. A teploty 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne, 16 hodin 33,5 minuty k tomu a po zprávách One Republic, hezký poslech.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Klesající hladina Vltavské přehrady Orlík omezuje i rybáře. Když ubývá vody, tak se v nádrži ryby nehromadí, ale odplouvají výš po proudu. Přesto rybáři vysedávají dál v blízkosti hráze už od brzkého rána. No a my za těmi rybáři půjdeme v reportáži Radiožurnálu hned, jak dospívá Natalie Imbruglia.

0: Vodohospodáři pravděpodobně už večer začnou poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je totiž zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a nemůže klesnout pod kritickou hranici. Hydrologická situace komplikuje život nejen vodohospodářům a energetikům, ale i rybářům.
1: Tři rybáři přímo u vody, tamhle před námi je vidět elektrárna Orlík. Hladina je o 15 metrů nižší, než je normální stav. Je to nějaká výhoda, že je míň vody pro chytání?
2: Ne, absolutně ne, je to spíš na závadu.
1: Rybář Petr?
2: Protože ryba nesnáší velký změny tlaku a jde po vodě nahoru. Takže tady moc ryb uhráze není.
1: Takže nedá se říct, že by ty ryby byly jakoby zahuštěnější, když jsou...
2: Absolutně ne, absolutně ne. Když klesá voda, tak ryba má tendenci jít proti proudu nahoru.
1: Váš kolega, kamarád Jindra?
3: Občas se tady ryba chytne.
4: To jenom cejní a malý kapři.
1: Cejní a malý kapři, říká kolega. Dá se odhadnout, jaká je teďka ještě tady, když se koukneme na prostředek, jaká je tady hloubka?
3: No kolem 50 metrů tu je.
1: Váš pan kolega, viděl jsem, že už dneska taháte několikrát.
5: No, dvakrát, ale úspěch žádnej, no.
1: A rybář Honza.
5: Nějak si nechce z vody, no.
1: Jo, takže byl záběr, ale nevytáhl
5: se ryba. Ta ryba byla i těžší, ale spadla, no.
1: Loď má u břehu i chatař Pavel. Hladinu sleduje pravidelně.
6: Za měsíc klesla kolem 4,5 metru.
1: Povodí Vltavy kvůli hydrologickému suchu sníží odtok z Orlické přehrady. Začne nově upouštět Slapy. Pokračuje generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
7: Ten průtok je důležitý z toho důvodu, aby byl dostatečný pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajišťování odběru vody z vodního toku, pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod a tak dále.
1: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane příští týden, bude týdně až 1,5 metru. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na hradecké dálnici za Prahou, taky na D5 se umíta. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za Prahou. Na 13. kilometru hlásíte čerstvou nehodu podle našeho zpravodaje, částečně v levém pruhu.
2: Vzrukují se tam dvě auta, v levém pruhu jsou uklizený jakoby ve středovém pásu, ale musí se vypočovat. A brzdí se před tím.
1: Tak pozor na to. Na dálnici D10 z Prahy směrem na Turnov zpomalte u Brandýsa nad Labem. Za mostem přes Labe na 12. kilometru nepojízdné nákladní auto.
3: Kamion s prasklou pneumatikou, je tam šipka, ale oba dva pruhy se zbíhají do levýho, takže je tam zhruba do 10 minut kolona.
1: A brzdí se na 6. kilometru D10. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte kolony mezi sjezdy na Rokycany a Mýto. Na kilometru 53 se v levém pruhu srazila 3 auta a je tam fronta do 10 minut. Na D5 se pak kolony i na příjezdu do Prahy z Plzně od 4. kilometru až na ucpaný pražský okruh. Tam se kolona rozjede na okruhu až u sjezdu na Ořech a celé je to asi na půl hodiny. D1 výjezd z Prahy směr Brno pomalu pojedete od sjezdu na Pražský okruh až k omezení u Šmejkalky. Těch 12 kilometrů zabere asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Seriál Mistrovství světa Formule 1 se o víkendu vrací na nejtradičnější místo své historie, do italské Monzy. Místnímu okruhu se přezdívá chrám rychlosti. Ze všech tratí v sezóně má totiž nejvyšší průměrnou rychlost. V letošním závodě ale hrozí, že se jeho výsadní postavení znatelně oslabí.
1: Pocit, jako kdyby Formule 1 docházel dech, je daný letošní podobou technických pravidel týkajících se motorů. Ty mají zhruba půl na půl rozdělený podíl spalovacího a elektrického motoru. A ten elektrický potřebuje dobíjet bržděním nebo tak, že se elektronicky sníží výkon. Tento jev je na některých tratích k vidění míň, třeba v Monaku vůbec, ale právě na Monze je to znát nejvíc.
2: Nevím, u těchto vozů je práce s motorem vždycky těžká. Ztrácíme výkon, nakonec rovinky, přijíždíme o 20, možná 30 km v hodině pomaleji než v minulosti a asi nám potrvá, než si na to zvykneme.
1: Říkal před začátkem závodního víkendu velké ceny Itálie na tiskové konferenci Lewis Hamilton. Není to letos poprvé, co se ukážou v plné nahotě slabiny nových pravidel v oblasti motorů. Monza je výjimečná tím, že se na plný plyn jede i přes 80% kola. Vysokorychlostní okruhy zkrátka z pohledu kapacity dobíjení baterií současné Formule 1 nesvědčí. Další jmenoval Brit Oliver Bearman z týmu Haas.
3: Obzvlášť takovéto tratě, jako je třeba Spa, později asi taky Baku. Dostáváme se za hranici toho, kolik elektrické energie máme k dispozici v poměru s délkou rovinek. Teď na Monze pojedeme na 7. rychlostní stupeň místo 8. na cestě do první zatáčky, taky do 4. zatáčky a tak dále. Pořád se tomu přizpůsobujeme. I pro nás je to stále něco nového.
1: Práce s elektrickou energií ale přinesla i častější předjíždění, způsobené rozdílným dobíjením u každého pilota. Často se mění pozice tam a zpátky. A i to se očekává v Monze víc než jindy, myslí si Monačan Charles Leclerc.
4: V neděli se bude hodně předjíždět, asi uvidíme spoustu jojo závodů. Musíme se na to psychicky připravit, že o předjíždění nouze nebude. Jestli se někde možná dá trochu obětovat výsledek kvalifikace ve prospěch závodu, je to tahle trať.
1: Říká závodník domácí stáje Ferrari na startu závodního víkendu velké ceny Itálie. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Návrh státního rozpočtu na příští rok předložený ministryní financí počítá s deficitem výrazně překračujícím hranici 3% HDP. Jaká je naděje, že poslanci vládu přinutí schodek rozpočtu snížit? Jaké důsledky bude mít, když se to nepodaří? Tomáš Pancíř se zeptá bývalého ministra financí Miroslava Kalouska.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
2: Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva zasáhl podle prezidenta Zelenského ruský dron. Tři čeští tenisté budou na US Open bojovat o osmifinále. Vážná nehoda komplikuje dopravu na silnici z Plzně do Karlových Varů u Chotíkova. A zítra bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačností a později se bude dál vyjasňovat. Teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. Právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
4: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
2: Jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Ruský dron zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X. Útok byl podle něj zaměřený přímo na kancelář šéfa bezpečnostní služby. Podle starosty metropole Vitalie Klička je po úderu už 5 raněných. Prezident Zelenský nařídil na ruský útok znatelnou a adekvátní odpověď. Na trať nad Pražským národním muzeem se od zítřka vrátí tramvaje linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů korun trvaly od poloviny června minulého roku. Potvrzuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
5: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru a bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati v Seifertově ulici.
6: Sport. Tři čeští tenisté budou na US Open bojovat o postup do osmifinále singlistů. Jiřího Léčku čeká souboj s Řekem Tsitsipasem. S bývalou světovou trojkou a šampionem turnaje mistrů má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2-2. Rád by mu ale oplatil porážku z čtvrtfinále Australian Open z roku 2023.
7: Byl to můj první zápas na Grand Slamovém centrálním dvorci. Stefan byl v té době podle mě třetí nebo čtvrtý na světě, takže rozhodně předváděl velice dobrý tenis. Já jsem se neměl za co stydět, ale myslím si, že už je to pár let od toho, co to nastalo a že taky jsem měl už tu šanci těch zápasů si odehrát víc a získat nějaké zkušenosti.
6: Kromě Lehečky zabojují o osmifinále US Open i wimbledonské finalistky a obě čeká zápas s domácími soupeřkami. Karolína Muchová se utká s Emou Navarovou a šampionka z Londýna Linda Nosková nastoupí proti Anne Liové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na silnici 20 u Chotíkova. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 176. kilometru až k omezení v Brně a často se zastavíte i v levém pruhu. Osobním autem to zpoždění u Brna počítejte přes půl hodiny. A téměř půl hodiny budete popojíždět i na silnici 43 z Brna na Svitavy před Lipůvkou. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy pozor za Rokycany. Na 53. kilometru se srazila 3 auta v levém pruhu a je tam zhruba 10-minutová kolona. Velké fronty na D5 se taky na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru je to až na ucpaný okruh ke sjezdu na Ořech a je to asi na 40 minut, než to celé projedete. Pozor, pokud byste to chtěli objet přes Rudnou, je tam na křižovatce nehoda a kolony i tam. Dálnice D10, výjezd z Prahy směr Turnov. Na 12. kilometru stojí kamion. Řidič mění kolo směrem do vozovky a jede se jedním pruhem. Fronta z Prahy na půl hodiny od sjezdu na Radonice. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů postojíte u Chotíkova. Je tam na křižovatce nehoda, projedete Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přehánky už jenom výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. A teploty zítra 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách naměří většinou kolem 14. Tolik zprávy. Začíná 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře.
9: Povedou koaliční jednání k výraznějšímu snížení schodku státního rozpočtu na příští rok? Kolik a na čem se dá reálně ušetřit? A jaké dopady bude mít, pokud schodek zůstane na úrovni 389 miliard? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: V pondělí mají pokračovat koaliční jednání k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé sobě už včera na schůzce s premiérem a ministryní financí předložili návrhy, které by podle nich snížily deficit rozpočtu o 20 miliard. Další návrhy na snížení deficitu slibuje také další koaliční subjekt, tedy SPD. Vy samozřejmě máte bohaté zkušenosti se skládáním státního rozpočtu a s různými politickými vyjednáváními okolo toho. Očekáváte, že koalice ten deficit sníží?
10: Nevím, ale mohu si jenom povzdechnout, no to si vzpomněli brzo. Rozpočet se přece netvoří tehdy, když se píše nebo projednává, on se tvoří během celého roku. Je dominantně určen zákony. Zákony, které nařizují ty výdaje, nebo smlouvami, které nařizují ty výdaje, a zákony, které nařizují platit daně. A 8 měsíců vlády všichni vládní poslanci bez protestu zvedali ruce pro rozhodnutí, která nařizovaly zvýšit ty výdaje. O desítky miliard. Neudělali nic pro to, aby byly zákony, které by nařizovaly nižší výdaje. Takže když si celý večer bezstarostně objednávám, tak bych se neměl divit, že mi přinesli účet. Takže já moc nechápu tu pozici, kdy 8 měsíců usilovně zvyšovali výdaje a teď je chtějí snižovat. To je pro mě není úplně srozumitelné, ale samozřejmě tlak na snížení toho deficitu vítám. Jak moc bude úspěšný, nevím.
9: Když říkáte, že to není výsledek nějakých prázdninových jednání, ale toho, co je v zákonech, tak jaký vlastně je prostor v tom návrhu státního rozpočtu ještě ten deficit snížit?
10: No, bavíme-li se o příštím roce, tak se bavíme také o zákonech, které sice ta vláda schválila, všechny tři koaliční strany s nimi souhlasily, ale ještě nebyly schváleny parlamentem. Takže bez problému nemusíte schválit zákon o financování veřejnoprávních médií, máte 8 miliard doma. Nemusíte schválit mimořádné navýšení plateb za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny, to opravdu není nezbytné. No a ušetříte 21 miliard. Nemusíte schválit zákon, který plošně podporuje spotřebu v elektřině, máte doma 17 miliard. No a to by vyžadovalo,
9: aby... To jsou ty obnovitelné zdroje.
10: Ano, to jsou ty obnovitelné zdroje. No to podporujete spotřebu. Čím víc někdo spotřebovává, tím víc ho podporujete. A což si nemyslím, že je dobře v tomto případě. A to by ovšem ta vláda musela říct, ano, my jsme... to neměli schvalovat, tak ty zákony stahujeme ze sněmovny a nechceme, aby to ta vláda schválila. No už jenom tohle by stačilo k tomu, aby se dostali pod hranicí 3%, kterou slibovali ve svém programovém prohlášení. Ty oni jinak si se svým slibem z programového prohlášení nedělali starosti a ten deficit vysoko překročili.
11: Tohle očekáváte, že se stane?
10: Ne, to neočekávám. To odpovídám na vaši otázku, co by se dalo dělat.
11: Tak a pokud zástupci motoristů včera mluvili o tom, že přišli s konkrétními návrhy, kde by ten rozpočet mohl klesnout o 20 miliard, tak co to může být?
10: Já nevím, já opravdu nevím, s čím tam přišli, takže to se musíte zeptat jich.
11: Pardon, to jsme chtěli dokonce hostem dnešních 20 minut, měl být pan Pikora, šéf rozpočtového výboru, ale bohužel jich, ten rozhovor zrušil.
10: Nelze vyloučit, že třeba berou zpátečku u nějakého tohle zákona, který už podpořili. Nelze jako určitě se dá diskutovat o tom, kolik se má přidat ve veřejné sféře, na to je 36 miliard v tom rozpočtu. V situaci, v které jsme, kdyby se přidalo jenom na inflaci, tak by se také ušetřilo hodně. Pochopitelně v provozních výdajích můžete vždycky jednotky miliard někde proškrtat. Můžete odložit i nějaké investice. Prostě těch možností, jak se dostat pod 3%, vzhledem k tomu, jak je ten rozpočet obludný, jak je přefouknutý, tak těch možností, jak se i na poslední chvíli dostat pod 3% HDP, těch je poměrně dost. Záleží na politické vůli.
11: Vy jste ten navrhovaný deficit a ten navrhovaný rozpočet před několika desítkami sekund označil za obludný. V bezprostřední reakci jste použil přívlastek strašný. Platily by tyhle ty přívlastky, i kdyby ten deficit byl o 20 nebo 30 miliard nižší?
10: Stále, samozřejmě. Platí cokoliv, co je výš nad letošní rok, tak si ty přívlastky zaslouží. To jsou deficity vyšší než letos. Jsou deficity, které by odpovídaly nějaké krizové situaci. Ale my máme hospodářský růst, máme nízkou nezaměstnanost. Ten hospodářský růst přinese tomu příštímu rozpočtu bezbolestně 70 miliard příjmů navíc, které by se daly používat ke snižování toho deficitu. Ale vláda sice bude mít 70 miliard příjmů navíc, ale naplánovala si 150 miliard výdajů navíc. To naprosto neodpovídá makroekonomickému prostředí, v kterém jsme. A bohužel to není kvůli investicím. Investovat se bude ve vztahu k HDP zhruba stejně jako letos. To, co je nejvíc znepokojující na tom rozpočtu, že prudce rostou pro naše provozní výdaje, které každodenně skonzumujeme a nejsou kryty příjmy. Musíme si na ně půjčovat. Letos je to 47 miliard, kdybychom neinvestovali ani korunu, pořád si musíme půjčit 47 miliard na svůj každodenní konzum. Příští rok to bude 99 miliard. A to není budování budoucnosti, to je projídání budoucnosti. I ta budoucnost bude mít své provozní výdaje každodenní, ale vedle toho bude muset platit to, co my jsme skonzumovali, ale nezaplatili, a bude to muset platit i s velmi tučnými úroky. A to už je projídající dluhová spirála, která ohrožuje každého z nás.
11: Já se k těm dopadům na každého z nás určitě ještě dostanu, ale ještě k tomu politickému vyjednávání. My zatím mluvíme o těch debatách, jak snížit deficit. Na druhé straně třeba ministr školství už v pondělí v našem vysílání říkal, že chce ještě jednat o tom, aby dostal víc, než v tom návrhu na školství má zamířit. Tak nepůjdou proti tomu ještě snahy některé kapitoly navýšit a bylo by rozumné některé kapitoly navýšit?
10: No, vždycky záleží na prioritách té, jaké vlády. Vláda zvyšuje, jak už jsem řekl, o těch obludných 150 miliard, což je o 6,2% víc než v letošním roce. A když zvyšuje celé všechny výdaje o víc než 6%, tak kapitolu školství zvyšuje o 1,5%. Což nám říká, jakou prioritu tato vláda přikládá vzdělávání. Kdyby šetřila všude, tak to chápu. Ale jestliže takhle způsobem přidává všude a na školství přidává 1,5%, tak bych se jako ministr školství cítil velmi frustrován, protože vzdělání by mělo mít trochu jinou prioritu.
9: Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Představitelé hnutí ANO mluví o tom, že v tom rozpočtu na příští rok musí napravovat škody po minulé vládě a proto nemůže být deficit nižší. Ministryně financí Alena Schillerová v pondělní tiskové zprávě uvedla, že se současná vláda musela vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, 30% poklesem reálných platů nebo účetními podvody za více než 50 miliard korun. To je doslovná citace z tiskové zprávy ministerstva financí. Není na tom něco?
10: To jsou absurdní argumenty pro rozpočet roku 27. Říkali totéž, když sestavovali rozpočet pro rok 26 a tam na tom něco bylo. Rozpočet, který odevzdávala Fialova vláda, tak měl řadu hrubých nedostatků, kterých bych se poctivý rozpočtář dopustit neměl. Ne všechno tam bylo v pořádku, ne všechno tam bylo pravda.
9: Ne všechno tam bylo, dokonce můžete říct.
10: Ne všechno tam byla pravda, ne všechno tam bylo. A je, když v tom rozpočtovém provizoriu sestavovali rozpočet, tak se s tím nějak vyrovnat museli. A jak už jsme si řekli, rozpočet je dominantně určen zákony. Když ho chcete opravdu měnit, musíte měnit ty zákony. Což taky za 14 dní nezvládnete. Takže tam na tom bylo hodně pravdy. Ne, že by se nevešli do toho deficitu 286, kdyby chtěli, vešli by se. Ale řada těch argumentů musela být akceptována objektivně. To ale už neplatí pro rok 27. Jako už vládnou 8 měsíců, tohle je rozpočet, který mají plně ve svých rukou. Hospodářský růst jim přináší 70 miliard navíc. Tohle teď už prostě nenapravují žádné chyby. Teď prostě jenom se snaží naplnit své naprosto nereálné sliby, které rozdali a ty nejsou ufinancovatelné.
9: Vy jste před chvílí kritizoval ten návrh rozpočtu, který připravila minulá vláda. To, jak minulá vláda přistupovala k rozpočtům, jste kritizoval i během té doby, kdy vládla. Když se na to díváte zpětně, nevydláždila vláda Petra Fialy a tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura cestu k tomu, co teď vidíme?
10: No, jistě, že tomu trochu načechrala půdu. To jaksi ne, že ne, protože když přestanete brát vážně některá pravidla, neděláte si s nimi starosti a to opravdu jako Fialová vláda si někdy ty starosti nedělala. Dokonce některá pravidla změnila k horšímu, například, že všichni víme, známe deficit až na konci srpna, což pokládám za strašně škodlivou praxi. No tak tu půdu připravila, nicméně na druhou stranu tato vláda to ostře kritizovala. A takže by to spíš měla jaksi se toho vystříhat, měla by to napravit. Ona to napravila jediným způsobem. Fialová vláda měla často problémy s pravidly. A Babišová vláda, místo aby se do těch pravidel vešla, no tak ta pravidla změnila tak, že může vlastně úplně všechno. A Fialovou vládu nikdy ani nenapadly některé věci, které páchá Babišová vláda teď. Takže prostě Babišová vláda, místo aby to spravovala, jak si tu praxi významně zhoršila.
9: Alena Schillerová argumentuje tím, že ten rozpočet je prorůstový, že tam jsou rekordní investice, což v absolutních číslech je pravda. Vy už jste říkal, že v relativních číslech v poměru k HDP je to podobné, jako je to v letošním roce. Ale když se podíváte na ty investice, vidíte tam prostor pro nějaké škrtání, nebo opravdu všechny jsou prorůstové?
10: Tak co je to prorůstové? Jestli
9: předpokládám, že něco, co nám zajistí v budoucnu jako, ekonomický růst.
10: Jako nějakým způsobem je prorůstový každý výdaj, ale on je nějakým způsobem také proinflační. Že? Vláda schválila fiskálně strukturální plán, kde sama přiznává, že neexistuje výdaj v tom státním rozpočtu, který by měl multiplikátor větší než jedna. Ty nejefektivnější investice označuje multiplikátorem 0,7. To znamená, že jejich návratnost do státního rozpočtu je asi taková, jako kdybyste si koupil lahev piva, a pak se radoval z těch 3 korun za tu vratnou lahev. Asi takový poměr tam je. Návratná není žádná. Tím samozřejmě nechci říct, že ty investice jsou zbytečné. Ale znovu opakuji, návratné do státního rozpočtu nejsou a především problém toho rozpočtu netkví v investicích. Ten tkví v tom obrovském strukturálním deficitu, v tom, že své pravidelné každodenní příjmy, které konzumujeme, nejsme schopni pokrýt ze svých pravidelných příjmů, i kdybychom neinvestovali ani korunu. A ty nůžky se rozevírají. To je ten zásadní problém, ne ve výši investic. Samozřejmě můžete, když odložíte investice za 10-20 miliard, nic se nestane. Doma také, jako si řeknete, že si to koupíte, to auto třeba až za rok. Jo. Ale tam není ten zásadní problém, o tom ta diskuze není. Kdybychom vyřešili ten strukturální problém mezi našimi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji, tak by mě vůbec nevadilo, že tam bude o 20 miliard na investice víc, nebo míň. To není ten problém. Ten problém je ta neschopnost pokrýt svůj každodenní provoz ze svých příjmů.
12: Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že by ten deficit měl být pod 3% a není pod 3%. Na druhé straně, když se podíváme do argumentace vládní koalice do podílní tiskové zprávy ministerstva financí, tak ta tvrdí, že ten deficit je pod 3%, 2,8%, a to proto, že tam počítá takzvanou únikovou doložku. Je tohleto korektní a správné?
10: Ne, to je hrubá manipulace. To je hrubá mediální manipulace, která míchá dohromady termíny výdajový limit a deficit. Skutečně evropská pravidla povolují nějaké, máte výdaje do nějakého limitu, když ty jsou legální. Přes ten limit jsou nelegální, pokud se netýkají té únikové doložky, že cokoliv vůči referenčnímu roku z roku 2021, kde jsme na obranu dávali jenom málo přes procento, tak cokoliv nad ten rok 2021 na obranu není nelegální výdaj, i když je přes ten limit. Ale to se týká toho výdajového limitu, co je legální nebo není nelegální výdaj, ale samozřejmě se to počítá do deficitu. Taky ten deficit je 289. Když k tomu připočteme ještě půjčku na Dukovany, tak 419.
12: Ale, 389.
10: Ale, 389. Ale je to 389, což je přes 4% hrubého domácího produktu jenom u státního rozpočtu a vůči veřejným financím je to 3,5. 3,5, žádných 2,8. To jediné, co je na tom pravda, je, že to není nelegální výdaj. Podle evropských pravidel to je legální, ale je to 3,5.
12: Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy dlouhodobě varujete před následky zadlužování státu. Pokud by deficit zůstal na úrovni 389 miliard, jaké důsledky to bude mít? Kdy? Jak se to projeví?
10: No tak už

0: budoucí krize. Jak by se pro boha ta vláda chtěla chovat, když tohle páchá v době krize? To znamená za prvé, ona tu zemi oslabuje vůči jakékoliv krizi, která může kdykoliv přijít. Protože kam potom šáhnete, když jste si vyčerpal poštář v době krize. A oslabuje ji zejména vůči té krizi, která přijde stoprocentně. A to je demografická krize, až začnou odcházet silné ročníky, takzvané Husákovy děti. Tak dramaticky přibyde důchodců, těch, kteří budou potřebovat čerpat a přestanou platit. A za nimi mnohem slabší ročníky by měli obrovský problém uplatit, ufinancovat jejich péči a jejich důchody, i kdyby nebyly zatíženy těmi strašnými úroky, které my jim tady jako necháme. To znamená, to ohrožuje jednak ty, kteří to budou platit, protože se nedoplatí. Jednak to ohrožuje ty, kteří tu péči budou potřebovat, protože na ní nebude dost peněz. A ta péče nemusí být dostupná ani kvalitní. Prostě to ohrožuje všechny. Vyčerpal jste si polštář, zadlužil jste se v dobrých časech a ve špatných časech nebudete mít.
1: Ono se v těch debatách a v té kritice návrhu státního rozpočtu opakuje, že to budou splácet naše děti a jejich děti, ale tím, co říkáte, tak ta první generace, která to pocítí, tak to jsou ti, kteří teď vstupují do důchodu?
0: No pocítí to úplně všechny, samozřejmě oběti jsou ti, kteří to budou muset platit, to jsou ty naše děti, ale obětí může být snadno i moje generace, mě je 65. Prostě ten problém začne kulminovat, až mě bude 80, abych chtěl být ještě naživu. A ty moji vnuci budou muset si platit také svůj každodenní provoz. A vedle toho budou muset platit ty úroky za to, co nám zanechali a už jim nemusí zbýt na péči pro nás. Jaksi věčně nám prostě nikdo půjčovat nebude. Konec konců půjčujeme si stále dráž. Ty peníze mají také svoji cenu. On byl rozdíl, když si ten stát půjčoval za procento, nebo si půjčuje za 5 jako teď. Při téhle situaci se nám snadno může stát, že se ty peníze budou ještě zdražovat. To znamená, ty úroky budou akcelerovat. A to je výdaj, který musíte zaplatit. Můžete si odhlasovat, že snížíte důchody, ale nemůžete si odhlasovat, že snížíte úroky. To znáte, částka, která z toho rozpočtu potom začne vytlačovat ty nezbytné výdaje na to, co opravdu nezbytně potřebujete, protože jste předtím vyhazoval za něco, co jste nezbytně nepotřeboval.
1: Pořád se bavíme o horizontu za 15 let, tak jak jste teď říkal, může to mít i krátkodobější ekonomické dopady třeba na inflaci?
0: Může to, tak samozřejmě, že ekonomika takovýhle fiskální impuls nepotřebuje. Prostě to jako konejšit se tím, že díky tomu nastartuje hospodářský růst, který ten dluh umoří, je nesmysl. Produkční potenciál české ekonomiky, jeho kapacity jsou někde kolem 3%. Příští rok se předpokládá růst zhruba 2,5%, takže můžete tam nasypat peněz, kolik chcete, to auto stejně rychleji nepojede. Takže ten přebytek těch peněz, který tam nemusí být, se bude tlačit buď do cen, nebo do dovozů. Ale velmi málo do hospodářského růstu, protože prostě tam ty kapacity jsou limitované. Mě by jenom zajímalo, jestli ti, kteří tuhle politiku teď praktikují a mají často plná ústa vlastenectví a suverenity státu, jestli si uvědomují, že to je politika, která vede ke ztrátě suverenity. Protože když o vás začnou rozhodovat vaši věřitelé, tak ztrácíte významnou část suverenity. Mnohem větší, než když se musíte dohodnout u jednoho spojeneckého stolu se svými spojenci.
1: Současná koalice slibuje, že v příštích letech už ty deficity budou nižší. Co je potřeba udělat pro to, aby byly výrazně nižší? Je potřeba zvýšit daně?
0: Je potřeba změnit ty zákony, které vám nařizují ty výdaje. Po případě změnit ty zákony, které určují výši daní. Ten problém už je dneska tak veliký, že já si myslím, že bude nezbytné obojí. Že bude nezbytný mix obojího, ale současně zdůrazňuji, že musíme začít u výdajů. My musíme zabrzdit ty výdaje, ten nesmyslný tlak na výdaje, na které nemáme. podívejte se, ta vláda přidává těch obludných, jak jsem řekl, 150 miliard. A pořád mají

0: všichni málo. Pořád jsou podfinancovaný. Vždycky říkám, a vůči čemu? Jestli vůči tomu, kolik máte peněz, no tak jste všichni přefinancovaný. Takže vy musíte upravit ty zákony, které vám nařizují výdaje, musíte udělat reformu veřejné správy, reformu systému zdravotního pojištění, celou řadu strukturálních reform, aby se ten tlak na ty výdaje snížil. No a pak vám pravděpodobně ještě něco bude zbývat. Tam se nedá dělat nic jiného, teda než o něco málo navýšit daně, alespoň do té úrovni, která byla před covidem. Ale musí se začít u těch výdajů. Když se začne u daní, tak se nestane nic jiného, než že sice rychleji potečou ty peníze do rozpočtu, ale ještě rychleji bude vytékat, všichni budeme víc platit. A ten problém se nevyřeší.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji hezký víkend.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Vinohradská 12.
3: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Vinohradská 12.
3: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
2: Podrobně a v souvislostech.
3: Vinohradská 12.
2: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
3: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy s Ondřejem Látalem.
5: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Reaguje tak na incidenty v okolních zemích, u kterých je podezření na sabotáže nebo vliv cizí moci. Informoval o tom ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinilo Rusko. Moskva to odmítá. Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr. Oznámil to její předseda Jindřich Reichl z SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Podle schváleného mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale komise nestihne. Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech. Vychází nové album zesnulého Mekyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi třeba rané nahrávky Neplač malá anebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
2: Sport.
5: Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Křetínský to potvrdil serveru E15. Svůj podíl zvýší na 46%, doteď měl 27%.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D5 za Rokycany a ucpaná D10 za Prahou. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 56 zastavilo auto v levém pruhu.
7: Osobní vozidlo porucha v levém místním pruhu. Na blikačkách. Usvodnitelů v levém pruhu.
6: Pohybují se tam lidé, tak pozor na to, 56. kilometr směrem na Prahu. Na D10 dlouhé kolony na výjezdu z Prahy směr Liberec. Na 12. kilometru stál kamion, projíždělo se pouze levým pruhem. Teď už to vypadá, že odjel a fronta už z Prahy se rozjíždí. Provoz vázne na dalších výjezdech z Prahy, třeba na D1 směr Brno. Pomalu pojedete od Pražského okruhu až k omezení u Špejkalky na 24. kilometru a je to asi na půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice, tam je páteční kolona u Benešova zhruba na 20 minut. Na D1 fronty i na příjezdu do Brna z Prahy, aktuálně od kilometru 178. A pro osobní auta to zpoždění u Brna je asi na půl hodiny. A ještě silnice 20 z Plzně do Karlových Varů. Za Chotíkovem se na křižovatce srazila 3 auta. Je to vážná nehoda, projíždí se Kyvadlově a kolony jsou tam dlouhé z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu bude postupně proměnlivá oblačnost a přehánky už jenom výjimečně a později se má dál vyjasňovat. Teploty 19 až 24 stupně, na jihovýchodě až 26, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Dobré odpoledne, 17 hodin, skoro 34 minuty, 80 tun zlata, bezmála tolik přesunula nizozemská centrální banka ze Spojených států do Londýna. Důvod obavy schování americké vlády. No a probereme to za chvilku, tohle téma v odpoledním radiožurnálu s naší americkou zpravodajkou. Teď Script a Vilájem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Spojenci se čím dál víc bojí, že by americká vláda mohla připravit o jejich zlato uložené v bankovním trezoru. Nizozemská centrální banka proto mezi březnem a srpnem přesunula skoro 80 tun zlata z New Yorku. Další 7 tun převezla z Kanady do Londýna. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a snahu mít rezervy v případě krize. Nizozemsko ale není jediné. Výzvy o návrat zlata do vlasti kvůli krokům Trumpovy administrativy se ozývají i z dalších evropských zemí. Z jakých, to už probereme s americkou zpravodajkou a radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč evropské centrální banky najednou řeší bezpečnost zlata uloženého v Americe?
1: Od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu se zhoršily transatlantické vztahy. Nizozemská centrální banka svůj krok vysvětlila tím geopolitickým napětím, který si Štěpáne zmiňoval, ale otevřeněji o těch obavách z případných amerických kroků mluví spíše jednotliví ekonomové a politici, a to v Německu, v Itálii, a ti volají po navrácení zlata domů podobně, jako to udělalo právě Nizozemsko. Například Achim Wambach, prezident Leibnizova Centra pro evropské hospodářský výzkum, řekl, že Spojené státy nejsou spolehlivým partnerem Evropské unie a závislost plynoucí z uložení německého zlata je třeba přehodnotit.
0: Existuje reálné riziko, že by americká vláda mohla cizí zlato skutečně zablokovat nebo zabavit?
1: Podle ekonoma Mileseho Ferretyho z Brookings institutu samo o sobě moc nezáleží na tom, kde přesně je zlato uložené, ale musí být v bezpečí a musí se s ním dát snadno obchodovat. Takže roli podle něj spíš hraje to, jestli nebo jak evropské země vnímají používání amerických trezorů. Otevřeně o riziku konfiskace ale mluví třeba Michael Jäger, to je šéf Evropské asociace daňových poplatníků v Německu, a ten řekl listu Rheinische Post, že naše zlato ve Fedu už není v bezpečí, a varoval, že Donald Trump je nevyzpytatelný a že dělá všechno proto, aby získal nějaké příjmy.
0: Proč vlastně Nizozemsko zlato ve Spojených státech mělo a kam přesně ho přesunulo?
1: Tak na začátku byla studená válka a obavy o bezpečnost. Po druhé světové válce evropské země ukládaly část zlatých rezerv do Spojených států i z obavy, že by v případě ruské, tehdy teda sovětské invaze, mohlo být zlato doma ohrožené. New York byl navíc považovaný za bezpečné místo, mimo dosah případného konfliktu v Evropě, a spolu s Londýnem je také jedním z hlavních center světového trhu se zlatem. Takže dávalo smysl držet zlato tam, usnadňovalo to případné obchodování nebo použití při krizi, aniž by se muselo fyzicky převážet. No a také šlo o důvěru Spojených států jako bezpečného a spolehlivého partnera NATO.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová v odpoledním vysílání. Díky.
1: Hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Ucpaná D1 u Brna, taky za Prahou. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od sjezdu na Ostrovačice je to až k omezení u bratislavské D2. A zdržíte se osobním autem téměř půl hodiny. U Brna větší kolony i na silnici 43 ve směru na Svitavy. Po pojíždění před Lipůvkou je to asi na 20 minut od sjezdu na Kuřim. Na dálnici D1 silný provoz na výjezdu z Prahy do Brna. Zpomalíte u Pražského okruhu a kolona po pojíždí až k omezení u mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Těch 11 kilometrů pojedete zhruba půl hodiny. Na dálnici D10 se rozjíždějí kolony na výjezdu z Prahy směr Liberec. Na 12. kilometru překážel nepojízdný kamion, ten už je pryč, vydržte, bude se to rozjíždět. To samé dálnice D11, výjezd z Prahy do Hradce Králové. Na 14. kilometru překážela nehoda, už je pryč a fronta zhruba od 3. kilometru se pomalu rozpouští. V Praze teď ucpaná i jižní spojka a ve směru na Hradec Králové je tam teď navíc i nehoda nebo nepojízdné auto u Zahradního města. Blokuje jeden pruh a zdržíte se asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy začne už za 11 dní. Na novou sezónu se chystají i v Brně. Tamní Kometa se totiž v zimě přestěhuje ze současné haly Rondo do zbrusu nové arény na výstavišti. To ale bude až v lednu. Reportér David Procházka si mezi tím s majitelem, generálním manažerem a trenérem Komety Brno Liborem Zábranským povídal o aktuálním dění.
1: Libore, včera jste hráli přípravné utkání s Třincem, které se po první třetině nedokončilo kvůli nárazu Ščotky do Michala Kovařčíka, ten má otřes mozku, tak bylo správné, že se ten zápas nedohrál?
2: Já bych si dovolil jenom velmi stručný komentář. Tady takový situace v hokeji patří, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Naprosto respektuju rozhodnutí hlavního trenéra Třince, rozumím tomu. Chtěl chránit hráče, nejen určitě svoje hráče, ale aby se ten zápas nevymknul na kontrole. Rozhodli se ten zápas v podstatě ukončit a my to přijímáme jako fakt a respektujeme to a naopak já jeho přístup oceňuji. Co mám informace, tak je snad kromě toho třesu mozku, tak by mělo být všechno v pořádku, tak já samozřejmě tímto Michalovi za celou Kometu přejeme brzké uzdravení, ale nechtěl bych se vůbec pouštět do hodnocení, jestli to faul byl nebo nebyl, tady ty situace k hokeji patří a bohužel někdy to dopadá tak, jak to je.
1: Ano, Třinec také nějakým způsobem nejtří emoce zpátky k vám, jak jsem říkal, vy jste majitel, generální manažer a teď už zase i trenér. Jak jste spokojen s pohybem v kádru, těch změn je docela dost, přišlo dost hokejistů na mátko, jmenuji Mikiska, Nedomlil, Čajkovič, Kunc, Kusko nebo Svozil.
2: Těch pohybů se zdá relativně dost. Na druhou stranu se spousta našich odchovanců vrátila, který jdou do prostředí, který znají, jsou z regionu. Spoustu z nich jsem trénoval od dětí, od mládeže. Taky si myslím, že to je trošku unikát, že máme tolik vlastních odchovanců v širším kádru.
1: Vy už jste nakousil tu velkou událost, která se chystá na leden, kdy se budete přesouvat do nové brněnské hokejové haly. 10. ledna budete hrát první zápas proti pražské Spartě, tak velká událost pro celý brněnský hokej.
2: Já si nemyslím, že to je velká událost jenom pro celý brněnský hokej a náš region, ale já si myslím, že to je událost pro český hokej jako takový, protože je to druhá největší arena v republice, nejmodernější. A myslím si, že to tu kulturu a v tom hokejovém prostředí, každá takováto stavba, a si myslím, že posouvá hodně, hodně daleko.
1: Budeme přát celému českému sportu, ať takových hal a sportovišť vyrůstá co nejvíce. Děkuji za rozhovor, to byl Libor Zábranský z Komety Brno.
2: Děkuji moc, díky.
1: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break.

0: Posloucháte Radiožurnál, za chvilku budete poslouchat i hlavní zprávy a po nich taky večerní publicistiku s Tomášem Pancířem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Začneme tím, jak schválená restrukturalizace koncernu Volkswagen může dopadnout na české firmy, které automobilci dodávají díly. Připomenu, že Volkswagen chce seškrtat na polovinu nabízené modely, propustit chce 100 000 zaměstnanců. Co to všechno bude znamenat pro české dodavatele? Na to se zeptám ředitele a jednatele společnosti Isolit Bravo Kvída Štěpánka. Vláda italské premiérky Meloniové se právě dnes stala nejdéle vládnoucím kabinetem v Itálii od roku 1946 ve funkci 1413 dnů. Co bude, nebo to bude téma pro italského novináře a překladatele žijícího v Česku Andrease Pieraliho. A mluvit budeme také o útocích na komunikační aplikaci Signál, před kterými dnes varoval NÚKIB. Útoky podle varování směřují na politiky, úředníky a bezpečnostní experty, ale obětí se podle úřadu může stát kdokoliv. Jak útočníci postupují, jak se tomu bránit a jak populární u nás vůbec aplikace Signál je, to všechno proberu s Petrem Seifertem, vedoucím vzdělávání z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku. To jsem to já, jak
4: jsem mladá. Rozdílné životy.
5: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
4: Společné vzpomínky.
6: Byla přece ve škole pokletní, ne?
7: A jo, a ty jsi primář.
4: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Reaguje tak na incidenty v okolních zemích.
10: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
9: Evropská unie dočasně zakázala dovoz brazilského hovězího a drůbežího masa i vajec.
11: Máme pravidla, která zakazují používání antimikrobiotik pro podporu růstu zvířat. A to očekáváme i od svých partnerů při dovozu do Evropské unie.
9: Kanoista Václav Kaloubka vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru. Kolony popojíždí na D1 před Brnem i za Prahou. A zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
13: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
14: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
13: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Shen.
15: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
13: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
9: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
16: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Rajchla obrátí se žádostí o spis na soudy.
17: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
16: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
18: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
16: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Radiožurnál.
9: Sídlo ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva poškodil ruský dron, mířil na kancelář ředitele služby. Informaci potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil adekvátní odpověď na tento útok. Exploze u vládní budovy zasáhla i areál chrámu svaté Sofie, který stojí naproti sídlu tajné služby.
19: Cílem nepřátelského dronu byla podle prezidenta Zelenského nejen budova tajné služby, ale přímo kancelář jejího šéfa Oleksandra Poklada. Tomu Zelenský uložil, aby na úder citelně, adekvátně a recipročně odpověděl. Akci má podpořit i ukrajinská armáda. Chrám svaté Sofie, který stojí naproti přes ulici od sídla SBU, nebyl podle ředitelky této národní památky na liku Kovalské poškozený. Výbuch v budově tajné služby ale vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu katedrály. Památka z 11. století je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
9: Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování unijních standardů. Unijní exekutiva dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Pozastavení dovozu se týká i brazilských vajec a medu.
3: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jak uvedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
12: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
9: Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Dnes přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
20: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
21: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
22: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
21: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
23: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
21: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
9: Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
24: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
21: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
25: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
21: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
9: V okolí náměstí Republiky v Praze od dnešní 18. hodiny platí zákaz zastavení. Přípravy na sobotní běžecký závod omezí řidiče například v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by měli lidé se zákazy zastavení počítat i zítra.
26: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
9: Některé ulice v centru Prahy budou zítra během odpoledního závodu zcela neprůjezdné. Akce omezí taky tramvaje a autobusy městské hromadné dopravy.
12: Sport.
27: Kanoista Václav Chaloupka vyhrál svůj první závod světového poháru ve vodním slalomu. Ve francouzském Vers-sur-Marne porazil lídra seriálu Slovince Hočevara o 16 setin sekundy. Prvními soupeřkami českých basketbalistek na světovém šampionátu v Berlíně budou Italky. Zápas začne ve 20 hodin 15 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ze 4členné skupiny postupují 3 nejlepší celky. O přednostech favorizované Itálie, se kterou mají Češky v posledních letech vyrovnanou bilanci, mluví reprezentantka Veronika Voráčková.
28: Pod košem je silná a chtějí to hrát na jejich pivotky, takže si myslím, že tam to nebude úplně tak jako ty poslední 4 zápasy, ale určitě to není tým, se kterým se nemůžeme srovnávat. Myslím si, že ty první zápasy jsou takový nepředvídatelný.
27: O postup do osmifinále dvouhry na US Open budou hrát 3 čeští tenisté. Jiřího Lehečku čeká souboj s Řekem Tsitsipasem. Karolína Muchová se utká s domácí Navarovou a Linda Nosková s Američankou Liovou.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna, taky za Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona aktuálně od 181. kilometru. Je to nesouvislá frontáž k omezení na 196. pro osobní asi na 20 minut. U Brna se zdržíte i na silnici 43 směr Svitavy před Lipůvkou 10 až 15 minut. Na D1 silný provoz za Prahou směrem do Brna. Zpomalíte za sjezdem na Říčany a je to až na 24. kilometr ke Šmejkalce. 10 kilometrů pojedete půl hodiny. Kolony i na silnici 3 z Prahy na České Budějovice popojíždějí před Benešovem, je to silným provozem a je to asi na 15 minut, než Benešovem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přeháňky už jenom výjimečně. Teploty 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. To byly hlavní zprávy. A tady už je páteční publicistika Tomáše Pancíře.
1: Jak se omezení výroby v koncernu Volkswagen dotkne jeho českých dodavatelů? Čím se Giorgi Meloniové podařilo udržet v čele nejdéle vládnoucí italské vlády od vzniku Italské republiky? A před čím varuje NÚKIB v souvislosti s aplikací Signal, kterou používají i někteří politici? Schválená restrukturalizace koncernu Volkswagen by podle Českého sdružení automobilového průmyslu neměla plošně a bezprostředně ohrozit český dodavatelský sektor. Přesné dopady podle analytiků budou záviset na rušení konkrétních modelů. Dozorčí rada koncernu včera večer jednomyslně schválila rozsáhlý plán transformace. V jeho rámci má do roku 2030 firma zrušit 100 000 pracovních míst a v příštích 10 letech se má o polovinu zúžit počet nabízených modelů. Naším hostem je ředitel a jedna společnosti Isolit Bravo, která patří mezi dodavatele koncernu Volkswagen, Kvído Štěpánek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak velký objem výroby vaší firmy tvoří právě dodávky pro Volkswagen a co pro tuto automobilku vyrábíte a dodáváte?
2: Tak my pro Volkswagen pracujeme vlastně ve dvou úrovních, protože jsme jednak nástrojaři, tak vyrábíme složité formy na vstřikování plastů a potom z těch forem, protože jsme také lisaři, tak zase vyrábíme výlisky, které jsou převážně pro interiér auta, jako zejména sedačky a palubní desky a tak dále. Pokud se týká objemů nebo obratů, tak to jako to první, ty formy, tak to je asi v jednotkách milionů, po případě v nižších desítkách milionů korun ročně. Pokud se týká těch výlisků, tak to jsou vysoké desítky milionů korun, řekněme i přes 100 milionů korun ročně.
1: Tušíte, jaké dopady na vaši firmu bude mít to, co včera schválila dozorčí rada Volkswagenu?
2: Tak určitě nebudou ty dopady příznivé, nicméně trochu si děláme naděje, že by to nemělo být tak zlé, protože z toho, co jsem říkal, tak to je pro celý koncern Volkswagen a z toho je asi 85% pro Škodovku a Škodovka si stojí dobře, výhledy jsou optimistické, takže z tohoto úhlu pohledu si myslíme, že by to na nás nemělo dopadnout tak silně.
1: Máte nějaké detailnější informace, co konkrétně by ten schválený plán měl znamenat směrem k těm modelům, do kterých vy vyrábíte díly?
2: Nemáme a myslím si, že to možná v této chvíli jako je buď to tajemství, nebo že to neví průřezu, jestli to neví ani v tom Volkswagenu nebo ve Škodovce, že se o tom bude teprve jednat.
1: Jak vlastně v tomto směru vypadá ta komunikace s koncernem nebo s jednotlivými automobilkami? Jak dlouho dopředu se dozvídáte, kolik čeho automobilka poptává a odebere?
2: Tak my jako v České republice asi plošně vystupuje za Volkswagen Škodovka, takže my přicházíme do styku s obchodními manažery Škodovky a ne jako s Němci z Volkswagenu. Co se týká toho těch výhledů, tak výhledy jsou třeba na rok dopředu, ale jsou to jako výhledy nezávazné, které se mění. Jo? A můžou se měnit velice rapidně a můžou se měnit v krátkém časovém období, takže jako zažili jsme třeba, že se měnili týden dopředu ty výhledy. Jo? Takže jako ta situace toho dodavatele není úplně příznivá, protože v zásadě jste povinni jako být schopni vyhovět těm číslům, která vám signalizují. Nicméně se z druhé strany oni ty ta čísla nemají závaznost a musíte si pak nějak poradit. No?
1: Jsou ty dodávky vyloženě navázány na konkrétní modely, nebo je to tak, že dodáváte v podstatě napříč jednotlivých modelů, to znamená, že vaše díly jsou v různých vozidlech z různých tříd?
2: Tak je to v podstatě to druhé, protože oni jako to, co jsem říkal, tak my se, jsme jako spíš specialisté, nebo oni nás tak chápou a zařadili na interiér. Jo? To jsou sedačky, palubní desky, obložení dveří a tak dále. No a ty samozřejmě z různých důvodů úsporných jsou ty samé pro různé modely. Jo? Takže vlastně ty naše výrobky se dostávají průřezově do mnoha modelů.
1: Vy už jste říkal, že nejvíc dodáváte pro Škoda Auto, která tato automobilka je samozřejmě součástí koncernu, ale vedení Škoda Auto dnes zopakovalo, že ty plány na Škodovku nebudou mít přímý dopad. Opravdu jste přesvědčeni, že to nemůže mít na Škodovku přímý vliv?
2: Tak samozřejmě se vkrádá myšlenka, že když jako nadřízený koncern, což je Volkswagen, bude mít nějaké problémy, takže se může částečně snažit je přenést na Škodovku nebo částečně, jako bych řekl, hasit s pomocí Škodovky. Jo? Takže úplně bych to nevyloučil. Nicméně samozřejmě, když buďme optimisté, no a jak jsem říkal, když teda konkrétně v našem případě je naprostá většina pro Škodovku a to si stojí dobře, no tak, tak si děláme naději, že z toho nebude takový průšvih, no, když tak řeknu.
1: Dlouhodobě se mluví o tom, že automobilový průmysl v Evropě je v ohrožení. Jak se to dotýká už teď, bez ohledu na to, co se děje konkrétně ve Volkswagenu, jak se to dotýká českých dodavatelů automobilek?
2: Tak já bych tak odhadl, že jako ve srovnání třeba s předešlým rokem ty automobilky průřezově objednávají třeba o 10% méně. Jo? Takže určitý pokles tam je znát a týká se to prakticky všech značek, která výjima Škody Auto, protože ta si stojí dobře a ta spíš jako rozvíjí plány a výrobu navyšuje. V podstatě, když jsem poslouchal před chvílí vaše zprávy, tak ono to trochu souvisí podle mého názoru také s průjezdností silnic, že už těch aut je tolik, že už jako se další auta na ty silnice prostě nevejdou, no tak někde jako to omezení nastává.
1: Počítáte s tím v nějakých dlouhodobých výhledech vaší firmy? Připravujete se na to, že ten segment automobilového průmyslu pro vás bude méně důležitý, méně lukrativní?
2: Tak my jsme asi na ten automobilový průmysl vázání tak ze 2/3, což jako je poměrně hodně. Rádi bychom to snížili třeba na polovinu aspoň, protože jak už o tom hovoříme, že jak vidíme teďka ze všech zpráv, tak ten automobilový sektor jako není příliš pevný a jako příliš neskýtá takovou naději, že by se ta čísla a ty obraty udržely. No. Navíc teda hlavní bo za velký problém považuji, že do toho vstupují Číňané, kteří mají teda jako z toho pohledu výrobní kapacity obrovské a snahu dostat se na evropský trh také obrovskou. No a samozřejmě to bude mít podstatně větší vliv, než když sem vstupovali Japonci nebo Korejci.
1: Říká ředitel a jednatel společnosti Izolit Bravo Kvído Štěpánek. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Když v říjnu roku 2022 nastupovala k moci vláda italské premiérky Giorgi Meloniové, předvídala se jí jen krátká životnost, jak je ostatně v Itálii běžné. Právě dnes ale Meloniová překonala rekord Silvia Berlusconiho a stala se nejdéle vládnoucí šéfkou kabinetu od vzniku Italské republiky, tedy od roku 1946. A to jí ještě čeká rok do voleb, které chce znovu vyhrát, přestože její strana Bratři Itálie v posledních měsících ztrácí na popularitě a na jaře Meloniová prohrála zásadní referendum o reformě justice. My jsme teď ve spojení s italským novinářem a překladatelem žijícím v Česku Andreasem Pieralim. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím.
1: Vláda premiérky Meloniové je složena ze tří stran, kromě Bratrů Itálie je tam strana Vzhůru Itálie, už zmíněného Silvia Berlusconiho a také Liga Matea Salviniho. Jak to, že spolu na italské poměry vydrželi tak dlouho, tedy přesně 13 dní, necelé 4 roky, když v některých zásadních otázkách, jako je třeba vztah k Evropské unii nebo pomoc k Ukrajině, mají tyto strany odlišné postoje?
4: Jasně, může se to zdát jako poměrně divné, ale musíme dodat, že Georgi Meloňové se podařilo dobře využít docela velký balík peněz z fondu Next Generation EU, který měl podpořit obnovu Evropy po covidu. Pro Itálii bylo přiděleno 194 miliard eur, pokud si dobře pamatuju, a už vláda od Draghiho vláda začala používat ty fondy a dneska už jsou vyčerpané za 85%, takže to napumpovalo do ekonomii 166 miliard, díky kterým Meloňové se podařilo podporovat hlavně novou zaměstnanost, což je číslo, který v Itálii je docela citlivý a jeden z jejich hlavních, řekněme, dobrých výsledků je, že dneska je míra nezaměstnanost v Itálii 5,8%, to je 2% body míně, než když začala. Ale obecně bych řekl, že platí její schopnost být takovým středovým bodem té pravice, té koalice na pravici. Samozřejmě, jak jste říkal, Salviniho Liga má jiné priority, ale z druhé strany je to docela dneska už malý koaliční partner, má něco kolem 5%, a jeho vyhlídky na znovu zvolení nejsou úplně nejlepší, takže asi podobně, jak se stává i u nás v Česku, kde máte jednoho velkého politického hráče ve vládě a menší koaliční, kteří třeba by chtěli něco jiného, ale nakonec se uspokojí s tím, co mají, protože vědí, že nemají úplně nejlepší karty.
1: Když Giorgia Meloniová před necelými 4 lety jako vůbec první žena nastupovala do čela italské vlády, provázely to protesty a demonstrace odpůrců. Ti varovali před údajnými fašistickými tendencemi její strany Bratři Itálie. Nakonec se ale Meloniová prosadila, řekněme, vstřícným vystupováním vůči Bruselu a právě, jak už jsem říkal, podporou Ukrajiny. Jak se na tenhle možná odklon od původních postojů nebo od těch očekávání dívají její voliči?
4: No, já si myslím, že to je právě klíč k pochopení jejího úspěchu, protože když se podíváme na její politickou historii, tak vidíme tam velmi silné prvky proti evropském, proti Evropě, proti prostě NATO obecně, ale postupně časem se čím dál víc profilovala jakoby středopravicová politička a hlavně pochopila jednu důležitou věc, že asi si vzala poučení z toho, co se stalo vládě Giuseppe Conteho, když byl covid, která si tak nějak zahrávala s podporou Číny, podepsala memorandum o Silk Road a ještě k tomu nechala přijít asi stovku takzvaných doktorů z Ruska, ale pak se ukázalo, že velká část z nich byli vlastně vojáci, takže u té mezinárodní scéně Giorgia Meloniová pochopila, že pokud se chce udržet u moci, tak musí hrát prostě podle not toho euroatlantického, řekněme, paktu nebo establishmentu. Takže proto vystupuje pro Ukrajině, vždycky se snažila být jakoby prostředníkem mezi Trumpem a Evropou a i na finančních trzích působí velmi důvěryhodně s čísly deficitu celkem v pořádku. A to ujistilo a uklidnilo Brusel a Evropu, že nic zásadního se neděje a výměnou za to v té vnitřní politice, zejména na té kulturní stránce, na té identitární stránce, tak tam

0: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dnes varoval uživatele komunikační aplikace Signál před podvodníky, kteří se snaží nabourat do účtu na této platformě pro posílání šifrovaných zpráv. Podle úřadu jde především o útočníky napojené na Rusko. Ti cílí hlavně na politiky, úředníky a bezpečnostní experty, ale obětí se podle dnes zveřejněného varování může stát kdokoliv. Ve vysílání vítám Petra Seiferta, vedoucího vzdělávání z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jakým způsobem ti útočníci postupují, jak se snaží dostat do aplikace Signal, respektive k těm jednotlivým zprávám?
1: Tak podvodníci využívají sociálního inženýrství, konkrétně se jedná o cílený phishing, který je cílený na konkrétní osoby. Útočníci, pokud znají telefonní číslo té cílové osoby a vědí, že používá aplikaci Signal, tak ji pošlou škodlivou zprávu. A my evidujeme dvě varianty. První varianta zprávy je legitimní sdělení IT nebo bezpečnostní podpory společnosti Signal s požadavkem na absolvování ověřovacího postupu, kdy je v jeho průběhu nutné zadat PIN kód. A druhou variantu je zaslání škodlivého kódu, který může vypadat jako pozvánka do skupiny, kde se využívá QR kód. V obou případech jde útočníkům o zadání PINu, případně jiných přihlašovacích nebo obnovovacích údajů k signálu a cílem je dosáhnout propojení zařízení útočníka s účtem cílové osoby, ale nicméně těch možností je trošičku více, variant je více a tak já každému doporučuji, aby se s nimi seznámil v tom našem situačním reportu, který jsme zveřejnili.
0: Vy jste zveřejnili detaily, ale kdybychom teď v jednoduchosti měli říci těm, kteří užívají tu aplikaci, co mají nebo nemají dělat, jaká je obrana?
1: Tak obrana je primárně v tom, že nemají věřit všemu, co jim přijde zvenku. Jinými slovy, oni by si měli zajistit v té aplikaci Signal určitou, řekněme, vyšší míru soukromí, měli by si provést veškeré svoje nastavení, měli by se podívat, komu umožňují, aby viděli jejich číslo, měli by si uvědomit, s kým si píšou, co jim přišlo za zprávu, ale primárně by si měli uvědomit, že společnost Signal, stejně třeba jako například banky a tak dál, nikdy svoje zákazníky nežádají o věci, jako je PIN, přihlašovací údaje a tak dál. A obzvlášť pokud dostanou zprávu od někoho zvenku, to se může vydávat třeba za někoho jiného, při dostanou zprávu od někoho, s kým ještě nikdy nekomunikovali, je to nová záležitost, tak by měly být velmi ostražití.
0: Jak je u nás vlastně aplikace Signal populární? Máte představu, kolik lidí ji využívá?
1: My z titulu, řekněme, výkonu naší činnosti nejsme oprávněni sledovat tyto počty, k tomu nemáme zákonné zmocnění, takže tím přehledem nedisponujeme. Nicméně samozřejmě také vzhledem k citlivosti této věci ani Signál nezveřejňuje statistiky a přehledy. Dostupná data, která k tomu jsou pouze data o stahování celosvětově nebo odhady z různých zdrojů, ale to je veřejně dohledatelná informace.
0: Právě přes aplikaci Signal si domlouval ministr zahraničí onen rozhovor, který se od včerejška řeší v našich médiích. Máte představu, jak je tahle platforma využívána právě ze strany českých politiků?
1: Nemáme představu, my toto nesledujeme. My obecně, a tak jak to uvádíme samozřejmě v tom situačním reportu, tak to je obecně známá, řekněme, skutečnost, vzhledem tomu, že Signal je velmi spolehlivá aplikace komunikační, takže na ní komunikuje velké množství politiků, příslušníků bezpečnostních složek, úředníků a ostatních zájmových osob. A to samozřejmě způsobuje, že je o tuto aplikaci zájem ze strany různých aktérů.
0: Opravdu je Signál tak bezpečný pro uživatele?
1: Signál je námi hodnocen, ostatně my jsme k tomu vydali v průběhu roku 2026 analýzu, která hodnotí komunikační aplikace. A my hodnotíme nebo říkáme, že při vhodném nastavení soukromí a odpovědném uživatelském chování ve vztahu k phishingu se jedná o jednu z nejbezpečnějších aplikací. A v té naší analýze jsme ji hodnotili tedy velmi vysoko. My jsme, když jsme tu analýzu zveřejnili, tak jsme zveřejnili, že se jedná o open source řešení s end-to-end šifrováním, takže v tomto směru je to auditovatelné a samozřejmě i bezpečné. Data jsou ukládána lokálně, zařízení uživatele jsou šifrována na úrovni aplikace, takže velmi bezpečně. Je omezeno i množství metadat, který má přístup provozovatel a zatím není znám jediný incident spojený s prolomením aplikace. Jako jedinou a slabinu jsme vyhodnotili požadování osobních údajů pro registraci, což je třeba telefonní číslo, což je právě ten bod, který je poměrně, řekněme, může být problematický, pokud samozřejmě číslo dané osoby je známé, tak

0: tomuto phishingovému útoku a společnost Signal jako taková reaguje na hrozby na svých stránkách, komunikuje s komunitou o veřejných hrozbách a o jejich mitigaci. A já bych ještě k tomu řekl, že je velmi důležité zdůraznit, že ty útoky, o kterých se bavíme, využívají primárně metody sociálního inženýrství k klamání uživatelů, aby oni sami obešli vlastní bezpečnost a vpustili si útočníky do svých účtů a zařízení.
1: Ještě stručně můžete říct si, kolik útoků, o kterých mluvíme, na Signál evidujete v Česku?
0: NÚKIB jako takový eviduje pouze několik málo případů nebo incidentů tohoto typu, protože my máme samozřejmě z zákona dáno, co můžeme a co nemůžeme. Statistiku počtu útoků na uživatele mimo náš zákonný rámec tedy nemáme, ale obecně platí, že zaznamenáváme rostoucí trend, který koresponduje s vývojem zahraničí.
1: A proto tedy varujete, rozumím tomu, musíme skončit, blíží se zprávy. Jasně. Petr Seifert, vedoucí Jasně. vzdělávání NÚKIBu, díky, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Radiožurnál 18 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% bodu víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíc zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Podezřelým ze sabotáže energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie po 48-letém muži z Německa pátrá. Ve čtvrtek našla u elektrické stanice v Dormagenu na západě země podezřelý předmět. Podobné incidenty se staly i u jiných stanic v předchozích dnech. Ministr zahraničí je označil za klimatický extremismus. Voda ve Zlínském kraji chybí v řekách i půdě. Řekám Dřevnici na Zlínsku, Moravě a Rožnovské Bečvě na Vsetínsku nepomohly ani deště z uplynulých dnů. Průtoky vody v nich jsou stále podprůměrné. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder. Celé září se v Česku konají dny evropského dědictví. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Veřejnosti se během nich otevírají brány různě běžně nepřístupných památek. Na některých místech pořadatelé doplňují program i workshopy, výstavami nebo koncerty. Sport. Belgický cyklista Wout van Aert vyhrál 13. etapu španělské Vuelty a připsal si tak premiérové vítězství v letošním ročníku. Jan Hirt dojel na 28. místě a v celkovém pořadí se posunul na 19. pozici. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 stále kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomaleji pojedete od Kývalky 182. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem je to asi na 20 minut. Kolona se drží u Brna taky na silnici 43 směr Svitavy. Úsek od České až k Lipůvce pojedete 15 minut. Na dálnici D1 silný provoz na výjezdu z Prahy směr Brno. Od 12. kilometru až ke Šmejkalce na 24. kilometr pojedete pomalu. Těch 11 kilometrů je to zhruba na půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice je silný páteční provoz, čekejte v Benešově. Průjezd Benešovem zabere asi 10 minut. Na silnici 3 kolony taky u Českých Budějovic. Mezi Budějovicemi a Planou je omezení a před Litvínovicemi i nehoda, projíždí se Kyvadlově. A pozor na silnici 34 z Budějovic do Třeboně. V obci Dvorce, to je před Třeboní, se srazila dvě auta. I tam se teď projíždí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jenom výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. A teploty 19 až 24, na jihovýchodě republiky až 26 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. V pátečním večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
6: Dobrý večer, 18.33, Radiožurnál pokračuje a my pro vás máme spoustu dalších zajímavostí. No a pokud byste chtěli třeba pár tipů na víkendové výlety, tak ty najdete pohromadě sepsané na webu radiožurnál.cz. Večerní vysílání začíná. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Pozveme vás na divadelní premiéru do Činoherního klubu. Reportáž o inscenaci, kde se objeví taky herečka Zuzana Bidžovská. Uslyšíte po Coldplay.

0: Tango, tak zní název inscenace, kterou pražská scéna činoherního klubu zahajuje svou novou divadelní sezónu. Za chvíli ho uvede v premiéře. Absurdní drama z prvky komedie představuje jednu rodinu, kde se střetávají generace, různé představy o svobodě a taky o pravidlech.
1: Já jsem vám úplně zapomněla říct, že od rána je u nás alo.
2: Tak to je výborné alo, zvuče na představení.
3: Příběh jedné rodiny, kde má každý člen různé názory na fungování světa. Absurdní drama, kterým činoherní klub zahajuje novou divadelní sezónu.
2: Na místa, všichni na místa. A co? Experiment začíná.
4: Vlastně my jsme generace, která v 90. letech bojovala za to, aby vlastně byl liberální humanismus a tak, ale docela vlastně, aby se překračovaly určité hranice a tolerovali se lidi navzájem.
3: Říká představitel umělce a performera Stomila, herec Petr Hájek.
4: Dneska se spíš ukazuje, že lidi za těma hranicema té svobody moc neumí žít. Za mě potřebují buď nějaký algoritmus sociálních sítí, anebo rovnou diktátora.
3: Polský dramatik, spisovatel a publicista Slavomír Mrožek napsal text už v roce 1964. A to hned potom, co se rozhodl nevrátit z cesty do Itálie zpět do rodného Polska.
5: Ta hra mě mimořádně oslovila tématem kulturních válek.
3: Doplňuje režisérka inscenace Gabriela Gabašová.
5: V podstatě v dnešní době je strašně snadné se pohádat i u vánoční večeře kvůli rozdílným světu názorům a myslím si, že právě proto to je důležité, tato témata prostě vytahovat, otvírat.
2: Proč jste mi nic neřekli, kdyby to viděl, postanou bych se, aby tady bylo ticho. Rodino, kezdi.
3: Absurdita a prvky komediálnosti se odráží taky v kostýmech. Diváci se můžou těšit taky na Zuzanu Bidžovskou, Vasila Friedricha nebo úplného nováčka činoherního klubu Prokopa Zacha. Sabina Vosecká, Radiožurnál.

0: dětmi pracuje už 58 let a nepřestala ani v důchodu. Každý školní den seniorka jede s dětmi z Blatničky do školy a školky v sousední Blatnici pod svatým Antonínkem a odpoledne je zase doprovodí zpátky. Na cestě na ně dohlíží, aby bezpečně došli až ke škole. Jak to přesně vypadá, to vám přiblížíme v další reportáži. Teď ještě Hauzír.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Třicítka dětí z Blatničky na Hodonínsku dojíždí do školky a základní školy v sousední Blatnici pod svatým Antonínkem. Místo rodičů s nimi každý den jezdí bývalá učitelka a ředitelka Zdislava Kuřinová.
1: Loučí se v Blatnici rodiče s dětmi, které nastupují do autobusu.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno, děti.
1: Děti občas po cestě i zaspívají, dodává Zdislava Kuřinová, která děti každý den doprovází.
4: Nějakou krásnou písničku, co jsme se naučili. Pozor teď.
2: Zpívejme si, zpívejme.
1: Paní Kuřinová ale děti nedoprovází jen v autobuse. Od zastávky jdou ještě několik minut ke škole a cestou přecházejí tři přechody. 77letá bývalá učitelka má proto na sobě reflexní vestu a v ruce plácačku, kterou zastavuje provoz.
4: Protože tady jezdí ty auta, takže člověk má strach, aby náhodou jako se něco nestalo, jako jo? Tak jdeme, pojďte.
1: Na cestě si navíc pomáhají děti i vzájemně, starší těm mladším.
5: Vezmu vlastně jedno malé školčátko a jdu s ním.
1: Popisuje 13letá Dominika Chovancová. Její 11letá sestra Kristýna pomáhá taky.
5: Já chodím vzadu a popoháňám, já by si pohla na tom přechodě.
1: Nejvíc si pomoc pochvalují sami rodiče.
6: Je to pro mě hrozně výhodné, protože jsem včera poprvé nastoupila do práce, takže mě to ušetří spoustu času, takže je to úžasná paní pro nás k nezaplacení.
1: Popisuje maminka Denisa Němečková, která má dítě ve škole. Jana Nedomová zase posílá svého školkáčka.
7: Je to daleko od zastávky a měla bych strach, že by spadl třeba pod auto nebo cokoliv.
1: Právě obava z aut byla před 15 lety důvodem, proč obec doprovod dětí zavedla. Z Blatničky Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Ústavní soud na návrh opozice přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Volkswagen zruší v příštích letech 100 000 pracovních míst a možná zavře několik závodů v Německu. Úsporný plán schválila dozorčí rada. České basketbalistky se na úvod světového šampionátu v Berlíně utkají s Italkami. Kolona popojíždí na D1 za Prahou směrem do Brna. A zítra bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost a později se bude vyjasňovat. Teploty až 26 stupňů.
5: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Zástupci sněmovní opozice dnes předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Bez ní by podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO nešlo sestavit odpovědný a realistický rozpočet. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 ale tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje kontrolu jejich rozdělování ze strany poslanců. Co se s návrhem bude dál dít, to popisuje mluvčí ústavního soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková.
6: Mohu potvrdit, že ústavní soud podání obdržel, další postup je standardní, další následující pracovní den, tedy v pondělí, bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
4: Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech.
7: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranným průmyslem. Z Berlína Tomáš Ablín, Radiožurnál.
4: S menší produkcí bramborového škrobu letos počítají tuzemští výrobci. Kampaň už zahájili například pelhřimovské škrobárny. Zatímco v loni tam díky dobré úrodě navýšili výrobu o 35%, letos počítají s propadem. Úzce to souvisí s očekávanou malou úrodou. Na té se podepsalo hlavně sucho, vysvětluje ředitel výzkumného ústavu bramborářského Jan Čepl.
8: V letošním roce očekáváme ten propad výnosu kolem 15%, taky mluví se o 20%, ale to je ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
9: Sport. Už zhruba za hodinu čeká české basketbalistky první duel na mistrovství světa. V Berlíně nastoupí proti Italkám. O 3 postupová místa do play-off zabojují ještě proti 4. týmu světového žebříčku Číně a na závěr proti obhájkyním titulu ze Spojených států amerických. Právě úvodní 2 duely podle trenérky Romany Ptáčkové ukážou, jak moc bude oslabený český tým konkurenceschopný.
10: Tak máme velmi těžkou skupinu. Nicméně my nemáme co ztratit, my můžeme jenom překvapit a získat, takže určitě by byl úspěch vyhrát v jednom z těchto dvou vlastně zápasů, ale považuji Itálii o něco lepší tým třeba než je Čína.
9: Duel Česko-Itálie začne ve 20 hodin 15 minut. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Úcpráda jednička před Šmejkalkou a nehoda na silnici 3 u Budějovic. Na D1 se zkracuje kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Zdržíte se už jen asi 10 minut od 190. kilometru až k omezení u D2. Na D1 silný provoz stále na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Od 15. kilometru až na 24. k omezení u Šmejkalky pojedete pomaleji a místy zastavíte. Těch 9 kilometrů pojedete přes 20 minut. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice už je v Benešově průjezdná plynule. Kolona se rozjela. Na trojce čekejte kolony jinde, a to na výjezdu z Českých Budějovic směr Krumlov. Projíždí se omezením a před Litvínovicemi navíc se likvidují následky vážnější nehody. Tam se projíždí Kyvadlově. Zdržíte se do 10 minut. Pozor dejte na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora. Mezi Kladruby a Chýnovem se u parkoviště srazila dvě auta. Silnice teď je průjezdná Kyvadlově a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť, ochladí se na 16 až 11, na jihovýchodě až na 18 stupňů. Zítra pak bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přehánky už jenom výjimečně, později se bude dál vyjasňovat. Teploty zítra 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách naměří většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte páteční večerní radiožurnál a Štěpána Pokorného.
3: My vám přejeme dobrý a hlavně klidný večer, třeba ve společnosti radiožurnálu, který posloucháte v 19 hodin a 6 minut. Srbsko se připravuje na pohřeb odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Jak dnes Srbové vnímají generála, jehož jméno je spojeno s genocidou v bosenské Srebrenici? Zeptáme se už za chvilku ve večerním radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Tělo zemřelého válečného zločince Ratka Mladiče je v Bělehradě, zítra bude v Srbsku vzpomínková akce, samotný pohřeb je naplánovaný na pondělí. Mladič zemřel po 15 letech v haagském vězení, kam ho na doživotí poslal Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Generála bosenských Srbů odsoudil za genocidu v Srebrenici, zločiny proti lidskosti a další válečné zločiny. Ve spojení jsme se spolupracovnicí radiožurnálu na západním Balkáně Teou Veselákovou. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Jaká nálada panuje v Bělehradě?
1: No, abych odpověděla, tak se vrátím do včerejška, kdy vládní letoun dovezl generálovi ostatky na bělehradské letiště. Rakev tam převzali příslušníci srbské armády, aby odvezli do vojenské lékařské akademie na pitvu. No a když kolona s jeho rakví projížděla Bělehradem, tak se na nadjezdech shromažďovali jeho příznivci. Někteří pálili světlice a rozvinuli transparenty s nápisy jako Vítejte doma, generále, nebo Věčná sláva generálovi. No a podobné titulky vlastně teď vidíme i v srbských médiích, která se doteď až na výjimky docela krotila.
0: Jak se k celé situaci staví rodiny obětí válečných zločinů?
1: Pro ně je Mladičova smrt jen částečnou útěchou, ale řada lidí, se kterými mluvila po jeho smrti různá regionální média, se shoduje na tom, že je pro ně nejdůležitější, že generála z vězení nepustili. O jeho přesunutí do Srbska usilovala jeho rodina za vydatné podpory srbské vlády kvůli Mladičovu zdravotnímu stavu. Mimochodem, syn Darko, Mladičův kardiolog a advokát, teď na tiskové konferenci mluvili o tom, že mechanismus v Haagu zavrhl generála tím, že mu tamní personál neposkytoval odpovídající zdravotní péči. Ale ještě k těm obětem a pozůstalým je potřeba připomenout, že řada lidí se stále pohřešuje a jejich rodiny dodnes nevědí, co se s nimi stalo a kde jsou jejich ostatky. Jenom v případě genocidy ve Srebrenici z roku 1995 mluvíme o více než tisícovce zmizelých.
0: Ministr spravedlnosti Srbska Vujić prohlašoval, že Mladič bude pohřben s těmi státními a vojenskými poctami. Řešilo se to, bude to tak?
1: Za tahle slova se na něj a na srbskou vládu jako celek snesla obrovská kritika ze zahraničí, a to nejen třeba od sousedního Chorvatska, ale i z řad Evropské unie. Na dnešní tiskové konferenci Vujić na přímý dotaz neodpověděl, mluvil o právu na důstojný pohřeb, ale vlastně neupřesnil, jak to celé proběhne. Na vývoj jinak ale už reagovala taky eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová, která dnes ohlásila, že odloží svoji plánovanou návštěvu Srbska s tím, že velebení válečného zločince není součástí unijních hodnot. A během odpoledne jsme se ještě dozvěděli, že na pohřbu nebude srbský prezident Aleksandar Vučić. Podle jeho slov bude hostit ten den prezidenta Uzbekistánu, což je cesta naplánovaná dlouhodobě.
0: Ve vysílání večerního radiožurnálu spolupracovnice na západním Balkáně Tea Veseláková. Díky a pěkný víkend.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Zpěvačka Jana Kiršner, je s vámi Radiožurnál a jsme s vámi i na cestách. Je tu Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A komplikace čekáme teď na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna u Hustopečí. Na kilometru 27,5 hoří nákladní auto. Na místo jedou hasiči, až přijedou, tak zastaví provoz směrem do Brna. A poslední volný sjezd je na 41. kilometru na Podivín, objížďka vede potom na Hustopeče. Tam se dá najet zpět na dálnici. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pokračuje Radiožurnál, byl velký asi jako dvě obrovské lednice, vážil téměř tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotografií. Mluvíme o prvním pevném disku, který na den přesně před 70 lety představila společnost IBM. Od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
1: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku, to znamená ještě tam, kde se otáčejí záznamové plotny, jak se jim říká.
2: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
1: A mnoho z nás si to asi ještě pamatuje a podle frekvence a intenzity toho chroupání jsme posuzovali, nakolik disk pracuje nebo nepracuje a jestli se nám někde nezasekl, a souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
2: Pevný disk je přitom pozoruhodnou kombinací elektroniky a velmi přesné mechaniky. V jeho těle se potkává řídící elektronika s částmi, které se musí pohybovat s mikroskopickou přesností, vysvětluje mi Bohuslav Rezek.
1: Hlavní součástí je masivní hliníkové tělo, které slouží pro mechanickou pevnost, ale současně jako chlazení celého disku. Když se podívám potom z horní strany, tak se nám ukáže opravdu krásný vnitřek toho disku, kde vidíme nádherně šedivě lesklé plotny toho disku a vedle něj je zaparkována takzvaně čtecí hlava. Vlastně jsou to dvě čtecí hlavy nad sebou, protože ta plotna je oboustranná.
2: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
1: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady je právě to umění, aby ta hlava nenabourala do toho disku takzvaně. Tady se vznáší na vrstvičce vzduchu několik málo, řeknu třeba stovek nanometrů nad tím povrchem, protože pro ten odečet potřebuje být blízko, ale nesmí se dotknout, protože by zničila ten disk a sama sebe.
2: Princip ukládání dat na magnetické plotny se přitom používá už 70 let. První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
3: První hard disk měl kapacitu 3¾ MB a měl objem necelé 2 kubíky a vážil 910 kg, konkrétně 2000 liber.
2: Zatímco první pevný disk byl velký zhruba jako dvě obrovské lednice a vážil téměř tunu, dnešní hard disk se podle Martina Novotného vejde do dlaně a pojme desítky terabajtů dat.
3: Do jednoho gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety. A co se týče ceny, tak za stejné množství dat dneska zaplatíme 6 miliardkrát méně než tehdy před těmi 70 lety.
2: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
3: To je polovodičová paměť, ten princip je úplně jinačí. Funguje to tak, že se data do toho nahrávají, takže se v podstatě jakoby malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem a ta nabití tam vydrží několik let.
2: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burdová, Radiožurnál.

vídeňští filharmonici, Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které

0: V září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožena. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři anebo VZP. Ministerstvo spravedlnosti prosazuje zpřísnění postihů za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, třeba vybržďování nebo ujíždění před policií by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by pak hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu anebo drog. Nepálským záchranářům se podařilo vyprostit dva přeživší z tunelu vodní elektrárny. Po ničivých záplavách uvázly v prostorách elektráren stovky lidí. Na záchraně dalších úřady podle stanice BBC dál pracují. Nepál a sousední Tibet zasáhla přírodní katastrofa minulý týden. Úřady hlásí více než 1200 mrtvých, další tisíce lidí se pohřešují. V okolí náměstí Republiky v Praze platí od dnešní 18. hodiny zákaz zastavení. Přípravy na sobotní běžecký závod omezí řidiče třeba v ulicích Hybernská a na Příkopě. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana by měli lidé se zákazy zastavení počítat i zítra.
3: Sport.
2: Tři Češi budou dnes bojovat o postup do osmifinále tenisového US Open. Jiří Lehečka nastoupí proti Tsitsipasovi z Řecka. Karolína Muchová se utká s Američankou Navarovou. Souboj s domácí tenistkou čeká i Lindu Noskovou, která nastoupí proti Liové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D2 u Hustopečí a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna neprůjezdná před sjezdem na Hustopeče. Na kilometru 27,5 zasahují hasiči u požáru nákladního auta a zastavili provoz směrem do Brna. Sjíždějte na Podivín kilometr 41, dá se to obět po souběžné silnici, zpět najdete u Hustopečí. Na D1 popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Od sjezdu na Velké Popovice až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru pojedete zhruba 15 minut. V Praze komplikace na městském okruhu. V tunelech ve směru z Troje na Barandovský most ve Strahovském tunelu havaroval motorkář, hlásí náš zpravodaj.
5: Těsně za mnou spadnul, rozletěla se mu ta motorka a ty za mnou to zašpuntovalo. Bylo vidět, že prostě tam padnul.
4: Tunel je teď špatně průjezdný, musí regulovat vjezdy do Blanky ve směru na Smíchov a ve směru z Holešoviček do tunelu už popojíždí kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť, ochladí se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě bude kolem 18. Zítra má být zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přeháňky už jenom výjimečně, později se má vyjasňovat. Teploty 19 až 24 stupně, na jihovýchodě až 26, na horách většinou kolem 14. To byly zprávy. Tady je večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
6: Dobrý večer, chvilku po půl osmé, pokračujeme s Vladimírem Mišíkem, hezký poslech.
3: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Posloucháte radiožurnál Saturnin, je dokonale vychovaný sluha, který svého pána bez varování přestěhuje na houseboat a s naprostou samozřejmostí dělá věci, na které ostatní nemají odvahu. Právě v tom vidí režisér Tomáš Dianiška jeho téměř pankáčskou povahu. Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky teď poprvé převedl do podoby muzikálu. Novinka divadla Hibernia bude mít premiéru za týden.
2: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
3: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako v jeho výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
2: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994, ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
4: Prosím, nedůstojné je místo milování probírat astronomii.
5: O čem si to tam šeptáte?
4: O fotbale.
5: Prosím?
4: O tenise.
5: Prosím?
4: O astronomii. Do toho!
2: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
6: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC. Mám ho nesmírně rád a samozřejmě, pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dianiška napsal úplně novou dramatizaci. Je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru. Takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
7: Kdo chce psa být? Ho si vždycky najde, že?
8: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
2: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
9: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné, navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
2: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti. Jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Povedlo se Brnu vrátit život do řeky Svratky. Vědci nyní zjišťují, jestli se po úpravách brněnské náplavky daří v řece i původním druhům ryb. Za chvilku tam půjdeme v další reportáži večerního radiožurnálu. Teď je znovu Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnice D2 z Bratislavy směrem do Brna je neprůjezdná před sjezdem na Hustopeče. Na 27,5 kilometrů hasiči zasahují u požáru vozidla a provoz na Brno je tak stále zastavený a kolona před uzávěru narůstá. Poslední volný od Bratislavy je teď z D2 sjezd na Podivín, to je kilometr 41, pak se jede po souběžné silnici do Hustopečí, na dálnici se dá vrátit na kilometru 25. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Po velké proměně části svratky v Brně vědci z Akademie věd zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos monitorují rybí plůdek a sledují, jestli se tu původním druhům daří se přirozeně rozmnožovat. Výzkum by mohl taky ukázat, jak oživit i další silně ovlivněné toky městských řek.
1: Tady v tomhle bodě je několik jelců tloušťů a taky tady je pár parem obecných.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zjišťuje, jestli se po protipovodňových úpravách části řeky Svratky v Brně daří plůdku původních druhů ryb.
1: To jsou malinké rybičky, které se z jiker vykulily v letošním roce. Množství toho plůdku a jeho složení vám právě ukazuje, jak kvalitní je tady prostředí.
2: Prochází korytem řeky Svratky podél nové náplavky a v ruce drží podběrák.
1: Já mám v ruce keser. Doprovázím tady kolegu, který loví elektrickým agregátem.
2: Tím je Krištof Pospíšil z Ústavu biologie obratlovců a Mendelovy univerzity.
3: Já mám na sobě bateriový elektrický agregát.
2: Máte na krku něco, co vypadá trošičku jako autobaterka, ale je to nějaké ovládání. V ruce máte takovou síťku.
3: My tím vlastně lovíme ty ryby. Jak my je vlastně tím elektrickým agregátem slovíme, tak je pak můžeme determinovat.
2: Determinovat určit.
3: Vlastně živé pouštět zpátky, protože jsou pouze omráčená.
1: Třikrát, parma dvakrát.
2: Luděk Šlapanský hlásí každou rybu a na břehu stojí Michal Janáč z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a pečlivě každou zapisuje.
4: Tím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ta voda tekla, kde ten plůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
2: Popisuje původní podobu řeky. Po nedávných úpravách má Svratka pestřejší prostředí. Teď ale věci zjišťují, jestli z něj skutečně těží i původní druhy ryb.
4: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat. Máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, takže čekáme, že ta pestrostce zvětší.
2: A první čísla podle jeho kolegy Luďka Šlapaňského naznačují, že změna už se děje. V roce 2009 tu odlovili 10 kusů plůdku 3 druhů ryb. Loni už 150 kusů a letos čekají ještě víc.
1: Jsme do akvárka teďka tady malou ostrovetku. Letos jsme teda potvrdili, že se tady dokáže rozmnožovat přirozeně.
2: Takže parma, ostrovetka,
1: jelec tloušť, plůdku a ještě oukleje obecná. V případě parmy ostrovetky je to ukázka, že tahle revitalizace pomohla a ty ryby se tady přirozeně rozmnožují.
2: Přesná data vědci teprve vyhodnotí, už teď ale pozorují, že by se Svratka po úpravách skutečně mohla stát vhodnějším místem pro původní ryby. A jestli by její proměna mohla být i návodem pro další města, která chtějí oživit své silně ovlivněné toky řek. Z Brna, Marek Gensl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Motoristé se s hnutím ANO hádají o rozpočtu a plánované utrácení na příští rok vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle vládní trojka neshodne?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má pro vás Ondřej Látal.
1: Žalobci neposkytli sněmovní vyšetřovací komisi spisy ke kauze Dozimetr, ta se proto obrátí přímo na soudy. Muž z Německa se přihlásil k sérii sabotáží na elektrickém vedení, policie po něm pátrá. Vodní slalomář Chaloupka vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru. A zítra bude zataženo až oblačno s deštěm, postupně čekáme proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr. Oznámil to její předseda Jindřich Reichl z SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Podle schváleného mandátu by své závěry měla komise předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne i kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
3: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
1: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože kauza je ještě živá, uvedlo to vedení komise. Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, řekl to dnes ministr vnitra Alexander Dobrindt, který varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
4: Muss man hier von Klimaextremismus ausgehen.
5: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrinta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem.
4: Bisher nach dem allem, was wir wissen von einem Einzeltäter aus.
5: Policie podle Dobrinta vychází z toho, že 48-letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Westfálska Herbert Trojl doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala tak jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Ukrajina zajistí bezpečnost ruského vzdušného prostoru při návštěvě amerických vyjednavačů v Moskvě. Uvedl to prezident Volodymyr Zelenský. Moskvu také vyzval k přerušení útoků. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se podle agentury AFP do Moskvy a Kyjeva chystají už tento víkend. Zelenský potvrdil, že do Kyjeva oba dorazí v neděli. Poslední dny Rusko v Kyjevě své vzdušné údery stupňuje. Dnešní dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU zranil v metropoli nejméně 12 lidí. Ostravská zoologická zahrada pomohla zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského anebo hrdličku sokorskou a taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
6: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo Durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
7: Sport. Kanoista Václav Chaloupka ovládl závod světového poháru vodních slalomářů ve francouzském Vers-sur-Marne. Pro Chaloupku jde o první vítězství ve světovém poháru v kariéře a zároveň získal i maximum bodů do olympijské kvalifikace. Ta začala na červencovém mistrovství světa v Oklahomě, kde se Chaloupkovi nedařilo.
8: Tu Oklahomu jsem hodně bral jako olympijskou nominaci a možná právě proto se mi to tam nepovedlo, nebo nejenom kvůli tomu, ale asi to tam hrálo nějakou jako větší nervozitu. A tak tady jsem to bral čistě jako světový pohár, prostě chtěl jsem se tady užít, ten sport miluju. A tak jsem do toho nastupoval a to se mi podařilo. Ta láska, to prodat. A je to krásný.
7: Mezi ženami vyhrála Slovenka Paňková. Martina Sadková skončila šestá. Mistryně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci, stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Otevřená D2 u Hustopečí a nehoda na D5 u Nýřan. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je před sjezdem na Hustopeče opět průjezdná. Na 27,5 kilometru ještě zasahují hasiči u požáru. Už se okolo ale dá projet levým pruhem. Kolona má teď asi 4 kilometry. Zdržení z Bratislavy do Brna 20 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadová pozor za Nýřany. Na kilometru 103 je hlášená nehoda. Na místo jedou policisté, zpomaluje se bez kolon. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále menší zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se pomalej jede z kilometru 21. Čekejte asi 10 minut navíc. V Praze jsou stále komplikace ve Strahovském tunelu směrem Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu tam havaroval motorkář, průjezd tunely tak musí regulovat. Menší kolonu tak čekejte v Povltavské ulici v Troji od mostu Barikádníků. A na silnici 38 z Jihlavy do Znojma kousek za Hladovem se srazilo osobní auto s obytným vozem, provoz okolo řídí policisté, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přehánky se objeví už jenom výjimečně, později se má vyjasňovat a teploty zítra 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už je s vámi Patricie Struhalová.
0: Dobrý večer, no jak jste slyšeli před chvílí v našich zprávách a podle předpovědi počasí to na Vánoce a na zimu asi moc nevypadá, na Vánoce je opravdu trochu brzy, ale my si ve večerním radiožurnálu můžeme teď připomenout ty starší. Budou konkrétně z roku 1994, kdy Václava Havla a jeho ženu Olgu zpovídala rozhlasová moderátorka kolegyně Zuzana Burešová. Tak si počkejte na poslední díl našeho seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
2: Večerní radiožurnál
10: a Patricie Strouhalová.

0: Vánoce s Václavem a Olgou Havlovými i poslední hovory v Lánech. U obojího byla rozhlasová moderátorka Zuzana Burešová. No a co si z natáčení s Václavem Havlem odnesla, jak se první porevoluční prezident s moderátory hovorů po letech spolupráce rozloučil? My pro vás teď ve večerním vysílání Radiožurnálu máme poslední díl našeho seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: On nedával najevu, že je něco víc, že je prostě ten politik s velkým P, ale prostě je člověk. A to se vlastně ukázalo i u toho vánočního rozhovoru, protože u těch Havlů to vlastně vůbec nebylo o nějakých dárcích, ale vlastně to bylo o těch lidech.
2: K podstatě Vánoc patří nejen, že to jsou svátky rodiny, svátky klidu, míru, pohody, ale že to jsou i svátky lásky člověka k člověku, k bližnímu, k rodině, k sousedovi. Vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, nebo mým zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého Purpura.
3: Tento záznam pochází z Vánoc 1994.
2: Jsem naopak ten, který zápasí vždy znovu s naprostým nedostatkem fantazie, co komu dát. Není pro mě problém něco koupit, problém je vymyslet, co mám koupit. Proto jsem delegoval tuto pravomoc na Olgu.
4: Skoro už 30 let nakupuji dárky, takže hlavně tíha kupování dárku a vymýšlení, protože to není jenom jít a něco koupit.
3: Tyto civilní projevy nepochybně Havla zlišťovaly a bylo to osvěžení i pro moderátorku Zuzanu Burešovou.
1: Protože když byl člověk v jeho přítomnosti, tak necítil, že je vedle něj někdo, kdo se nad ním povyšuje. Tam nikdy se nestalo nic, že bych prostě odjížděla zlá nebo z Pražského hradu nějak rozladěná nebo vystresovaná. Opravdu nikdy. A mám tu zkušenost, že jsem točila ještě s jedním významným politikem a ten rozdíl byl prostě obrovský. Na to nikdy nezapomenu, na ten obrovský kontrast. Tam jsem prostě pochopila, jak někdo dokáže se v té funkci chovat k těm druhým.
3: Poslední hovory v Lánech natočil Český rozhlas s Václavem Havlem 29. ledna 1998 a vysílali se 2. února.
2: Chtěl bych být prezidentem méně kmitajícím z místa na místo, méně viditelným, méně všudy přítomným, ale prezidentem, který když po dlouhé době občas něco udělá, či něco řekne, tak to bude mít váhu, bude to mít sílu a posune to vývoj této zemi kupředu.
3: Při posledních rozhovorech v Lánech se s Havlem u mikrofonu sešli 3 moderátoři, včetně Zuzany Burešové.
1: Tam se s námi Václav Havel symbolicky rozloučil a každý z nás od něj dostal, byl to ručně dělaný papír a tam bylo osobní věnování. Každý tam máme něco jiného.
2: Děkuji vám všem, na shledanou.
3: Václav Havel byl prezidentem ještě dalších 5 let, do 2. února 2003. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

České basketbalistky nastoupily k úvodnímu utkání mistrovství světa. Na ten jejich duel s favorizovanými Italkami vás vezme večerní radiožurnál. Musíte si na to ale chvilinku počkat.

0: No, české basketbalistky nastoupily po 12 letech k zápasu na mistrovství světa. Jejich soupeřem na úvod skupiny jsou favoritky z Itálie, tak jak to českým závodnicím jde. To už teď uslyšíme přímo z Berlína od našeho reportéra Jakuba Kanty.
1: 6 minut a 33 sekund se ještě bude hrát úvodní čtvrtina prvního zápasu českých basketbalistek na mistrovství světa po 12 letech a české basketbalistky vstoupily do toho zápasu o něco lépe než jejich favorizované soupeřky, protože v polovině čtvrté minuty vedou nad Italkami 6-5, no ale teď se musí honem zvrátit rychle zpátky, protože Vilová se tam chvíli ocitla sama v podkošovém prostoru. Eliška Joklová vybojovala balón, míří kupředu a je faulovaná už na útočné polovině. Tohle byl hodně, řekl bych, tvrdý zákrok od Jasmine Keesové, podkošové hráčky Itálie, která teď ještě ukazuje, že také inkasovala ránu, ale samozřejmě české basketbalistky budou pokračovat s míčem ve své moci na útočné polovině až poté, co rozehraje Holešínská. První střídání v českém dresu střídá česká kapitánka Stoupalová, místo ní veleskušená 35-letá Alena Hanušová, jediná hráčka z těch 12 českých, která zažila to poslední mistrovství světa před 12 lety. Teď bude předávat zkušenosti a pomáhat svým spoluhráčkám také na palubovce. Se může zkusit střelu za 3 body a Alena Hanušová na začátku 5. minuty trefuje naprosto přesně. První dotek s míčem, první body a hned trojka. 9-5 vedou české basketbalistky. Joklová teď se snaží znepříjemnit přechod na útočnou polovinu Veronové, to se jí povedlo, zastavila jí v postupu za trojkovou čárou, tam jí donutila k driblinku a přihrávce, po ní hraje Keesová. Na vrcholu tříborového území přihrává doleva na Kubajovou, ta kombinuje se Zandala Sýniovou. To by měla být spasitelka tohohle neurovnaného italského útoku, který ale končí na české obroučce. Nicméně i tenhle doskok zebrali Italky a proto 5 minut před koncem první čtvrtiny prohrávají stále, ale jsou v útoku a prohrávají 5-9 s českými basketbalistkami. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
2: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
1: US Open na Radiožurnálu.
2: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
1: US Open na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin a 30 minut. S přehledem zpráv je tady Ondřej Látal.
1: Česko posiluje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty v okolní.

0: zahraničních zemích, u kterých je podezření na sabotáže nebo vliv cizí moci. Informoval o tom ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Ze srpnového útoku na letiště v Lipsku obvinilo Rusko, Moskva to odmítá. Za zapálení partnerky a další činy uložil soud Jiřímu Junkovi 21 let vězení a následnou detenci. Rozsudek je nepravomocný. 24-letý muž se přiznal, že po několika měsíčním týrání svou přítelkyni polil benzínem a zapálil v pražském bytě. Podle znalkyně je náprava muže se sadistickými sklony téměř nemožná. Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně není možné zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu, společnost Cream, bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. Sport. České basketbalistky vstoupily do svého úvodního duelu na mistrovství světa. Zápas s Itálií sleduje přímo v Berlíně reportér Jakub Kanta.
1: 33 sekund před koncem první čtvrtiny a Natálie Stouplová musí vystřelit těžkou trojku a nedává, ale úplně jí to mrzet nemusí, protože před časovým limitem stále Češky vedou, a to nad favorizovanými Italkami. 17-13, přímý přenos, poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Komplikace na D2 u Hustopečí a nehoda na 38 u Hladova. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna stále ještě opatrně před sjezdem na Hustopeče. Na 27,5 kilometru ještě překáží auto po dřívějším požáru. Hasiči a policisté jsou na místě, jsou v pravém pruhu, projíždí se teď pouze levým pruhem, provoz ale zeslábl, takže se jezdí de facto plynule. V Praze je lepší situace ve Strahovském tunelu, a to směrem Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu už nehodu motorkáře odklidili, tunel je tak opět plně průjezdný, a to plynule. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma kousek za Hladovem, tam se srazilo osobní auto s obytným vozem, provoz řídí okolo policisté Kivadlově a čekejte menší kolony obou směrně. A pozor také na silnici číslo 10, nátahu z Prahy a Turnova směrem do Harachova, kousek za obcí Malá Skála v zatáčkách, řeší tam nehodu osobního auta, je to těžší nehoda se zraněním, projíždí se tak pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přehánky už jenom výjimečně a později se má dál vyjasňovat. Teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách většinou kolem 14. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a teď nabízíme reprízu Vinohradské 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Motoristé tvrdí, že navržený schodek rozpočtu by mohl klesnout o 20 miliard.
6: Myslím, že není možné udát nějakou kosmetickou změnu.
7: Žádnou dohodu zatím s hnutím ANO nenašli.
8: Ale Našlerová vidí úspory spíš v jednotkách miliard.
9: My si stojíme na tou extrémně vysokou částkou do investic.
10: Návrh na příští rok počítá s deficitem 389 miliard.
11: Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.
4: Práskli do stolu. Navíc to ale zatím nestačilo. Motoristé se s ANO hádají o rozpočtu. První schůzka o ničem nerozhodla. Utrácení nicméně vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle trojice neshodne? Ptám se Julie Hrstkové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin. Dnes je pátek 4. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Šéf motoristů Petr Macinka, který mimochodem kandiduje v letošních komunálních volbách, máme povinnost to říkat a upozorňovat na to, se rozčílil, že rozpočet navrhovaný ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO není podle jeho představ.
6: Ten schodek je opravdu velmi vysoký, 389 miliard je opravdu velmi mnoho.
4: Řekl, že by to mohl být velký problém pro motoristy.
6: Opravdu se musí něco zásadního změnit, protože jinak to bude absolutní popření všeho, s čím jsme do politiky šli.
4: A nejde o jednotky miliard. V pondělí mimochodem ten rozpočet ale projednávala vláda. On se ozval v úterý. Nemohl se ozvat už v pondělí?
12: Co přesně se dělo na vládě, asi nevíme. On sám říká, že vlastně ministryně financí ten rozpočet představila, že to nebylo hluboce projednávané. Premiér Andrej Babiš říká, že bylo. Nicméně jenom bych upozornila, že za motoristy se už v pondělí ozval Boris Šťastný, který řekl, pravda, že vlastně jde o pouze o první nástřel, a potom taky ekonomický expert Vladimír Pikora, který večer prohlásil, že by měl 22 bodů, díky kterým by šlo okamžitě škrtnout zhruba 80 miliard korun, a že je ochotný se o tom bavit a předložit je. Takže ono to není tak, že motoristé se nevyjádřili
4: hned. Že se probudili v úterý.
12: Ne. A ono...
4: Ono to totiž tak vypadá, jako kdyby si vzpomněli na to své heslo, že chtějí pohlídat Babiše.
12: Ono je to trošku těžké, já jen nechci obhajovat nikoho, nicméně když vlastně ministerstvo financí představilo ten návrh, jako novinář můžu říct, že jsem ráda, že ho nepředstavili teda o půlnoci, ale i tak, jak to bylo představené vlastně dopoledne nebo předpolednem, tak některé věci z toho šlo vyčíst velmi těžko, a i Národní rozpočtová rada, která má, bych řekla, nejlepší experty na rozpočet, tak vlastně to také dopočítávala a její stanovisko vyšlo až 3. září, takže ano, to není ano. Tak, že by se člověk, jakýkoliv expert podíval na ten rozpočet, a to první, co bylo vidět, byl ten schodek, a vůči tomu se vyjádřili nejenom opozice a ekonomové, ale právě i ti motoristé, že jde opravdu o velký zásah do veřejných financí.
4: O jeden z největších schodků v naší samostatné historii.
12: Zatím.
4: Nominálně, když nezapočítáme inflaci. Mluvila jste o Národní rozpočtové radě, tak ta upozorňuje na to, že je to skutečně expanzivní rozpočet, že když má dosáhnout 3,5% HDP, že může dosáhnout až 3,7% HDP, přitom tu máme to pravidlo, že by měl dosahovat jenom 3% HDP, je to maastrichtské kritérium. Kdybychom někdy chtěli přijmout euro, tak bychom to měli dodržovat.
12: Myslím, že zatím jsme se shodli, nebo naši političtí představitelé na obou stranách spektra, že ho přijmout nechceme.
4: Přesto schodek 389 miliard je to hotovostní saldo, to je hodně na to, že ekonomika roste o 1,9%, byť ten růst není tak velký, 2%, jak se očekávalo, tak stále je to růst. Je to obhajitelné?
13: Česká republika bude díky tomuto státnímu rozpočtu v roce 2027 nesrovnatelně lepším místem životu než kterýmkoliv v roce minulé vlády.
12: No, obhajitelné, tak já už popisuju českou politiku tak dlouho, že se ještě pamatuju, když tady byla snaha o nějaký vyrovnaný rozpočet, nebo když ta debata byla o tom, zda schodky v řádu jednotek miliard nebo desítek miliard jsou velké nebo nejsou velké. Hmm. A teď se bavíme vlastně o vyšších stovkách miliard a o úsporách, které by měly dosáhnout 10, 20, 30, i kdyby těch 80 miliard, a je to vlastně naprosto nemožné. Takže ano, mít schodek za situace růstu ekonomiky je vlastně zločin, by se dalo říct, ekonomický. Druhá věc je, že ekonomové tvrdí, že Česká republika už se dostala ekonomicky na takovou úroveň, že bude velmi těžké růst o 4-5%, jako to bylo před covidem, protože vlastně už je to transformovaná ekonomika a stabilizovaná ekonomika. Koalice sice tvrdí, že tento deficit je prorůstový,
4: ano,
12: ale ten růstový impuls, který samozřejmě není vůbec jasný, a potom vysvětlím proč, tak on nám nedodá růst, který bude vyšší o 1 až 2 procentní body. Prostě to nevyšvihneme na ty 4%, pakliže se něco nestane. A ten schodek bude čím dál těžší zaplatit, protože ten zaplatit musíme. A vlastně my si půjčujeme stále víc peněz v době, kdy rostou úrokové sazby.
10: Ano, to je celá řada věcí.
12: Je tam prostě spousta věcí a ten deficit je prostě extrémně vysoký a není k němu opodstatnění, abychom se k tomu vrátili.
10: A já se na všechno to ještě doptám. Nicméně, když pan premiér Andrej Babiš z ANO říkal, že ten rozpočet pro příští rok bude výrazně pod 400 miliardami korun, tak těch 11 miliard není asi úplně výrazně pod, ale skoro těsně pod, bych řekl. Mimochodem taky to umožnilo to prohlasování rozvolnění rozpočtových pravidel ve sněmovně, když sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Co se nakonec stalo, že to není výrazně pod, jak sliboval Andrej Babiš?
12: No, já bych tady definici slova výrazně asi v případě Andreje Babiše úplně nerozebírala. Myslím, že můžeme být asi rádi, že to není 399 miliard korun, což by mohlo být také. Co se týká těch pravidel, tak ono pro ten rok 2027, tak tam je jenom to pravidlo na ty náklady na jádro, které jdou úplně mimo rozpočtu, což je zhruba, myslím, 30 miliard.
10: No jinak takže, bychom byli přes 400 miliard.
12: Ano, byli bychom přes 400 miliard.
10: Na to upozorňuje i Národní rozpočtová rada.
12: Ta Národní rozpočtová rada, pak je tam, myslím, 70 miliard na to.
10: A na obranu.
12: Na obranu, kde právě Národní rozpočtová rada opět upozorňuje, že nám to musí potvrdit také Evropa na to, je, zda opravdu půjde o ty obranné výdaje nebo ne. Protože kdyby nešli, tak to prostě, a stejně tak jako tak se to započítává do schodku. Jo? Je to teda únik, ale pořád to budeme muset někdy zaplatit.
10: No, takže samozřejmě.
12: Je to vlastně úplně jedno.
10: No dobře, takže výrazně to není pod, protože to jinak nešlo?
12: Nešlo by to, ale bylo by to politicky nepopulární.
10: Protože ministryně financí Alena Schillerová říká, dotýkám se jedné z těch věcí, o kterých vy jste mluvila, že kdyby to nebylo tak, jak to je, a je to podle ní maximum možného, takže kdo ví, kde se najdou ty úspory, co žádají motoristé, ale třeba i SPD, takže by jinak hrozila stagnace v Česku, tvrdí.
12: No, to je otázka, ona to tvrdit může a bohužel to je věc, která se potvrdí až za rok a půl, až budou výsledky za příští rok té ekonomiky. To dopředu neví úplně nikdo. Zatím neexistuje jediný důvod, proč by měla přijít stagnace. Naopak bych řekla, že stagnace může přijít jako druhotný důsledek tohoto vysokého schodku, protože ta expanzivní nebo rozhazovačná politika veřejných financí může vést k tomu, že Česká národní banka šlápne na brzdy, zvýší úrokové sazby a to zastaví tu ekonomiku. Jo. A co se týká těch samotných investic,
10: ano,
12: tak
10: 290 miliard,
12: ano, 290 miliard, číslo. Není to nepodstatné číslo, částečně to nahrazuje evropské peníze a ukončení národního plánu obnovy, které tedy nepřijdou v příštím roce. A ta druhá část, ono je to otázkou, jo. Kromě toho, že máme rok 2026, příští rok 2027 a pořád ještě nemáme dálnici do Vídně, myslím, že vysokorychlostní železnice, na ty už můžeme koupit, zapomenout.
10: Jednou.
12: Jo, jednou a rychlo dráhu na letiště, ale dobře.
10: Ale tak třeba ty investice do dopravy tam jsou, investice do zdravotnictví, ano, vzrostou platy ve veřejné sféře, ano, zvyšovat se mají samozřejmě důchody, valorizace
12: jo,
10: a tak
12: ale
10: dále.
12: Ale co se týká třeba těch investic do těch silnic, tak no, samozřejmě bude fajn, když jako teda někde si dostavíme tu dálniční síť a to tempo se zvýší z těch 5 kilometrů třeba na 100 kilometrů za rok, jako což je na Českou republiku úplná paráda. Nicméně, když se budou stavět ty silnice, tak o tom také psali analytici, to je to vytěsňování investic, tak Česká republika je relativně malá země a má také omezený počet stavebních firm a stavebních dělníků a zrovna ve stavebnictví, kde roste cena materiálu a kde vlastně roste také výrazně cena práce a je velký nedostatek prostě zaměstnanců ve stavebnictví. Tak když se budou stavět ty silnice a dálnice, tak už při tomto nedostatku my vlastně jako nejsme úplně schopni uhlídat, jestli tu budeme stavět také nákladové prostě nějak v pořádku. A hlavně, když to stáhne prostě ten stát, tak se zase nebo stavět byty a budou jako nedostupný. Jo. A to zase jako tu ekonomiku úplně nepodpoří. Takže ona je otázka, jestli všechny ty peníze, které jdou na investice a mluvíme o tom, že to je prorůstové, tak jestli to bude vůbec prorůstové. Jo? A rozhodně to neudělá plus k tomu růstu odhadovanému jako procentní body. Můžeme se bavit o nějakých desetinkách procent, o víc. Ne?
4: Takže pro investovat se z dluhu Česko dluží už 3,7 bilionů korun a jenom na ten úrokový servis ročně dáme bezmála 100 miliard korun.
12: 120, myslím, v příštím
4: roce. A teď to bylo necelých 100, to je prostě nepředstavitelné číslo, to jsou stovky milionů denně.
12: A bude to čím dál dražší právě, protože rostou ty úrokové sazby.
4: Ano. No. Tak zadlužujeme se v době, kdy vlastně je to drahé si půjčovat ty peníze, úroky na desetiletých státních dluhopisech vyrostly nad 5%.
12: Mhm. A také dělají konkurence hypotékám, takže ty hypotéky porostou, jejich cena také. To je takový nepřímý dopad zadlužování, protože ty banky si mohou vybrat, jestli si koupí dlouhodobé státní dluhopisy za 5% nebo za více než procent, nebo půjčí to lidem. Nemají žádný důvod to půjčovat pod 5% teďkonc a ještě budou muset nést nějaké riziko neplatičů, tak to je třeba jeden z negativních efektů tohoto zadlužování. A co se týká té otázky, jestli se můžeme proinvestovat z krize, tak museli bychom udělat nějaký velký obrat ekonomiky. Myslím, že ani ekonomové nemají úplně jasno, co by to mělo být.
4: Daňová reforma velká nebo.
12: No, musela by tady být velká reforma školství. Jo? Museli bychom prostě začít přemýšlet, jako co chceme dělat, jestli chceme dělat další průmysl, nebo se chceme dělat IT, nebo chceme dělat, nevím, můžeme, jako teď jsme fabrikou Evropy, můžeme být třeba IT hubem Evropy, nebo čímkoliv, ale není tady.
4: Vláda má na to ještě rok, ne? Tak většinou se velké reformy dělají v prvních 2 letech funkčního období.
12: No já třeba si myslím, přijde? Že žádná velká reforma tady není, ale obecně prostě podpořit růst několika procent nimi body navíc je prostě extrémně těžký. Vyžadovalo by to součinnost opozice i koalice, vyžadovalo by to nějaký nápad, vyžadovalo by to prostě opravdu jako velkou transformaci ekonomiky, která se povedla třeba těsně před vstupem do Evropské unie právě přílivem zahraničních investorů a tím, že jsme si udělali tu montovnu, na kterou teď jako trošku, kterou haníme už mnoho let, nicméně žádný takový další nápad tady není, takže nevím, z čeho se chceme proinvestovat, když většina peněz jsou takzvané mandatorní výdaje a to jsou důchody, sociální dávky a prostě všechny ty povinné výdaje, které tam jsou, tam prostě není žádný velký prostor proto, abychom vůbec někam investovali a dávali to nějaký smysl. No.
4: Vy jste mluvila o šéfovi rozpočtového výboru, panu Pikorovi z Motoristů, který představil ty své plány na ušetření desítek miliard. Motoristé vidí možné škrty třeba v dotacích podle České televize i ve školství, kde by teda naopak zase rád přidával Robert Plaga za ANO, ten by tam uvítal
12: o 6 miliard.
4: Navíc ještě s kritikou se ale kromě motoristů přidává i SPD, které je podle šéfa Tomia Okamury vysoce nespokojené s navrhovaným schodkem rozpočtu.
14: Tak já s tím schodkem toho rozpočtu absolutně nemůžu být spokojen.
4: Okamura by chtěl mimo jiné zarazit peníze pro, jak říká, politické neziskovky a, jak znovu říká, dávky pro Ukrajince, ty by stopnul.
14: Ať si každý svým způsobem dělá, co chce, ale ne za veřejné peníze.
4: To znamená, jak silné pnutí to teď v koalici vyvolává ten navrhovaný rozpočet? Protože připomínám, že motoristé slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let.
12: No tak určitě to ty vztahy v koalici rozhodně nevylepšuje. Já se třeba osobně nedomnívám, já nejsem politolog a spíše se věnuje ekonomice než politice, nicméně se nedomnívám, že to povede k rozpadu koalice, případně k pádu vlády.
4: Že by to byla nějaká spoura, to nevidíte.
12: Ne. Myslím, že to byl pan ministr Macinka, který řekl, že je ochotný odsouhlasit tento schodek ve chvíli, kdy uvidí strukturální reformy na další rok a ty vláda nebo je hnutí ANO slibuje, nechali si to odsouhlasit Evropskou unii, je to ten fiskální plán vlády a je to to, že by ten schodek ze současných necelých 3%, který to stejně není, jsou tam ty, je tam ta úniková doložka a to jádro, které tam není, takže by měl klesnout na 2%, což je nějakých 130-140 miliard korun míň na deficitu. A myslím, že už se někdo nechal slyšet, že asi se budeme muset hodně modlit, protože ano. Opravdu žádné.
4: Pan bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singh.
12: Protože žádné reformy tady vůbec nejsou. No a co se týká všech těch dotací na neziskové organizace a tady těch rušení podpory Ukrajinců, tak můžeme zrušit ty politické neziskovky, o kterých tak rádi mluví motoristé SPD. Nicméně já jsem se tady vyndala, co to třeba jsou. Je to Charita České republiky naděje, je to Český červený kříž, je to také sport, Česká unie sportu nebo Junák. Jo? Tak to zrušit můžeme. Nicméně třeba Charita dělá velkou práci v oblasti sociální péče, kterou stát nedělá. A
15: dělal by jí dráž, jak říká paní ministrině Schillerová.
12: No, za prvý by dělal dráž, a za druhý on by mohl říct, že to dělat nechce, ale protože ti politici také jsou na té komunální úrovni, tak oni nechtějí, aby prostě se jim tam válili lidé jako bez dozoru. Jo? Ono je to jako moc hezké být pravicový nebo hezké jako v uvozovkách a říct, tak nebudeme nikomu pomáhat, ti lidé se za to mohou sami prostě. Máme
15: to asi
12: problém.
15: Neříkají, ale všichni, kteří
12: no,
15: jsou.
12: No, tak neříkají to samozřejmě všichni, ale jako není to tak, že přece budeme vozit do nějakých táborů, nebo jo, to prostě nějaká ta péče, nebo nějak se o ně musíme postarat, jako hezky. A ty neziskové organizace to dělají daleko levněji, co jinak byla by tam úspora necelých 27 miliard korun a ten schodek je 390, jo.
15: V SPD mimochodem nesouhlasí ani třeba se snižováním podpory v nezaměstnanosti, což je ale naopak konsolidační krok, která nynější vlády, byť se třeba odborářům nelíbí, experti v tom vidí rozhýbání mobility na pracovním trhu, takže kdybychom o to přišli, takže by to nemuselo být, ušetřit se má 5 miliard
12: za rok a takhle, jo. Za prvé od ANO je to takový zajímavý myšlenkový posun, protože poslanci ANO, včetně pana premiéra Babiše, když se to schvalovalo, tak to odsouhlasili.
15: Ano.
12: Tak to byla jedna věc a byli s tím v pořádku.
15: On to platí asi rok, že jo? Nebo
12: ono to platí od letošního ledna, letošního ledna. Nemáme ani, jestli to skutečně rozhýbalo tu mobilitu pracovní síly.
15: Což má vést k tomu, aby lidé měli vyšší platy,
12: aby lidé měli vyšší platy a pak by ten rozpočet také dostal víc jako na příjmech, jako z daní a jako ze všech daní, nejenom daní z příjmu, ale také DPH a všechno tohle z toho, jo. Ale já si za mě myslím, teď nechci hodnotit, jestli to je dobře nebo není, to zrušení nebo snížení té podpory od příštího roku. Já si myslím, že tady to je přesně ta debata, která ukazuje, jak strašně těžké je přijmout jakékoliv úspory. Jo? My se bavíme o 5 miliardách korun a je to jako velká debata a je to opravdu těžké. Jo? Mm-hmm. Já jako chápu, jenom říkám, prostě je to 5 miliard. A o tom se vede debata. Teď si vemte, že bychom měli škrtnout těch skoro 390 miliard korun. Jo. Tak buď budeme muset udělat opravdu nějaký skutečně výrazný škrt, anebo budeme muset výrazně zvýšit daně. Jo.
15: Tak, tak ten plán je ale 0,5% bodu každý rok, že jo?
12: Ano, ten plán tady je, ale není...
15: bodu HDP.
12: Ano, ale není tady ten plán, jak toho dosáhnout, jo. Buď bychom se museli vrátit k superhrubé mzdě, což by nám dalo těch skoro 100 miliard, a to je vlastně no-go zóna.
15: No, možná víc už teďka.
12: Možná víc, možná 120, 130, ale je to no-go zóna jak pro ANO, tak pro ODS, teda mimochodem, která to jako za pomoc ještě dalších zrušila, SPD. Pak je tady návrh, jsem viděla od pana Skořepy, který zase navrhuje třeba zrušit tu sníženou daň DPH, daň z přidané hodnoty, že by to hodilo skoro 80 miliard. No, ale teď
15: pan Skořepa, ekonomický expert.
12: Ano, no, Michal Skořepa, ekonomický expert České spořitelny. No a teď se vemte, že by teda politici zrušili tu sníženou sazbu DPH. Dostali 80 miliard, ale pak budou vysvětlat, proč ty maminky kupujou to sušené mléko prostě dráž, jo? No, proč máme drahý dětský oblečení, jo? To je stejná jako ta debata prostě úplně všechny mezinárodní organizace. A je, mimochodem je to i v těch doporučeních u toho fiskálního plánu na to snížení schodku, tak se tam stále opakuje doporučení, prostě dostaňte maminky do práce a pomozte školkám, předškolním zařízením, prostě péče o děti, všechno tohle, to opakuje se to. Prostě pořád máme nejdelší rodičovskou, teď se navýšá rodičovská, takže jediná debata je, proč ta rodičovská jako se zvyšuje skokem a není tady debata, proč už tady jako strašně dlouho nemáme prostě vymyšlený nějaký systém, kde by ty ženy mohly normálně pracovat nebo zkombinovat tu péči o dítě s prací, což by bylo jako výrazně lepší úplně pro všechny.
15: To tomu já naprosto rozumím. A opozice, když to všechno kritizuje teda ODS, mluví o tom, že jde o pojídání budoucnosti, slovy šéfa ODS Martina Kupky.
16: Znamená to, že ta vláda chce reálně každý den zadlužit Českou republiku.
15: Když Vít Rakušan ze STAN říká, že ten návrh rozpočtu je nezodpovědný.
17: V téhle chvíli ekonomického růstu, nízké inflace, nízké nezaměstnanosti.
15: Oni nějaký plán mají?
12: No, já si myslím, že jejich vlastně největší plán, který vláda Petra Fialy, která je teď v opozici, vlastně jsou všichni, předložila jako na dlouhodobou konsolidaci, že by byla ta důchodová reforma, jo? To je to prodloužení věku odchodu do důchodu, který slíbila tato vláda zrušit a také slíbila změnit valorizační vzorec. Jo? Tak u toho valorizačního vzorce pořád nevíme, protože to navýšení v rozpočtu je větší než ty 300, které by mělo být, ale jako prostě, kde se tam vzalo to číslo jako na ty důchody, myslím, že nějak teď hledá jako Národní rozpočtová rada. A co se týká toho prodlužování věku, tak vláda samozřejmě slíbá, že to zastropuje, ale také se k tomu zatím jako ještě nedostala. Mm-hmm. Takže to je otázka. Takže já si myslím, že tam bude velká debata a to bude takové asi nejvíc. Trochu problém je v tom, že sice české podniky chtějí čím dál jako víc pracovní síly, ale mají velký problém zaměstnávat lidi prostě nad 50, který mají prostě do důchodu hrozně daleko, jo. Takže já ne, jestli vyplynulo z té analýzy ministerstva práce, že každý, já nevím, druhý nebo třetí člověk před důchodem, že je doma, protože buď o někoho pečuje, mm-hmm. anebo prostě na té podpoře v nezaměstnanosti, protože je nezaměstnatelný. Jo. Takže tam bude muset jako být velký myšlenkový posun jako ze strany celé ekonomiky, že ti lidé musí být jako prostě zaměstnatelný a to. Ale jako velkou reformu jsem tady nezaznamenala.
15: No jinak to nepůjde.
12: Jinak to nepůjde, ale bude to jako hrozně těžký.
15: No a do příštího roku se ani velké reformy ale nestihnou, tam se teprve můžou třeba představit a začít se na nich pracovat, nicméně je Alena Schillerová teda připravená teď o tom návrhu rozpočtu ještě jednat s těmi koaličními partnery, protože má za sebou jednání s ministry, dospěla, znovu říkám, k tomu, o čem ona říká, že je maximum možného. Vláda bude schvalovat ten rozpočet na konci září, v říjnu ho bude řešit sněmovna. Tak kam se dostaneme z těch 389 miliard nakonec? Jak nízko?
12: No to kdybych věděla, to bych byla moc ráda. Myslím, že to neví ani paní ministrině. Myslím, že už ona sama avizovala, že se nedostaneme rozhodně o desítky miliard na nižší schodek. Hmm. Jo, pokud bude chtít pomoci rezortu školství, který chce 6 miliard, a současně, pokud z některých ministerstev dostane nabídku, kde dál spořit, tak si myslím, že to bude zhruba na stejno a pokud uspoří, nevím, 5, 6 do 10 miliard, tak budeme mít velké štěstí.
15: Tak uvidíme za pár měsíců, respektive za pár týdnů. Moc díky, že jste přišla, že jsme se o tom mohli společně pobavit.
12: Děkuju.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Julie Hrstková z Hospodářských novin, komentovala návrh rozpočtu pro příští rok a taky emoce, které to teda nejen ve vládě vyvolává. Další schůzky, ty budou následovat, v pondělí je koaliční rada a řešit se určitě bude i plán na další roky. Na závěr gratulace kolegům šéfredaktorovi Českého rozhlasu plus Josefu Pazderkovi a komentátorovi a analytikovi Ondřeji Soukupovi, kteří tady u nás v rádiu vytvářejí podcast Na východ o postsovětském prostoru, dostali totiž za svou práci cenu Rudolfa Metka. Zaslouženě. Tak si je někdy poslechněte. Naslyšenou v pondělí.

0: Kafka, Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, Proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál posloucháte v 21 hodin. Se zprávami ve studiu Ondřej Látal.
2: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Budovu ukrajinské tajné služby v centru Kyjeva zasáhl ruský dron. České basketbalistky hrají na mistrovství světa proti Itálii. A počasí zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a později se bude dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
4: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
5: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
4: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Shen.
6: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
4: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ve středu tento týden překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi Spojenými státy a Iránem. Pokud ale vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, říká to ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gabor.
7: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
2: Radiožurnál oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Sídlo ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva poškodil ruský dron, mířil na kancelář ředitele služby. Informaci potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil adekvátní odpověď na tento útok. Exploze u vládní budovy zasáhla i areál chrámu svaté Sofie, který stojí naproti sídlu tajné služby.
8: Cílem nepřátelského dronu byla podle prezidenta Zelenského nejen budova tajné služby, ale přímo kancelář jejího šéfa Oleksandra Poklada. Tomu Zelenský uložil, aby na úder citelně, adekvátně a recipročně odpověděl. Akci má podpořit i ukrajinská armáda. Chrám svaté Sofie, který stojí naproti přes ulici od sídla SBU, nebyl podle ředitelky této národní památky Neliku Kovalské poškozený. Výbuch v budově tajné služby ale vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu katedrály. Památka z 11. století je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
9: Sport. České basketbalistky hrají úvodní zápas ve skupině na mistrovství světa. Jejich duel proti Itálii sleduje v Berlíně reportér Jakub Kanta.
10: České basketbalistky v úvodní 20-minutovce možná svojí aktivitou a týmovou hrou trochu zaskočily favoritky. Po úvodních 20 minutách totiž vedou nad Italkami 32-31 a to hlavně také proto, že mají o něco přesnější ruku při střelbě nejen z dálky, ale i z dvoubodového území. Nejlepší střelkyní na české straně z 11 body Julie Pospíšilová, Italky táhne tradičně Zandala Síniová. Z Berlína Kup Kanta, Radiožurnál.
9: A české tenistky bojují na US Open o postup do osmifinále a je u toho David Prouza.
11: utkání. Karolíny Muchové s Američankou Navarovou začne za několik málo okamžiků, právě končí jejich rozehrávka na stejném dvorci, tedy Grandstandu. Se pak utká také Jiří Lehečka s Řekem Tsitsipasem. Na svůj zápas zatím čeká Linda Nosková proti Američance Liové. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Komplikace na D2 u Hustopečí a nehoda na tahu Jihlava Znojmo. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně před sjezdem na Hustopeče na 27,5 km ještě překáží auto po dřívějším požáru. Hasiči a policisté zůstávají na místě, je to označeno světelnou šipkou, projíždí se pouze levým pruhem, ale plynule bez kolon. Na silnici 38 z Jihlavy směrem do Znojma, kousek za Hladovem, tam řeší nehodu osobního auta s obytným vozem, projíždí se Kyvadlově, menší kolony čekejte v obou směrech, brzdí se v nepřehledném úseku. Na silnici 10 na tahu z Turnova a Prahy do Hrachova čekejte komplikace za Malou Skálou. U odbočky na obec Líšný havarovalo osobní auto. Podle policistů je to těžší nehoda se zraněním, takže jsou na místě záchranáři. Projíždí se pomaleji. A v Ostravě pozor, v Martinovské ulici směrem z Martinova do centra města v křižovatce s ulicí Bedřicha Nikodéma u Hřiště vjelo auto do tramvajového pásu, vyprošťují ho hasiči a provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost, přeháňky už jenom výjimečně a teploty 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, vrací se Patricie Strouhalová.
1: Dobrý večer, ty další informace, tak ty pro vás budeme mít z Německa. Jak víte, v německém Sasku a Anhaltsku budou už teď v neděli volby. No a není vyloučené, že strana AfD po nich bude skládat jednobarevnou zemskou vládu. Bylo by to poprvé od konce druhé světové války, co se krajně pravicová strana v Německu dostane tak blízko moci. No a my vás za chvíli vezmeme na předvolební meeting AfD v Magdeburku.
3: Večerní Radiožurnál
13: a Patricie Strouhalová.

0: Nejnebezpečnější muž Německa, přesně takhle označil týdeník Spiegel minulý měsíc na svojí titulní stránce lídra sasko-anhaltské AfD Ulricha Siegmunda. Očekávaný okamžik se blíží, v neděli budou v Sasko-Anhaltsku zemské volby, no a AfD, považovaná v téhle spolkové zemi za krajně pravicovou, má šanci se v nich vůbec poprvé od svého založení před 13 lety dostat do čela regionální vlády. Předvolební meeting strany a jeho lídra navštívil v Magdeburku taky náš zpravodaj v Německu, Tomáš Havlín.
1: Dobrý den. Tak Ulrichu Siegmundovi není čeština úplně cizí.
2: Natürlich, ein Ritterschlag, eine große Ehre.
1: A titulní stránka Spiegelu, to je pro něj podsta, říká. Nálepka nejnebezpečnějšího muže mu určitě neuškodila.
2: So, los jetzt. Morgen, hallo. Die Dame, kommen Sie mal her, Sie sind die Erste.
1: Meeting v Magdeburgu začíná. Spousta lidí přišla ve všední den dopoledne před nákupní centrum na předměstí a řadí se do fronty, aby se mohli setkat s 35-letým lídrem, považovaným za takovou vlídnou lidskou tvář AfD.
3: Erstmal massiv informiert über die Partei, über jegliche Parteien.
1: Mladý muž ve frontě říká, že si pečlivě prostudoval programy všech stran, ale AfD, která chce zavřít hranice a obrátit migrační toky, je mu nejbližší. A podobně to vidí i paní Sandra.
4: Něco se v Německu musí změnit, hlavně pokud jde o migraci. Lidé, kteří tady žijí z našich peněz a páchají trestnou činnost, musí prostě zpátky. Ale staré strany to neumí zařídit.
1: Meeting AfD v Magdeburgu má trochu atmosféru tábora lidu. Lidé se baví ve skupinkách, nad shromážděním hraje meditační hudba. Mimo samotný meeting AfD je trochu jiná atmosféra.
5: Ist mir zu radikal. Erinnert einfach zu sehr an gestern.
1: Příliš radikální, příliš připomínající doby nacistického Německa je strana AfD podle muže, který nechce zveřejnit své jméno. Přijel si jen něco koupit do potravin. I podle něj se musí v Německu něco změnit, ale změna prý musí vyjít ze středu společnosti, ne z pravého okraje. Asi 40% voličů v Sasku-Anhaltsku si ale podle průzkumu myslí něco jiného a není vyloučené, že AfD bude po nedělních volbách skládat zemskou vládu sama. Možná zatím ale není žádný jednotlivý programový bod. I kritici uznávají, že si strana AfD dokázala najít cestu k lidským srdcím. Když Ulrich Siegmund před nákupním centrem na sídlišti neunavně rozdává úsměvy, podpisy a objímá se na společných fotkách, není tak těžké získat pocit, že člověk, občan, ještě něco znamená, aspoň když je tak krátce před volbami. Z Magdeburgu Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: Někdy

Zdravíme z vysílání večerního radiožurnálu. Za sportem se na chvilku podíváme. Kanoista Václav Chaloupka, tak ten vyhrál poprvé v kariéře závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati ve Vers-sur-Marne dnes zvítězil o 16 setin sekundy, a to před lídrem seriálu Žigoulinem Hočevarem ze Slovenska. Za chviličku ve sportovním přehledu řekneme mnohem víc.

0: České basketbalistky, jak víte z našeho vysílání, hrají po 12 letech na mistrovství světa. Ze skupinové fáze postupují do play-off 3 nejlepší celky. No a víc už řekneme, jak jsme slibovali ve sportovním přehledu. A ten pro nás připravila Veronika Šlajzová, která už je teď se mnou ve studiu. Pěkně vás tu vítám.
1: Dobrý hezký večer. Sport. Češky už duel proti Itálii rozehráli. V Berlíně ho vidí i reportér Jakub Kanta.
2: 36-37 prohrávají české basketbalistky, a to po 24 minutách. A to proto, že ve druhé čtvrtině přišli už o 8-bodový náskok a ten vstup do druhé půle. Italky pokračují v náporu a proto vedou, i když ne nikterak výrazným rozdílem. Přímý přenos poslouchejte na radiožurnálu Sport z Berlína, Kup Kanta radiožurnál.
1: Ve skupinové fázi narazí Češky ještě na Číňanky a obhájkyně titulu ze Spojených států amerických. České tenistky bojují na US Open o postup do osmifinále a je u toho reportér David Prouza.
3: Aktuálně na dvorci Karolína Muchová, její soupeřkou je domácí Američanka Emma Navarová. První vzájemný zápas těchto dvou hráček, zatím relativně dlouhý na to, že se teprve hraje druhý gem a Navarová vede 1-0. Karolína Muchová na servisu a teď má gembol, může srovnat na 1-1. Po jejich souboji se na stejném dvorci představí Jiří Lehečka proti Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi a Linda Nosková, ta nastoupí proti Američance Liové zhruba za nějakou půl hodinku. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál.
1: Kanoista Václav Chaloupka poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati ve Vers-sur-Marne zvítězil o 16 sekundy před lídrem seriálu Žigou Linem Hočevarem ze Slovinska. Mezi ženami dojela Martina Sadková šestá a přišla tak o vedení v celkovém pořadí světového poháru. Zvítězila Slovenka Paňková a novou lídrní seriálu je Slovinka Hočevarová. Mistryně světa Tereza Kneblová vypadla v kvalifikaci stejně jako bronzový medailista z letošního světového šampionátu Lukáš Kratochvíl. Belgický cyklista Wout van Aert vyhrál 13. etapu Vuelty a připsal si tak premiérové vítězství v letošním ročníku. Jan Hirt dojel na 28. místě a v celkovém pořadí se posunul na 19. pozici. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas. Francouzský pilot Formule 1 Pierre Gasly přišel o třetí místo z velké ceny Monaka. Odvolací soud Mezinárodní automobilové federace jezdci obnovil tresty, které v červnovém závodě dostal za překročení rychlosti v boxech. Kvůli něm Gasly klesl na 7. příčku. První dojel Ital Antonelli před druhým Britem Hamiltonem a třetí byl Francouz Hadjar. Česká šipkařská jednička Karel Sedláček vstoupí už za necelou hodinu do pražského turnaje Evropské Tour Czech Darts Open. V Letňanech se utká se světovou 23. Australanem Hetou. Sedláček prošel do hlavního turnaje z kvalifikace a v rozhovoru pro radiožurnál Sport mluvil o své formě.
4: Jak mentálně, tak i po ty sportovní se cítím jako dobře a za minulý týden vlastně se mě povedlo hrát fantastický výsledek, když jsem se dokázal kvalifikovat na finále světové série. Jo, forma je, ale tam samozřejmě se rozhodne až na místě a jak to tam všechno zapadá.
0: Takhle mluví a pro radiožurnál jsme slyšeli českou šipkařskou jedničku Karla Sedláčka, kterému samozřejmě držíme palce. Tak děkujeme moc, to byl sportovní přehled a s ním Veronika Šlajzová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dobrý večer, Radiožurnál 21 hodin a 30 minut. Zprávy s Ondřejem Látalem.
1: Vodohospodáři začali dnes kvůli suchu snižovat odtok z Orlické přehrady. Hladina v ní doteď klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím. Povodí Vltavy totiž poprvé v historii využije zásoby ze Slapské přehrady, které vodu v řekách doplní. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. A právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici. Do doby, než policie rozhodla.

0: rozhodne o viníkovi. Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování unijních standardů. Unijní exekutiva dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Pozastavení dovozu se týká i brazilských vajec a medu. Sport. Karolína Muchová bojuje na US Open o postup do osmifinále. Její zápas vidí v Americe i reportér David Prouza.
1: Karolína Muchová prohrává s Američankou Navarovou 1-2 v druhém setu, teď servíruje a srovnáno na 15-15. Další dva zápasy s českou účastí, na ty se ještě čeká, představí se Linda Nosková a také Jiří Lehečka z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.
0: A české basketbalistky hrají na mistrovství světa proti Itálii a je u toho Jakub Kanta.
2: Dokázala. Ještě 22 sekund zbývá odehrát ze třetí čtvrtiny, ve které české basketbalistky přišly o vedení. Momentálně Italky mají možnost posledního útoku a vedou 47-45 v tom třetím dějství, ale čekají na konec limitu. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D2 u Hustopečí a nehoda v Ostravě v Martinovské ulici. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna stále pozor před Hustopečemi. Na 27,5 kilometru ještě uklízí dálnici po požáru dodávky. Ta čeká na odtah a projíždí se na Brno pouze levým pruhem. Provoz je ale slabý, takže se projíždí plynule. A plynule průjezdné jsou teď po 9:30 i ostatní dálnice v České republice. Na silnici číslo 10 z Turnova do Prahy komplikace z Turnova a Prahy do Harachova jsou komplikace na dvou místech. Za Malou Skálou u odbočky na Obezlíční havarovalo osobní auto, tam jsou na místě záchranáři, projíždí se pomaleji a nehoda je pak na desítce i dál na příjezdu do Harachova v části Janov, tam se srazila dvě osobní auta, je to drobnější nehoda bez kolon. A v Ostravě pozor v Martinovské ulici směrem do centra Ostravy v křižovatce s ulicí Bedřicha Nikodéma u hřiště vjelo auto do tramvajového kolejiště, projíždí se tam pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra má být zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přehánkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost a přehánky už jenom výjimečně. Později se má dál vyjasňovat. A teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
5: A také mám dobrý večer další zprávu ze sportu. Úřadující dvojnásobný vítěz fotbalové ligy mistrů Paris Saint-Germain prodloužil se španělským trenérem Luisem Enriquem smlouvu, a to do roku 2030. Francouzský klub to oznámil krátce před dnešním ligovým zápasem proti Monaku. Další zprávy nejen ze sportu čekejte v dalších minutách našeho večerního vysílání.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Prodávají omamné látky nejasného původu a koupit si je můžou i děti. Na automaty s potenciálně nebezpečným zbožím se teď víc zaměřují brněnští policisté a taky tamní úřady. Ty závadné se snaží dostat z ulic a nebo z obchodních domů. Víc v naší reportáži ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Elton John pro všechny, kteří v 21 hodin a 41 minut poslouchají večerní vysílání radiožurnálu do Brna a aktuální zprávy odtamtud. Policisté a brněnské úřady se pustili do boje proti automatům. Proti automatům s nebezpečnými psychoaktivními látkami. Některé se jim už povedlo z území Brna odstranit a další se teď snaží zrušit, a zejména proto, že si v nich můžou zboží kupovat i děti. Některé kvůli tomu skončili v nemocnici.
1: V obchodním domě Omega na náměstí Svobody v Brně stojí bílý automat, prázdný, odpojený od elektřiny. Nahoře je kamera a čtečka občanských průkazů. Opatření, které ale děti nemají problém obejít.
2: Oslovovali kolem jdoucí a žádali, aby jim povali ty výrobky z těch automatů.
1: Popisuje Martina Čermáková, vedoucí pracovního týmu Toxy jihomoravské policie. Ta zboží z automatu, jako je tento, zabavila a poslala na analýzu.
2: Je tam zahájeno řízení s podezřením na trestný čin neoprávněná výroba a nakládání s psychotropními látkami.
1: Automat patří olomoucké firmě Damaon. Na dotazy neodpověděla. Majitel obchodního domu Omega jen stručně konstatoval, že věc neřeší a je to starost provozovatele automatu. Zboží z těchto přístrojů všem může být nebezpečné, varuje Viktor Mravčík ze společnosti Podané ruce.
3: Prodejci prodávají jako sběratelské předměty, hnojivo, jako barvivo.
1: Jsou to třeba syntetické kanabinoidy s nejasným původem a složením. Je jednoduché se jimi předávkovat, což se dětem několikrát stalo a skončili v péči lékařů, dodává Čermáková.
2: A stejně jdou a ten výrobek si koupí znovu.
1: Brněnský magistrát si proto společně s policií i dalšími úřady nechal automaty zmapovat, říká mluvčí Brna Klára Opálková.
4: A zaznamenali jsme jich 8.
1: Z toho 5 v Brně středu. Radnice si na toto počítání najala brigádníka Mikuláše, který pravidelně městskou část prochází a hledá, kde automaty stojí.
5: Kontroluju, jestli vůbec je funkční nebo ne, ale hlavně vlastně musím vyfotit ho a poslat ho nadřízenému.
1: Policie nebo třeba krajská hygienická stanice ujišťuje, že bude v kontrolách pokračovat, a nejen v Brně. Tomáš Kremer, Radiožurnál.

Adam Ďurica ve večerním radiožurnálu. No, v Berlíně začalo mistrovství světa basketbalistek a my to všechno sledujeme, protože na šampionátu po 12 letech se představily i české hráčky. No, úvodní zápas je s Itálií. My se spojíme už za chvíli s naším reportérem Jakubem Kantou, který řekne stav.

0: Basketbalistky Itálie jsou prvními soupeřkami českého týmu na mistrovství světa. Jak se Češkám v souboji s favoritem daří, tak to už teď uslyšíme od našeho reportéra Jakuba Kanty.
1: Dvě čtvrtiny byly Češky lepší, v té třetí ale přenechali iniciativu Italkám, no a ty v té čtvrté už prokazují, proč byly favorizovány před tím vstupním utkáním, a 2 minuty a 26 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny vedou nad výběrem trenérky Romany Ptáčkové 61-50. Oddechový čas české lavičky končí, ale naděje na zvrat a na vítězství zřejmě potřebné k postupu do play-off hned na úvod nepřijde. Další dva pokusy budou následovat v neděli a v pondělí proti Číně, v neděli a v pondělí Američankám, ale Češky to ještě nebalí. 2 minuty a 7 sekund před koncem totiž dává za 2 body. Řekl bych, že to byla nejlepší česká střelkyně Julie Pospíšilová. Je to tak, už je na 21 bodech a snižuje na 52-61. Ale Italky to teď hrají zkušeně a to lze demonstrovat na jejich největší hvězdě Zandala Siniové, která nesobecky předávala pod koš kapitánce Andrejové. Ta se už ale s míčem dostala za koncovou čáru a tak ještě minutu a 49 sekund. Můžou Češky snít o obratu, ale prohrávají o 9 bodů a Petra Holešínská bude vyhazovat spod vlastního podkoše. Myslím, že přijde rychlý přechod na útočnou polovinu a trojka, tak to první neplatí, protože Eliška Joklová už úplně nikam nespěchá. Takže minutu a 40 sekund před koncem zřejmě zápasu české basketbalistky prohrávají s Italkami 52-61. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Tak to byly aktuální informace z Berlína od Jakuba Kanty. Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis 6. triumf v diamantové lize zatím nezíská. Kvůli svalovým problémům finále v Bruselu vynechal. Další informace nejenom ze sportu chystáme v aktuálních zprávách, které u nás, tedy ve večerním Radiožurnálu, uslyšíte ve 22 hodin.

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Radiožurnál 22 hodin. Se zprávami Ondřej Látal.
2: Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Nizozemská centrální banka stáhla desítky tun zlata z amerických trezorů kvůli obavám z chování americké vlády. České tenistky hrají na US Open o postup do čtvrtfinále a zítra bude zataženo až oblačno s deštěm postupně proměnlivou oblačností a později bude dál se vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Dnes přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
4: Žádáme Ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
5: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
6: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
5: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
7: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
5: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
2: Téměř 80 tun zlata přesunula nizozemská centrální banka DNB ze Spojených států do Evropy. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a potřebu mít rezervy pro případ krize rychleji po ruce. Jde už o druhou zemi, která od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu stahuje zlaté rezervy z amerických trezorů. Po repatriaci zlata kvůli nepředvídatelnosti Trumpovy administrativy volají i ekonomové v Německu a Itálii.
8: Nizozemsko drželo v Severní Americe, v New Yorku a kanadské Otavě celkem 345 tun zlata. Mezi březnem a srpnem z toho přesunulo do Londýna víc než čtvrtinu. Většinu nizozemská centrální banka v New Yorku prodala a za stejnou hodnotu koupila zlato rovnou v Londýně, takže se transakce obešla bez fyzického převozu. Necelých 30 tun se ale skutečně fyzicky přepravilo, a to nejdřív ze Spojených států a Kanady do vlastního nizozemského trezoru v Zeistu a teprve poté do Londýna. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Medvědici s dvěma mláďaty zahlédlo několik lidí přímo v obci Lhocko u Vizovic, a to nedaleko dětského hřiště. Informaci zveřejnila vizovická radnice na sociálních sítích. Občany požádala, aby nevenčili psy na volno a aby byli opatrní při pohybu v přírodě. Událost potvrdil i policejní mluvčí krajské policie Zlínského kraje Petr Jaroš.
9: Možný výskyt medvěda či medvědů hlásil policistům starosta obce Lhocko, který tímto zároveň požádal o to, abychom vyrozuměli měli představitele města Vizovice, aby si případně přijali vlastní opatření.
3: Sport.
2: České tenistky bojují na US Open o postup do osmifinále. Jejich zápasy vidí reportér David Prouza.
10: Karolína Muchová před malou chvílí ztratila první set proti Američance Navarové, nebo v utkání s Američankou Navarovou 3-6, v tom druhém vede 1-0. Linda Nosková zahájila svůj souboj s další domácí tenistkou Ann Leeovou, prohrává v první sadě 0-1, ale podává z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: České basketbalistky prohrály v úvodním duelu na mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. O postup ze skupiny pak budou Češky bojovat ještě proti Číňankám a na závěr proti obhájkyním titulu z Ameriky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Vlašim a nehody na tahu z Turnova do Hrachova. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pozor za sjezdem na Kolín a Vlašim. Na kilometru 43 je zastavilo nepojízdné auto. Nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Pozor také na D1 z Brna směrem do Prahy, a to kousek za Brnem za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 170 také tam stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu. Také tam nepřekáží, ale přesto pozor. Na silnici číslo 10 z Turnova a Prahy do Hrachova komplikace na dvou místech. Za Malou Skálou u odbočky na Obezlíční řeší nehodu osobního auta, je to větší nehoda, projíždí se pomaleji a nehoda je pak na desítce také rovnou na příjezdu do Hrachova. V části Janov tam se srazila dvě osobní auta, projíždí se plynule. A v Ostravě stále opatrně v Martinovské ulici směrem z Martinova do centra Ostravy v křižovatce s ulicí Bedřicha Nikodéma u Hřiště vyprošťují auto po nehodě do tramvajového kolejiště, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm anebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivá oblačnost, přeháňky už jenom výjimečně, později se má dál vyjasňovat. A teploty zítra 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a teď už i reprízu dopoledních hostů Libora Boučka.
12: Do vybrané společnosti osobností, jako byly Luboš Dobrovský, Jaromír Štětina, Libor Dvořák nebo Karel Hvížděla, přibyla další dvě jména bytostně spojena s Českým rozhlasem. Společně téměř tři roky tvoří unikátní podcast Na východ, který zájemcům odkrývá místa trpící leckdy informační zkratkou. A to může být obrovská chyba, zejména v okamžiku, kdy je jedno z těch míst neoddiskutovatelným agresorem. Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, tedy cenu Rudolfa Metka, letos udělala právě Josefu Pazderkovi a Ondřeji Soukupovi, kteří jsou dnes hosty Radiožurnálu. Přeji vám dobré dopoledne a blahopřeji v první řadě.
13: Děkujeme, dobrý den.
14: Děkujeme.
12: Josef Pazderka je též šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus, pro něj to není první ocenění, přesto jaké bude mít v té výstavě vašich cen místo?
14: Velmi čestné, vy už jste zmínil, Libore, ty osobnosti, které tu cenu dostali v předchozí, a já se tam cítím fakt jako nepatřičně a rád bych na tomhle místě řekl, že i v té naší dvojici se s tímhle oceněním, který je veskrze odborný a které udělují lidé, kteří se východem odborně zabývají horem dolem a vědí toho jako stovky, takže se cítím nepatřičně i v té naší dvojici, protože kdybych to vzal jako nějakou terminologii baseballu, tak já jsem takový ten poučený nadhazovač a Ondra je pálkař, který toho ví mraky o východě a dodává tomu našemu podcastu fundament, který by mu jinak chyběl.
12: Takže když se cítíte nepatřičně, tak to dáte spíš tak jako do rohu, abyste na ní úplně neviděli.
14: Já jsem jako mistr v těch přihrávkách do toho rohu, aby jako nebylo vidět na moje slabiny, a to druhá teda podstatná věc, která se týká našeho podcastu, je, že to je to velká radost a zároveň trochu utrpení pro mě osobně, protože kdykoliv přijdu po dalším dílu domů, tak mě žena vyčte, že jsem Ondru nepustil ke slovu a já se znova a znova musím soustředit na to, aby měl víc prostoru. Tak je to takový jakoby boj, ale já to schytávám i z druhé strany, protože mě spousta lidí, kteří reagují pozitivně na ten podcast, říkají, že Ondra má sametový hlas a já ho teda evidentně nemám, takže...
12: Tak prostě je dobře, trpím. Že jsme se my dva setkali a že jsme skutečně těch prvních pět minut zatím Ondře k tomu slovu nepustili. Můžeme pustit píseň a pak dát Ondře, ne nikoliv. Jak je to s tou nepatřičností, Ondřej, v případě Josefa? Je to naplnění té definice falešné skromnosti? Já si myslím, že ano.
13: Tak ono je to hlavně, já jsem si to uvědomil, když jsme tam včera stáli v Národní knihovně.
14: Slyšíte ten sametový hlas, jo?
12: Ano, nejen já.
13: Tak právě vědomí, kdo všechno tu cenu dostal, lidi, ke kterým já jsem taky vzhlížel profesně a nejenom lidsky, tak je to takový jaký závazek, jo, že... Já si to teda nebudu strkat někam do kouta, naopak si myslím, že si budu vždycky uvědomovat v okamžiku, kdy si řeknu, ježiš, já už bych teďka si možná dal voraz nebo něco takového, si říká, ne, jsi laureát, teďka budeš prostě pracovat. Tak.
12: Ono to v tom podcastu Na východ občas je slyšet, přesto tu explicitní odpověď jsem vlastně od vás neslyšel. Vy jste strávil v Rusku velkou část dětství, zároveň jste tam maturoval. Jak nostalgicky se dá ještě na Moskvu takhle vzpomínat, protože vy jste tam strávil možná nejkrásnější období života?
13: No tak ona, ta puberta, taky nemusí být úplně nejkrásnější období života. Samozřejmě bylo to strašně zajímavý, protože to byl, že, konec 80. let a ta společnost se neuvěřitelným způsobem měnila. My, když jsme tam přijeli v roce 84, no tak to byl prostě jako ten těžký, oni tomu říkali zastoj, prostě taková ta bažina. A když jsme odjížděli, tak prostě všude bouřila pěrestrojka a vycházely knížky, které já jsem vozil do tehdejšího Československa. Já jsem dokonce svou novinářskou kariéru, teda pokud se tomu tak dá říct, zahájil tím, že jsem přeložil asi dva články, které potom tady vyšly v českém samizdatu. Že? Ale já jsem to překládal z oficiálních sovětských novin. Takže tohle bylo vlastně jako strašně zajímavý, víc než, že bych měl nějaký jako nostalgický vzpomínky na tu vlastně ten už vlastně jako rozpad toho Sovětského svazu, už to bylo prostě, už když jsme odjížděli, tak třeba my jsme bydleli naproti takový jako mlíkárně, o obchodu prostě, kde když jsme přijeli, tak měli třeba 4 druhy sejra, mlíko, kefír a já nevím co, a když jsme odjížděli, tak měli 1 druh sejra a aby to nevypadalo blbě, a že jsou všude prázdný regály, tak tam prodávali šachy, umělohmotný šachy. Tak to není úplně ta emoce, kde byste jako cítil nějakou nostalgii.
12: A že by tam byla ta extrémní pozitivita. O těch paralelách začátku let 90. a současnosti a o tom, jak vnímat to současné Rusko, tak si budeme pochopitelně dnes na Radiožurnálu povídat i dál. Našimi hosty jsou Ondřej Soukup a Josef Pazderka.
15: Host Radiožurnálu.

0: Podcast Na východ má jejich podpis, tedy podpis Josefa Pazderky a Ondřeje Soukupa. Naleznete ho pochopitelně v aplikacích Českého rozhlasu nebo ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Ten samotný podcast si díky iniciativě obou pánů včera odnesl cenu Rudolfa Metka. A my si logicky budeme dotýkat toho, co se odehrává na východ od nás. Možná vám ta otázka přijde banální, ale myslím si, že může lecos otevřít. Představte si posluchače, který posledních 10 let třeba Rusko vůbec nesledoval, anebo sledoval telegrafickou jednovětou informaci. Co je dnes Rusko za zemi? Diktatura, totalita, autoritářský stát. Dá se to popsat nějak tak dle těch zvyklostí, které vidíme?
1: No, my jsme si v tom podcastu vytkli takovou základní linii, že jako nehledáme černobílé odpovědi a že vždycky jako vlastně ty pohledy komplikuje. Mně se strašně líbí věta jednoho našeho novinářského kamaráda, který mě vždycky řekl, byl to Američan, jehož maminka byla Ruska, táta Američan, zajímavý člověk, Rick Pfeiffer, který mě řekl, Rusko není černá a bílá, ale proměnlivé odstíny šedi. Jo? A to bych řekl, že jako vystihuje to, my si spoustu věcí potřebujeme nějak jako racionalizovat, zjednodušit. Když řekneme, že Rusko je v současné Rusko pod Vladimirem Putinem je diktatura, tak si jako nespletem. Platí to. Ale má to samozřejmě spoustu konotací, které tady tuhle věc komplikují. Je to obrovská země, je to 140 milionů lidí, je to x časových pásem, země, která jako Rus z Murmanska nemá s Kavkazenem z Inguska nebo z Čečenska toho společného moc. Je tam jako pestrá škála lidí, čím dá více rozevírá taky rozdíl mezi ruskou diasporou, spousta jako Rusů odjíždí právě kvůli té diktatuře a válce na Ukrajině. Takže bych to nebral. Vlastně, když bych Libore měl odpovědět, tak jako nenávidím otázku, co si o tom myslí běžní Rusové, protože, jako říkám, kteří z těch 140 milionů lidí, jo. A rád bych na to upozornil, že fakt jsou to jako proměnlivé odstíny šedi a že každý individuální člověk může mít na tyhle věci jako různé pohledy, byť, a to je taky druhá část toho našeho podcastu, existují tam nějaké ty postsovětské jako instinkty, tendence, které se snažíme popisovat, které jsou dost různé od toho, co třeba zaplať mámu zažíváme my v Evropě.
2: Protože ono to je právě ta otázka, já bych to nechal politologům, který by vám asi řekli, že je to autoritářský režim, personalistický, který směřuje vlastně k té diktatuře v tom smyslu, že už ten stát začíná vám diktovat nejenom to, co budete dělat, ale co si taky máte myslet. Jo, to byl ten rozdíl. Pro mě je možná zajímavější, proč k tomu dochází, jo? Kde jsou právě ty nějaké resentimenty, nějaké prostě ty zvyky historicky prostě vzniklé, na kterých vlastně ten současný režim vlastně staví a tím pádem zkoušet taky zjišťovat, když to člověk pochopí, jestli je to vůbec možné, tak co teda bude dál?
0: Já jsem přemýšlel i nad tím a možná to může přinést ten jistý druh vysvětlení, protože přesně ta otázka, co si o to myslí běžný Rus, tak ta, myslím, že může být už velmi často iritující, protože to se nedá skutečně říct, 140 milionů lidí a ten pohled na Rusko, pohledem z Česka, malé země, tak vlastně to nejde srovnávat. Ale mě spíš zajímá, jestli se dá najít, co je ideálem běžného Rusa. Co je jeho snem? Když to vezmeme tady v Česku, tak my chceme jet na dovolenou, chceme vyrazit do Chorvatska, chceme, ať žijeme v nějakém bezpečí, ať se o nás příliš neví, ať jsme spíš tak jako nenápadní a možná, bavili jsme se tady o tom třeba s Mojmírem Hamplem, ten termín se dá bezkratce říct pohoda, že toužíme po nějakém druhu pohody. Ale co je tou přirozenou touhou, nechci říct běžného Rusa, ale lidí v Rusku, mají to stejně? Jsou ty touhy stejné?
1: Opět bych řekl, že to je jako velmi pestrá paleta těch očekávání. Nezráhal bych se jako pojmenovávat něco. Ale pokud bych měl říct jednu věc, která je spoustě těch lidí společná a ona teď trčí ještě daleko víc, tak je to slovo impérium. Jo? Ondra tady popisoval vlastně ty osmdesátky jako rozpad Sovětského svazu a toho sovětského impéria. A já mám pocit, že teď žijeme jako v době, kdy zejména po tom roce 2022 se vlastně jako rozpadá ten vnitřní koncept ruského impéria jako něčeho, co je jako samostatná civilizace, co je jako velké, co je něco v podobě, já to vždycky, když se snažím jako vysvětlit, tak říkám, hele, to je jako když jako seš v klubu fotbalovým, ve kterým jako hraješ Ligu mistrů, hraješ s tím Realem anebo s Barcelonou a pak ti někdo řekne, hele, třetí divize, to je pro tebe taky dobrý, ne? No tak prostě to je úplně jako něco se v tobě bouří, jako já jsem vždycky patřil to. A ta nostalgie potom, kdy jsme si to s tím Západem, s těma Spojenýma státama rozdávali jako dvě supervelmoci, ta je tam jako obrovská. Jo?
0: A to přetrvá i přes generace, protože přeci jenom od té studené války už je to těch téměř 40
1: let. To očekávání, my jsme něco speciálního, to tam jako ve spoustě lidí sedí a teď teda zjednodušuju, protože každý to má jinak a každý to má míň nebo víc silněji, ale myslím si a mluví o tom fakt jako lidé, jako třeba Michal Zigar, jako slavný ruský novinář a spousta dalších, že teď se rozpadá vlastně tenhle ultrakoncept, ve kterém mimochodem, jo, a to je pro mě třeba osobně hrozně důležitý, včera jsme dostali tu cenu Rudolfa Metka, která jako je primárně udělována rusisty. A já mám radost, že i tihle rusisté a tenhle celý uzavřený svět je dneska konfrontován s tím, že Rusko na tom východě jako už nedefinuje všechno, jo? Že je Ukrajina, která má úplně jako rozdílný už dneska jako pohled na věci, to, že se vlastně hroutí takový ten imperiální koncept a najednou z toho vyskakují Ukrajinci jako svébytná identita, pobaltské státy, Arméni najednou, Azerbajdžánci říkají mi tohle, jo, a že se to všechno jako nedefinuje jenom tou Moskvou a tím bývalým impériem, které samozřejmě mělo jako obrovskou sílu a mělo taky obrovský jako pozitivní nabídky pro ty lidi a že to je jako pestřejší. Tak to mně třeba přijde, že jako to tančení kolem toho impéria je něco, co bych řekl, že tam cítím velmi silně.
2: To určitě tam je a ono se to předává ve školách vlastně takové to výjimečnost, že jo, my jsme se tady vždycky dělali legraci z toho, jak Rusové tvrdili, že prostě první žárovku vynalezl Jabločkin a já nevím, prostě letadlo vynalez taky nějaký ruský vynález, se akorát teda nelítalo, protože ten parní motor byl prostě příliš těžký, ale kdyby tam měl jiný motor, tak by to určitě lítalo. Ale jako ono to tam je, prostě je to takový ten i syndrom velkého národa, co si budeme povídat třeba v Američanech, to taky je taková ta výjimečnost.
0: Tam je ta paralela jasná, no. Je to třeba dáno i vztahem k vlajce, že nám tady přijde někdy až možná částečně pitoreskní ta přehnané použití té vlajky a vytouhy mý pravidelně pouze v případě mistrovství světa v ledním hokeji a to, když překonáme čtvrtfinále.
1: Ale i třeba v Britech, jo, jako část či britské společnosti, jako taky, že jo, to bývalý impérium prostě někde jako vlastně furt je, jo. Tak to jenom to. A tady je to jako bohužel hypertrofováno prostě tím, že jako Rusku po rozpadu Sovětského svazu se nedařilo. A do toho přijde ten Vladimír Vladimirovič a řekne, vy Rusové budete se mnou zase hrdí. Jo. Když jsme tam my s Ondrou jako 2006 až 10 jsem tam byl, Ondra v podobné době, když jsme tam byli, tak to bylo furt jako vstávání z kolen. Někdo nás ponížil, ten vnější nepřítel, my za nic nemůžem. A my teď stáváme z kolen. A to tam někde jako v té hypertrofované podobě jako ještě se posiluje. Ta společnost teď, jak já ji vidím a vím, že je různorodá a včera jsme potkali spoustu sympatických Rusů žijících tady, kteří říkají sláva Ukrajině a jako konečně se to impérium rozpadá, ale zároveň tam prostě existuje velká masa lidí, kteří jsou v takovém zvláštním rauši, kteří tady v té tom tanci kolem toho impéria už si vlastně jako se dostali do úplně jako křečovité polohy a bude to jako těžké vlastně rozplíct a uklidnit a udělat z té země něco, co by zase jako aspoň trošku vstřícně se vztahovalo ke zbytku světa.
2: Na druhou stranu zase není to tak, jak nám tvrdí kremelští ideologové, že právě ta ruská společnost, to je ta konzervativní, ta kde ty hodnoty společnosti jsou vyšší než hodnoty individua oproti tomu západu a tak dále. Protože i podle nedávného rozhovoru šéfa státní sociologické společnosti v CIOM, on říkal, když se právě mluvil o tom, že jaké jsou ty obrazy Ruska, jo, co by si lidé představili, jak by mělo Rusko vypadat, tak on teda přiznal, že zdaleka nejvíc lidí říká, on tomu říkal projekt Komfortní Rusko, tedy stát, který vám nemluví do života, ale zajišťuje ty základní záležitosti, no, tak to je trošku něco jiného než nějaký jako impérský stát.
0: My se podíváme i na to, jakým způsobem vypadá ten obraz světa, ale i Ruska uvnitř v rámci médií, a jsem nesmírně rád, že dnes to pozvání přijal Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Posloucháte Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin a 30 minut. Další zprávy má pro vás Martin Matějka.
3: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na účty v aplikaci Signál. Podle úřadu za nimi stojí hlavně aktéři napojení na Rusko a cílí především na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Podvodníci se snaží uživatele přidnět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení PIN kódu. A používají třeba falešné zprávy technické podpory, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Inflace v Česku a v srpnu meziročně zrychlila na skoro 2%, vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák, zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance, informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dřív o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný. K tomu samému vyzval i Rusko. A podezřelým ze sabotáže energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.

0: Policie po 48-letém muži z Německa pátrá. Ve čtvrtek našla u elektrické stanice v Dormagenu na západě země podezřelý předmět a podobné incidenty se staly i u jiných stanic v předchozích dnech. Ministr zahraničí je označil za klimatický extremismus. Sport. O postupu do osmifinále na US Open bojují Karolína Muchová a Linda Nosková. Jejich zápasy vidí v Americe i reportér David Prouza.
1: Linda Nosková před pár okamžiky získala první set v souboji s domácí Liovou, konkrétně 6-2. Karolína Muchová ztrácí 0-1 na sety s Emou Navarovou, rovněž tenistkou ze Spojených států. V tom druhém ale vede 4-3. Po tomhle duelu, tedy Karolíny Muchové, nastoupí také Jiří Lehečka proti Stefanosi Tsitsipasovi z Řecka. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u Koberovic a také za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 77,5 stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu a lehce se vybočuje. Nepojízdné auto pak nepřehlédněte na D1 i z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 170 tam zastavilo osobní auto, posádka se může pohybovat okolo. A v Ostravě stále ještě pozor, v Martinovské ulici směrem do centra města křižovat se s ulicí Bedřicha Nikodéma u Hřiště. Tam vyprošťují auto, které najelo do tramvajového kolejiště. Na místě jsou hasiči, policisté, projíždí se pomalej, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledních hostů Radiožurnálu Libora Bůčka.
4: Josef Pazderka a Ondřej Soukup, mluvíme pochopitelně nejen o podcastu Na východ, ale také o tom, že získali včera cenu Rudolfa Metka. Ale když se člověk zaposlouchá do podcastu, tak ho napadne pochopitelně hned, jakým způsobem se nyní dají získávat ty relevantní informace o Rusku, protože Rusko zaútočilo na Ukrajinu, je ve válce, je jasné, že i informačně je uzavřeno. Tak jak vy hledáte ty informace současné po tom roce 2022?
5: Tak je to určitě problém. Já mám teda tu výhodu, že moje manželka je Ruska, tudíž jako já tam mám nejrůznější příbuzné ze všech možných jako vrstev, takže aspoň nějaké základní informace jsou. Jasně je to doba sociálních sítí, YouTube a podobně, takže jako lze získat spoustu informací, včetně toho, že já nevím, když budu chtít vědět, jak funguje veřejná doprava v Chabarovsku, tak zcela bezpečně existuje nějaký videobloger, který prostě v Chabarovsku točí video přesně o tom, jak tam jezdí trolejbusy. Ale samozřejmě, ale nemáme ten bezprostřední pocit, prostě nestojíme v těch frontách, jo, nejedeme tou maršrutkou, neslyšíme to, o čem se ty lidi baví.
4: A může člověk asi se jen domnívat?
6: No, je to, jako jsme na suchu a je fakt poctivý to přiznat a myslím si, že o tom i mluvíme v tom podcastu, že to, co bychom si přáli, jako být tam, jezdit tam, mluvit s lidma a vnímat tu obrovskou zemi a ten prostor v plasticitě, tak bohužel teď možný není. Myslím si, že to, co má Ondra a já skrze přátele, které jsem si taky vytvořil, tak je naše nějaká zbraň jako vůči tomu, abychom si mysleli, že už jsme hotovi a že už víme a že to máme popsáno. Ten prostor se dramaticky mění každý měsíc a je potřeba fakt být opatrný. Včera na té ceně Rudolfa Metka hrozně pěkně mluvila naše kamarádka Petra Procházková, která měla jakési laudácio a Petra je pro mě stělesnění toho, že když chceš o něj něčem vědět, tak zvedni zadek a jeď tam a mluv. Jo? Jako neteoretizuj, nečti z internetu, vždycky to bude mít jenom jako druhotnou hodnotu a tohle je něco, co si vlastně připomínáme dnes a znova. V Praze existuje velká jako ruskojazyčná komunita, je tady spousta špičkových investigativních novinářů. Ondřej zná všechny, já jenom některý, jako v Berlíně, v Pobaltí, v Gruzii je spousta dalších zajímavých lidí, tak pokud jako nejste líní a jezdíte aspoň tam, nebo když ty lidi projíždějí Prahou, tak s nima mluvíte, tak je to samozřejmě jako nějaký zdroj informací, ale poctivé je fakt přiznat, že nejsme tam, že tam zároveň není už ani jako ta kriticky myslící elita, která taky musela odjet a že tím pádem je to jako strašně těžké.
4: Reportéři bez hranic, když to vezmu z té druhé strany, tak uvádí, že prakticky všechna nezávislá média v Rusku byla zakázána, zablokována nebo označena za zahraniční agenty či nežádoucí organizace. Opět můžeme teoretizovat, ale co dnes vidí Rus, když si večer pustí zprávy? Co je ten obsah toho? I třeba kolik procent je věnováno ruské agresi na Ukrajině, která je pochopitelně vydávána za speciální operaci?
5: Tak pokud si pustí televizi, tak uvidí v zase to, co vidí posledních 20 let. No, protože to bylo vlastně to první, co Putin ovládl, když přišel k moci. Tak vlastně ovládl televizi, NTV, Vladimír Gusinský, její majitel, to přepsal na Gazprom, když seděl ve vyšetřovací vazbě a tak dále. Takže v té televizi on se dozví, že Rusko je bezvadný, že všechno je v pořádku, že jsou mírné problémy, nad kterými už se pracuje. Ruská armáda přirozeně postupuje, ale vlastně ta válka na Ukrajině bude třeba na čtvrtém místě v těch zprávách. No. No, protože je to takové něco, co se děje tam, co my samozřejmě podporujeme, vlastenci a tak dále a tak dále, ale jako není to věc, která by jako definovala váš život.
6: Ještě ne válka, ale speciální vojenská operace, taková ta jakoby drobnost někde, profesionální vojáci si s tím poradí, vás se to netýká. Že?
4: To znamená, pokračuje to dál i v té společnosti, že je ta speciální operace, ten termín, který používají Rusové, za nás logicky, ruská agrese a válka rozpoutaná Ruskem směrem na Ukrajinu. Tak i pro Rusy je to marginální téma, že to skutečně neřeší, že to vnímají tak, že ano, to je nějaký konflikt, který vedeme, ale to je jedna
6: z činností. Ono se to mění v čase, jako teď už samozřejmě i ten termín jako válka a už to, jakože říká i Putin, nebo jeho okruh, už je to jako viditelnější a teď už je to jako ten Západ, který se skrze Ukrajinu spikl proti Rusku, ono to tam jako vždycky bylo, ale teď už vlastně jako Rusko bojuje s celým Západem a to teda dá zabrat, že jo, takže jako to už je jako vlastně trochu válka. Jo? Já bych v tomhle kontextu doporučil, už jsme o tom mluvili taky v podcastu, skvělý dokument ruského režiséra Sergeje Lošaka, jmenuje se Přerušené vztahy nebo Rozpojené vztahy, jestli chcete, a je to jako vlastně točeno někdy v roce 2022-2023 a jsou to jako ruské rodiny, které on je jako geniální v tom, jak fakt jenom pozoruje a popisuje, jako některé žijí na Západě, některé žijí na Ukrajině a jako sestra bráchovi, bratranec bratrancovi, jako vlastně vysvětlují, co se tam děje. Jo. A jako ten dopad té propagandy kombinované s tím imperiálním syndromem a tady se všema věcma, o kterých jsme se bavili, to je jako je fascinující sledovat. Tam mluví jako dcera s vlastní mámou a ona říká, já jsem psycholožka, já s mámou mluvím a to je jako mluvit s někým, kdo je členem sekty. Je tak těžké trauma, to je prostě máma kouká každý den na tu televizi a je tam prostě ten zlej Západ, který na nás útočí a na to Rusko prostě to je to, co ti jako je pro tebe nejdražší. No a s těma lidma se nedá mluvit ani na úrovni a je tam ségra, říká vlastnímu bráchovi, jsem tady v Oděse, padají nám ruský rakety na hlavu, umírají tady lidi a on jí říká, tak to není. Nebo jako kecáš, nebo jako není to tak hrozný a můžou si za to ty Ukrajinci sami a tak dále. Ale jako je to těžké psychologické trauma v různých podobách. Pro část lidí je to ignorance, je to cynismus, je to jako a doví, jak to je a nedá se to zjistit. Ne, to se fakt dá zjistit. Jako tam fakt v tom Kyjevě a v Oděse a kdekoliv jinde umírají lidi, ale je tam jako zvláštní nějaká jako psychologická distance, nás se to netýká, je složitý to zjistit, já s tím nemůžu nic dělat.
4: Tenhle narrativ ale není pouze vlastní jakoby Rusku uvnitř, ale je to narrativ, který se objevuje globálně, že lidé vlastně nepřipouští, tak to není a Bůh ví, jak to je. Je to výsledek toho působení Ruska i ven v rámci těch propagandistických tahů, které míří na sociální sítě, to, co vidíme. Je to jeden z těch cílů? Vyvolat tenhle chaos a vlastně negaci na cokoliv?
5: Tak je to jako na jednu stranu způsob nějaký psychologický obrany, jo, sebeobrany, prostě vytěsním to. Není to. Nestalo se. Nebudu přemýšlet o tom, že prostě žiju ve státě, který
4: prostě
5: zaútočil.
6: A pojďme o tom radši nemluvit.
5: Ono je to složitý. Jo? Na druhou stranu, v čem máte pravdu, ale není to teda nějaká zvláštnost Ruska, jako unikátní, že vy zahltíte ten informační prostor takovým množstvím různých verzí. Já si pamatuju, když v roce 2014 se střelilo malajské letadlo nad Donbasem, tak to tehdy chrlila ta ruská televize nejrůznější verze. Sestřelili to Ukrajinci. Viděli jsme stíhačku. Nebyla to stíhačka, byl to...
4: Bylo to v rychlém sledu.
5: Bylo to raketa, ale byla to ukrajinská raketa. Ne, vybuchla bomba na palubě. A bylo to během 4 dnů vám prostě vychrlili 6 verzí. Jedna byla absurdnější než druhá. Ale než jste vlastně jako dokázali, že to je jako nesmysl, tak by vychrlili 5 dalších. No. Takže logicky samozřejmě lidi, kteří se tomu nevěnovali, tak si řekli, ty bláho, to je složitý. To nikdy vlastně jako nezjistíme, jak to bylo.
6: Ten koncept té kremelské propagandy, a máte pro Libore pravdu, že to není jenom jako kremelská propaganda, ale používá to jako x diktátorů a různých autoritativních režimů po světě, je ten, že vás nechce přesvědčit o vlastní pravdě, ale že chce jako zničit ponětí toho, že je možný něco zjistit. Jo? Jako, že tu pravdu je možný zjistit. Ono to lze, je to jednoduchý, dá to práci, ale lze to. Jo? A to zahlcení, které on teda popisuje, znamená, že vlastně vy jako instinktivně úplně se jako od toho stáhnete a řeknete jako o tom vlastně nic. Jako.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ondřej Soukup a Josef Pazderka stojí za podcastem Na východ. Znovu doporučujeme v podcastových aplikacích nebo ve vysílání Českého rozhlasu Plus ten pohled nejen na Rusko, ale skutečně komplexně na ten svět, který je na východ od nás, ale stále dosažitelný. Bavili jsme se o té ruské propagandě, o možnostech, ale obecně o těch nástrojích, které jsou vlastní jakékoliv diktatoře či autoritářskému režimu. Jak vy se díváte na tu zkratku a zkratkovité používání těch termínů jako proruský, proruský šváb a takhle, to, co též přišlo po tom roce 2022. Kde je ta hranice, od které už není nespravedlivé to říct a použít?
1: Ona se furt hledá a řekl bych, že bych s ní jako velmi šetřil. Já jsem shodou okolností teď nedávno vedl debatu se svými slovenskými kamarády a oni říkali, hele, my jsme si trošku jako zavařili, jak jsme víc emocionální, tak jako v té demokratické části slovenské společnosti strašně rychle narostla taková tendence onálepkovat kohokoliv, kdo si myslí něco jiného a má třeba nějaký jako dost podstatně jiný názor, tak je, že je hned fašista. Jo? A jako vlastně jako ta schopnost sejít se racionálně někde jako v prostřed je něco, co já, Ondra taky byl dost často jako venku, já jsem strávil jako s rodinou třeba 12 let jako různě mimo Českou republiku a beru to jako obrovskou výhodu, protože si myslím, že ta česká společnost na tom zdaleka není tak špatně, jak bychom si někdy mysleli, a třeba ta schopnost pořád hledat nějaký racionální střed, jako ty si myslíš to, já to, na Plusu se o to snažíme v pořadu pro a proti, pojďme se o tom racionálně bavit, jako pojďme si jako říct, co tím myslíme, tak to je jako důležitý. Jo. Myslím si, že směrem k Rusku, aspoň za mě, nám vždycky slušelo jako střízlivost, ale zároveň důslednost. Jo. Něco nám to jako řeklo, ty poslední dění, plošná ruská invaze na Ukrajinu nám odhalila, jaký ten režim jako skutečně jako je. Ale zároveň si myslím, že on nám hází neustále takové jako zvláštní emocionální udice, které jsou dost často spojené s ryze českou hloupostí, ignorancí, pohodlností a věcma, které se týkají jako naší debaty. A my si s ní musíme nějak poradit a v tom rozeznat, že tady tohle jako na turbo posiluje nějaký kanál peněz, který teda asi pravděpodobně bude souviset s Kremlem. Je domácí, je to ryzí česká ignorance, hloupost, pohodlnost, něco, a pak je tam to turbo, který jako přidává nějaká vnější síla. No tak se potom o tom bavme, ale bavme se o tom takhle střízlivě a myslím si, že jako nám vždycky potom bude slušet taky to, že když něco z toho jako vyvodíme a řekneme si, je to ohrožení, je to špatně, že ta důslednost v těch krocích, ne, teď už jsem na to zapomněl a pojďme se o tom zítra bavit zase úplně od začátku, že ta důslednost a střízlivost by nám v tomhle jako slušela úplně nejvíc.
2: Určitě jo, protože co víme o nejrůznějších vlivových ruských operacích, tak oni nemají nějaký jako velký plán, že prostě někde v Kremlu sedí prostě 5 lidí, kteří každý den ráno si říkají, a co pak bychom s tím Českem asi tak jako provedli. Jo? Oni využívají jako reálné problémy, které právě exponenciálně se pokoušejí zesilovat prostřednictvím prostě nákupu reklamy na sociálních sítí, tím, že prostě vytvářejí ty sítě botů, prostě lidí, kteří vám to celé jenom jako obnovují. Já jsem někde mi tvrdil jako z odborníků, že třeba v těch takových těch opravdu proruských facebookových skupinách, tak jako reálných živých lidí je třeba 40%. Jo? Takže tohle to oni dovedou. Ale opět je to, oni zesilují naše vlastní problémy, které my sami si musíme řešit.
0: Přichází ta otázka, kterou často namítají ti lidé, kteří někdy i nevědomě naskočí přesně na to, co říkáte, to znamená na tu akcelerovanou českou hloupost, která najednou je prostě strašně ohrožující. Tak ta otázka zní, a proč by vlastně Rusku mělo záležet na tom, co si myslí lidé v Česku, když přece my je nemusíme zajímat?
1: Oni jim jako nezáleží na tom, co si myslí lidé v Česku, ale oni samozřejmě ti, kteří mají to imperiální myšlení, chtějí tu zemi nějakým způsobem ovládat. Jo. A to bych řekl, že souvisí s tím, co už jsme si popsali, jako demoralizovat tu společnost, rozložit ji vnitřně, rozložit její kvalitní média, když už jsme tady jako v mediálním baráku, vnuknout lidem myšlenku, že není možné vlastně ověřit jako informaci, zjistit pravdu, zjistit jako základní jako věci. To je ten cíl, protože poté, podobně jako v tom Rusku a dovedeno teda bohužel do téměř dokonalosti, jako máte šanci ty lidi ovládat. Jo? Vy jim neustále házíte jako takové nějaké jako cukr a bič, jako nějakou jako zdání stability, relativní bezpečnosti, která teda jako žádná bezpečnost není. Budete se mít relativně nějak dobře, je to trošku ta normalizace, ale jako vykliď ten veřejný prostor, nepleť se do politiky, my ti řekneme, co je dobré, co je špatné a podle toho pojedeme. Myslím, že ta reminiscence té normalizace 70. 80. léta je přesně to, o co ten Kreml v těch starých imperiálních konceptech vlastně nejvíc osiluje, a to, že chce skutečně i tuhle část jako Evropy jako vlivově ovládat, o tom jako není sporu, to si myslím netají i kremelští představitelé oficiálně.
0: Pak je tady ještě ten silnější nástroj, ten, který vlastně působí jako z odvážných thrillerů. Ostatně o tom mluvíte v tom posledním vydání podcastu Na východ, a to jsou Špiony, protože tam je ten rozhovor s Johnem Volkerem, autorem knížky, která vlastně popisuje to, jak silně se dokázali infiltrovat ruští, respektive sovětští a následně ruští agenti. Jak moc z toho rozhovoru i vás překvapil ten počet?
2: Tak on mě vlastně překvapilo, že velmi jich tolik nebylo. Jo? A my jsme se, když jsme se s Seanem bavili, tak jsem se ptal, jako kolik si myslí, že jako dneska je tady těch ilegálů. Opět, protože u nás jeden posluchač upozornil, že jako, abychom byli terminologicky přesní, tak ilegálové jsou ti,
0: kteří nejsou registrováni.
2: Kteří nejsou registrováni a hlavně, kteří jsou pod úplně falešnou identitou.
0: Jako ten kanadský pár.
2: Jako ten kanadský pár, prostě, což byly nějaký jako manželé z Novosibirsku, který prostě byli vycvičený dlouhá léta, aby mohli fungovat jako prostě Kanaďani, a tvrdili, a měli nějaký falešný doklady všechny a rodný listy a tak dále. Tak těch lidí dneska může být prostě, on říkal, několik desítek jenom. Jako vůbec po celém světě. Jo, že ten výcvik tady těch ilegálů byl natolik náročný, jo, že a stál tak obrovské peníze, že to vlastně jako se moc nevyplatilo, nebo respektive ta hodnota těch zpravodajských informací nikdy nebyla příliš vysoká. Jiná věc je, že samozřejmě můžou tady být lidé, kteří nějakým způsobem pracují pro ty tajné služby, prostě třeba ad hoc, jo, že to nejsou žádní vyslaní agenti, ale prostě lidi, kteří tady žijou třeba 30 let a čas od času se na ně obrátí kamarád ze studií, který shodou okolností je ve vojenské rozvědce, a jestli by nějaký ten balíček nebo něco jako nedokázali udělat. To mi přijde jako mnohem pravděpodobnější.
1: A pro mě ten příběh těch ilegálů taky ukazuje jako to širší téma, o kterém taky hodně mluvíme v podcastu, že s námi vlastně jako Vladimír Putin a ten kremelský režim hraje pomyslný jako pokr, jo? Jako oni prostě opravdu jako chtějí buzovat dojem, že jsou silnější, než ve skutečnosti jsou. A ten příběh těch ilegálů to jako ukazuje. Jo. To je vlastně de facto jako disaster těch 10 ilegálů, který jako vyměnili zpátky 2010, tak se ani nedostalo pořádně jako k něčemu podstatnému a už byli odhaleni. Jo. Takže jako jsou to vlastně spíš jako krachy, ale ono, když tím jako máváte v tom veřejném prostoru, je to chytlavý příběh, je to jako mluví se o tom, my o tom teď mluvíme v rozhovoru o Rusku a tak dále, tak to vytváří dojem, kdo ví, kolik jich nemají, kdo ví, co taky nevědějí, jo, a jsme zpátky v té normalizaci, když ty STBáci proti vám seděli, no to, Libore, byste se divil, kolik toho víme o vás, jo, a teda, my víme všechno, jo, a to je jako vlastně součást té psychologické operace, ve které potom vy si říkáte, tak to se musíme jako teda bacha, pojďme se radši s nima dohodnout, kdo ví, jako co, a třetí světová válka, nukleární zbraně a všechny tady tyhle psychologické věci, které na ten západ působí, tak oni vlastně využívají, a ten Západ si jakoby neuvědomuje, že má dostatečně silné karty, dostatečně silné instituce a vlastně možnosti, aby tomuhle jako zamezil. Jo? Jako když si vezmete jako vlastně ty poslední jejich špionážní jako operace, kolik je to 10 let, co byl ten pokus o ten převrat v Černé hoře a nějaké další, tak jsou to vlastně jako průšvihy. Jo? Jako Salisbury 2018, jako pokusy o otravy, to je zase jako disaster, Vrbětice, že jo? Potom se vlastně jako přijde na to, že jsou to jako do jisté míry amatéři, ale jako jsme zpátky u té střízlivosti, něco se děje, jsme v ohrožení a zároveň není potřeba to nějak jako nafukovat a zveličovat.
0: Kdy vyjde další díl podcastu Na východ?
1: Každý 14 dní.
0: To znamená za ten týden, jsme přesně uprostřed.
1: Teď vlastně chystáme díl, který se věnuje Ukrajincům a mužům, kteří utíkají od vojenské služby. Je to jako bolestné téma a myslím, že je potřeba o tom taky mluvit a vlastně ukázat, jako, co je to za lidi, proč to dělají, jak se k ním staví tady prezident Zelenský a ukrajinská jako elita a další lidi. Tak.
2: A nejenom elita, ale i ta společnost jako taková, že prostě jestli je to normální, že se jako budete vyhýbat vojenské služby nebo ne?
0: Tak těšte se na podcast Na východ, ten další díl pochopitelně ve vysílání Českého rozhlasu Plus v podcastových aplikacích anebo v aplikaci Můj rozhlas. Děkuji mnohokrát a ještě jednou blahopřeji k ocenění Rudolfa Vetka a díky, že jste si udělali dnes čas. Našimi hosty byli Josef Pazderka a Ondřej Soukup.
2: Děkujeme.
1: Díky.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 23 hodin a zprávy má pro vás Martin Matějka.
4: Ukrajina pozastaví kvůli cestě amerických vyjednavačů do Moskvy nálety na ruské cíle. A zmocněnec pro Green Deal Turek by se měl vrátit na jednání ministerstva životního prostředí. Tenistka Karolína Muchová na US Open končí s američankou Emou Navarro, prohrála 0-2 na sety. A zítra čekáme zataženou až oblačnost deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a bude se dál vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy neohrozí ukrajinské letecké údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovoru Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává stejný postoj v neděli, kdy se mají vyjednavači vydat do Kyjeva.
6: Volodymyr Zelenský uvedl, že Ukrajina postupuje pouze v zájmu vyjednavačů a ne Ruska. Z ukrajinského území se kvůli jednání nepovedou žádné letecké údery. To samé čeká od Moskvy, že zajistí klid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, aby se mohla odehrát i kyjevská část rozhovorů. Rusko podniká denní i noční nálety na Ukrajinu už 9 dnů. V polovině týdne ale také Ukrajina upozornila letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že vzdušný prostor nad Ruskem už není bezpečný. I Ukrajina vysílá nad Ruskem ve válečném stavu své drony a ty mohou znamenat pro civilní letadla nezamýšlené ohrožení. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, dnes to uvedl ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí. Řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. A právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí.
7: Je tady nějaká v podstatě běžná nehoda, která se může stát komukoliv a policie ji vyšetřuje už, já nevím, druhý měsíc. Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
4: Jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. Řeka Dyje u přítoku do Vranovské přehrady je nejsušší za celých 40 let měření. Hladina přehrady je zhruba 8 metrů pod běžným zářijovým stavem a ze všech nádrží v povodí Moravy je právě Vranovská nejmíň naplněná.
8: Vodohospodáři z přehrady upouští 10x víc, než do ní přitéká. Pomáhají tak se suchem i vodním ekosystémům, protože pod hrází začíná Národní park Podyjí. Hladiny přehrad snižují taky zvýšené odběry vody, vysvětluje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
9: Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
8: Naopak brněnská přehrada je naplněná z 90% a problém s množstvím vody není díky Vranovu ani ve vodní nádrži Znojmo. Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Karolína Muchová na US Open dohrála s američankou Emou Navarro, prohrála ve třetím kole 0-2 na sety. O postup do osmifinále dál bojuje Linda Nosková. Dění v New Yorku sleduje reportér David Prouza.
10: Danosková je relativně blízko postupu do osmifinále US Open. První set vyhrála 6-2 nad Američankou Ann Leeovou, v tom druhém vede 4-2 na servisu Američanka a stav 40-40. Na svůj zápas se chystá Jiří Lehečka, toho čeká souboj se Stefanocem Tsitsipasem z Řecka. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: České basketbalistky prohrály v úvodním utkání mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli Češky čeká Čína a v pondělí obhájkyně titulu ze Spojených států.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D1 za chodce Rady a nehoda na Klatovsku. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor na odstavená auta. Nejprve opatrně za sjezdem na chodce Rady na 30. kilometru. Tam stojí v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo a vybočuje se. A opatrně na D1 směr Brno i o kus dál za sjezdem na Koberovice na kilometru 77,5. Také stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu. Posádka se může pohybovat okolo. Stejný problém je i na dálnici D3 z Prahy směrem do Českých Budějovic a na Dolní Dvořiště na obchvatu Budějovic stojí nepojízdné vozidlo na kilometru 143. A na Klatovsku pozor na silnici 187 mezi obcemi Plánice a Číháně. Na průtahu Plánicemi se tam srazilo osobní auto se sanitkou. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se od severu zatáhne a přidá se déšť, ochladí se na 16 až 11 stupňů. A zítra pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně a později se bude dál vyjasňovat a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
3: Je teplo zatím, ale přijde zima, no a my si budeme za chvíli ve večerním Radiožurnálu povídat i o tom, jak třeba ušetřit peníze. Cena plynu se totiž na světových trzích tenhle týden dostala na nejvyšší cenu za poslední 3 roky, tak jaký dopad to právě může mít na české odběratele? To je téma, které za chvíli otevřeme.
5: Večerní Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: tomhle týdnu se velkou obchodní cena plynu pro evropský trh dostala na tříleté maximum. Ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. No a co to znamená pro české domácnosti? Jsou už před zimní topnou sezónou naplněné tuzemské zásobníky plynu? Tak nejen o tom si budeme teď povídat s Davidem Šalkem z naší domácí redakce, který je už ve studiu. Dobrý večer.
1: Pěkný večer.
0: Proč cena plynu tolik vzrostla?
1: Tím důvodem je hlavně obava z narušení dodávek kvůli znovu eskalujícímu konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. A přidává se k tomu i relativně malá naplněnost evropských zásobníků plynu. Ty jsou totiž v tuto chvíli naplněné jenom asi z 65%, což je pro začátek září nejmíň za dobu sledování údajů. V Česku jsou zásobníky podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné skoro ze 70%. A podle ředitele energetické poradenské firmy EGU Michala Macenauera, to je pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství.
2: Zásobník je od toho, aby dělal jistý polštář a aby snižoval koncovou cenu zákazníkům, protože v běžných dobách, kdy ten trh je klidný, tak je nákup plynu v letních měsících má nižší cenovku než v zimních a i za to, že se za nějaké fíčko, za nějaký poplatek ukládá do zásobníku a zase to potom z něho vybírá, tak ta výsledná cena potom tohoto plynu použitého v zimních měsících je nižší.
1: A i Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že přes pomalejší plnění zásobníků by mělo být plynu pro nadcházející zimu u nás dostatek.
0: Plynu tedy má být dost, ale jaká bude jeho cena? Mají se domácnosti něčeho bát?
1: My jsme oslovili ty velké dodavatele energií, jako je ČES, E.ON, Innogy nebo PRE. No a všichni se shodují, že jejich klienti, kteří mají zafixováno se vyšších cen v nejbližší době, rozhodně obávat nemusí, protože společnosti nakupují plyn i elektřinu dopředu. Ondřej Svoboda z ČEZu k tomu říká...
3: Náš ceník na dobu neurčitou, na kterém je nejvíc klientů, dál zůstává ve stejné podobě jako před začátkem konfliktu. Jeho cenu jsme přitom na začátku roku snižovali a tuhle výhodnou cenu stále držíme. Stejně tak jsou přitom atraktivní i naše fixované kontrakty a v tuto chvíli neplánujeme žádné změny ceníků.
1: No a podobně mluví i Roman Šperňák z E.ONu.
4: Pro naše stávající zákazníky aktuálně žádné změny cen energií nechystáme. Díky dlouhodobé nákupní strategii nakupujeme elektřinu i plyn postupně a s dostatečným předstihem, takže podobné výkyvy na trzích se do cen pro zákazníky nepromítají okamžitě.
1: A ceny se nechystá zvyšovat ani Innogy nebo Pražská energetika.
0: Takže současní zákazníci můžou být v klidu. Co pro ceníky pro nové zákazníky, jak to s nimi vypadá? Tam se to projeví?
1: Nejspíš ano, pokud vysoká cena plynu na evropském trhu vydrží delší dobu, může se postupně promítnout do nových ceníků a hlavně do cen pro zákazníky, kterým bude končit fixace. Odborníci proto doporučují fixaci cen energií na 2 až 3 roky.
0: Tak děkujeme. David Šalek z naší domácí redakce teď ve večerním radiožurnálu. Téma také pro náš web i rozhlas.cz. Naslyšenou.
1: Pěkný večer.

23 hodin 16 minut a vy posloucháte večerní radiožurnál. Za chvíli se podíváme a připomeneme jeden příběh z Arménie. Záchranné práce po ničivém zemětřesení musí totiž začít okamžitě a s každou hodinou, která uplyne, klesá naděje na vyproštění přeživších. Životy často zachraňují i kuriózní náhody, třeba blízkost zavaleného člověka k prasknutému potrubí. No a tu vzpomínku na jeden takový příběh z Arménie nabídneme za chvíli.

0: Kurs a Radiožurnál ten večerní. Na Pražském hradě se sešlo několik hasičských veteránů, kteří se v prosinci 1988 vydali na pomoc arménským kolegům po ničivém zemětřesení. V Praze je totiž na návštěvě arménský prezident Vahagn Chačaturian, který je tam společně s prezidentem Petrem Pavlem přijal. Otřesy bezmála před 40 lety zasáhly sever země a o život kvůli nim přišly desítky tisíc lidí. Českoslovenští záchranáři byli jedním z mezinárodních týmů, které Sovětskému svazu pomohly.
1: Zemětřesení o síle 8 stupňů 12 bodové stupnice postihlo dnes dopoledne horské oblasti sovětské Arménie.
2: Oznamoval jen pár hodin po katastrofě Československý rozhlas. Mezi záchranáři byl tehdy i Miroslav Zemek. S dalšími hasiči v Arménii strávil 8 dní a domů se vrátil těsně před Vánoci. Vzpomínky na sutiny a hledání obětí se z paměti snažil vytěsnit. Jeden příběh se šťastným koncem mu v ní ale zůstal. Čechoslováci ještě po 10 dnech od ničivých otřesů v troskách našli živou ženu.
3: Ona byla zavalená dvěma mrtvejma, takže nejdřív jsme museli vytáhnout ty mrtví. A ona přežila jenom díky tomu, že jak to spadlo, tak tam bylo porušené vedení, trubka s vodou a kapalo jí to prostě na obliči, takže se dokázala prostě i napít, takže díky tomu to přežila.
2: Na Pražský hrad dorazila část z asi 80 hasičů, kteří před skoro 40 lety Arménům pomáhali. Arménský prezident jim na začátku proslovu děkoval.
4: Pomoc, kterou nám naši českoslovenští přátelé poskytli v roce 1988, byla velmi významná a nikdy na ní nezapomeneme.
2: Pod sutinami zemřelo až 50 tisíc lidí. Škody po zemětřesení byly tak rozsáhlé, že Sověti vůbec poprvé požádali o zahraniční pomoc. Prosba putovala i do Spojených států. Solidarita ale nebyla jen oficiální. V Česku byla vyhlášená první občanská sbírka. Spolu s kamarády ji zorganizoval Šimon Pánek, pozdější ředitel Člověka v tísni.
5: Na každou výzvu, například pojďte pomáhat pytlovat, balit, třídit, nebo potřebujeme nákladňáky, tak tehdy státní podniky poslali svoje nákladňáky.
2: Stejně jako spontánně vznikala sbírka, i odjezd některých záchranářů probíhal podobně. Stručně řečeno, hasiči odpoledne rozhodli o odletu a ráno už vyráželi na cestu.
6: Druhý den 9 ráno jsme byli na letišti připraveni odletět třema IL-76.
2: Popsal odjezd do Arménie další záchranář Josef Plichta. Matěj Kolář, Radiožurnál.

0: let you know, you are my kind.
1: Posloucháte Radiožurnál ve 23 hodin a 30 minut. Další zprávy má pro vás Martin Matějka.
2: Severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km za hodinu a v noci zasáhne hlavně horské oblasti, ojediněle se tam objeví i bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy, následky pak můžou zkomplikovat dopravu. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi na firmy, které těží ropu u Falklandských ostrovů, informuje o tom stanice BBC. Soustroví v jižním Atlantském oceánu má pod kontrolou Londýn. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentinou válka o toto území, která skončila výhrou Britů. A Falklandy ale zůstávají předmětem sporu a Buenos Aires si ostrovy, které nazývá Malvíny, nárokuje. Londýn to odmítá. Téměř 80 tun zlata přesunula nizozemská centrální banka DNB ze Spojených států do Evropy. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a potřebu mít rezervy pro případ krize rychleji po ruce. Jde už o druhou zemi, která od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu stahuje zlaté rezervy z amerických trezorů. Po repatriaci zlata kvůli nepředvídatelnosti Trumpovy administrativy volají i ekonomové v Německu a Itálii. A při násilných střetech mezi povstaleckými husy a vládními složkami v Jemenu zemřelo přes 80 lidí, informuje o tom agentura AFP. Silné boje se rozpoutaly včera poté, co pro iránští povstalci zahájili pozemní ofenzivu poblíž pobřeží Rudého moře a v provincii Tajs. A vládní síly hlásí 39 mrtvých vojáků. Na straně povstalců podle lékařských zdrojů nejméně zemřelo 42 lidí.
3: Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová na US Open skončila, Američance Navarové podlehla 0-2 na sety. O postup do osmifinále hrají Linda Nosková a Jiří Lehečka, je u toho David Prouza.
4: Utkání Lindy Noskové se mírně dramatizuje, ale stále se vyvíjí dobře pro českou tenistku, 6-2 a v tiebreaku druhého setu vede 6-5 nad svojí americkou soupeřkou. Pokud je o zápas o Jiřího Lehečky, tak ten vede nad Tsitsipasem 3-0 a 40-15. Z New Yorku David Prouza.

0: za Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D1 za chodce Rady a nehoda na okraji Plzně. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále ještě pozor za sjezdem na chodce Rady. Na 30. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto a nákladní doprava lehce vybočuje. Nepojízdné vozidlo pak zůstává i na dálnici D3 z Prahy směrem na Dolní Dvořiště. Za sjezdem na České Budějovice zastavilo na kilometru 143. Na silnici 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně pozor za Dolním Žďárem. Srazilo tam osobní autozvěř, projíždí se pomaleji, ale bez kolon. A v Plzni pozor na okraji města, na silnici 605 v Chebské ulici v nájezdu na Regensburskou. Tam se srazila dvě osobní auta, překáží v křižovatce a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: No zdravím vás, dobrý večer. Pokud se chystáte do Španělska, tak část Španělska čelí opravdu nezvyklému horku právě teď pro začátek září. Na řadě míst teploty vystoupaly nad 40 stupňů, třeba na jihu Španělska na stanici El Granado. Meteorologové naměřili 45 stupňů a 7 desetin, což byla nejvyšší teplota za celý letošní rok, jak uvedla dnes odpoledne španělská meteorologická služba.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Možná, že teď je zrovna při poslechu večerního radiožurnálu něco chroupáte, no my taky ukážeme, co se dá chroupat a jak to bylo v minulosti, protože právě dnes je to 70 let, co se poprvé roztočil pevný disk. Tehdy vážil skoro tunu, uložil jenom několik megabajtů, tak jak se z hlučného stroje stalo nenápadné úložiště dat vážící klidně pár gramů a pojímající desítky terabajtů, prozradíme za chvíli.

0: Byl velký asi jako dvě obrovské lednice, vážil skoro tunu a jeho kapacita by dnes nestačila ani na několik fotek. No, mluvíme o prvním pevném disku, který na den přesně před 70 lety představila společnost IBM. Od té doby se z obřího zařízení stala technologie, která se vejde do dlaně, no a pojme desítky terabajtů dat.
1: Slyšeli jsme to chroustání nebo chroupání tradičního HDD pevného disku.
2: S fyzikem Bohuslavem Reskem z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického máme před sebou klasický pevný disk. Jeho charakteristické chroupání dnes už z běžných počítačů téměř zmizelo, svého času ale podle něj uživatelé poznávali, jestli disk pracuje.
1: Souvisí to vlastně s těmi pohyblivými mechanikami v tomhletom typu disku.
3: Ono to funguje na podobném principu jako gramofon vlastně.
1: Je to tak, akorát u gramofonu to čtení je mechanické tou jehlou, zatímco tady se vznáší na vrstvičce vzduchu.
2: První takový disk představila americká technologická společnost IBM v roce 1956, popisuje Martin Novotný z Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického.
4: Měl kapacitu 3¾ megabajtu. Do jednoho gramu disku jsme dneska schopni dát 140 miliardkrát více dat, než před těmi 70 lety.
2: Jenže dnešní počítače už zdaleka nespoléhají jen na klasické pevné disky. V notebookích a mobilech převládly rychlé SSD disky, které už žádné pohyblivé části nemají.
4: Funguje to tak, že se malé buňky nabíjejí, respektive vybíjejí elektrickým nábojem.
2: SSD disky jsou díky tomu rychlejší a odolnější. Klasické pevné disky ale podle Novotného nezmizely. Za stejnou cenu totiž umožňují uložit podstatně víc dat. Karolína Burdová, Radiožurnál.

Ani 21 body nezabránila Julie Pospíšilová prohře českých basketbalistek v úvodním utkání na mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Podle nejlepší střelkyně duelu odešla týmu trenérky Ptáčkové i vinou úbytku sil ve druhém poločase střelba. No a Češky zápas proti bronzovým medailistkám z loňského Eurobasketu ztratili. Za chvíli se podíváme za dětmi z dětských domovů, které zažily jedinečné setkání s olympioniky.

0: Vystartovat ze startovních bloků, poměřit síly v hodu oštěpem a nebo si poprvé vyzkoušet šerm. Na atletickém stadionu Děkanka se potkali profesionální sportovci a olympionici s dětmi z dětských domovů. No a ten cíl, ten byl jasný, natchnout děti právě pro pohyb a ukázat jim, že i velcí šampioni začínali jako oni, od nuly.
1: 17.30, zahajujeme štafetové běhy, bude to velký fofr, čeká velké sportovní...
2: Jsem přemýšlela, jak by profi sportovci mohli se nějakým způsobem napojit na nějakou dobročinnost a vrátit to, co vlastně od společnosti třeba jako podporu dostávají, tak vrátit to zpátky. A já vlastně s dobrýma vílama, odkud jsou tady děti, už 5 let jezdím a pak díky kamarádům sportovcům, olympijskému výboru, tak to takhle všechno nějak narostlo a můžeme to tady dělat.
3: Říká organizátorka akce a bývalá reprezentantka v hodu oštěpem Irena Gilarová. Zatímco děti soutěžily v běhu a skoku do dálky, u méně tradičních disciplín bylo neustále plno. U šermířského trenažeru předával zkušenosti olympijský medailista Jiří Beran.
4: Někdo tomu říká šmrdlání, ale to doopravdy je velice náročný technický sport i fyzicky. Říká se tomu fyzický šachy, takže je to hodně náročný i na hlavu. Na vlastní kůži se vyzkoušet věci je to nejlepší, takže jsme rádi, že můžou si to děti vzít doopravdy kort a vyzkoušet si svoji reakci.
3: Vyzkoušet si šerm přišel například i Oliver.
5: Já jsem se snažil trhnout rekord na stroji pro šermíře a byla to sranda.
3: Do závodu štafet i hodu oštěpem se zapojili také další profesionálové. Podle hokejistky Kristýny Kaltonkové je důležité dětem ukázat odhodlání a chuť to nevzdat.
6: Když uvidí nás, jak nám třeba hrozně nejde hod oštěpem, nebo nám třeba méně jde běhat, budou mít podle mě třeba i víc sebevědomí nebo chuť to zkusit, že vlastně tady nejsme profesionálové ve všem, ale každý máme tu slabší stránku.
3: Říká Kaltonková, která v Praze trénuje před začátkem nové hokejové sezóny. Anna Skalová, Radiožurnál.

0: Anaká ve vysílání Radiožurnálu. Do půlnoci s vámi byla moderátorka Patricie Strouhalová, teď už vás zdraví taky Jiří Štefl. Poslechněte si naše živé noční vysílání, začínáme chvilku po půl jedné. A takový byl pátek, 4. září. Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Ukrajina navrhla dočasné příměří během návštěvy dvou amerických vyjednavačů v Moskvě. Tenisté Nosková a Lehečka bojují na US Open o postup do osmifinále. Dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm, později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů. Je sobota 5. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO tím reaguje na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci.
3: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
4: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
3: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Shen.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, řekl to ministr vnitra Alexander Dobrindt, který varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
6: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrindta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem. Policie podle Dobrindta vychází z toho, že 48-letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Westfálska Herbert Reul doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala tak jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole o tomto víkendu, poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. V pátek přišel soudu do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
7: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
8: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
9: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
8: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
10: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
8: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
1: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po pátečním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
11: komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Reichla obrátí se žádostí o spis na soudy.
12: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
11: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
13: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
11: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
14: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
15: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
16: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
15: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování standardů požadovaných 27. Unijní exekutiva proto dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Týká se to i brazilských vajec a medu.
17: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jak uvedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Dopravu v Praze dnes ovlivní běžecký závod, který omezí provoz tramvají i autobusů centru. V okolí náměstí Republiky, třeba v ulicích Hybernská a na Příkopě, platí taky zastavení pro auta. Další lokality popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
18: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
1: Sport. Tenistka Karolína Muchová na US Open skončila ve třetím kole. Domácí Emě Navarové podlehla 3-6 a 5-7. O postup do osmifinále teď hrají Linda Nosková a Jiří Lehečka. Přímo v New Yorku je u toho David Prouza.
19: Linda Nosková měla skvěle rozehraný zápas s Američankou Liovou, vedla 6-2 a 5-3, pak při stavu 5-4 podávala, ale nakonec prohrála druhou sadu v tiebreaku, v té třetí ovšem vede 4-2 a servíruje. Jiří Lehečka získal v souboji se Stefanosem Tsitsipasem první set 6-2, v tom druhém ztrácí 1-2. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa v Berlíně porážkou s Itálií 54-63. Ve skupině D je ještě čekají zápasy s Čínou a obhájkyněmi titulu ze Spojených států.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Dálnice bez kolon a nehoda na Kladensku. Na dálnicích je teď klidný provoz, projíždí se bez hlášených komplikací. Opatrně ale na silnici 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně za Dolním Žďárem srazilo osobní auto zvěř. Projíždí se pomalej, ale bez kolon. A pozor také na Kladensku, na silnici 118 mezi Kladnem a Berounem, asi na půli cesty u Malé Kyšice v odbočce na Dětku v Mlín. Tam stojí osobní auto po požáru, na místě jsou hasiči, provoz řídí policisté, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se od severu zatahuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18 stupňů. A přes den pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, později se může vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Povedou koaliční jednání k výraznějšímu snížení schodku státního rozpočtu na příští rok? Kolik a na čem se dá reálně ušetřit? A jaké dopady bude mít, pokud schodek zůstane na úrovni 389 miliard? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: V pondělí mají pokračovat koaliční jednání k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé sobě už včera na schůzce s premiérem a ministryní financí předložili návrhy, které by podle nich snížily deficit rozpočtu o 20 miliard. Další návrhy na snížení deficitu slibuje také další koaliční subjekt, tedy SPD. Vy samozřejmě máte bohaté zkušenosti se skládáním státního rozpočtu a s různými politickými vyjednáváními okolo toho. Očekáváte, že koalice ten deficit sníží?
21: Nevím, ale mohu si jenom povzdechnout, no to si vzpomněli brzo. Rozpočet se přece netvoří tehdy, když se píše nebo projednává, on se tvoří během celého roku. Je dominantně určen zákony. Zákony, které nařizují ty výdaje, a nebo smlouvami, které nařizují ty výdaje, a zákony, které nařizují platit daně. A 8 měsíců vlády všichni vládní poslanci bez protestu zvedali ruce pro rozhodnutí, která nařizovaly zvýšit ty výdaje. O desítky miliard. Neudělali nic pro to, aby byly zákony, které by nařizovaly nižší výdaje. Takže když si celý večer bezstarostně objednávám, tak bych se neměl divit, že mi přinesli účet. Takže já moc nechápu tu pozici, kdy 8 měsíců usilovně zvyšovali výdaje a teď je chtějí snižovat. To je pro mě není úplně srozumitelné, ale samozřejmě tlak na snížení toho deficitu vítám. Jak moc bude úspěšný, nevím.
0: Když říkáte, že to není výsledek nějakých prázdninových jednání, ale toho, co je v zákonech, tak jaký vlastně je prostor v tom návrhu státního rozpočtu ještě ten deficit snížit?
21: No, bavíme-li se o příštím roce, tak se bavíme také o zákonech, které sice ta vláda schválila, všechny tři koaliční strany s nimi souhlasily, ale ještě nebyly schváleny parlamentem. Takže bez problému nemusíte schválit zákon o financování veřejnoprávních médií, máte 8 miliard doma. Nemusíte schválit mimořádné navýšení plateb za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny, to opravdu není nezbytné. No a ušetříte 21 miliard. Nemusíte schválit zákon, který plošně podporuje spotřebu v elektřině, máte doma 17 miliard. No a to by vyžadovalo,
0: To jsou ty obnovitelné zdroje.
21: Ano, to jsou ty obnovitelné zdroje. No to podporujete spotřebu. Čím víc někdo spotřebovává, tím víc ho podporujete. A což si nemyslím, že je dobře v tomto případě. A to by ovšem ta vláda musela říct, to, ano, my jsme to neměli schvalovat, tak ty zákony stahujeme ze sněmovny a nechceme, aby to ta vláda schválila. No už jenom tohle by stačilo k tomu, aby se dostali pod hranicí 3%, kterou slibovali ve svém programovém prohlášení. Ty oni jinak si se svým slibem z programového prohlášení nedělali starosti a ten deficit vysoko překročili.
0: Tohle očekáváte, že se stane?
21: Ne, to neočekávám. To odpovídám na vaši otázku, co by se dalo dělat.
0: Tak a pokud zástupci motoristů včera mluvili o tom, že přišli s konkrétními návrhy, kde by ten rozpočet mohl klesnout o 20 miliard, tak co to může být?
21: Já nevím, já opravdu nevím, s čím tam přišli, takže to se musíte zeptat jich.
0: Pardon, to jsme chtěli dokonce hostem dnešních 20 minut, měl být pan Pikora, šéf rozpočtového výboru, ale bohužel ten rozhovor
21: zrušil. Jako vyloučit, že třeba berou zpátečku u nějakého tohle zákona, který už podpořili. nelze, jako určitě se dá diskutovat o tom, kolik se má přidat ve veřejné sféře, na to je 36 miliard v tom rozpočtu. V situaci, v které jsme, kdyby se přidalo jenom na inflaci, tak by se také ušetřilo hodně. Pochopitelně v provozních výdajích můžete vždycky jednotky miliard někde proškrtat. Můžete odložit i nějaké investice. Prostě těch možností, jak se dostat pod 3%, vzhledem k tomu, jak je ten rozpočet obludný, jak je přefouknutý, tak těch možností, jak se i na poslední chvíli dostat pod 3% HDP, těch je poměrně dost. Záleží na politické vůli.
0: Vy jste ten navrhovaný deficit a ten navrhovaný rozpočet před několika desítkami sekund označil za obludný. V bezprostřední reakci jste použil přívlastek strašný. Platily by tyhle ty přívlastky, i kdyby ten deficit byl o 20 nebo 30 miliard nižší?
21: Stále, samozřejmě. Platí cokoliv, co je výš nad letošní rok, tak si ty přívlastky zaslouží. To jsou deficity vyšší než letos. Jsou deficity, které by odpovídaly nějaké krizové situaci. Ale my máme hospodářský růst, máme nízkou nezaměstnanost. Ten hospodářský růst přinese tomu příštímu rozpočtu bezbolestně 70 miliard příjmů navíc, které by se daly používat ke snižování toho deficitu. Ale vláda sice bude mít 70 miliard příjmů navíc, ale naplánovala si 150 miliard výdajů navíc. To naprosto neodpovídá makroekonomickému prostředí, v kterému jsme. A bohužel to není kvůli investicím. Investovat se bude ve vztahu k HDP zhruba stejně jako letos. To, co je nejvíc znepokojující na tom rozpočtu, že prudce rostou pro naše provozní výdaje, které každodenně skonzumujeme a nejsou kryty příjmy. Musíme si na ně půjčovat. Letos je to 47 miliard, kdybychom neinvestovali ani korunu, pořád si musíme půjčit 47 miliard na svůj každodenní konzum. Příští rok to bude 99 miliard. A to není budování budoucnosti, to je projídání budoucnosti. I ta budoucnost bude mít své provozní výdaje každodenní, ale vedle toho bude muset platit to, co my jsme skonzumovali, ale nezaplatili, a bude to muset platit i s velmi tučnými úroky. A to už je projídající dluhová spirála, která ohrožuje každého z nás.
0: Já se k těm dopadům na každého z nás určitě ještě dostanu, ale ještě k tomu politickému vyjednávání. My zatím mluvíme o těch debatách, jak snížit deficit. Na druhé straně třeba ministr školství už v pondělí v našem vysílání říkal, že chce ještě jednat o tom, aby dostal víc, než v tom návrhu na školství má zamířit. Tak nepůjdou proti tomu ještě snahy některé kapitoly navýšit a bylo by rozumné některé kapitoly navýšit?
21: No, vždycky záleží na prioritách té, jaké vlády. Vláda zvyšuje, jak už jsem řekl, o těch obludných 150 miliard, což je o 6,2% víc než v letošním roce. A když zvyšuje celé všechny výdaje o víc než 6%, tak kapitolu školství zvyšuje o 1,5%. Což nám říká, jakou prioritu tato vláda přikládá vzdělávání. Kdyby šetřila všude, tak to chápu. Ale jestliže takhle způsobem přidává všude a na školství přidává 1,5%, tak bych se jako ministr školství cítil velmi frustrován, protože vzdělání by mělo mít trochu jinou prioritu.
0: Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Představitelé hnutí ANO mluví o tom, že v tom rozpočtu na příští rok musí napravovat škody po minulé vládě a proto nemůže být deficit nižší. Ministryně financí Alena Schillerová v pondělní tiskové zprávě uvedla, že se současná vláda musela vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, 30% poklesem reálných platů nebo účetními podvody za více než 50 miliard korun. To je doslovná citace z tiskové zprávy ministerstva financí. Není na tom něco?
21: To jsou absurdní argumenty pro rozpočet roku 27. Říkali totéž, když se stavovali rozpočet pro rok 26 a tam na tom něco bylo. Rozpočet, který odevzdávala Fialová vláda, tak měl řadu hrubých nedostatků, kterých bych se poctivý rozpočtář dopustit neměl. Ne všechno tam bylo v pořádku, ne všechno tam bylo
0: pravda. Ne všechno tam bylo, dokonce můžeme říct.
21: Ne všechno tam byla pravda, ne všechno tam bylo. A je, když v tom rozpočtovém provizoriu sestavovali rozpočet, tak se s tím nějak vyrovnat museli. A jak už jsme si řekli, rozpočet je dominantně určen zákony. Když ho chcete opravdu měnit, musíte měnit ty zákony. Což taky za 14 dní nezvládnete. Takže tam na tom bylo hodně pravdy. Ne, že by se nevešli do toho deficitu 286, kdyby chtěli, vešli by se. Ale řada těch argumentů musela být akceptována objektivně. To ale už neplatí pro rok 27. Jako už vládnou 8 měsíců, tohle je rozpočet, který mají plně ve svých rukou. Hospodářský růst jim přináší 70 miliard navíc. Tohle teď už prostě nenapravují žádné chyby. Teď prostě jenom se snaží naplnit své naprosto nereálné sliby, které rozdali, a ty nejsou ufinancovatelné.
0: Vy jste před chvílí kritizoval ten návrh rozpočtu, který připravila minulá vláda. To, jak minulá vláda přistupovala k rozpočtům, jste kritizoval i během té doby, kdy vládla. Když se na to díváte zpětně, nevydláždila vláda Petra Fialy a tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura cestu k tomu, co teď vidíme?
21: No, jistě, že tomu trochu načechrala půdu. To jaksi ne, že ne, protože když přestanete brát vážně některá pravidla, neděláte si s nimi starosti, a to opravdu jako Fialová vláda si někdy ty starosti nedělala. Dokonce některá pravidla změnila k horšímu, například, že všichni víme, známe deficit až na konci srpna, což pokládám za strašně škodlivou praxi. No tak tu půdu připravila, nicméně na druhou stranu tato vláda to ostře kritizovala. A takže by to spíš měla jaksi se toho vystříhat, měla by to napravit. Ona to napravila jediným způsobem. Fialová vláda měla často problémy s pravidly. A Babišová vláda, místo aby se do těch pravidel vešla, no tak ta pravidla změnila tak, že může vlastně úplně všechno. A Fialovou vládu nikdy ani nenapadly některé věci, které páchá Babišova vláda teď. Takže prostě Babišova vláda, místo aby to spravovala, jak si tu praxi významně zhoršila.
0: Alena Schillerová argumentuje tím, že ten rozpočet je prorůstový, že tam jsou rekordní investice, což v absolutních číslech je pravda. Vy už jste říkal, že v relativních číslech v poměru k HDP je to podobné, jako je to v letošním roce. Ale když se podíváte na ty investice, vidíte tam prostor pro nějaké škrtání, nebo opravdu všechny jsou prorůstové?
21: Tak co je to prorůstové? Jestli
0: předpokládám, že něco, co nám zajistí v budoucnu jako, ekonomický růst.
21: Jako nějakým způsobem je prorůstový každý výdaj, ale on je nějakým způsobem také proinflační. Že? Vláda schválila fiskálně strukturální plán, kde sama přiznává, že neexistuje výdaj v tom státním rozpočtu, který by měl multiplikátor větší než jedna. Ty nejefektivnější investice označuje multiplikátorem 0,7. To znamená, že jejich návratnost do státního rozpočtu je asi taková, jako kdybyste si koupil lahev piva a pak se radoval z těch 3 korun za tu vratnou lahev. Asi takový poměr tam je. Návratná není žádná. Tím samozřejmě nechci říct, že ty investice jsou zbytečné. Ale znovu opakuji, návratné do státního rozpočtu nejsou, a především problém toho rozpočtu netkví v investicích. Ten tkví v tom obrovském strukturálním deficitu, v tom, že své pravidelné každodenní příjmy, které konzumujeme, nejsme schopni pokrýt ze svých pravidelných příjmů, i kdybychom neinvestovali ani korunu. A ty nůžky se rozevírají. To je ten zásadní problém, ne ve výši investic. Samozřejmě můžete, když odložíte investice za 10-20 miliard, nic se nestane. Doma také, jako si řeknete, že si to koupíte, to auto třeba až za rok. Jo. Ale tam není ten zásadní problém. O tom ta diskuze není. Kdybychom vyřešili ten strukturální problém mezi našimi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji, tak by mě vůbec nevadilo, že tam bude o 20 miliard na investice víc nebo míň. To není ten problém. Ten problém je ta neschopnost pokrýt svůj každodenní provoz ze svých příjmů.
0: Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že by ten deficit měl být pod 3% a není pod 3%. Na druhé straně, když se podíváme do argumentace vládní koalice, do podílní tiskové zprávy ministerstva financí, tak ta tvrdí, že ten deficit je pod 3%, 2,8%, a to proto, že tam počítá takzvanou únikovou doložku. Je tohleto korektní a správné?
21: Ne, to je hrubá manipulace. To je hrubá mediální manipulace, která míchá dohromady termíny výdajový limit a deficit. Skutečně evropská pravidla povolují nějaké, máte výdaje do nějakého limitu, když ty jsou legální. Přes ten limit jsou nelegální, pokud se netýkají té únikové doložky, že cokoliv vůči referenčnímu roku z roku 2021, kde jsme na obranu dávali jenom málo přes procento, tak cokoliv nad ten rok 2021 na obranu není nelegální výdaj, i když je přes ten limit. Ale to se týká toho výdajového limitu, co je legální nebo není nelegální výdaj, ale samozřejmě se to počítá do deficitu. Taky ten deficit je 289. Když k tomu připočteme ještě půjčku na Dukovany, tak 419.
0: Ale 389.
21: 389. Ale je to 389, což je přes 4% hrubého domácího produktu jenom u státního rozpočtu a vůči veřejným financím je to 3,5. 3,5, žádných 2,8. To jediné, co je na tom pravda, je, že to není nelegální výdaj. Podle evropských pravidel to je legální, ale je to 3,5.
0: Bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy dlouhodobě varujete před následky zadlužování státu. Pokud by deficit zůstal na úrovni 389 miliard, jaké důsledky to bude mít? Kdy? Jak se to projeví?
21: No tak už jsme si řekli, že ta budoucnost bude mít také své každodenní provozní výdaje. A vedle toho bude muset platit i s tučnými úroky to, co my jsme snědli, ale nezaplatili. A to už jsou prostě obrovské peníze jenom na úrocích z těch dluhů. Jestliže letos budeme platit 110 miliard, příští rok to bude 130, ke konci volebního období se budeme blížit 200 miliardám jenom na úroky. Odpovědný hospodář v dobrých časech a

0: a za nimi mnohem slabší ročníky by měli obrovský problém uplatit, ufinancovat jejich péči a jejich důchody, i kdyby nebyly zatíženy těmi strašnými úroky, které my jim tady jako necháme. To znamená, to ohrožuje jednak ty, kteří to budou platit, protože se nedoplatí. Jednak to ohrožuje ty, kteří tu péči budou potřebovat, protože na ní nebude dost peněz. A ta péče nemusí být dostupná ani kvalitní. Prostě to ohrožuje všechny. Vyčerpal jste si polštář, zadlužil jste se v dobrých časech a ve špatných časech nebudete mít.
1: Ono se v těch debatách a v té kritice návrhu státního rozpočtu opakuje, že to budou splácet naše děti a jejich děti, ale tím, co říkáte, tak ta první generace, která to pocítí, tak to jsou ti, kteří teď vstupují do důchodu?
0: No pocítí to úplně všechny, samozřejmě oběti jsou ti, kteří to budou muset platit, to jsou ty naše děti, ale obětí může být snadno i moje generace, mě je 65. Prostě ten problém začne kulminovat, až mě bude 80, abych chtěl být ještě naživu. A ty moji vnuci budou muset si platit také svůj každodenní provoz. A vedle toho budou muset platit ty úroky za to, co nám zanechali a už jim nemusí zbýt na péči pro nás. Jaksi věčně nám prostě nikdo půjčovat nebude. Konec konců půjčujeme si stále dráž. Ty peníze mějí také svoji cenu. On byl rozdíl, když si ten stát půjčoval za procento, nebo si půjčuje za 5 jako teď. Při téhle situaci se nám snadno může stát, že se ty peníze budou ještě zdražovat. To znamená, ty úroky budou akcelerovat. A to je výdaj, který musíte zaplatit. Můžete si odhlasovat, že snížíte důchody, ale nemůžete si odhlasovat, že snížíte úroky. To je částka, která z toho rozpočtu potom začne vytlačovat ty nezbytné výdaje na to, co opravdu nezbytně potřebujete, protože jste předtím vyhazoval za něco, co jste nezbytně nepotřeboval.
1: Pořád se bavíme o horizontu za 15 let, tak jak jste teď říkal, může to mít i krátkodobější ekonomické dopady třeba na inflaci?
0: Může to, tak samozřejmě, že ekonomika takovýhle fiskální impuls nepotřebuje. Prostě to jako konejšit se tím, že díky tomu nastartuje hospodářský růst, který ten dluh umoří, je nesmysl. Produkční potenciál české ekonomiky, jeho kapacity jsou někde kolem 3%. Příští rok se předpokládá růst zhruba 2,5%, takže můžete tam nasypat peněz, kolik chcete, to auto stejně rychleji nepojede. Takže ten přebytek těch peněz, který tam nemusí být, se bude tlačit buď do cen, nebo do dovozů. Ale velmi málo do hospodářského růstu, protože prostě tam ty kapacity jsou limitované. Mě by jenom zajímalo, jestli ti, kteří tuhle politiku teď praktikují a mají často plná ústa vlastenectví a suverenity státu, jestli si uvědomují, že to je politika, která vede ke ztrátě suverenity. Protože když o vás začnou rozhodovat vaši věřitelé, tak ztrácíte významnou část suverenity. Mnohem větší, než když se musíte dohodnout u jednoho spojeneckého stolu se svými spojenci.
1: Současná koalice slibuje, že v příštích letech už ty deficity budou nižší. Co je potřeba udělat pro to, aby byly výrazně nižší? Je potřeba zvýšit daně?
0: Je potřeba změnit ty zákony, které vám nařizují ty výdaje. Po případě změnit ty zákony, které určují výši daní. Ten problém už je dneska tak veliký, že já si myslím, že bude nezbytné obojí. Že bude nezbytný mix obojího, ale současně zdůrazňuji, že musíme začít u výdajů. My musíme zabrzdit ty výdaje, ten nesmyslný tlak na výdaje, na které nemáme. Podívejte se, ta vláda přidává těch obludných, jak jsem řekl, 150 miliard. A pořád mají všichni málo. Pořád jsou podfinancovaný. Vždycky říkám, a vůči čemu? Jestli vůči tomu, kolik máte peněz, no tak jste všichni přefinancovaný. Takže vy musíte upravit ty zákony, které vám nařizují výdaje, musíte udělat reformu veřejné správy, reformu systému zdravotního pojištění, celou řadu strukturálních reform, aby se ten tlak na ty výdaje snížil. No a pak vám pravděpodobně ještě něco bude zbývat. Tam se nedá dělat nic jiného.

0: teda než o něco málo navýšit daně, alespoň do té úrovni, která byla před covidem. Ale musí se začít u těch výdajů. Když se začne u daní, tak se nestane nic jiného, než že sice rychleji potečou ty peníze do rozpočtu, ale ještě rychleji bude vytékat, všichni budeme víc platit a ten problém se nevyřeší.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji hezký víkend.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: A publicistické pořady najdete taky v aplikaci Můj rozhlas CZ. 3,5 minuty po půl jedné, sobota 5. září. Přejeme klidnou noc. Martin Matějka a zprávy.
3: Vodohospodáři začali kvůli suchu snižovat odtok z Orlické přehrady. Hladina v ní doteď klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž vypouští stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál teče tolik vody jako předtím. Povodí Vltavy totiž poprvé v historii využívá zásoby ze Slapské přehrady, které vodu v řekách doplňuje. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody třeba na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Celý areál Hřebčína napajedlých, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, a podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. A americký soudce rozhodl o neplatnosti soudu s Lindsay Clancyovou obviněnou z vraždy svých 3 dětí. A porota se totiž neshodla na verdiktu. Prokuratura teď může soud zahájit znovu. Proces s bývalou porodní sestrou a matkou 3 dětí je zejména ve Spojených státech ostře sledovaný a televizní stanice ho přenášely živě. Obhajoba tvrdí, že žena své děti zabila v porodní psychóze. Případ rozvířil debatu o přístupu amerického systému k duševnímu zdraví žen po porodu. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Američanku Liovou 2-1 na sety a je v osmifinále. A Karolína Muchová naopak ve třetím kole skončila, domácí Navarové podlehla 0-2 na sety. O postup ze třetího kola teď hraje Jiří Lehečka, zápas sleduje David Prouza.
4: Jednoznačně vyrovnaný zápas, Lehečka vyhrál první set 6-2, ale ten druhý podobně jednoznačně ztratil 1-6, aktuálně se hraje sada třetí, ta je to 1-1 na podání Jiří Lehečka a stav 0-15 z pohledu českého tenisty z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D8 za sjezdem na Roudnici a nehoda na Novýčínsku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 20,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto. Je na krajnici, nepřekáží, ale přesto opatrně. Na Kladensku stále pozor na silnici 118 mezi Kladnem a Berounem. U Malé Kyšice v odbočce na osadu Dětku v Mlín stojí osobní auto po požáru. Provoz tam řídí policisté, ale bez kolon. A pozor také na Novojičínsku, na silnici ze Suchdolu nad Odrou do Fulneku. Kousek za obcí Kletné zasahují záchranáři u sraženého chodce, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se od severu zatáhuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů. Přes den pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: A taky začíná sobota 5. září.
7: Noční Radiožurnál
5: a Jiří Štefl.
2: Eva Farna, Brian Adams a skupina Linkin Park na úvod dnešní noci. 7 minut po půl jedné, ať se vám dobře poslouchá, přeju vám klidnou, teď už taky víkendovou noc.

0: Eva Farna, neříkej, co má se stát ve vysílání nočního radiožurnálu, teď už taky toho víkendového, je sobota 5. září. Dnešní noc začneme sportem, seriál Mistrovství světa Formule 1 se o tomhle víkendu vrací na nejtradičnější místo své historie, do italské Monzy. Místnímu okruhu se přezdívá chrám rychlosti, ze všech tratí v sezóně má totiž nejvyšší průměrnou rychlost. V letošním závodě ale hrozí, že jeho výsadní postavení znatelně oslabí.
1: Pocit, jako kdyby Formule 1 docházel dech, je daný letošní podobou technických pravidel týkajících se motorů. Ty mají zhruba půl na půl rozdělený podíl spalovacího a elektrického motoru. A ten elektrický potřebuje dobíjet bržděním nebo tak, že se elektronicky sníží výkon. Tento jev je na některých tratích k vidění míň, třeba v Monaku vůbec, ale právě na Monze je to znát nejvíc.
2: Nevím, u těchto vozů je práce s motorem vždycky těžká. Ztrácíme výkon, nakonec rovinky, přijíždíme o 20, možná 30 km v hodině pomaleji než v minulosti a asi nám potrvá, než si na to zvykneme.
1: Říkal před začátkem závodního víkendu Velké ceny Itálie na tiskové konferenci Lewis Hamilton. Není to letos poprvé, co se ukážou v plné nahotě slabiny nových pravidel v oblasti motorů. Monza je výjimečná tím, že se na plný plyn jede i přes 80% kola. Vysokorychlostní okruhy zkrátka z pohledu kapacity dobíjení baterií současné Formule 1 nesvědčí. Další jmenoval Brit Oliver Bearman z týmu Haas.
3: Obzvlášť takovéto tratě, jako je třeba Spa, později asi taky Baku. Dostáváme se za hranici toho, kolik elektrické energie máme k dispozici v poměru s délkou rovinek. Teď na Monze pojedeme na 7. rychlostní stupeň místo 8. na cestě do první zatáčky, taky do 4. zatáčky a tak dále. Pořád se tomu přizpůsobujeme. I pro nás je to stále něco nového.
1: Práce s elektrickou energií ale přinesla i častější předjíždění, způsobené rozdílným dobíjením u každého pilota. Často se mění pozice tam a zpátky. A i to se očekává v Monze víc než jindy, myslí si Monačan Charles Leclerc.
4: V neděli se bude hodně předjíždět. Asi uvidíme spoustu jojo závodů. Musíme se na to psychicky připravit, že o předjíždění nouze nebude. Jestli se někde možná dá trochu obětovat výsledek kvalifikace ve prospěch závodu, je to tahle trať.
1: Říká závodník domácí stáje Ferrari na startu závodního víkendu Velké ceny Itálie. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: 8 minut a bude 1 hodina v noci. I dneska v noci z Radiožurnálu zdravíme posluchače naší digitální stanice Radiožurnál Sport. Vydáváme se na tenisový kurt. Jiří Lehečka nastoupil do třetího kola US Open a v New Yorku je u toho reportér David Prouza.
1: A zatím je to celkem vyrovnaný zápas Jiřího Lehečky se Stefanosem Tsitsipasem. Jakoby se soupeři trochu očukávali navzájem. Nejprve Lehečka vyhrál první set 6-2 bez výraznějších potíží, pak víceméně úplně to samé v bledě modrém předvedl Stefanos Tsitsipas, druhou sadu získal 6-1 dokonce, pokaždé to bylo s dvěma prolomenými servisy. No a teď ta třetí sada už je nejvyrovnanější, v tuhle chvíli Jiří Lehečka vede 4-3, po přestávce ale půjde podávat Stefanos Tsitsipas. V New Yorku jsou trochu jinačí podmínky než v dnech minulých, je velké teplo a také opravdu hodně fouká, což je kombinace, která nebývá úplně obvyklá, ale musí se s tím všichni hráči vypořádat. No a kdo se s tím úplně dobře nevypořádal, to byla Karolína Muchová, která podlehla ve dvou setech Američance Emě Navarové a víceméně, byť měla nějaké příležitosti k obratu, tak neměla reálné šance na postup. A mluvila i o tom, že se jí prostě tenhle zápas nepovedl, že měla moc myšlenek v hlavě a že se zkrátka nedokázala přizpůsobit těm podmínkám tak dobře jako její soupeřka. Kdo naopak postoupil dál, to je Linda Nosková, Američanku Liovou po velké bitvě. Nakonec 6-2 ve třetím setu dokázala vyprovodit, takže alespoň Linda Nosková tedy drží ten český prapor, pokud jde o postupy do osmifinále. Věřme, že se tam dostane i Jiří Lehečka. Aktuálně 1-1 na sety se Stefanosem Tsitsipasem a skóre 4-3 pro českého hráče ve třetí sadě. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Svižně do nového dne skupina Aha Take On Me ve vysílání víkendového radiožurnálu. Začínáte s námi sobotu 5. září. Máme pro vás další aktuální zprávy a Lukáš Miller přidá do 5 minut aktualizaci zelené vlny. 1 hodina. A u mikrofonu je taky Martin Matějka.
1: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na aplikaci Signál. Nizozemská centrální banka stáhla 10 tun zlata z amerických trezorů kvůli obavám schování americké vlády, uložila je raději v Londýně. Tenistka Linda Nosková je na US Open v 8. finále, Američanku Liovou porazila 2-1 na sety. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm, později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na některé účty v aplikaci Signálu točí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko a cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatele se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu třeba falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Voda ve Zlínském kraji chybí v řekách i půdě, říkám Dřevnici na Zlínsku, Moravě a Rožnovské, Bečvě na Vsetínsku nepomohly ani deště z uplynulých dnů a průtoky vody v nich jsou stále podprůměrné. Sucho je důsledkem mírné zimy, nedostatku srážek i vlny letních veder a mluvčí povodní Moravy Jana Kučerová situace označila za nejhorší za zhruba 10 let.
3: Hydrologické sucho zaznamenáváme po celý letošní rok a navazuje vlastně už na poměrně suchý rok 2025. Naposledy takové velké sucho jsme zažili ve 4letém období mezi lety 2015 až 2018.
1: Téměř 80 tun zlata přesunula nizozemská centrální banka DNB ze Spojených států do Evropy. Jako důvod uvedla rostoucí geopolitické napětí a potřebu mít rezervy pro případ krize rychleji po ruce. Jde už o druhou zemi, která od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu stahuje zlaté rezervy z amerických trezorů a po repatriaci zlata kvůli nepředvídatelnosti Trumpovy administrativy volají i ekonomové v Německu a Itálii.
4: Nizozemsko drželo v Severní Americe, v New Yorku a kanadské Otavě celkem 345 tun zlata. Mezi březnem a srpnem z toho přesunulo do Londýna víc než čtvrtinu. Většinu nizozemská centrální banka v New Yorku prodala a za stejnou hodnotu koupila zlato rovnou v Londýně, takže se transakce obešla bez fyzického převozu. Necelých 30 tun se ale skutečně fyzicky přepravilo, a to nejdřív ze Spojených států a Kanady do vlastního nizozemského trezoru v Zeistu a teprve poté do Londýna. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Brno chce společně s policií a dalšími úřady z ulic odstranit automaty s omamnými látkami. V některých si mohly nebezpečné syntetické kanabinoidy koupit i děti, několik jich kvůli tomu skončilo v nemocnici. Magistrát eviduje na území města 8 takových automatů. Některé už policie odstranila nebo z nich zabavila zboží. Pokračuje vedoucí pracovního toxitýmu jihomoravské policie Martina Čermáková.
5: V rámci zpracovávání těch případů jsme vyslýchali několik osob, které si zakupovali výrobky tady v těchto automatech. Byly to převážně osoby pod 18 let. Některé automaty jsou opatřeny čtečkou občanských průkazů. Děti to obcházely tím, že oslovovali kolem jdoucí, aby jim kupovali ty výrobky z těch automatů.
1: Policie provozovatele automatů podezírá z neoprávněné výroby a nakládání s psychotropními látkami.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková zvládla třetí kolo US Open a po výhře 2-1 nad Američankou Liovou postoupila mezi 16 nejlepších. A Karolína Muchová naopak na turnaji skončila po porážce 0-2 s domácí Navarovou. O 8. finále teď bojuje Jiří Lehečka s Řekem Tsitsipasem a přímo v New Yorku zápas sleduje reportér David Prouza.
6: A stále je to velká bitva mezi Jiřím Lehečkou a Stefanosem Tsitsipasem. Čech vyhrál první set 6-2, druhý ztratil 1-6. V tom třetím aktuálně vede 5-4. Na podání se ale chystá jeho řecký soupeř. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D8 za sjezdem na Roudnici a překážka na D5 u Berouna. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor za sjezdem na Roudnici na 20,5 kilometru. Stojí tam nepojízdné auto, je na krajnici, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně pozor v nájezdu od Berouna na 18. kilometru, tam hasiči odklízí spadlý strom. Spadlý strom blokuje provoz i na silnici 198 od dálnice D5 směrem do Tachova. Je těsně za sjezdem z dálnice, hasiči už jsou na místě, provoz řídí policisté. A pozor stále na Novojičínsku, na silnici ze Suchdolu nad Odrou směrem do Fulneku. Kousek za výjezdem z obce Kletné zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se od severu zatahuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů. Přes den pak čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně, později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: V 1 hodinu 6 minut vodohospodáři musí každé léto dodržovat pravidla pro odtok vody z vodních nádrží, tak aby v přilehlých tocích fungoval správně ekosystém. Letos ale kvůli suchu v některých místech téměř není už co odpouštět. Hodně se to řeší na Vltavské estakádě, kde tedy ještě stále voda je, ale ne na mnoha místech, ale je to téma i na západě Čech. Třeba v nádrži Březová u Karlových Varů už rybáři požádali o omezení odtoku. Reportáž z místa za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Do přehrady Březová přitéká méně vody, než z ní musí povodí Ohře vypouštět. Hladina proto klesá a na některých místech zůstává místo vody bahno a obnažené břehy. Rybáři chtějí, aby vodohospodáři odtok omezili a v nádrži udrželi víc vody, i když to může omezit život pod přehradou. V zimě tam podle rybářů část rybí obsádky zlikvidovali kormoráni. Kvůli suchu ji ale nebylo možné doplnit.
1: Mně to tak přijde, že se asi ani pomalu nic nepřitejká.
2: Říká Martin Červenka, hospodář Karlovarského rybářského svazu. Stojíme u místa, kde se řeka teplá vlévá do Březovské přehrady. Za běžné situace tady hladina přechází v mokře, teď ale kam až se podíváme, vidíme jen bahno. Vypadá to tady jako měsíční krajina.
1: Na té hráze to moc jako není tak vidět, tak jako tady v těch mělčích místech, no, co to vlastně jako by udělalo na té přehradě.
2: Teď tady ani na vodní hladinu nedohlédneme. Kolik tady chybí vody?
1: Půl kilometru až kilometr odhadem.
2: Jak to tu bývá hluboké?
1: 2 metry. Může dojít díky tomu, jak je ta přehrada takhle málo nadržená, tak k nějakému kyslíkovému deficitu.
2: Povodí Ohře zvažuje omezení odtoku z přehrady. Méně vody by ale mohlo ohrozit život pod nádrží.
1: V letošním roce je pro nás vzácnější tady ta Březovská přehrada. Říkám už jenom vzhledem k tomu, jaký byl vliv na ten tok pod tou přehradou v jarních měsících a zimních měsících od toho kormorána.
2: Co se tady v přehradě dá chytit?
1: Trofejní úlovky tady určitě žijou. Vím minimálně o velkých kaprech, který se pohybují, já nevím, v rozmezí 15-20 kilo. Sumci, který mají kolem 2 metrů a určitě tady budou i trofejní candáti.
2: I přes déšť a ochlazení v posledních dnech přitéká do přehrady stále méně vody, než z ní vodohospodáři musí vypouštět. Pokračuje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
3: V současné době je přítok do vodní nádrže 150 litrů za vteřinu a odtok je 222 litrů za vteřinu. Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce. Je to množství, které nemůžeme podkročit.
2: Hladina vodní nádrže Březová už klesla pod takzvanou hladinu stálého nadržení. Jde o nejnižší provozní úroveň, pod kterou se voda z nádrže za běžných podmínek nevypouští.
3: Ve chvíli, kdy se situace zhorší, jako je v současné době, tak žádáme o mimořádnou manipulaci.
2: To znamená vypouštět méně vody, než je minimální zůstatkový průtok. Ten určuje vodoprávní úřad, v tomto případě Karlovarský kraj.
3: Ve chvíli, kdy dostaneme povolení od krajského úřadu k mimořádné manipulaci a hladina klesne ještě o 1,7 metru, pak přistoupíme ke snížení odtoku z nádrže. O mimořádnou manipulaci jsme žádali i minulý rok. Naštěstí jsme ke snížení odtoku nepřistoupili, protože se situace zlepšila, nastaly deště, takže hladina byla stabilní a pak už jsme začali nádrž zase zásobovat vodou.
2: Hlavní účel vodní nádrže Březová je protipovodňová ochrana města Karlovy Vary. Nebyla tedy stavěná na dlouhodobé nadlepšování toku pod nádrží. Z Březové u Karlových Varů, Václav Malý, Radiožurnál.

0: Zpěvačka Daša v 1 hodinu 16 minut. Teď pro vás mám jeden příběh, který přinesl nový školní rok. 30 dětí z Blatničky na Hodonínsku dojíždí do školky a základní školy v sousední Blatnici pod svatým Antonínkem. Místo rodičů s nimi ale každý den jezdí bývalá učitelka a ředitelka Zdislava Kuřinová.
1: Loučí se v Blatnici rodiče s dětmi, které nastupují do autobusu.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno, děti.
1: Děti občas po cestě i zaspívají, dodává Zdislava Kuřinová, která děti každý den doprovází.
4: Nějakou krásnou písničku, co jsme se naučili. Pozor teď.
2: Zpívejme si, zpívejme.
1: Paní Kuřinová ale děti nedoprovází jen v autobuse. Od zastávky jdou ještě několik minut ke škole a cestou přecházejí tři přechody. 77letá bývalá učitelka má proto na sobě reflexní vestu a v ruce plácačku, kterou zastavuje provoz.
4: Tady jezdí ty auta, takže člověk má strach, aby náhodou jako se něco nestalo, jako jo? Tak jdeme, pojďte.
1: Na cestě si navíc pomáhají děti i vzájemně, starší těm mladším.
5: Vezmu vlastně jedno malé školčátko a jdu s ním.
1: Popisuje 13letá Dominika Chovancová. Její 11letá sestra Kristýna pomáhá taky.
5: Já chodím vzadu a popoháňám, já by si pohla na tom přechodě.
1: Nejvíc si pomoc pochvalují sami rodiče.
6: Je to pro mě hrozně výhodné, protože jsem včera poprvé nastoupila do práce, takže mě to ušetří spoustu času, takže je to úžasná paní, pro nás nezaplacení.
1: Popisuje maminka Denisa Němečková, která má dítě ve škole. Jana Nedomová zase posílá svého školkáčka.
7: Je to daleko od zastávky v Blatnici a měla bych strach, že by spadl třeba pod auto nebo cokoliv.
1: Právě obava z aut byla před 15 lety důvodem, proč obec doprovod dětí zavedla. Z Blatničky Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Za 9 minut bude půl druhé, ideál posloucháte víkendový radiožurnál Teď sport. Lehečka versus Tsitsipas, to je aktuální zápas na tenisovém US Open. Kdo má blíž na postup ze třetího kola, to už z New Yorku řekne reportér David Prouza. Davide.
1: A bohužel je to Stefanos Tsitsipas, který vyhrál tiebreak třetího setu, celkem jednoznačně 7-3. První set vyhrál Lehečka 6-2, druhý ztratil 1-6. Je to zápas, který je vyrovnaný, ale zdá se, že Stefanos Tsitsipas je možná o chloupek lepším tenistou v tomhle utkání, ve kterém se snaží o postup do čtvrtého kola, nebo chcete-li osmi finále US Open. Tam už je Linda Nosková, naopak nepostoupila tam Karolína Muchová, která vypadla s Američankou Emou Navarovou ve dvou setech. Linda Nosková naopak ve třech jinou Američanku Liovou dokázala porazit. Jiří Lehečka aktuálně o set dole, tedy 1-2. Za malou chvíli začne set číslo 4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu z hudby taky Sweetbox, za chvíli Depeche Mode, James Blunt a nebo zpěvák Sombr. Jedna hodina 30 minut. A Martin Matějka.
1: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. A tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Mezi zeměmi navíc roste napětí kvůli ruskému útoku na budovu ukrajinské tajné služby SBU. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy by měl být na příští poradě vedení ministerstva životního prostředí, řekl to ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka s tím, že mu dochází trpělivost s vyšetřováním policie Turkovy dopravní nehody. A právě kvůli ní dal Turek v červenci funkci zmocněnce k dispozici do doby, než policie rozhodne o viníkovi. To ministru Macinkovi vadí. Jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí Eva Kropáčová, policie případ stále vyšetřuje. A Česko posiluje bezpečnostní opatření kvůli hrozbě sabotáží nebo působení cizí moci. Reaguje tak na incidenty v okolních zemích, především v Německu. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO se opatření týkají třeba kritické infrastruktury. Vyšší zabezpečení platí taky na pražském letišti a podle deníku Právo Česko posílilo i ochranu nádraží. Bezpečnostní situace v Česku je podle Metnara stabilní a dál platí mírný stupeň ohrožení terorismem. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do osmifinále, ve třetím kole porazila Američanku Liovou 2-1 na sety. Karolína Muchová naopak ve třetím kole skončila po porážce 0-2 s Američankou Emou Navárovou. O postup do osmifinále teď hraje Jiří Lehečka proti Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi. Aktuálně Lehečka s Tsitsipasem prohrává 1-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u Kroměříže a také na D5 u Plzně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy pozor u Kroměříže. Na kilometru 250 se po dálnici pohybuje neosvětlený chodec. Na místo jedou policisté, tak velký pozor. D1 směr Ostrava, kilometr 250, neoznačený chodec na vozovce. Pozor také na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy, a to na obchvatu Plzně. Za sjezdem na most na kilometru 85, tam zasahují hasiči u spadlého stromu. Místo je označeno majáky a průjezdné bez držení. A na silnici 27 z Teplic směrem do mostu na příjezdu do obce Košťany také spadl na vozovku strom, projíždí se pomalej, tak pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se od severu zatahuje a přidává se déšť, ochlazuje se na 16 až 11 stupňů. Přes den čekáme zpočátku.

0: začátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami, od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
1: Je sobota 5. září, od Vánoc nás dělí necelé 4 měsíce, ale stejně se k ním vrátíme. Konkrétně k těm v roce 1994, kdy Václava Havla a jeho ženu Olgu zpovídala naše moderátorka Zuzana Burešová. Za pár minut si poslechněte další díl seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Teď je další díl našeho týdenního seriálu. Vánoce s Václavem a Olgou Havlovými i poslední hovory v Lánech. U obojího byla rozhlasová moderátorka Radiožurnálu Zuzana Burešová. V posledním díle našeho seriálu Svět podle Havla očima tazatelů vzpomínala na to, co si z natáčení s prvním porevolučním prezidentem odnesla a jak se Václav Havel s moderátory hovoru po letech spolupráce rozloučil.
1: On nedával najevu, že je něco víc, že je prostě ten politik s velkým P, ale prostě je člověk. A to se vlastně ukázalo i u toho vánočního rozhovoru, protože u těch Havlů to vlastně vůbec nebylo o nějakých dárcích, ale vlastně to bylo o těch lidech.
2: K podstatě Vánoc patří nejen, že to jsou svátky rodiny, svátky klidu, míru, pohody, ale že to jsou i svátky lásky člověka k člověku, k bližnímu, k rodině, k sousedovi. Vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, nebo mým zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého Purpura.
3: Tento záznam pochází z Vánoc 1994.
2: Jsem naopak ten, který zápasí vždy znovu s naprostým nedostatkem fantazie, co komu dát. Není pro mě problém něco koupit, problém je vymyslet, co mám koupit. Proto jsem delegoval tuto pravomoc na Olgu.
4: Skoro už 30 let nakupuji dárky, takže hlavně tíha kupování dárku a vymýšlení, protože to není jenom jít a něco koupit.
3: Tyto civilní projevy nepochybně Havla zlišťovaly a bylo to osvěžení i pro moderátorku Zuzanu Burešovou.
1: Protože když byl člověk v jeho přítomnosti, tak necítil, že je vedle něj někdo, kdo se nad ním povyšuje. Tam nikdy se nestalo nic, že bych prostě odjížděla z Lán nebo z Pražského hradu nějak rozladěná nebo vystresovaná. Opravdu nikdy. A mám tu zkušenost, že jsem točila ještě s jedním významným politikem a ten rozdíl byl prostě obrovský. Na to nikdy nezapomenu, na ten obrovský kontrast. Tam jsem prostě pochopila, jak někdo dokáže se v té funkci chovat k těm druhým.
3: Poslední hovory v Lánech natočil Český rozhlas s Václavem Havlem 29. ledna 1998 a vysílali se 2. února.
2: Chtěl bych být prezidentem méně kmitajícím z místa na místo, méně viditelným, méně všudy přítomným, ale prezidentem, který když po dlouhé době občas něco udělá, či něco řekne, tak to bude mít váhu, bude to mít sílu a posune to vývoj této zemi kupředu.
3: Při posledních rozhovorech v Lánech se s Havlem u mikrofonu sešli 3 moderátoři, včetně Zuzany Burešové.
1: Tam se s námi Václav Havel symbolicky rozloučil a každý z nás o něj dostal, byl to ručně dělaný papír a tam bylo osobní věnování. Každý tam máme něco jiného.
2: Děkuji vám všem, nashledanou.
3: Václav Havel byl prezidentem ještě dalších 5 let, do 2. února 2003. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: zažívá obrovský kariérní vzestup a příští rok se vrátí do Česka. Tohle byl zpěvák Sombr, příští rok tedy vystoupí v pražské O2 aréně. 8 minut a budou 2 hodiny v noci. Teď Jiří Lehečka, zápas třetího kola na US Open v New Yorku ho vidí reportér David Prouza.
1: Bohužel zápas Jiřího Lehečky se právě teď stal minulostí. Český reprezentant prohrál se Stefanosem Tsitsipasem, který si tedy užívá obrovskou podporu 1-3 na sety. První se vyhrál 6-2, ale další tři už ne. 1-6, 6-7 a 1-6. Stefanos Tsitsipas revitalizuje svoji kariéru. Tady na US Open se předvádí nebo prezentuje naprosto fenomenálním soustředěným tenisem. Je agresivní, málo chybuje, perfektně servíruje. A tahle kombinace se stala smrtelnou Jiřímu Lehečkovi, který to vykončí ve třetím kole na US Open. Stejně jako Karolína Muchová, která vypadla už zhruba před hodinou a půl s Američankou Navarovou. No a z dnešního programu tedy jediný český úspěch, a to v podobě Lindy Noskové. Ta vyřadila Američanku Liovou 3-2-1 na sety a zahraje si tedy jak zatím jako jediná v osmifinále. Další tři Češi půjdou do akce českého času odpoledne až večer v dnešním dni. Z New Yorku David Krouze, Radiožurnál.
2: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmu donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása,

nejspíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pod

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Výborný hudební výběr pro tu dnešní noc. Tohle byly Depeche Mode. Po zprávách ve dvě hodiny pro vás máme třeba taky Crash Test Dummies, Lady Gaga nebo Bruce Springsteena. Přidáme i Coldplay. No a už se taky můžete připravovat na telefonickou soutěž. Tenhle týden soutěžíte o audioknihu Tragédie Liblice. Radiožurnál dvě hodiny. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Žalobci neposkytli sněmovní komisi spisy ke kauze Dozimetr, ta se proto obrátí přímo na soudy. A budovu ukrajinské tajné služby v centru Kyjeva zasáhl ruský dron. Tenista Jiří Lehečka vypadl ve třetím kole US Open po porážce 1-3 s Řekem Cicipasem. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovní vyšetřovací komise nedostala od žalobců spis ke korupční kauze Dozimetr, oznámil to jí předseda Jindřich Reichl za SPD. Komise má prověřit okolnosti kauzy, kvůli které je před soudem 6 osob v čele s podnikatelem Michalem Redlem. A podle schváleného mandátu by své závěry měla předložit v březnu příštího roku a podle Reichla to ale nestihne i kvůli chybějícímu spisu. Dodal, že komise se teď obrátí na soudy.
3: Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisu oběma příslušným soudům. Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
1: Vrchní státní zastupitelství spis nevydalo, protože podle ní je kauza ještě živá, uvedlo to vedení komise. Sídlo ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva poškodil ruský dron, mířil na kancelář ředitele služby. Informaci potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil adekvátní odpověď na tento útok. Exploze u vládní budovy zasáhla i areál chrámu svaté Sofie, který stojí naproti sídlu tajné služby.
4: Cílem nepřátelského dronu byla podle prezidenta Zelenského nejen budova tajné služby, ale přímo kancelář jejího šéfa Oleksandra Poklada. Tomu Zelenský uložil, aby na úder citelně, adekvátně a recipročně odpověděl. Akci má podpořit i ukrajinská armáda. Chrám svaté Sofie, který stojí naproti přes ulici od sídla SBU, nebyl podle ředitelky této národní památky na liku Kovalské poškozený. Výbuch v budově tajné služby ale vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu katedrály. Památka z 11. století je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou, rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, a podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského a nebo hrdličku sokorskou. A taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
5: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
2: Sport.